přátelství, pravé přátelství. Je jenom několik takových slov, jsou prostá, vzácná a nezbytná. Někdy je vyslovujeme příliš často a pak se nám zdají být všední a obyčejná. Ale ten, kdo alespoň jednou poznal jejich pravou cenu, jim už nikdy neukřivdí. Protože jejich cena je cenou a smyslem našeho života.

zpívají o tom vrabci na roketě, že učenec je horší než dítě. Se žábami hraje si pan Galvany, Archimedes potápí se do vany a nepoučen událost mi ráje, Isaac Newton s jabkama si hraje.

jako salva, když se žárovkou přišel Thomas Alva. Do pochodu vyhrávali kapely, muži pili šampus, ženy šílely. Jak když pustíš tygry do arény, a začalo se dělat na tři směny.

kdyby naši předci vstali z ledu, podivili by se, jak jsme vpředu, jak závazky předhánějí úkoly. Einstein by se těžko dostal na školy, Mozart by mohl dneska u klavíru jen těžko dělat do muziky díru. Michelangelo by sebral sochy a chodil by je všecky do macochy. Lumière by zčervenal jak malina, kdybyste ho vzali sebou do kina. Jen u elektrotechnického vesla ještě nějakou dobu mohl by sedět Tesla.

vědecko-technická revoluce uvolňuje lidem obě ruce. Dnes má každý vědátor už od plínky, sunárku a digitální hodinky. S optimismem hledí k stratosféře a brano samo zavírá mu dveře.

kdyby starý tchálec nemohl čmárat a kreslit si do pchýsku podle nálad. Mendelejev, kdyby musel vážení periodicky vykazovat hášení a 8 hodin zvedat telefony, svět by stál za pytlik bikarbony.

kdo z nás by doma neměl Sony, 2x32, 4 ohmy. Lidé by se hnali kam si za hmotou, však regály by nejspíš zeli prázdnotou. Neměli bychom Shine o opeře a pálčilo by se u sudoměře. Zem by byla rovná jako deska, nebyla by kulatá jak dneska. Adam se vounem museli z ráje ven, Giordano Bruno by nebyl upálen. Jen temno, jak když stoupíš do komory, škoda.

ze všech zvířat archy Noemovi a ze všeho, co můžem popsat slovy. Jen balvany a lidé mají odvahu urvat se od skály a padat dolů po svahu. A na světě, který se furt mění, překonat, co překonáno není. Zum, zum, zum, zum, protože to, co nejde do kebu,

0: kapelu, abys měla klid, aby tvůj muž hodný byl a netrouf si tě být.
1: Až se v bílém půjdu
2: vdát. Já ti přeju za sebe, ať bohatýho máš, co ti koupí kilo ryb a dvě deky na pláž.
1: Až se v bílém půjdu vdát.
3: Já ti přeju naposled, ať můžu klidně spát.
4: Aby tě měl opravdu.

Dobrý den a dobrý poslech, vážení přátelé hodné folkové muziky. Od mikrofonu zdraví Vítě Troníček, opět po týdnu to máme folková pohlazení. A dnes to bude s kvízem. Celý pořad namíchám z písniček interpretů, kteří mají něco společného. Vaším úkolem je určit, co mají společného. Nemusíte soutěžit nějak vehementně, snažit se někam psát nebo volat. Na konci pořadu si to vyhodnotíme a schválně, jestli na to přijdete. Napovídat moc nebudu, snad jen to, že o úvodní písničku se postará dnes už nehrající pražská kapela Na čas.

Posloucháte folková pohlazení Českého rozhlasu, dnes trošku zahalena tajemství, neboť všechny písničky, které si dnes hrajeme, mají jakousi pojící nitku, jednu věc, která je spojuje. Vaším úkolem je uhodnout, o co jde.

Tak už víte, už tušíte. Výběr dnešních písniček není náhodný. V dnešním pořadu skutečně zní písně, které mají něco společného. Tedy folková polazení s malou hádankou. Do tohoto výčtu zapadá i nezapomenutelná skvělá country kapela, která si říkala Neto, tedy Nepřátelé táborových ohňů.

Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte folková pohlazení Českého rozhlasu. Pořad o domácí scéně žánru folkové, trampské a country hudby s Víťou Troníčkem.

0: уж аз и вставаш.
1: Také zpívající basák Žalmanova spolu Petr Novotný patří do dnešního výběru, trošku záhadného výběru písní ve folkových pohlazení. Ne, že bych vás chtěl napínat, ale do konce hodinky nám ještě pár písniček zbývá. Vy máte možnost určit, uhodnout, co všechny písně dnes vybrané spojuje.

Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: městě spí draci.
1: Nevermore a Kosmonaut. I tahle formace, kterou si nahrajeme příliš často, do dnešního výběru folkových pohlazení rozhodně patří. Zanedlouho si povíme proč. Teď si dovolím pustit ještě něco známějšího.

Sahám si na zápěstí, zda mi to ještě tluče, zdali mám ještě štěstí, nebo je po mně. A já mám voskované boty, ráno co ráno, stejné probuzení do nicoty. Není co není, jak není, proč není, kam není, s kým není, o čem, každý je v sobě sám. Vyzáblý Don Quixote sedlá svou Rozinantu a Bůh je slepý řidič sedící u volantu.

spuštíči koreu, opravdu veselu je asi jako v mauzoleu. Ve frontě na mumii mám kruhy pod očima, růžový rozbřesk fakt už mě nedojímá. Povídáš něco o tom, co bychom dělat měli, pomalu vychládají naše důlky na posteli. Všechno se halí v šeru, čí to bylo vinou, že dřevorubec máchl mezi nás širočinou.

Věci nejsou černé, ale nejsou ani bílé. Kdy není tma, ale ještě ani vidno není. Bdění je bolest bez vlastného umrtvení. Zběsile mi to tepe a tupě píchá v třísle. Usnout a nevzbudit se, nemuset na nic myslet. Opřený o kolena, poslouchám tvoje slzy. Na život už je pozdě.

slova se ti pletou, jak špionážní družice letící nad planetou. Slíknout se s pyžama, to by šlo ještě lehce, 20 let mluvil jsem a teď už se mi mluvit nechce. Z plakátu na záchodě, prasátko vypasené, kine mi zatímco se kolem voda dolů žene. Všechno je vyřčeno a odnášeno do septiku, jenom mě tady zbývá prodýchat pár okamžiků.

0: přátelé, a to, že všichni interpreti, kteří nám dnes hráli nebo zpívali, jejich jméno nebo název kapely začíná písmenkem N. Slyšeli jsme třeba jaroměřskou skupinu Na pohodu, pražské Na čas, Zuzanu Navarovou, keltské Na ostro, samozřejmě nechyběli Nedvědi, nechyběl Neres nebo Neřeš, jak chcete. Slyšeli jsme i duo Nestíháme, Nevermore a Kosmonaut Nezmarský, jsme slyšeli také samozřejmě Nohavicu. Pokud jste to uhodli, klobouk dolů. Nebylo to, myslím, zas tak těžké a neřešitelné, a pokud jste se u toho aspoň trošku zabavili a poslouchali hodinu a byla to pro vás příjemná hodinka, pak mi bylo potěšením. Naslyšenou se u dalších folkových pohlazení příští týden bude těšit Vítěz Trníček. Mějte se.
1: Tento pořad vyrobil Český rozhlas.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Jste na správné stanici ve správném čase, dobře vyladěné úterní odpoledne, přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Marie Redková. Dobrý den, ahoj, vítej.
2: Děkuji za to přivítání všem, krásné slunečné odpoledne.
1: Naše humor party právě startuje, milion posluchačů se raduje.
0: Humoriáda.

0: Tak to je hudební úvod s Hankou Zagorovou, vzpomínka na Haničku písničku. Ve studiu je Marie Redková. Má takovou žlutou halenku nebo svetřík, velmi živé, pestré, svěží jako celá ona.
1: O, děkuji.
0: Musím si ty hosty trošku předcházet, ano, ty jsem si tě předvařil a ty nám prozradíš něco ze svého soukromí. Třeba jak jsi se dneska chystala na humoriádu?
1: Tak s tím bych se skoro ani nevytahovala, protože jsem byla nějaká taková, jako byli jsme na kolech teď o víkendu a říkala jsem si, musím si zacvičit, abych trochu to tělo jako uvedla do kondice, tak jsem si lehla na zem a málem jsem zaspala, protože jsem se probudila za hodinu. A to cvičení, to na to nedošlo tedy.
0: Tělo si žádá, tělo to potřebuje, takže odpočatá Marie je s námi. Ještě nám prozraď, prosím, kde jsi brázdila silnice či cyklostezky na kole?
1: Brázdila jsem cyklostezky v Krkonoších nad Vrchlabím a dlouho jsem tam nebyla v Krkonoších a musím říct, že tedy klobouk dolů, strašně se to tam zvedlo. Vrchlabí nádherné. Krása. No a to počasí, tak to zažíváme všichni.
0: Nebylo tam moc lidí, jako na Václaváku?
1: No, bylo, ale nebylo to tak hrozné.
0: Dalo se to prokličkovat. Tak. Sportovně nadaná, ještě odpočatá Marie se pustí do prvního výběru.
1: No ráda bych, to jsou mý dva favoriti, Jan Werich s Miroslavem Horníčkem, to jsou jména, která stále táhnou.
0: Stačí je vyslovit a jdeme na ně.
2: Ovšem teď jste narazil, mistře, na otázku.
3: Ano.
2: Která by zajímala nejen mne, ale i naši čtenářovi.
3: A.
2: Takže kdybyste dovolil, já bych ano. S vámi učinil takové...
3: Takový intervivárium, ano.
2: Ano, ano.
3: Ano, ano. Vy jste od novin.
2: Kde?
3: Já myslím v celku jako.
2: Jo, tak, to
3: ano,
2: jo. To
3: ano,
2: jo,
3: já jsem
2: jo.
3: Hned poznal, že jste od novin, jak jste řekl, že by to zajímalo vaši čtenářové.
2: Takže já bych pro naše noviny udělal s vámi...
3: A pro které noviny je to? No to je jedno, že ano.
2: Já myslím, že to uděláme tak, že já bych se tázal a vy byste odpověděl.
3: Ano, ano, to bude originální, ano.
2: Takže já položím otázku.
3: A já ji zvednu.
2: No ne. Já to myslím obrazně.
3: A obrazně.
2: Já, že položím otázky a vy si to zodpovíte.
3: Vy nemáte odpovědného redaktora?
2: Samozřejmě, že máme. Ten zodpoví ty vaše odpovědi.
3: Aha, ano, ano. Že to je dělba údělu.
2: Takže já začnu.
3: Prosím, jo. Prosím.
2: Jste připraven?
3: Jsem připraven.
2: Já snad začnu přímo tím. Já to zapíšu. První otázka, jste připraven?
3: Jsem připraven. To je originální, ano. To je velmi originální, ano.
2: To si počtou lidé.
3: Jste připraven? Ano. To si počtou, ano. A když jsem připraven, to mývali, myslím, skauti tady na opasku.
2: Ano, ano.
3: Tak to tam nedávejte, ano. Ne.
2: Já jsem škrtl to připraven a nechám sem.
3: Ano, sem.
2: Sem.
3: Jo. Ano, sem. Nechte tam tečky, ať si nějaký dopisovatel, když se dopíše vůl.
2: Třeba. To už je na vůli toho, kterého, že
3: ano.
2: Jo.
3: Ačkoliv sem, to je cogito ergo sum.
2: Myslím, tudíž sem. To je známý.
3: To je nějaký filozof, ne?
2: Ano. Descartes.
3: A Descartes. To byl filozof?
2: To byl filozof. Francouzský.
3: To byl francouzský filozof?
2: Francouzský filozof.
3: Jaká to byla škola, to nevíte?
2: Patrně metafyzik.
3: Třeba to fyzik mi nevadilo, ale to meta je blbý. Tak to škrtněte, to je lepší.
2: Já to škrtnu. Aby nebyl průšvih.
3: Pfuj, to jsem se pflek.
2: Proč?
3: Já myslím, že řeknete průhonice.
2: Teď jsem se já plek. Já jsem myslel, že neřeknete průhonic. No, tak to je škrtnutý, jo? To by bylo za námi.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik Jan Verich, Miroslav Horníček pro tuto chvíli. Můžou pokračovat, pokud jsou posluchači připraveni odhlasovat Ačka, když dají Bčka, nastoupí anekdoty, tak si vyberte humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04 SMS-kou anebo zavolejte na 731 800 900. A to byla paráda, jak si hráli s tou češtinou.
1: Já to miluju. Vy jste od novin. Kde? Já položím otázku. A já ji zvednu. Já tohle, fakt, to je plný dvojsmyslů krása.
0: A navíc teď ještě přidáme léčitele Michala Tučného, Medicine Man je tu.
5: Medicine Man je

0: osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát herečka Mahulena Bočanová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Střední Čechy. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Tady je Humoriáda, dnešní posádka Marie Hredková a Pavel Kučera. Vy v tuto chvíli můžete přidat své hlasy pro Jana Vericha s Miroslavem Horníčkem anebo anekdoty. Tak koho si vyberete? Ptáme se právě vás. Dobré odpoledne.
3: Dobré odpoledne, Pavle Standa, Zemník vás zdraví, paní Hredkovou.
4: Dobré odpoledne, také vás
3: zdraví. Dvakrát. Já si pamatuju asi před 25 lety nám moderovala sjezd odborového svazu energetiku.
4: Vidíte to?
3: A krásně si s náma povídala o přestávkách na zahradě tam v parku.
2: Aha, Marie rozumí všemu.
3: A já vůbec si nenechal podepsat do programu.
4: Ale tak.
2: No tak to je to, hezká
4: takhle
2: vzpomínka,
4: si popovídáme,
2: ne?
4: To je mnohem lepší než nějaký
2: tady je to zábavnější.
4: Suchej podpis.
3: No, ale já bych ho chtěl. A to nevadí, ale já bych si dal radši anekdoty, protože ta ukázka první byla pro mě moc složitá.
2: Tak dobře, jak myslíte, je to podle vašeho gusta.
4: Jo.
2: Ano, děkujeme za hlas, naslyšenou.
3: Já vám děkuju.
2: Díky.
4: Naslyšenou.
2: Dobré odpoledne.
5: Miroslav Karviné, dobrý den, paní Radková.
4: Dobrý den.
5: Jan Pavle.
2: Dobrý den.
5: A hlasuji taky pro anekdoty.
2: Dobře, máme zapsáno, děkujeme. Další prosím. Haló.
6: Zase Míla z Prahy 8, dobrý,
2: ano,
6: den,
2: dobrý den.
6: Já bych byl pro ty forbíny, protože ty jsou nekoneční a vděční. A jenom paní Redkovou jsme se potkali v televizi. Aha. Já jsem tam pracoval zastupitel v tom pravodajství, abyste nemohli trefit ven. Já říkám, choďte pořád do kola a schody co jdou ven z baráku, tak to už je tak nějaký pátek. Ale každopádně už tam taky nejsem. Mějte se krásně a užijte.
4: I vy, milí kolego, naschledanou.
2: Děkujeme, Bludiště Kavčí hor
4: ano.
2: Proběhlo. No a to bylo tehdy nová budova, nebo už byla zaběhnutá?
4: No, už byla chviličku, tak nějakých 5-6 let.
2: Ale těch chodeb a schodišť.
4: Ono to skutečně bylo kolem dokola, no. Takže když se člověk splet, tak musel znova kolem dokola.
2: Zbloudilá hlasatelka. A to jsme viděli nakonec ve filmu Marie Poledňákové Kotva u přívozu
4: jo,
2: s Janou Šulcovou hlavní roli. Ta to tam prožila, paní Poledňáková měla ráda, když v jejich filmech všichni běhali, aby to bylo akční, tak nechala paní Šulcovou proběhnout právě celými Kavčími horami doslova. Dobré odpoledne, kdo je tady?
7: Dobré odpoledne, tady František Kralupy nebyl tavou, zdravím paní Hredkovou i vás, Pavlíku.
2: Dobrý den.
7: Anekdoty, ty má každý rád, anekdoty umějí rozesmát.
2: Děkujeme za hlas. Máme zapsáno.
4: Děkujeme.
2: Naschledanou. Zdravíme, vítáme dalšího.
8: Dobrý den, velice vás zdravím, oba dva. Tady Jirka.
4: Dobrý den, Jirko.
8: Já bych si dal Plzeňáka jednoho.
2: Myslíte pana Horníčka?
8: Ano.
2: Ano, tušil jsem to. Má váš hlas zapsán i s panem Verichem, děkujeme, naslyšenou.
4: Díky, naslyšenou.
2: Naslyšenou a ještě vy, prosím.
9: Dobrý den, tady Petr Zedonek, toho času v Hlačovicách.
2: Ano, dobrý den.
4: Krása.
9: Zdravím všechny humoriádníky.
4: Díky.
9: Také Pavla.
2: Dobrý den.
9: A tu milou, usměvavou dámu, co sedí naproti.
2: Mhm.
4: Já vás taky zdravím.
2: To je na tebe, Marie.
9: Tak příjemné, paní Maruško.
2: Ano.
9: To je příjemné, když taková dáma mě pozdraví.
2: Že jo.
9: A já bych si vybral pokračování.
2: Tak, máme zapsáno. Děkujeme pěkně.
10: Děkujeme.
9: Hezký den přeji.
2: Hezký den i vám. Tak přátelé, v tuto chvíli došlo k vyrovnání stavu absolutnímu, takže vy, dobrý den. Ještě jeden potřebujeme hlas. Kdo pak nám to rozhodne? 731 800 900. Čekáme na tuto chvíli, chvíle napěti a zrovna na schválení, kdo zavolá. A nebo se nám zhroutily linky? No já nevím, možná, jak to rozhodnem.
4: Možná se zhroutily spíš než...
2: No se zhroutím z toho. Ne, podívám se do SMS-ek, tam to rozhodnem. A nebo, pozor, halo, dobrý den, přišlo to?
4: Dobrý den, slyšíme se.
2: Lukáš?
11: Ano.
2: Ano.
11: Zdravím vás oba, zejména paní Redkovou.
4: Děkuji.
11: A určitě hlasuji pro pokračování, protože nad to není.
2: A vy za to můžete, že budeme poslouchat dál Vericha s Horníčkem. Děkujeme. Děkujeme krásně, naslyšenou.
11: Taky naslyšenou. Děkuji.
12: Takže ani nejste ani připraven a já začnu druhou otázkou.
11: Ano.
12: Jo? Já začnu druhou otázkou, která nám zní. Kdy procitáte?
11: Prosím?
12: Kdy procitáte?
11: To je latinsky?
12: To snad ne, pro boha. To bych ani nerozuměl.
11: Kde procitáte?
12: Ne, kde, kdy.
11: Ne, kde, kdy. De procitáte, jako je de profundis?
12: Ale ne, to už je úplně vaše věc, to bychom se neptali, to... To ne, to zase...
11: De procitáte,
12: no, procitáte. Kdy vy ráno...
11: Kdy procitáte?
12: No!
11: Frühlingsrauschen, že ano?
12: Dejme
11: ano, jakmile se probudím.
12: Jakmile se probudím. A probouzíte se...
11: Hned po procitnutí, před procitnutí.
12: Aha, takže... Po,
11: ano.
12: Popřed, jo. A mezi tím?
11: Mezi tím mám pomalý metabolismus.
12: Mohu to o vás napsat?
11: Já myslím, že ano, to není nic proti ničemu, to je... To mě řekli veřejně na středisku, že mám pomalý metabolismus.
12: Tak to bude něco od vědy.
11: To bude něco od vědy, jo.
12: Já to napíšu. Máte pomalý metabolismus?
11: Mám pomalý metabolismus.
12: Stejně se říká, co všecko máte.
11: No, no tak.
12: No jo.
11: A napište, že mám dva, ať mají stek.
12: Jo.
11: Jeden rychle, jeden pomalý a je to.
12: Konečně dneska už může mít každý metabolismus.
11: Ano, každý a bez poukazu, jo. Že ano.
12: Tak to máme metabolismus 603, jo?
11: Ano. A pak mám jeden, tedy Fiat.
12: Fiat, ano.
11: Ale ten Fiat mám doživotně.
12: Jo?
11: Tam jednou vlezu a už víckrát nemůžu ven.
12: Pochopitelně,
11: ano. To je.
12: Tak to máme ty metabolizmy,
11: ano.
12: Jo?
11: Ano.
12: A to se koná kdy? Tedy...
11: No ráno, časně, kolem 11.
12: No, napíšeme v 10, abychom nepopudili.
11: Ano.
12: Když jak si procitnete, tak...
11: No tak potom na mě vlítne údržba.
12: Údržba?
11: Údržba, a to mě drhnou čistěji. Myčky.
12: Myčky.
11: Myčky, až po pás a od pasu myči.
12: Myči.
11: A potom myči? Tedy česačky a...
12: Ošněrovačky,
11: šněrovačky
12: na bodky,
11: a šněrovačky a...
12: Oblékačky.
11: A zapínačky, oblékačky.
12: Vazačky jistě na to, že jo?
11: Ano.
12: Ano, samovazačky, tak... A halekačky to...
11: Halekačky ne. No když je potřebuju, tak si dám Prahu, tam jsou vždycky.
12: Jo.
0: Humoriáda.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda pokračuje dokonce už 13. rokem. Vysíláme Humoriádu. Takže pokračujeme i dnes a dál s Marií Redkovou.
2: Ráda, děkuju.
1: Tak jaký bude další výběr?
2: Já bych vybrala chalupáře notorického, který o ní úžasně dokázal vyprávět a také psát, Františka Nepila. A teď jsme si vygooglili, že on odešel brzy ve svých 66 letech. Hmm. Měl ještě věru, co říct, jeho škoda.
1: No a strašně to letí, protože není mezi námi od roku 95 už bohužel. No. Ale v nahrávkách ho máme.
2: A o té chalupě, to je nádhera.
1: A navíc ještě Miroslav Horníček, kterého jsme slyšeli před chvílí, řekl trefně, on toho řekl mnoho na téma František Nepil, mnoho hezkého, ale myslím, že tahle věta, kterou teď řeknu, je úplně nejpřesnější. Když se ozve jeho hlas, zabrání to člověku spěchat.
2: A to je pravda.
3: Co na sebe? Teď promluvím o oblečení, třeba že mám v této oblasti několik achilových pat. Předně nemám zrovna konfekční postavu. Šaty, jak víte, dělají sice člověka, ale zrovna v mém případě není výsledek jejich práce na úrovni jejich předpokladů, ač se velmi nadřou. Za druhé, mluvím-li o oblečení, nesmí se nikdo dozvědět, jak rád nosím tepláky, ale ne ty moderní s bílým sedlem a lampasama, co v nich poklusávají na stadionech samí Sebastiánové Kóvé, nýbrž tepláky klasické, jézeďácké, pohodlně vytlačené v kolenou a se štědrou rezervou pro další rozvoj zadnice. Jenže já v nich sedím jen u psacího stolu a jakmile vstupuju na veřejnost, beru si na sebe to nejlepší, do čeho se vejdu. Párkrát mi to však také nevyšlo a to vždy selháním mého lidského faktoru. Například v Českých Budějovicích. Tam vylákal pan Oulík na pravidelné autorské večery postupně všechny hovoruschopné literáty první a druhé výkonnostní třídy, pokud neměli v jižních Čechách černou čárku. Nakonec pozval i mne, abych 10 kilometrů před cílem zjistil, že jsem si svůj apartní obleček zapomněl v Praze v předsíni. Oblékací komplex ve mně vyvolal, dej mu pán Bůh nebe, už před 25 lety Pavel Buxa, který psával pod jménem Karel Michal. Než emigroval, byl mým redaktorem v Plameni a když jsem měl jít na své první setkání se čtenáři v životě, byl jediným, koho jsem se nestyděl zeptat, co si vlastně vzít na sebe. Vy budete jistě mluvit vtipně a duchaplně, zabafal na mě z čibuku. Takže tam klidně můžete jít v záplatovaných kalhotech. V první chvíli jsem považoval za jasné, že tam mohu jít třeba v záplatovaných kalhotech, ale pak mi došlo, že ta odpověď je vlastně piticky dvojznačná, že znamená, jestliže člověk mluví duchaplně, může být oblečen, jak chce. Nejste-li si však svou vtipností jist, oblékněte se slušně.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Marie, praktická otázka. Jak oblečený má být muž, aby se ti líbil?
2: Já musím říct, že muže neberu podle oblečení, ale podle toho, jak jsou chytří a vtipní.
1: Takže nemusí být oblečený hlavně.
2: Můžou mít klidně i ty tepláky.
1: Jo. To je žena na svém místě, tady no, u mikrofonu.
2: A vtipní, proto chodím ráda do humoriády.
1: Bezva. František Nepil může promlouvat dál, když bude Ačko. Když bude Bčko, nastoupí Sandra Pogodová, tento dámský tajfun doslova. Tak si vyberte SMS-kou humor mezi B, A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: vážení a milí, Jiří Suchý slaví 95. narozeniny.
1: Mám pro vás takovou zvláštní zprávu.
0: Chystáme oslavu plnou legrace.
1: To se mi líbí.
0: V sobotních hvězdných návratech vytáhneme spoustu veselých ukázek.
1: Prosím vás, tak dělejte něco, klobouk.
0: Já nemyslel z klobouku, ale z archívu, protože tento komik nás baví už 70 let.
1: Ten jeho život, jak se to říká, měl bohatou minulost, jo?
0: Oslavte proto s námi 95. narozeniny Jiřího Suchého. Tuto sobotu po 16. hodině ve Hvězdných návratech.
2: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
3: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
4: A děkujeme, že si vyberete humor podle vašeho gusta, buď to František Nepil nebo Sandra Pogodová. V tuto chvíli to jsou varianty pro vás, dámy a páni u rádia. Ve studiu se mnou Marie Redková, zvědavá, co to bude. Dobrý den.
5: Krásné úterý, Pavle, tady Veronika Rakovník, tady je úplný léto.
6: I u nás.
5: Přeji vám krásný den. Maruško, pozdravujte Haničku Zarevůckou od neposlušné a zlobivé malé holčičky, která jejímu bratrovi, když jsme hráli si na hřišti, nasypala píseň očí.
4: No. Jestli si to budou pamatovat všichni ještě.
5: No, takže jestli můžu poprosit, mně se líbil František Nepl a přeju vám krásný den, mějte se hezky.
6: Taky vám, díky.
4: Děkujeme. Dobré odpoledne.
7: Dobré odpoledne, tady Hínek z Vysočiny. Já zdravím paní Vyskovou i vás.
6: Hezké odpoledne.
7: Takže nedávám hlas pan Nepilovi.
4: Děkujeme, Béčko. Dobré odpoledne, kdo dál hlasuje? Haló.
6: Haló.
8: Dobrý den.
6: Dobrý den.
8: Tady Tomáš ze Studnic u Hlinska. A prosil bych, jak jste říkal, ten tajfun v podobě paní Pogodové.
6: Děkujem.
4: Chcete více temperamentu? Jasně, máme zapsáno. Děkujeme. Naslyšenou. Dobré odpoledne. Tak, ještě jednou se zeptám. Dobré odpoledne. Prosím.
9: Dobré odpoledne. Honza z Vlkavy. Zdravím vás, Pavle.
4: Zdravím.
9: Paní Redkovou.
6: Také zdravím.
9: Já bych hlasoval též pro pana Nepila.
4: Máme zapsáno a děkujeme pěkně. Další prosím. Dobrý den.
10: Dobrý den, Braňo z Martina.
6: Dobrý den, Braňo.
10: Hlasujem za Bečko a prajem vám pohodový zvyšok dňa. Dovidenia.
4: Nápodobně a děkujeme. Dobrý den.
11: Dobrý den, tady je posluchačka Anna a já bych prosila pana Nepila.
4: Máme zapsáno. Díky moc.
6: Děkujem.
4: Tak přátelé, Sandra si bude muset počkat, aby vás pobavila chvilku, snad dostane šanci ještě ve finále. Teď František Nepil dokončí povídání. Jmenuje se to sám o sobě.
12: Jist jsem si pochopitelně nebyl nikde, ani v Budějovicích ne, a tak jsem šel do obchodu s oděvy. Tam samozřejmě neměli obleky na nekonfekční postavu. Vy blázínku, smál se pan Oulík, vaši kolegové tu seděli ve svetrech s prodřenými lokty a vy si děláte hlavu. A co budete mít na sobě vy, ptal jsem se. A on na to, já samozřejmě oblek mít musím, já nemohu vedle vás sedět v téhle kostkované košili, ale vy jste oblečen svátečněji než vaši kolegové, ta vaše zipsová bunda nemá daleko ke smokingu. Měla k němu daleko, byla mu podobná jen počtem rukávů. A já bych rád dal svým zevnějškem budějovickým najevo, jak si vážím toho, že na mě přišli. Ale už to nešlo, zvonilo. Když zvonilo podruhé, šel pan Oulík do své šatny. Otevřel skříň, ve které měl být jeho oblek a šel do vývrtky. Oblek tam nebyl. Zapomněl si ho doma jako já. Takže jsme absolvovali autorský večer jako u táboráku. On v kostkované košili a já v zipsové bundě. Na nebesích pobaveně půkal ze svého čibuku Pavel Buxa. Jistě, že proto, jak vtipně a duchaplně jsme to vysvětlovali z jeviště. Od té doby jsem zapomněl svůj oblek již jen jednou, když jsem jel do Moravského Krumlova zahajovat výstavu pana Kudláčka. Ale když jsem jel do Domažlic otvírat výstavu Ludmile Jiřincové, první dámě české grafiky, jel jsem sice ve svých úplně nejlepších šatech, ale přesto moje žena začala z ničeho nic hořekovat. Myšáku, pro boha, co to máš na sobě? A já měl střevíce, ve kterých jsem v neděli zedničil, samé vápno, samá malta, protože jsme se cestou zastavili na chalupě, abychom zalili okurky a rajčata. Já se na to přezul a zapomněl jsem se pak přezout naspátek. Takže před Domažlicemi jsem si musel koupit nové střevíce a ty měly tak drahé, že jsem měl pouze na jeden. Na druhý střevíc mi musela půjčit žena. Ale koupil jsem je skoro rád. Už jsem zažil doby, kdy představitelé imitovali před masami svou dělnickost bekovkami naraženými na hlavu. Teď potkávám vrstevníky, kteří maskují svůj věk a artrózu džínami či bermudami. S chutí se tedy dívám na pana Fitzwatera, Margaret Tutweilerovou, na našeho Václava Klause i na Vitalie Čurkina, protože i ten ví, v čem na veřejnost. A přemýšlím, kdy jim Pavel Buxa mohl říci totéž, co mě. A jak je od nich hezké, že si nikdy nezapomenou oblek doma v předsíni a střevíce po zalévání na chalupě.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
13: Tak tolik závěrečně vypointované rady pana Nepila. Přátelé, jdeme do finálního souboje, vracíme do hry anekdoty s Miroslavem Moravcem a Václavem Postráneckým, anebo Sandra Pogodová o cestování autem s Karlem Šípem ve Všechno párty. To je závěrečný výběr. Co Marie na to? Která by se jí varianta zamlouvala více?
6: Já nechci. Kdo
13: by je víc pobavil?
6: Nechci ovlivňovat posluchače, takže se nechám překvapit.
13: Dobře, humor mezera A, humor mezera B, račte hlasovat na 90 011 04 SMS-kou, voláte na 731 800 900 své hlasy. Jak svět přichází o básníky, je známý to film a z něj tato píseň s Vítou Vávrou.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Kromě svých uší máme nasazeny i uši sluchátkové s Marií Redkovou a posloucháme vás na našem telefonu, komu přidáte hlasy anekdotám nebo Sandře Pokodové. V tuto chvíli můžete hlasovat vy. Dobrý den.
2: Dobrý den, tady Mirek Boskovic. Ano. Byl bych pro Sandru a jenom skromný dotaz.
3: Ano.
2: Je vyšší Maruška a nebo Sandra?
1: Já myslím, že Marie, ale to je můj osobní tip, si myslím.
4: No, tak já nevím, kolik má Sandra, já mám 180.
1: My to zjistíme na těch internetech a dáme vám vědět přes rádio, ano?
2: Ano,
4: mějte se hezky.
1: Takže Sandru, volí pan Mirek, děkujeme pěkně, zajímavé dotazy, děkujeme za ně. Krásně jste to oživil, dobré odpoledne. Haló?
5: Dobré odpoledne.
4: Dobré odpoledne.
5: Dobré odpoledne, panu Edita. Já bych ráda poslala svůj hlas Sandře Pokodové.
1: Výborně, děkujeme pěkně.
4: Děkujeme.
1: Naslyšenou, budeme se těšit.
4: I vám.
1: Podobně. Tak, a kdo je teď na telefonu? Haló?
6: Dobrý den, zdraví Ivanovice na Hané.
1: Zdravíme.
4: I vás zdravíme.
6: Pečko, a
1: děkujeme.
4: Děkujeme.
1: A mějte se hezky, naslyšenou.
6: Ahoj.
1: Tak, přátelé, Sandra Pokodová je tady s vámi.
7: Vy jste byla, tak dělala jste někde v Americe operku, že jo?
8: No to byla výborná antikoncepce.
7: Proč antikoncepce?
8: No protože mi 43 a doteď nemám děti a rodinu. To zabralo bezvadně. Já jsem tam se starala o 3 děti v té Americe. Co děti? O 3 kluky, takhle.
7: Americký kluky?
8: Americký kluky.
7: Jako operka jste tam?
8: Ano.
7: Ano, ano, jste tak vybavuju.
8: A to mi bylo, to je 20 let, to mi bylo nějakých 23.
7: Ano.
8: Teď je mi 43, takže jako antikoncepce ta americká rodina zabrala výborně. To je pravda.
7: Nějaký debilové ty děti, jo, nebo co?
8: No, americký kluci, to bylo strašný. Ne, to bylo, a dokonce teďka v létě ten nejmladší,
7: no,
8: ten se teďka ženil, teď v létě.
7: Vy jste s tou rodinou?
8: Oni mě zvali, no, psali mi mail, oni mě sledujou, no, články a toto. Bezvadný jsou, že píšou, vidíme, že jsi slavná, my teda nevíme, v čem hraješ, my to česky neumíme, že jo, oni tu Hatmatilku naši ne, to oni jenom vidějí, my vidíme, že hodně těch článků o tobě jako vychází, ale oni vůbec netuší, jestli točím jako třeba pornofilmy, jo, a nebo jestli dělám třeba zpravodajství, něco jako na úrovni a takhle, ale nevadí, no. Takže, ale já si myslím, že oni jsou rádi, že já už tam jako o ty děti se jim.
7: A berou vás jako takovou českou tetu do teďka, jako když jste v kontaktu, vlastně jako, si vás oblíbili.
8: No takhle, já jsem jim rozbila auto tam tenkrát jedno. Ono to, já jsem, Karle, já když jsem dostala řidičák, já jsem začala být daleko, takhle, daleko pozornější chodec. Ne, protože jsem pochopila, že řidičský průkaz může dostat každý hovado. Lidi, bacha na těch přechodech. Mimochodem,
7: no,
8: víte, jak poznáte jak v tom národ, jaký má řidiče? Jaký ty, no podle chodců. Podle toho, jak se chodci pohybují po ulici. Češi, to si všimněte, zhruba od půlky přechodu přebíhají. A ještě s výrazem, promiňte, zavazím, jede auto.
7: Ano.
8: No, to je krásný moravský slovo, zavazím.
7: Zavazím, ano.
8: Překážím, to ano. Je pro českého diváka překážím.
7: Ano.
8: A opravdu Češi, oni tak jako ne sebevědomě, tak nenápadně vyrazují.

0: Jirku z Boskovic má Sandra a Maruška, jak říkala, přes 180?
1: No, mývala jsem 181. Nevím, jestli už nerostu do země, drobátko.
0: To asi
1: tak
0: ne,
1: 180.
0: Jste v té kategorii 180 s Ivanou Chýlkovou společně, že jo? 183 by měla mít paní Ivana. Všechny zdravíme. I ty vysoké, i ty menší, všechny skvělé dámy i pány.
1: Já zdravím. Jak velké, tak malé. Všechno dobré, přeju.
0: Ano, navíc k výškám se dostaneme s Olgou Lounovou, tak se jmenuje její písnička, tak můžeme volně navázat. Všechno nám to sedí k sobě. Děkujeme za krásné chvíle, Marie.
1: Já děkuju. Odcházím zase s dobrou náladou. Mějte se všichni krásně.
0: Doufám, že i posluchači se pobavili. Můžete to zkusit opět zítra. Loučí se i Pavel Kučera. Krásný den.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
2: Poslance čeká druhý den jednání k návrhu na vyslovení nedůvěry vládě. Do základní školy v Újezdu nad Lesy v Praze se dnes vrátí žáci. Minulý týden se tam rozšířila salmonelóza. Dnes bude polojasno až jasno s teplotami do 25 stupňů. Je středa 30. září. Dobré ráno vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Druhým dnem bude pokračovat mimořádná schůze sněmovny k návrhu na vyslovení nedůvěry vládě. Nechala ji svolat opozice kvůli svým výhradám k rozpočtové politice nebo přístupu k bezpečnostní situaci. Původně se měli na plénu střídat koaliční a opoziční zástupci. Nakonec ale včera vystoupil z opozice jen předseda ODS Martin Kupka. Jestli se dnes dostanou poslanci k hlasování, zatím není jasné. Doplňuje ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z hnutí ANO, který večer
3: pan ministr zemědělství Šebestián a bude vlastně pokračovat těch přednostních právech v tuto chvíli ministrů a poté já budu sedět samozřejmě v sále nebo někde poblíž a budu reagovat na všechny poslanecké dotazy.
2: Opozice pravděpodobně nebude mít dostatek hlasů na vyslovení nedůvěry vládě. Koalice má ve sněmovně většinu v podobě 108 hlasů. Vyléčení žáci základní školy v Újezdu nad Lesy v Praze se dnes vrátí do lavic. Minulý týden se tam rozšířila salmonelóza. Nakazilo se 391 dětí i dospělých. Kuchyně jídelny zůstane zatím zavřená, popisuje Martina Marešová, ředitelka protiepidemického odboru hygienické stanice hlavního města.
4: Byla provedena dezinfekce školy, domluvili jsme se na tom, jak mají se ty nemocní vrátit do kolektivu. Salmonela není onemocnění, které by se přenášelo vzduchem. Ty nemocní zůstávají doma, zdravé děti můžou nadále docházet do kolektivu.
2: V budovách školy budou platit zvýšená hygienická opatření minimálně 2 týdny. Ředitel Libor Skala už dříve oznámil, že vymění vedení jídelny. Na trati mezi Kolínem a Ledečkem od zítřka nepojedou vlaky kvůli plánované výluce. Dopravní omezení potrvá do 30. října. Podle mluvčího zprávy železnic Davida Kabeleho budou dělníci opravovat úsek mezi Kolínem a Bečváry.
5: Proběhne oprava trati spojená s výměnou části pražců a kolejnic. Současně provedeme i opravu železničního přejezdu, včetně výměny přejezdové konstrukce. Vlaky dočasně nahradí autobusy. Sport.
2: Hokejisté Kladna prohráli v 6. extraligovém kole na ledě Třince 4-6. Domácí oceláři sice prohrávali 0-2 a 1-3, ale i čtvrtý domácí duel v sezóně dokázali otočit a jsou bodově 100%. Kladno naopak prohrálo po třetí za sebou, pokračuje asistent kladenského trenéra Rulíka Tomáš Plekanec.
6: Těžký zápas samozřejmě pro nás. Odehráli jsme velice dobře, řekl bych první půlku zápasu, nebo byli jsme ve vedení a postupně jsme samozřejmě o něj přišli, protože Třinec je kvalitní tým a čeká na každou chybičku a potrestají, což my jsme ty chybičky bohužel opět udělali a byly tam dobré věci, byly tam horší věci, ale bohužel výsledek pro nás 0.
1: Počasí.
2: Dnes bude polojasno až jasno, beze srážek a nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 22 až 25 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
7: Na silnici 7 Chomutov Praha pozor, na nehodu před Slaným u Letouše kilometr 24,5. Tam naboural kamion a skončil mimo vozovku. Na místo vyrazila policie, v místě zpomalujete.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: Páteček není.
8: Ještě ne.
1: Dobré ráno, Střední Čechy.
7: Mohl by být, ale zatím středa 30. června. To taky ne.
8: To si hodně pozadu.
7: Dobře, budeme dělat, jakože jsme ještě nezačali vysílat. Tak zkusíme to ještě jednou. Máme středu 30. září 2026.
8: Ano.
7: Ona na to hodila Vokatá očko.
1: Dobré ráno, Střední Čechy s Honzou Macounem.

0: Ranní vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy. Tak středeční Petr Jungmann připraven, naladěn.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Středa 30. září. Svátek má Jeroným, to znamená svaté jméno nebo muž se svatým jménem. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Mozartova opera Kouzelná flétna měla premiéru v roce 1791, to je 235 let. Ve vídeňském divadle ve Freihausu, později na Vídeňce, ji dirigoval sám Wolfgang Amadeus, a to pouhé 3 měsíce před svojí smrtí. Víte, že máme také říční policii? Už 85 let od roku 1941 střeží pražská poříční policie klid na 33 kilometrech řeky Vltavy od Vranské přehrady do Roztok. Před 30 lety začala i u nás doba mobilní. Společnost Radiomobil spustila 30. září 1996 první síť GSM. Mobilní telefonování se tak stalo dostupné všem. And Miss World 2006 is... První českou Miss World se před 20 lety v roce 2006 stala ve Varšavě Taťána Kuchařová. Ruský prezident Vladimir Putin před 4 lety podepsal smlouvy o připojení 4 Moskvou okupovaných východoukrajinských regionů k Ruské federaci, Doněcké a Luhanské lidové republiky a Chersonské a Záporožské oblasti.
3: Dobrý večer, vážený a milý Bertí.
2: Herečka, dramaturgině a moderátorka Štěpánka Haničincová se narodila přesně před 95 lety v roce 1931 v Kvíčovicích na Plzeňsku.
3: Ale Bertíku, to by potřebovalo nějakou moc veselou pohádku, co říkáš?
2: A já přeju pěkný den.
0: 64 slaví náš kolega, ale taky zpěvák Pavel Vítek. Všechno nej.
4: Když

0: 9 hodin a 16 minut s vámi ranní vysílání, taky Honza Macoun, a přidám pár písmenek z předpovědi počasí.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: Bude babí léto. Babí léto na 110%. Nadále slunečno, teplo, místy větrno. To je fakt, trochu to foukne, ale jinak teploty 22 až 25 a bude polojasno, až jasno.
2: Vážení a milí, Jiří Suchý slaví 95. narozeniny.
3: Mám pro vás takovou zvláštní zprávu.
2: Chystáme oslavu plnou legrace.
3: To se mi líbí.
2: V sobotních hvězdných návratech vytáhneme spoustu veselých ukázek.
3: Prosím vás, tak dělejte něco, klobouk.
2: Já nemyslel z klobouku, ale z archívu, protože tento komik nás baví už 70 let.
3: Ten jeho život, jak se to říká, měl bohatou minulost, jo?
2: Oslavte proto s námi 95. narozeniny Jiřího Suchého. Tuto sobotu po 16. hodině ve Hvězdných návratech.
0: Nejrozporuplnější jídlo, které vůbec snad v jídelníčku dětí existuje, no versus dospělý, taková koprovka, co? Výborná, dali byste si rajská. No já miluju rajskou. A jaká je ta nejlepší? To vám prozradí nejmenší děti z Prahy už za chvíli.

0: Ať už připravujeme polévku nebo omáčku, základ je vždy stejný. Rajčata. Jak se dělá ta nejlepší rajská?
1: Že se rozmixujou rajčata a potom se to dá do hrnce.
2: Potom se bude vařit.
3: Pak tam je ještě maso.
4: Těstoviny.
5: Nebo kolínko.
6: A nebo knedlíčky.
7: Ještě se musí dát pryč něco v tom vevnitř, nějaký to zeleň, co tam nemůže být v té omáčce.
8: Sůl a kuličky takový černý.
9: A ještě, aby to bylo hustější, třeba mouka.
10: A ty zbytky od těch rajčat tam zůstanou. A ta

nejstarší dochovanou stavbou v České republice je rotunda svatého Petra a Pavla na hradišti Budeč u Zákolan na Kladensku. Stojí již 1100 let a pamatuje svatého Václava a jeho bratra Boleslava, kteří se tam učili psát. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: Chvíle to pokračuje, další sympatický den před námi, i když to může občas fouknout. Nadále slunečno, teplo, místy větrno a 22 až 25 na teploměru. Užívejte.
1: Český rozhlas, střední Čechy. Písničky, které nestárnou.
2: Říkají Markétko, zpívej si Markétko, slz plný džbál, už to vstej.
1: Písničky, které nestárnou.
3: Žál se odkládá, změna termínu, útěk ze stínu, to jsem zvlád.
1: Písničky, které nestárnou.
4: Už nechci řvát, chci radši zpívat, na hvězdy se dívat a dobrý kafe pít.
1: Český rozhlas, střední Čechy, rádio vašeho kraje.
5: Půl šesté.
1: Český rozhlas, střední Čechy. Zprávy.
5: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO se včera setkal s prezidentem Petrem Pavlem. Po uložení korunovačních klenotů spolu řešili program příštího jednání Bezpečnostní rady státu a aktuální bezpečnostní hrozby. Rada se sejde 20. října. Podle Babiše mluvili konkrétně taky o tom, jak by Česko reagovalo na případný ruský útok proti některému z pobaltských států. Premiér zároveň odmítl kritiku opozice, že vláda na současná bezpečnostní rizika dostatečně nereaguje. V Neratovicích postavili dělníci v ulici Na Výsluní nový parkovací dům. Radnice za něj zaplatila zhruba 180 milionů korun. V budově je přes 400 míst. Dnes ho v 10 hodin vedení města slavnostně otevře. Lidé v Praze 3 se můžou vyjádřit ke snížení rychlosti automobilové dopravy na Horním Žižkově v ulicích okolo Škroupova náměstí. Vedení městské části ji tam plánuje zpomalit ze současných 50 km za hodinu na 30. Dotazník je dostupný do začátku října, a to buď online, nebo taky v infocentru úřadu v Milešovské ulici. Praha 8 veřejnosti představila repliku vodního díla Prameník. K vidění je dočasně v kulturním domě Ládví. Za rok až dva ho chce městská část přesunout na původní místo na Ďáblickém sídlišti. Dílo Vladimíra Kýna stálo mezi paneláky ve Fanfulíkově ulici od 60. let minulého století do roku 2007, kdy ho někdo ukradl. Zhotovení bronzové repliky stálo přes 500 000 korun. A dnešní počasí. Bude polojasno až jasno a teploty vystoupají maximálně k 25 stupňům.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
0: Na silnicích opatrně, třeba právě na příjezdu do hlavního města Strakonická, auto skončilo ve sloupu veřejného osvětlení, a to na samotném konci, v samotné Praze. Velmi opatrně i na Českobrodské, osobní auto po nehodě, a to na úrovni Hostavic, na místě složky záchranného systému.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Popojedeme dál.
5: Velký pozor by si měli dát lidé, kteří vlastní atrapy střelných zbraní a chodí s nimi na veřejnosti. Taková nevinná procházka se rychle může změnit v ostrý zásah policie. Podobných případů podle policejního prezidia přibývá. Podrobnosti přidáme už za pár minut.
1: Dobré ráno střední Čechy s Honzou Maconem.

0: 9:39 a dobrý den přeji. Policii stále častěji zaměstnávají lidé, kteří se po městech prochází s atrapami střelných zbraní. Ty jsou často špatně rozeznatelné od reálných pistolí a pušek. Nejde sice o protiprávní chování, taková nevinná procházka ale může skončit reálným zásahem policie, stejně jako nedávno v Jílovém u Prahy.
1: Velitel městské policie v Jílovém u Prahy Petr Šach mi ukazuje záběry z bezpečnostní kamery. Musím říct, že vypadá to velmi hruzostrašně, protože skutečně docela urostlý mladík vytahuje zbraň, namíří malému dítěti na hlavu.
2: Jsem okamžitě zalarmoval naší druhou hlídku a kolegy ze státní policie a společně jsme se vydali na okamžitě na místo. Potom následnou kontrolou bylo zjištěno, jestli jednalo o airsoftovou zbraň, ale byla opravdu zaměnitelná s tou reálnou zbraní.
1: Podobných událostí v Česku přibývá, potvrzuje mluvčí policejního prezídia Ondřej Moravčík.
3: Ano, takové případy řešíme často. Nošení makety na veřejnosti není samo o sobě protiprávní. Nicméně dotyčný se vystavuje tomu, že proti němu může zasáhnout policista, protože lidé nahlásí, že se někde pohybuje člověk se střelnou zbraní.
1: Podle policie je problém i v tom, že airsoftové zbraně nebo i makety vypadají skutečně jako reálné střelné zbraně a není možné rozdíl okamžitě rozpoznat. Názorně mi to ukázal i velitel městské policie v Jílovém u Prahy Petr Šach.
2: Máme tady airsoftovou zbraň a je to zbraň, takhle jenom do ruky, opravdu na první pohled provedením i hmotností nerozeznatelná od reálné zbraně.
1: Je těžká, kovová?
2: Kovová, ano. Reální pohyby. Opravdu vydává i reálné zvuky při třeba natažení závěru, jo.
1: Další upozornění od občanů, že se na ulici pohybuje člověk se zbraní, řešili policisté začátkem září i v Kladně. I tady se nakonec podle policejní mluvčí Michaely Richterové ukázalo, že nešlo o skutečnou zbraň.
4: Policisté zjistili, že mladík si vyrobil z papíru maketu zbraně, chtěl svůj výrobek ukázat svému kamarádovi a aby jej nezničil, tak jej neschoval ani do tašky.
1: I případ z Kladna tedy podle policie jenom potvrzuje, že není dobré se na veřejnosti pohybovat s něčím, co vypadá jako zbraň. Ze středních Čech Věra Hájková, Český rozhlas.
5: Český rozhlas střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Hodiny ukazují 6:15.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: Dneska ve středu čeká se polojasno až jasno na teploměru 22 až 25, takže nadále slunečno, teplo, místy i větrno.
1: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.
0: Danise Hergeslová přidá také kulturní tipy pro dnešní den do našeho kraje, tak si račte vybrat. A kdyby vám to bylo málo, šup na ty internety. Střední Čechy.rozhlas.cz.

0: středočeské tipy.
1: Kam se dnes můžete vydat? Co všechno se může stát, když se v jednom hotelovém pokoji potkají dva cizí lidé a jedno velmi netradiční přání? Odpověď nabídne od 19 hodin Berounský kulturní dům Plzeňka v nové komedii Přání, autorské hře Romana Vencla. Janu Paulovou a Marka Němce v ní na jevišti spojí příběh plný nečekaných situací, slovních přestřelek, humoru, ale i křehkých okamžiků. Ve středu odpoledne se v Kolínské knihovně otevře Kufříkové divadlo. Pohádku o Budulínkovi tam dětem od 4 hodin představí pomocí japonského papírového divadla Kamishibai. Příběh tak ožije prostřednictvím obrázků a vyprávění. Půlhodinové pohádkové setkání je určeno malým i velkým divákům v oddělení pro děti v Husově ulici. Ve Voticích se koná přednáška na téma spojené s jednou z nejvýraznějších postav českého středověku. Představí nejstarší dochované panovnické insignie na našem území. Pohřební korunu, žezlo a jablko, které nechal do hrobu svého otce Přemysla Otakara II. Vložit jeho syn Václav II. O jejich historii a významu bude v klášteře svatého Františka z Assisi od 6 večer vyprávět historička Blanka Rozkošná. Ještě předtím si můžete prohlédnout výstavu Přemysl Otakar II. Král, rytíř, zakladatel. Hezké zážitky vám přeje Denisa Hergeslová.

Český rozhlas Střední Čechy. Nalaďte si nás v Mělníku a Kralupech nad Vltavou na 100,7 FM. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz. Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
2: Zdravotní pojišťovny budou klinikám posílat víc peněz na umělé oplodnění, počítá s tím návrh úhradové vyhlášky pro rok 2027. Včerejší rozbory u odoleny vody neprokázaly nadlimitní množství olova ve vodě. Dnes bude slunečno s teplotami do 25 stupňů. Je středa 30. září. Dobré ráno, vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Za umělé oplodnění dostanou centra asistované reprodukce od zdravotních pojišťoven víc peněz. Vyplývá to z návrhu úhradové vyhlášky pro rok 2027. Za jeden cyklus dostanou kliniky 44 tisíc korun, což je o 4,5 tisíce víc než letos. Dohodu mezi pojišťovnami a reprodukčními klinikami Českému rozhlasu potvrdil prezident Svazu zdravotních pojišťoven Martin Balada.
3: Jako největší změna je nový způsob vykazování a obsah jednotlivých balíčkových výkonů, které vlastně přesně reflektují, řekněme, jednotlivé etapy vývoje toho umělého oplodnění dle aktuální klinické praxe. Současně došlo i k drobnému navýšení úhrad v daném segmentu.
2: Plánované změny ještě musí vyhlásit v úhradové vyhlášce Ministerstvo zdravotnictví vedené Adamem Vojtěchem za hnutí ANO. Téměř každý třetí pokus o umělé oplodnění lékaři provádějí na klinice, která patří premiérovi Andreji Babišovi z hnutí ANO. Babiš střet zájmu odmítá. Žádný ze včerejších rozborů v oblasti odoleny vody u Prahy neukázal nadlimitní množství olova ve vodě. Českému rozhlasu to večer potvrdil technický ředitel středočeských vodáren Bohdan Soukup. Hodnoty ale podle něj kolísají a voda stále není pitná. Asi 15 tisíc lidí z obcí na sever od Prahy tak musí i dál využívat přistavené cisterny. Vodárny se teď snaží zbytky kontaminované vody vypustit, říká Soukup.
4: Teď víme, že ty zdroje, ze kterých zásobujeme tu oblast, tak jsou už čisté, takže je jenom otázkou času, než se nám podaří vypláchnout tu kontaminovanou vodu z celé sítě. Přece jenom jedná se o stovky kilometrů sítě, ve kterých je spousta vody.
2: Policie znečištění prověřuje kvůli možnému poškození a ohrožení životního prostředí z nedbalosti. Velvary na Kladensku budou mít muzeum malíře Georges Carse. Vznikne v tamní bývalé synagoze. Město vlastní několik jeho obrazů i kreseb. Radnice teď hledá firmu, která ke vzniku stálé výstavy vytvoří propagační materiály.
5: Radnice chce nechat vytvořit například internetové stránky, letáky i brožury. Zaplatí za to maximálně 60 tisíc korun. Umělecká studia se můžou hlásit do 5. října na webu městského úřadu. Podobu muzea představí zástupci města na přelomu listopadu a prosince na českém velvyslanectví v Paříži. Z Velvar na Kladensku, Richard Webs, Český rozhlas.
1: Počasí.
2: Dnes bude polojasno až jasno, beze srážek. Nejvyšší teploty 22 až 25 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
6: Sedmička, Praha Chomutov a trvající potíže mezi Lotoušem a Kutrovicemi u nehody nákladního auta. To skončilo mimo vozovku, zasahují tam záchranáři, projíždí se Kvadlově a s obou stran také fronty. Zdržení teď naberete zhruba desetiminutové, ale vcelku rychle narůstá.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Dobré ráno, Střední Čechy.
6: Milí řidiči, smíte projet křižovatkou na červenou, když uvolňujete průjezd záchranářům? Zatím přemýšlejte, správnou odpověď uslyšíte ze Zelené vlny a Václava Drážka už za chvíli.
1: Dobré ráno střední Čechy s Honzou Macounem.

0: 6 hodin a 10 minut. Přeji dobrý den. Vyrážíme za Václavem Drážkem do Zelené vlny. Dneska si řekneme něco o tom, jestli můžeme projet křižovatkou na červenou, když uvolňujeme průjezd záchranářů.
1: Řidičská abeceda.
2: Když se za vámi v provozu objeví houkající sanitka, hasiči nebo policejní auto s majáky, může to být hodně stresová chvíle. A právě tehdy řidiče často napadne jedna otázka. Můžu při uhýbání vozidlům IZS projet na červenou? A jak se v takovém momentu zachovat, teď přiblíží plukovník Jan Straka.
3: Slyším majáky, už to vozidlo vidím, tak samozřejmě mojí povinností je umožnit mu průjezd. Buď snížením rychlosti, nebo uhnutím někam na stranu. Pakliže jsem na světlech, to znamená svítí mi červená a já nemůžu vjet do té křižovatky, tak to samozřejmě v tuhle chvíli mohu porušit. S opatrností vjedu tak, abych uhnul tomu vozidlu, který jede za mnou.
2: Existuje nějaké doporučení pro řidiče, jak se chovat a usnadnit si celou situaci.
3: Je důležité vždycky dát těm řidičům vozidla s majáky na vědomí, co děláte. Nic unáhleného, nic zkratkovitého. Pokud uhýbám, tak dát znamení o změně směru jízdy. Aby ten řidič vozidla IZS věděl, že o něm víte. Nebrzdit prudce, protože pokud za vámi například pojedou hasiči s cisternou, kde mají naloženou vodu, tak to nezabrzdí tak jako vy v tom osobáku.
2: Mají si řidiči na něco dát větší pozor?
3: Tam je důležité vždycky předtím, než se zařadím zpět po tom uhybném manévru, podívat se ještě do zpětného zrcátka, jestli tam nejede těch vozidel víc, protože se může stát, že vozidlo policie, za ním může jet záchranka, případně se jedná o nějaký doprovod, kde těch vozidel využívajících právo přednostní jízdy je víc a tam je důležité nenajet jim zpátky do té trasy.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
0: Zítra si povíme něco o tom, kdy k nehodě volat policii. Hodiny ukazují 6:12.

0: Ve čtvrt na sedm.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: Bude krásně, teploměr ukáže 22 až 25, občas to foukne a nahoře modrá.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
2: Hezké ráno, v Praze je zatím klidno, pouze ve Kbelské směrem do Hloubětína se krátce stojí před křižovatkou s Poděbradskou a v Českobrodské do centra se začíná tvořit kolona před Běchovicemi, je to zatím na pár minut a nehody hlášené nejsou.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
3: Magazín Forbes zařadil oční lékařku Andreu Janekovou mezi 50 nejlepších lékařů Česka. Letos provedla první implantaci torické čočky na světě. A Tomášovi s diabetickou retinopatí v pokročilém stádiu vrátila zrak na oční klinice Praha.
4: Teď samozřejmě si to užívám a život může fungovat, jako by se nic nestalo.
1: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Každou neděli po 9. hodině ve vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy.

0: Divoký byl Lahůdky, to abych si 20 deka vlašáku čerstvý rohlík, ale to sem teď nepatří. Pojďme k nejčastějším lžím nás mužů i žen.
1: Tedy nejčastější mužské lži. Za prvé, moc jsem toho nevypil. Za druhé, nic se neděje, jsem v pohodě. Za třetí, neměl jsem signál. Za čtvrté, nestálo to moc. Za páté, kámoš potřeboval pomoc. Za šesté, jsem v zácpě. Za sedmé, ne, tvůj zadek není velký. Za osmé, promiň, nestihl jsem tvůj hovor. Za deváté, zhubla si. A za desáté, to fakt nejde opravit. No a teď si dáme dámské lži. Za prvé, nic se neděje, jsem v pohodě. Za druhé, nevím, kde to je, já se toho ani nedotkla. Za třetí, to volala kamarádka. Za čtvrté, tolik jsem toho nevypila. Za páté, mám migrénu. Za šesté, bylo to ve výprodeji. Za sedmé, jsem na cestě. Za osmé, tohle už mám dlouho. Za deváté, určitě jsem to nevyhodila. A za desáté, to jsem vždycky chtěla. Tak to by bylo všechno.
2: Český rozhlas, střední Čechy.
0: Půl sedmé, co nevidět, a do té doby Olympik anebo Madonna. Ať se vám daří, příjemné, dobré ráno s Českým rozhlasem. Někdy.

Český rozhlas Střední Čechy. Nalaďte si nás v Brandýse nad Labem a Neratovicích na 100,7 FM. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: 7.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
2: Senátoři dnes budou projednávat vlastní návrh na nepromlčitelnost vraždy. Úpravou trestního zákoníku se budou zabývat na své poslední schůzi před volbami, které budou v příštích 2 týdnech. Policie ročně vyřeší zhruba 90% případů vražd. Promlčecí doba je aktuálně 30 let. Stát se po 10. pokusí prodat zámek Štiřín u Prahy. Veřejná dražba začne zítra v 10 hodin dopoledne. Vyvolávací cena je 720 milionů korun. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se snaží barokní památku, včetně okolních pozemků, prodat od roku 2024. Původní vyvolávací cena byla 3,3 miliardy korun. Most v Levíně v Králově Dvoře bude od zítra opět průjezdný. Od března byl kvůli rekonstrukci uzavřený. Náklady na opravu byly zhruba 34 milionů korun. Lidé v hlavním městě můžou od dnešního odpoledne přijít na výstavu s názvem Praha a Vídeň města pro život. Ta připomíná 30 let působení Mezinárodní vídeňské kanceláře v Praze. Na 10 panelech vysvětluje rakouská řešení v oblasti dostupného bydlení, dopravy nebo výsadby zeleně. Návštěvníci se taky dozví, jak rakouská metropole mění betonové plochy v příjemnější veřejný prostor pro místní i návštěvníky. Výstava je pro veřejnost zdarma přístupná do konce října v Muzeu Prahy v Domě u Zlatého prstenu. A dnešní počasí bude polojasno až jasno a teploty vystoupají maximálně k 25 stupňům.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
3: Na silnicích ve středních Čechách, tak kde jsou jaké problémy, koukám. Devítka z Mělníka do Prahy, vzniká fronta před okružní křižovatkou u Líbeznice, 5 až 10 minut ztratíte u odbočky na předboj. A stále problematická sedmička, kdo jedete z Prahy do Chomutova, komplikace, čekejte kousek za obchvatem Slaného, tam se dojíždí do Kolony a bezmála 20 minut pojedete krokem k nehodě za Lotoušem. Nabouralo tam nákladní auto, skončilo mimo silnici, zasahují tam záchranáři.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Máme tady taky sportovní středočeské peklo.
2: Je to tak. V hokejové extralize Mladá Boleslav nestačila na Plzeň. Středočeši doma prohráli 1-4 a vy o tom uslyšíte už za pár minut.

ptačího krýla. Někdo má pletky rád, já radši sklenici vína.

0: Mladá Boleslav ani na třetí pokus v novém ročníku hokejové Tipsport Extraligy doma nebodovala, v Plzni podlehla 1-4. Západočeši naopak mohli slavit třetí výhru v řadě. Výrazně k ní pomohl jistý Nick Malík v brance.
1: Těžký zápas to jako byl, ale nemoc, jako mě tady to moc nevyhovuje, moc střel nešlo, nebo nevyhovuje. Je to určitě těžší pro mě se udržet v nějakém tempu. Vím, že ta Boleslav má hráče, co umí jako udeřit, mají šikovné hráče, takže prostě furt si prostě dávat pozor na to, aby prostě někdo neujel a prostě zbytečně jsme nešli třeba, aby nám neodskočili a neprohrávali jsme třeba o gol, protože potom víme, že se to těžce dotahuje.
2: Říkal v útrobách mladoboleslavské arény Nick Malík. Radost výhry a tříbodového zisku neskrýval plzeňský asistent Václav Pletka.
3: My jsme rádi za tři body. Do toho zápasu jsme vstoupili dobře, měli jsme pohyb, proměnili jsme přesilovku a pak jsme si vytvářeli šance a my jsme prostě nemohli dát gola, nabádali jsme kluky, ať se víc tlačí před tu bránu, že stačí no, nahozený puk nějaký otečovaný nebo tady ten jakoby špinavý gól dát, ten se nám naštěstí ho povedlo dát třetí třetině a pak samozřejmě Bolka měla nějaký tlak, my jsme si to pak jako dobře opohlídali dozadu.
2: Naopak bruslaři třetí domácí zápas prohráli stejným poměrem. Po Karlových Varech a Pardubicích podlehli tedy 1-4 Plzni. Pokračuje mladoboleslavský obránce Filip Pavlík.
4: Byl to vyrovnaný zápas 1-1 dlouho. Poboli jsme dostali gól a pak hráli dobře, hlídali si to a my jsme se těžce tam dostávali k ním do pásma, aby jsme s tím něco udělali. A hold nám to tam nechce spadnout, ale věříme, že se to překlopí a zase ty góly začnou padat a ty body se budou sbírat.
2: K utkání měl co říct také jeden z asistentů bruslařů, František Ptáček.
5: Věděli jsme, v čem je síla soupeře, že jsou schopní rychle otáčet hru a my bohužel jsme jim to dovolili, dělali jsme hodně ztrát, který soupeř naštěstí jako v úzovkách nevyužil a dva góly ze standardek, to je špatně a soupeř, jak se dostal do vedení, tak si pak pohlídali vedení zkušeně a v klidu vyhráli.
2: Po domácí porážce se boleslavští propadli na samé dno extraligové tabulky. Mají pouhých 5 bodů a před sebou páteční duel v Brně. Plzni patří před utkání v Pardubicích třetí místo s 11 bodovým ziskem. Z Mladé Boleslavy Pavel Petr, Český rozhlas.

0: Za minutu přesně 6:45.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: Je to sympatické, dnešní den ohledně počasí, slunečno, nadále místy i větrno. Na teploměru by se mělo ukázat 22 až 25, pěkné babí léto s Českým rozhlasem.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
2: Dneska ráno na Pražském okruhu směrem na D1 se jede pomalu od dálnice D5 k Ořechu. Čekejte 10 minut navíc. V Českobrodské do centra se popojíždí před Běchovicemi 10 minut. Na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most cílí provoz. Teď se brzdí za sjezdem na Běchovice. K Průmyslové je to také na 10 minut. V Liberecké do centra sílí provoz. Brzdí se za sjezdem na Prosek. Zdržíte se zatím krátce, ovšem začala regulace provozu na vjezdu do Blanky z Nové Povltavské. Kolona tak ještě více zpomalí.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Volby 2026. S čím přicházejí zájemci o vaše hlasy v komunálních volbách ve vašem městě? Až do 8. října vám každý všední den představujeme názory lídrů kandidátek ve velkých městech našeho kraje na témata, o kterých se mluví. Volební speciály z vašeho města každý všední den po 17. hodině 30. minutě v našem vysílání.

0: 6.49. Do celé Joe Cocker, Lucie Bílá, Rangers, taky plavci, nebo Rangers plavci, ale taky i pozvánka k dnešnímu odpolednímu vysílání Alex.
1: V Alex a host si budu povídat s onkoložkou a hematoložkou profesorkou Petrou Tesařovou. Co stojí za nárůstem mladých žen s rakovinou prsu? A jsou na to lékaři připraveni, nebo stále přetrvává představa, že mladá žena zkrátka nemůže onemocnět? Jak moc se posunul vývoj protinádorové léčby? A hledají pacientky i pomoc na internetu? Poslechněte si nás, začínáme po 13. hodině.
0: Probouzíte se do středy 30. září. Přejeme dobré ráno s Českým rozhlasem Střední Čechy.

0: 7 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: Poslanci budou druhým dnem projednávat návrh na vyslovení nedůvěry vládě. Do základní školy v Újezdu nad Lesy v Praze se dnes vrátí žáci. Minulý týden se tam rozšířila salmonelóza. Dnes bude slunečno s teplotami do 25 stupňů. Je středa 30. září. Dobré ráno vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Mimořádná schůze k návrhu na vyslovení nedůvěry vládě bude pokračovat druhým dnem. Zatím se z opozičních zástupců dostal ke slovu jen předseda ODS Martin Kupka. Poté začali vystupovat koaliční zástupci s přednostním právem. Předsedkyně poslaneckého klubu Pirátů Olga Richterová to přirovnává k autoritářským systémům.
2: Vládní hnutí se tam zajistila, pořadí lidí jenom za sebe, mají tam naprostý monolitický blok, jako to bývalo v tom Orbánově Maďarsku. Zvalcovali si to způsobem, který neumožňuje, abychom tam my jakýmkoliv způsobem vstoupili. A ještě je dobré si říci, že znemožnili, aby zaznívaly ty protiargumenty.
0: Vyléčení žáci základní školy v Újezdu nad Lesy v Praze se dnes vrátí do lavic. Minulý týden se tam rozšířila salmonelóza. Nakazilo se 391 dětí i dospělých. Kuchyně jídelny zůstane zatím zavřená, popisuje Martina Marešová, ředitelka protiepidemického odboru hygienické stanice hlavního města.
3: Byla provedena dezinfekce školy, domluvili jsme se na tom, jak mají se ty nemocní vrátit do kolektivu. Salmonela není onemocnění, který by se přenášelo vzduchem. Ty nemocní zůstávají doma, zdravé děti můžou nadále docházet do kolektivu.
0: V budovách školy budou platit zvýšená hygienická opatření minimálně 2 týdny. Ředitel Libor Skala už dříve oznámil, že vymění vedení jídelny. V Neratovicích postavili dělníci v ulici Na Výsluní nový parkovací dům. Radnice za něj zaplatila zhruba 180 milionů korun. V budově je přes 400 míst. Dnes ho v 10 hodin vedení města slavnostně otevře.
4: V parkovacím domě bude asi 230 stání v režimu P plus R a asi 170 pro rezidenty. Důvodem výstavby parkovacího domu na místě bývalé Štěrkové nevyužívané plochy byl nedostatek parkovacích míst ve městě. Z Neratovic Radek Duchoň, Český rozhlas. Sport.
0: Čeští fotbalisté čekají na první body i po druhém zápase s trenérem Santim Deniou. Tentokrát v Lize národů podlehli Anglii 0-2. V pražském Edenu o tom rozhodli góly Gordona a Kejna. Chorvatsko pak prohrálo 1-4 ve Španělsku, kde se Češi představí v sobotu ve svém dalším utkání. Slovensko v Lize C i po druhé zvítězilo. V Košicích zdolalo Kazachstán 2-1.
1: Počasí.
0: Dnes bude polojasno až jasno a beze srážek. Nejvyšší teploty 22 až 25 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
5: Začínáme a končíme na dálnici D6.
6: Martin Rachman, dobré ráno. Chtěl bych vám oznámit nehodu 3 vozidel. Martin Rachman, dobré ráno. Chtěl bych vám oznámit nehodu 3 vozidel na D6 ve směru na Prahu před 29. kilometrem. 2 vozidla v pravém pruhu, 1 v levém. Brzdí se, ještě tady nejsou ani policajti, ani hasiči a jsou nějaké provozní tekutiny vylité na dálnici, tak tady opatrně.
5: Ještě jednou připomínám D6, 29. kilometr směr Praha, nehoda 3 aut.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Dobré ráno, Střední Čechy.
5: Čeká vás Michal David, Pavel Bobek a taky Soňa Jindrová. Řekneme vám, kudy to vlakem nepůjde.
1: Dobré ráno, Střední Čechy s Honzou Macounem.

0: Opatrně na cestách, aktuálně na dálnici D10, buďte připraveni, naskočilo tady zpravodajství od policie auto v protisměru. D10, 66. kilometr, dojedete směr Turnov, mělo by proti vám jet auto v protisměru.
1: Region Express.
0: 7:11. Každý, kdo jezdí po středočeském kraji vlakem, měl by zpozornět. V říjnu totiž dopravci plánují řadu výluk. Kde budou, jak dlouho potrvají, to si teď povím se Soňou Jindrovou. Vypadá výborně. Dobré ráno.
2: Hezké ráno. Tak první velká výluka na trati mezi Berounem a Rakovníkem začala už včera a potrvá až do 7. listopadu. Jde konkrétně o úsek mezi Roztoky u Křivoklátu a Rakovníkem, kde pracovníci správy železnic provádějí tradiční údržbu kolejí, prořezávají křoví a kontrolují zabezpečovací zařízení. Dopravu v tomto úseku zajišťují náhradní autobusy.
0: Kde to ještě nepojede?
2: Vlaky nahradí autobusy označené XS11, taky na trati mezi Pečkami a Kouřimí, a to od zítřka, tedy od 1. října až do 13. října. I tam je to kvůli údržbě trati. Po celý říjen bude taky výluka mezi Kolínem a Ledečkem, i tam budou jezdit náhradní autobusy. Původně byla tato výluka naplánovaná na 3 měsíce kvůli rekonstrukci viaduktu u Ratboře, ta se ale odložila až na rok 2028. A připomenu taky dlouhodobou výluku i na trati Kutná Hora Zruč nad Sázavou. Ta bude nejprve od zítřka do 7. října v celém úseku a pak až do 22. listopadu jen mezi Malešovem Zručí nad Sázavou.
0: Složitější a delší výluka bude taky na trati z Prahy do Turnova. Předpokládám.
2: Předpokládáš správně. Týkat se to bude úseku od Bakova nad Jizerou do Turnova a potrvá od soboty 3. října do 27. listopadu. Tam si musí dát cestující pozor, protože náhradní autobusy z Bakova do Turnova budou odjíždět o 7 až 21 minut dřív a do cíle naopak přijedou později. Samotné město Bakov nad Jizerou a okolní zastávky obslouží zvláštní kyvadlová autobusová doprava na trase Hlavní nádraží Mladá Boleslav, Mnichovo hradiště, Bakov nad Jizerou město a Bakov nad Jizerou.
0: Studnice výluk, Soňa Jindrová. Děkujeme, hezký den.
2: Ráda se stalo, hezký den.
1: Region Express. Vše o veřejné dopravě ve středních Čechách a v Praze.
0: 7:13.

0: Počasí ve středních Čechách.
1: Dnes je středa 30. září. Co vás čeká za počasí? Rád vám prozradím. Dnes se čeká nadále slunečno, teplo, místy větrno. Teploměr ukáže 22 až 25.
0: Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
2: Hezké ráno. Na D5 z Plzně do Prahy před sjezdem na Rudnou ze 6. kilometru po pojíždí kolona na Pražský okruh za Ořech pojedete půl hodiny. Na Pražském okruhu směrem na letiště začala regulace provozu v tunelech. Brzdí se za sjezdem na Vestec, k Ořechu čekejte 20 minut navíc. V ulici k Barandovu je před Pražským okruhem kolona od Kauflandu na 10 minut. Na východní části okruhu směrem na Lanový most je to od D11 k Průmyslové na více než 20 minut. V Poděbradské do centra u stanice metra Hloubětín řeší srážku dvou aut v levém pruhu. Je tam na necelých 10 minut a v Liberecké do centra se popojíždí téměř v celé délce, do Holešoviček je to na více než 10 minut.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát herečka Mahulena Bočanová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Za chvíli vás čeká další díl Ahoj Rádio, tentokrát vám děti přiblíží stravu. Nejlepší, nejsladší a je jedno, jestli je to polévka nebo omáčka, zkrátka příprava rajské, to není jen tak, to je někdy věda.

0: ať už připravujeme polévku nebo omáčku, základ je vždy stejný. Rajčata. Jak se dělá ta nejlepší rajská?
1: Že se rozmixujou rajčata a potom se to dá do hrnce. Potom se bude vařit, pak tam je ještě maso. Těstoviny, nebo kolínko, a nebo knedlíčky. Ještě se musí dát pryč něco v tom vevnitř, nějaký to zeleň, co tam nemůže být v té omáčce. Sůl a kuličky takový černý. A ještě, aby to bylo hustější, třeba mouka. A ty zbytky od těch rajčat tam zůstanou. A ta

Víte, že v Kolíně mají pomník věnovaný medvědům? A to konkrétně postavičkám z kresleného seriálu Potkali se u Kolína a neb Pojďte pane, budeme si hrát. Pokud byste pomník hledali, nachází se na kraji kolínského lesoparku Borky. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: Páteranímu vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy bude půl, budou zprávy. Ano, Lenka už je vedle mě, tak to spustíme.
1: Půl osmé.
2: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
1: Výpočet podpory na bydlení v superdávce se od zítřka změní. Nově bude hrát klíčovou roli konkrétní okres, ve kterém žadatel žije. Díky tomu bude podle ministerstva podpora lépe odpovídat reálným cenám v jednotlivých regionech. Od zítřka se také rozšiřuje okruh tzv. Zranitelných domácností, kam nově patří rodiče samoživitelé s dětmi do 15 let. Mírové náměstí v Bakově nad Jezerou je po celkové opravě. Jeho plocha je nově ze žulové dlažby. Nové jsou i chodníky, zeleň, osvětlení a kromě jiného i lavičky a odpadkové koše. Slavnostní otevření je naplánované na 7. října. Oprava centra města vyšla na asi 40 milionů korun. Praha 8 veřejnosti představila repliku vodního díla Prameník. K vidění je dočasně v kulturním domě Ládví. Za rok až dva ho chce městská část přesunout na původní místo na Ďáblickém sídlišti. Dílo Vladimíra Kína stálo mezi paneláky ve Fanfulíkově ulici od 60. let minulého století do roku 2007, kdy ho někdo ukradl. Zhotovení bronzové repliky stálo přes 500 000 korun. Společenství Enercom Podlipansko dnes pořádá veřejné setkání v Sokolči na Nymbursku. Lidé se tam můžou dozvědět informace o sdílené energii nebo o dotačním programu Nová zelená úsporám. Setkání začíná v 17 hodin na obecním úřadě. A dnešní počasí bude polojasno až jasno a teploty vystoupají maximálně k 25 stupňům.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Na dálnici D6 Vary Praha čekejte hned dvě nehody na trase. První za Novým Strašecím na kilometru 29. Tam řeší kolizi tří aut. Podle našeho zpravodaje částečně blokují jak pravý, tak levý pruh. Na vozovku navíc vytekly provozní kapaliny a musí se kličkovat. A čerstvá nehoda taky na 6C před Prahou.
3: Na dálnici D6 na příjezdu do Prahy 9. kilometr, levej pruh, dopravní nehoda 6 vozidel, dobržďuje se do kolony, na místě ještě nejsou záchranné složky, zdržení 15 minut, tak šťastnou cestu.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Mám v kapse 260 tisíc korun a nevím, jak s nimi naložit. Poradíš?
1: Můžeš si za mě pořídit nový hlukoměr, který mají právě i pražtí policisté. A ty pomocí něj budou častěji kontrolovat řidiče hlučných, speciálně upravených aut. Za chvíli řekneme podrobnosti.
0: Podrobnosti dáme za chviličku. 260 tisíc za hlukoměr. Pravda, možná i bude zapotřebí i víc, protože těch hlučných aut je kolem nás možná víc než dost.

0: 7 hodin 42 minuty. Pražští policisté dostali od magistrátu hlukoměr za 260 tisíc. Ty hlídky s ním budou kontrolovat hlavně takzvaná turingová auta. Ta jsou často speciálně upravená tak, aby byl motor a výfuk hlučnější, než je stanovená norma. Stěžují si na ně třeba obyvatelé Prahy 1 a 5. Přidávám i Prahu 9 za sebe.
1: Pravidelně v jednu ráno na Praze 1, tam v Opletalově ulici, tak tam jezdí nějaký vytuněný auto, který tam prostě to tuní a hrozně to tam ruší a vždycky nás to zbudí. Normální auta nebo kufry na kočičí hlavách nás vůbec neruší, ale tady ten člověk nás tam ruší jako pravidelně.
2: Říká paní Karolína, kterou hlasitá auta v noci často budí. Paní Pavla z Lanovy ulice hlučná auta potkává při večerních procházkách.
3: Setkávám se s tím celkem pravidelně, protože venčím třeba o půlnoci v jednu v noci psa a občas se stává, že v tu jednu v noci, takhle pozdě, že tady protůrujou takhle auta nebo silné motorky. Stává se to.
2: Hlukoměr je malý mikrofon na trojnožce, který policisté umístí k výfuku stojícího auta. Hlasitost zvuku měří při tůrování motoru, říká Jiří Tichý z dopravního inspektorátu Prahy 1.
4: To měření probíhá při venkovních podmínkách, které jsou schváleny u stojícího vozidla. Poté proběhne prvotní měření, jestli vůbec dosáhneme těch požadovaných otáček. Poté se provádí to ostrý měření a následně výstupní kalibrace. Poté máme vlastně výstup těch dat a buď se závadou, pokud tam je nějaká úprava nelegální, kterou my vlastně to nevidíme, že jo.
2: Policisté doteď neměli podle pražského policejního ředitele Petra Matíčka, jak řidiče hlučných aut kontrolovat a na základě čeho trestat.
5: Dneska, když to budu vědět, že tam jezdí nebo že tam mají plánovaný nějaký srazy, tak si tam preventivně ten přístroj a ty naše kluky pošlu a oni zase se budou chovat jinak. Víte dobře, jak to je, když je věc, která je může trestat, tak samozřejmě se k tomu postaví i oni. Věřím tomu, že to tak bude.
2: Hlukoměr bude používat 20 speciálně proškolených policistů. Podobné zařízení má i třeba policie z Olomouckého kraje. Z Prahy Mikuláš Vochoska, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Střední Čechy, písničky, které nestárnou. Český rozhlas Střední Čechy. Písničky, které nestárnou. Český rozhlas Střední Čechy, písničky, které nestárnou.
0: Žádný hluk, ale líbezný hlas z Kavčího. Táňa Míková, vítej u nás.
7: Krásné, musím říct, dnes většinou jasné, i když tu a tam i mlhavé ráno.
0: Máme 7:45, máme aktuální teploty, které, jaké?
7: No, Honzo, takové rozpětí už jsme ve středních Čechách dlouho neviděli, i když ono je to v těchto dnech typické. Musím říct, že zatímco v Dobřichovicích nejsou ani celé 2 stupně Celsia, respektive teď už se tam zase vyhouply, ale ráno bylo 1,9. Tak naproti tomu třeba Dolní Bousov má 14,4. Záleží to hodně na místních podmínkách a každý, kdo je v nějakém údolíčku, kde v noci přestalo foukat, tak je v tom studeném vzduchu, zatímco ti, co jsou na kopečku, jsou na tom v tomhle počasí mnohem líp.
0: Dolní Bousov vede tuším už 3. ránem.
7: Je to tak.
0: Pojďme si říct, středa zase slunečno, bez oblaků.
7: No, tak musím říct, že ono to úplně bez oblaků nepůjde. Možná někdo vidí teď už nad sebou na obloze nějaké takové ty bílé šmouhy. No a během dne se může stát, že opravdu zejména v té západní části kraje budeme mít oblaků trochu víc, ale mělo by to být do polojasné oblohy, takže pořád to bude se sluncem. No a maximální teploty ty budou mezi 22 a 25 stupni Celsia. Můžeme říci, že na jihovýchodě kraje, to znamená směrem k Vysočině, bude trochu čerstvější vítr. Tam může mít, řekněme, nárazy někde až do 30 km za hodinu a ta průměrná rychlost by mohla být někde kolem 25.
0: Noc na zítřek zase uvidíme měsíc ukouslý.
7: Ukousává se vždycky o kousíček víc, takže určitě to tak bude a ta noc opravdu bude většinou jasná nebo polojasná. My počítáme zase s širším rozpětím těch minimálních teplot, i když střed se bude pohybovat někde mezi 12 a 8 stupni Celsia. Tam, kde se uklidní vítr, může být kolem 5 a to znamená teploty od 3 až do 8 stupňů Celsia, takže vlastně od 3 do 12 může být všechno, ono to bude podobné ráno jako to dnešní.
0: Baboš bude pokračovat.
7: No, Vypadá to, že v pátek by mohlo být víc oblačnosti. Zdá se zatím, že to zůstane bez srážek. Bude to takový zajímavý vývoj, kdy mraky narostou a zase se rozpustí směrem k víkendu. I když je pravda, že třeba v sobotu a v neděli by na obloze mohlo být, řekněme, půlka mraků a půlka modrého nebe, což dnes bude jenom na chvíli odpoledne, než to v sobotu a v neděli to bude častější. No a pak zase nějaké mraky přibudou v pondělí a konečně, kdo čeká na déšť, tak pro toho mám zprávu, že na konci toho předpovědního období ve středu už nějaké kapičky jsou.
0: Dneska zatím 22, 25 a víceméně jasno, polojasno.
7: Je to tak.
0: Díky, hezký den, odpoledne naslyšenou.
7: Všechny zdravím, mějte se krásně.
6: Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
8: Hezké ráno na D5 z Plzně do Prahy před sjezdem na Rudnou. Ze 6. kilometru po pojíždí kolona na Pražský okruh. Za Ořech je to na 50 minut. Plný je i průjezd Rudnou. Na Pražském okruhu směrem na letiště pokračuje regulace provozu v tunelech. Brzdí se u sjezdu na Vestec. Na 3. kilometru k Ořechu čekejte půl hodinu navíc. V ulici k Barandovu je před Pražským okruhem kolona od Kauflandu na 10 minut. Na východní části okruhu směrem na Lanový most je to od D11 k Průmyslové na více než 20. Poděbradské do centra u stanice metra Hloubětín stále řeší srážku dvou aut v levém pruhu. Je tam kolona na necelých 10 minut. V Liberecké do centra se popojíždí téměř v celé délce, do Holešoviček je to na 25 minut. Ve Strakonické na Smíchov se jede různě pomalu od Pražského okruhu až ke Zlíchovskému tunelu. V Českobrodské do centra se popojíždí před Bychovicemi a následně Dolními Počernicemi celkově 20 minut navíc. A výrazně zhoustl provoz také v Horoměřické, tam se stojí už z generálky zhruba 20 minut k Evropské.
6: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
7: Naším dnešním hostem bude onkoložka a hematoložka profesorka Petra Tesařová.
6: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.
0: 7.49, za chvíli něco z minulosti, co zásadního se váží k tomu dnešnímu datu, prozradí Petr Jungmann. A pak už bude 8 a další zprávy.
7: Když oknem

0: zvítězila pravda a láska. Yes, we
1: can. Středa, 30. září, svátek má Jeroným, to znamená svaté jméno nebo muž se svatým jménem. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Mozartova opera Kouzelná flétna měla premiéru v roce 1791, to je 235 let. Ve vídeňském divadle ve Freihausu, později na Vídeňce, ji dirigoval sám Wolfgang Amadeus, a to pouhé 3 měsíce před svojí smrtí. Víte, že máme také říční policii? Už 85 let od roku 1941 střeží pražská poříční policie klid na 33 kilometrech řeky Vltavy od Vranské přehrady do Roztok. Před 30 lety začala i u nás doba mobilní. Společnost Radiomobil spustila 30. září 1996 první síť GSM.

0: dramaturgyně a moderátorka Štěpánka Haničincová se narodila přesně před 95 lety v roce 1931 v Kvíčovicích na Plzeňsku.
1: Ale Bertíku, to by potřebovalo nějakou moc veselou pohádku, co říkáš?
0: A já přeju pěkný den.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz.

0: 8 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
2: Senátní bezpečnostní výbor chce od Babiše informace o zajištění obrany státu. Včerejší rozbory u Odoleny vody neprokázaly nadlimitní množství olova ve vodě. Dnes bude slunečno s teplotami do 25 stupňů. Je středa 30. září. Dobré ráno vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Část senátorů chce od premiéra Andreje Babiše z ANO informace o zajištění obrany státu. Senátní výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost se o ně zajímá kvůli hrozbě ruských hybridních útoků. Zároveň k tomu chce uspořádat veřejné slyšení. To bude koncem listopadu, pokud návrh výboru dnes schválí plénum senátu. Podle předsedy výboru, nezávislého senátora Pavla Fischera, musí Česko změnit zákony pro případ krize.
3: Například s rozsáhlými sabotážemi nebo s vojenskou aktivitou, diverzní aktivitou Ruska na našem území, tak tahle krizová legislativa zatím nepočítá. Jedná se například o to, aby Česká republika stále ještě v době míru dokázala plnit roli hostitelské země pro ty obrovské úkoly, které bude plnit celá Severoatlantická aliance.
2: Žádný ze včerejších rozborů v oblasti Odoleny vody u Prahy neukázal nadlimitní množství olova ve vodě. Českému rozhlasu to večer potvrdil technický ředitel Středočeských vodáren Bohdan Soukup. Hodnoty ale podle něj kolísají a voda stále není pitná. Asi 15 000 lidí z obcí na sever od Prahy tak musí i dál využívat přistavené cisterny. Vodárny se teď snaží zbytky kontaminované vody vypustit, říká Soukup.
4: Teď víme, že ty zdroje, ze kterých zásobujeme tu oblast, tak jsou už čisté, takže je jenom otázkou času, než se nám podaří vypláchnout tu kontaminovanou vodu z celé sítě. Přece jenom jedná se o stovky kilometrů sítě, ve kterých je spousta vody.
2: Policie znečištění prověřuje kvůli možnému poškození a ohrožení životního prostředí z nedbalosti. Největší dopravní letadlo světa Airbus A380 bude znovu létat na letiště Václava Havla v Praze. Aerolinko Emirates ho na pravidelnou linku do Dubaje vrátí zítra. Naposledy byl stroj na pražském letišti v březnu, potvrzuje jeho mluvčí Denisa Hejtmánková.
5: Naposledy toto letadlo odletělo z pražského letiště 23.3.2026, poté byl změněn typ letadla na Boeing 777 s nižší kapacitou. Návrat znamená pro pražské letiště zejména to, že se opět vrací největší dopravní letadlo na denním celoročním spojení mezi Prahou a Dubají.
1: Počasí.
2: Dnes bude polojasno až jasno a beze srážek. Nejvyšší teploty 22 až 25 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
6: Trápení na silnicích, aktuálně na silnici 6 nebo dálnici D6. Vary Praha, velké potíže, na dvou úsecích, nejprve nehoda na kilometru 29 za Novým Strašecím. Částečně blokuje jak pravý, tak levý pruh. Vozovka je navíc s provozními kapalinami, které vytekly, musí se kličkovat. Zdržení není dlouhé, ale počkáte si. O mnoho horší je to dál směr Praha po nehodě na 11. kilometru. Teď je aktuálně D6 uzavřená, na místě zasahují jak hasiči, tak záchranáři. Poslední volný sjezd je na exitu Velká Dobrá.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Dobré ráno, Střední Čechy.
6: 8:04, skvělé ráno a nádherný babí den s Českým rozhlasem. Posílám Leška Semelku, ano. Taky Hanu Zagorovou, dorazí i kapla Mandraže, Martin Písařík s další svojí vsuvkou do vysílání, co v učebnicích nebylo. Díl 98. Mimochodem textový přepis Martina Písaříka taky na našem webu, tak se podívejte středníčechy.rozhlas.cz.
1: Dobré ráno Střední Čechy s Honzou Macounem.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že některé rostliny můžeme označovat jako živé fosílie? Na Zemi rostou rostliny, co tu jsou o miliony let déle než lidský druh. Dodnes si ponechali znaky svých dávných předků a přitom stále přežívají. Mezi druhy, které můžeme najít i u nás, patří jinan dvojlaločný, známý také jako ginkgo biloba. Evoluční větev tohoto stromu dorůstajícího výšky 30 až 40 metrů se vyvinula už před 270 až 300 miliony let. Ve volné přírodě ale postupně skoro vymizel a přežil pouze v jihovýchodní Číně, kde jej mniši pěstovali v chrámových zahradách. Paradoxně se ale dobře vyrovnává s průmyslovým znečištěním. Také cikasy na Zemi existují již stovky milionů let. Přestože většina druhů vyhnula v dobách dávno minulých, některé přežily až do současnosti. Na první pohled mohou cikasy připomínat palmy, ve skutečnosti jsou však blíže příbuzné jehličnanům. Cikasy tvoří šištice, které patří k největší v rostlinné říši, některé dosahují délky přes půl metru. Další pozoruhodnou vlastností cikasů je jejich mimořádná dlouhověkost. Některé exempláře se mohou dožít více než tisíce let.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: Pozor, dálnice D6 i D7 hlásí uzavřeno. Tak co sedmička?
1: Z dálky je vidět vlastně na nájezdí nový dálnice, jak je hned za Latoušem, že je tam kompletně izuso. Je to zavřený z obou stran a objíždí se to velmi malýma cestičkama. Občas tam vede kamion, takže to je komplikace.
0: A D6, tady je velký apel před Prahou na 10. 11. kilometru. Nehoda, nesjíždějte z dálnice.
2: Aby nesjížděli z D6 ani v jednom směru na Unhošť, protože to je totálně ucpaná. Tam to stojí, to je jedno velký parkoviště. Tam to na ně stavěný, takže tam tudy neprojedete. Je lepší asi počkat na dálnici, než se to vyřeší.
0: Děkujeme za informace, posíláme další informace k vám a posluchačům. Jak bude?
3: Počasí ve středních Čechách.
0: Táňa Míková prozrazuje, jaké máme dnešní ráno, kam se taky teplotně dostaneme.
4: Krásné, musím říct, dnes většinou jasné, i když tu a tam i mlhavé ráno. Honzo, takové rozpětí už jsme ve středních Čechách dlouho neviděli, i když ono je to v těchto dnech typické. V Dobřichovicích nejsou ani celé 2 stupně Celsia, respektive teď už se tam zase vyhouply, ale ráno bylo 1,9. Tak naproti tomu třeba Dolní Bousov má 14,4. Záleží to hodně na místních podmínkách a každý, kdo je v nějakém údolíčku, kde v noci přestalo foukat, tak je v tom studeném vzduchu, zatímco ti, co jsou na kopečku, jsou na tom v tomhle počasí mnohem líp. No, tak musím říct, že ono to úplně bez oblaků nepůjde. Možná někdo vidí teď už nad sebou na obloze nějaké takové ty bílé šmouhy. V té západní části kraje budeme mít oblaků trochu víc, ale mělo by to být do polojasné oblohy, takže pořád to bude se sluncem. No a maximální teploty ty budou mezi 22 a 25 stupni Celsia. Na jihovýchodě kraje, to znamená směrem k Vysočině, bude trochu čerstvější vítr. Tam může mít, řekněme, nárazy někde až do 30 km za hodinu a ta průměrná rychlost by mohla být někde kolem 25.
0: To důležité, zásadní, babí léto pokračuje.
3: Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
5: Hezké ráno, na D5 z Plzně na příjezdu do Prahy se stále popojíždí. Ze 7. kilometru na okruh za Ořech pojedete necelou hodinu, plný je i průjezd Rudnou. Na pražském okruhu směrem na letiště pokračuje regulace provozu v tunelech. Brzdí se za sjezdem na Jesenici na 82. kilometru, zpoždění kolem půl hodiny k Ořechu, kvůli tomu je silný provoz i ve Vídeňské ve Vestci. V Liberecké do centra před nájezdem ze Zenklovy stojí porouchaná dodávka, blokuje levý pruh z Cínovecké od sjezdu na Čakovice, je to teď na půl hodiny. Na východní části okruhu směrem na Lanový most je fronta od D11 k Průmyslové na necelou půl hodinu. V Ekbelské do Hloubětína zpomalíte za sjezdem na Prosek. Kolona pokračuje nesouvisle i dál po Průmyslové až k jižní spojce. V Poděbradské do centra se jede krokem z Rajské zahrady k Průmyslové a na jižní spojce je před Brandovským mostem kolona od sjezdu na Krč. K Lihovaru je to na čtvrt hodiny.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Středočeská setkání. Poznejte zajímavé lidi ze středních Čech.
6: Astronom Pavel Suchán se na noční oblohu dívá každý den. A to i když zrovna není na hvězdárně v Ondřejově. Nám přijde povyprávět o tom, co ho na hvězdné obloze i celém vesmíru tolik přitahuje.
3: Středočeská setkání. Každou sobotu po 11. hodině na Českém rozhlase Střední Čechy.

0: ruku líbám do ředitelství silnic a dálnic. Petra Drkulová je připravená vám říct nebo vás seznámit s tím, co se děje na silnicích v našem kraji.
1: Zahajujeme další etapu přestavby mimoúrovňové křižovatky Aviatická. Otevřeme sjezd na letiště od Kladna a Slaného a ve směru z centra převedeme provoz na sjezd původní. Po Aviatické zůstane zachován provoz v režimu 2+2 jízdní pruhy. Přestavba za 895 milionů korun promění do září 2027 nevyhovující křižovatku v moderní bezkolizní uzel s 8 rampami, 2 kolektorovými pásy a 2 novými mosty.
2: Český rozhlas, Střední Čechy. České písničky, které si zaspíváte.

Víte, že kousek od středočeských Petrovic najdete největší Biklan v České republice? Tenhle dvoumetrový balvan se nachází v místech, kde údajně kázal mistr Jan Hus. A právě proto nese název Husova kazatelna. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: tady, dobrý den.
1: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
0: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602-489-489.
1: Jste dobrý, firma Havelka do konce září letní ceny uhlí. Ovšem, musíte zavolat okamžitě.

0: 9:30.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
2: Za umělé oplodnění dostanou centra asistované reprodukce od zdravotních pojišťoven víc peněz. Vyplývá to z návrhu úhradové vyhlášky pro rok 2027. Za jeden cyklus dostanou kliniky 44 tisíc korun, což je o 4,5 tisíce více než letos. Dohodu mezi pojišťovnami a reprodukčními klinikami Českému rozhlasu potvrdil prezident Svazu zdravotních pojišťoven Martin Balada. V Neratovicích postavili dělníci v ulici Na Výsluní nový parkovací dům. Radnice za něj zaplatila zhruba 180 milionů korun. V budově je přes 400 míst. Dnes v 10 hodin ho vedení města slavnostně otevře. Na trati mezi Kolínem a Ledečkem od zítřka nepojedou vlaky kvůli plánované výluce. Dopravní omezení potrvá do 30. října. Dělníci budou opravovat úsek mezi Kolínem a Bečváry. Lidé v hlavním městě můžou od dnešního odpoledne přijít na výstavu s názvem Praha a Vídeň – města pro život. Ta připomíná 30 let působení Mezinárodní vídeňské kanceláře v Praze. Na 10 panelech vysvětluje rakouská řešení v oblasti dostupného bydlení, dopravy nebo výsadby zeleně. Návštěvníci se taky dozví, jak rakouská metropole mění betonové plochy v příjemnější veřejný prostor pro místní i návštěvníky. Výstava je pro veřejnost zdarma přístupná do konce října v muzeu Prahy v Domě u Zlatého prstenu. A dnešní počasí bude polojasno až jasno a teploty vystoupají až k 25 stupňům.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
3: Stále jsou velké problémy na silnicích nebo dálnicích D6, D7. Také se přidávají problémy i třeba na silnici 603. Tak po pořadě D6.
4: Aby nesjížděli z D6 ani v jednom směru na Unhošť, protože to je totálně ucpaná. Tam to stojí, to je jedno velké parkoviště. Tam to na ně stavěný, takže tam tudy neprojedete. Je lepší asi počkat na dálnici, než se to vyřeší.
3: V aktuálním sdělení tu mám informaci, že se dá projet alespoň jedním jízdním pruhem, ale objížďka přes Unhošť není, jak jste slyšeli, možná také sedmička.
5: Dálky je vidět vlastně na nájezd té nový dálnice, jak je hned za Latoušem, že je tam kompletně izoso. Je to zavřený z obou stran a objíždí se to velmi malýma cestičkama. Občas tam vede kamion, takže to je komplikace.
3: No to není komplikace, to je blamáž, to je maso. A 603 průjezd Jesenicí, tam je čerstvá nehoda dvou aut, policie teprve vyrazila na místo a ještě informace z Kladna. U nádraží, kdo projíždíte Sportovců ulice, tak tam jsou po nehodě dvě auta.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
3: Tak vyrážíme taky za těmi malými, vlastně i odrostlejšími základní školství. Jedna základní škola se stala slavnou.
2: V Újezdě nad Lesy v Praze, ano, tam nevím, jestli slavnou tedy, ale na týden byla uzavřená kvůli rozšíření salmonelózy. A dnes se vyléčení žáci mohli znovu vrátit do lavic. Na místě máme našeho reportéra a za chvíli se s ním spojíme.

0: 8:41. Zdraví žáci se dneska vrátili do základní školy Újezd nad Lesy v Praze. Ta byla zavřena od minulého týdne, kdy se tam rozšířila salmonelóza. Jaká opatření škola přijala a co na ně říkají rodiče dětí, to na místě zjišťoval Josef Beneda. Hezký den.
1: Dobrý den. Do budovy školy v Polesné ulici od rána přichází žáci. Není jich ale mnoho. Někteří z nich museli zůstat doma, protože mají stále příznaky salmonelózy. Mluvil jsem s jedním z rodičů, který popisoval, že pro syna připravil vlastní oběd. Jak už jsem naznačil, do základní školy se dnes mohli vrátit jen žáci, kteří nemají žádné příznaky nemoci. Pro děti ze zasažených mateřských škol ale platí přísnější pravidla. Měli by mít potvrzení od lékaře, včetně stěrů. V budovách budou také další dva týdny platit zvýšená hygienická opatření. Pracovníci se zaměří především na to, toalety, kliky, madla a další často dotýkané povrchy.
0: Nákaza se rozšířila po té, co zaměstnanci školní jídelny použili vejce s prošlým datem. Otevře se i dnes jídelna?
1: Ne, v kuchyni jídelny se dnes vařit nebude, a to minimálně do konce týdne. Škola ale zajistila náhradní stravování s externími dodavateli a tato jídla se budou vydávat v jídelně jako běžně. V budovách školy Polesná a Čentická už dříve provedla úklidová firma dezinfekci prostor. V kuchyni jídelny v Polesné si škola najala odbornou firmu na dvoufázovou dezinfekci. Hygiena už v pátek stanovila podmínky, za jakých se může vrátit do provozu školní kuchyň. Personál bude muset mít negativní testy na salmonelózu a musí se zrevidovat hygienické postupy.
0: Na závěr prosím připomeň, kolik lidí se salmonelou vlastně nakazilo.
1: Celkem je 391 nemocných dětí a dospělých, z toho u 58 z nich prokázali výskyt salmonelózy laboratorní testy. Ještě včera odpoledne bylo ve třech pražských nemocnicích 25 pacientů, z toho 17 ve fakultní nemocnici Bulovka. Městská část nabízí rodinám zasaženým salmonelózou balíčky hygienických potřeb zdarma. Na objednání je rozvážejí hasiči. Ještě doplním, že školu v Újezdu nad Lesy navštěvuje přibližně 1100 dětí. Ze školní jídelny odebírali pokrmy také dvě mateřské školy a pečovatelská služba. Celý případ prověřuje policie pro podezření z trestného činu ohrožování zdraví závadnými potravinami z nedbalosti.
0: Josef Beneda, díky, hezký den.
1: Také děkuji, naslyšenou.

0: 8.47.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: Nadále slunečno, teplo a místy větrno. Teploměr ukáže 22 až 25. Táňa Míková taky řekne, jak bude dál.
2: Noc opravdu bude většinou jasná nebo polojasná. My počítáme zase s širším rozpětím těch minimálních teplot, i když střed se bude pohybovat někde mezi 12 a 8 stupni Celsia. Tam, kde se uklidní vítr, může být kolem 5, a to znamená teploty od 3 až do 8 stupňů Celsia. Takže vlastně od 3 do 12 může být všechno, ono to bude podobné ráno jako to dnešní.
0: No a dál, výhled denní teploty. Jak to vypadá? No, vypadá to prý stabilně a dešťové kapky ty by se měly ukázat až během příštího týdne, ve středu. Tak dočkej času jako husa klasu, zatím babí léto pokračuje.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
3: Na D5 z Plzně na příjezdu do Prahy se popoždí ze 6. kilometru. Na okruh za Ořech pojedete 50 minut, nadále plný je i průjezd Rudnou. Na pražském okruhu směrem na letiště pokračuje regulace provozu v tunelech, brzdí se za sjezdem na Jesenici, zpoždění kolem půl hodiny k Ořechu, kvůli tomu je stále silný provoz i ve Vídeňské ve Vestci. V Liberecké směrem do centra před nájezdem ze Zenklovy stojí poruchaná dodávka, blokuje levý pruh z Cínovecké od sjezdu na Čakovice, je to na půl hodiny, plné je i okolí, včetně Prosecké směrem do Libně. Na východní části okruhu směrem na Lanový most je fronta teď už od Černého mostu Průmyslové na půl hodiny, ve Kbelské do Hloubětína se jede pomalu od sjezdu na Novopatskou. Kolona pokračuje nesouvisle i dál po Průmyslové až Kyžní spojce. V Poděbradské do centra se jede krokem z Lehovce k Průmyslové a na Jižní spojce před Barandovským mostem je kolona od sjezdu na Krč. K Lihovaru je to na 15 minut.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
0: Hodiny ukazují 8.49.5 a za chvíli Petr Kotwald, taky kapela VEM. Mezitím Denisa Hrgeslová přidá tipy pro dnešní den, ty kulturní, hračte se vybrat. Jinak v 9 start středočeského dopoledne ještě dnes se mnou s Honzou Macounem. Přeji dobrý den i nadále příjemný poslech.

0: středočeské tipy.
1: Kam se dnes můžete vydat? Co všechno se může stát, když se v jednom hotelovém pokoji potkají dva cizí lidé a jedno velmi netradiční přání? Odpověď nabídne od 19 hodin Berounský kulturní dům Plzeňka v nové komedii Přání, autorské hře Romana Vencla. Janu Paulovou a Marka Němce v ní na jevišti spojí příběh plný nečekaných situací, slovních přestřelek, humoru, ale i křehkých okamžiků. Ve středu odpoledne se v Kolínské knihovně otevře Kufříkové divadlo. Pohádku o Budulínkovi tam dětem od 4 hodin představí pomocí japonského papírového divadla Kamishibai. Příběh tak ožije prostřednictvím obrázků a vyprávění. Půlhodinové pohádkové setkání je určeno malým i velkým divákům v oddělení pro děti v Husově ulici. Ve Voticích se koná přednáška na téma spojené s jednou z nejvýraznějších postav českého středověku. Představí nejstarší dochované panovnické insignie na našem území. Pohřební korunu, žezlo a jablko, které nechal do hrobu svého otce Přemysla Otakara II. Vložit jeho syn Václav II. O jejich historii a významu bude v klášteře svatého Františka z Assisi od 6 večer vyprávět historička Blanka Rozkošná. Ještě předtím si můžete prohlédnout výstavu Přemysl Otakar II. Král, rytíř, zakladatel. Hezké zážitky vám přeje Denisa Hergeslová.

0: Český rozhlas Střední Čechy. Písničky, které nestárnou. Český rozhlas Střední Čechy. Český rozhlas Střední Čechy. Písničky, které nestárnou.
1: Devět hodin.
0: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
1: Ministerstvo financí dnes vyhlásí maximální povolené ceny benzínu a nafty na 1. října. O větrných elektrárnách v Tatcích na Kolínsku rozhodnou lidé v referendu. Bude slunečno s teplotami do 25 stupňů. Hezké dopoledne vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Ceny benzínu a nafty v Česku opět začíná regulovat stát. Jejich maximální povolené ceny pro zítřek dnes oznámí na svých webových stránkách a bude to tak dělat nejméně měsíc.
2: Vláda Andreje Babiše s ANO se minulý týden rozhodla přistoupit.

0: přistoupit k regulacím pohonných hmot poté, co se průměrné ceny nafty v Česku opět přiblížily hranici 50 korun za litr. A také poté, co podobné kroky začaly zvažovat okolní státy. Kromě vyhlašování maximálních cen se od 1. října sníží spotřební daň z nafty. Zatím má regulace platit jeden měsíc, vláda ji však může prodloužit. Vláda chce také uvalit mimořádnou daň na rafinérie. Výpadek spotřební daně z nafty připraví podle propočtu ministerstva státní rozpočet o víc než 1 miliardu korun měsíčně. Zdanění mimořádných zisků rafinérií má naopak přinést přes 5 miliard korun. Tomáš Jeník, Český rozhlas.
1: Lidé v Tatcích na Kolínsku rozhodnou o případné výstavbě větrných elektráren v místním referendu. Uskuteční se 27. listopadu. Proto, aby bylo hlasování platné, je potřeba účast nejméně 35% voličů.
2: Místní budou odpovídat na otázku, která zní, souhlasíte s výstavbou a provozováním větrné elektrárny nebo větrných elektráren v katastrálním území obce Tatce. Vybudování nejvýše dvou větrníků nabídnul soukromý investor, který o stavbách jedná i s dalšími okolními obcemi. Z Tatců Alena Junová, Český rozhlas.
1: Praha zahájila rekonstrukci domova pro seniory Elišky Purkyňové v Šolínově ulici v Praze 6. Historické trojdomí se má proměnit v bezbariérové zařízení se skoro 70 pokoji a kapacitou necelé stovky míst. Součástí bude taky zdravotnické a rehabilitační zázemí nebo odlehčovací služby. Rekonstrukce má podle plánů skončit v roce 2028. Stát bude zhruba 950 milionů korun.
3: Sport.
1: Hokejisté Sparty den po porážce 0-1 s Karlovými Vary prohráli o gól i v Hradci Králové. V zápase 6. kola domácí vedli rychle 3-0 a ani tlak Pražanů ve zbytku zápasu neodvrátil porážku 3-4. Nepodařený vstup do utkání komentoval kapitán Filip Chlapík.
4: Nezvládnutý asi od všech a nemyslím si, že bychom nebyli připravení, ale chybí nám teď možná nějaký sebevědomí. Myslím, že jsme na sebe moc tvrdí, že dostaneme góla a kdyby se zbořil svět, takže takový spíš psychicky to nebylo. Dobí, ale myslím si, že pak jsme si něco řekli, dali jsme si timeout, něco se řeklo a celý zápas jsme pak odmakali a bojovali.
3: Počasí.
1: Dnes bude polojasno až jasno a beze srážek. Nejvyšší teploty 22 až 25 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
1: Na dálnici D1 dejte pozor na 37. kilometru směrem do Prahy. Ve stoupacím pruhu tam stojí porouchaný kamion, který je neoznačený a vybočuje se. Na dálnici D10 z Turnova do Prahy od sjezdu na Brandýs nad Labem z 10. kilometru stojí kolona. Na 3. kilometru tam havarovalo osobní auto. Zdržení je na půl hodiny. A na dálnici D5 z Plzně na příjezdu do Prahy se popojíždí ze 6. kilometru. Na okruh za Ořech pojedete 50 minut. Nadále plný je i průjezd Rudnou. Český rozhlas Střední Čechy přeje šťastnou cestu.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
1: Tolik zprávy a teď už začíná středočeské dopoledne s Honzou Macounem.
5: To jsem já, dobrý den.
3: Středočeské dopoledne.
5: V téhle hodině přiblížíme změny superdávky, které se dotknou podpory bydlení i rodičů samouživitelů. Uslyšíte taky reakce neziskových organizací, které pomáhají lidem v nouzi. Podíváme se do pražských Riegerových sadů na nové multifunkční hřiště s horolezeckou stěnou a posilovacími prvky a vyrazíme taky na Kokořínsko hledat zvířata ukrytá ve skalách. Rybu, hada nebo gorilu v nich objevil Petr Reist Šťastný, který skalní útvary fotografuje a vytvořil i mapu pro další zvídavé výletníky. S Jolanou Novákovou se za ním vydáme už za pár minut.
3: Středočeské dopoledne s Honzou Macounem.

0: České dopoledne, 9 hodin 13 minut. Ryba, had, gorila, králík. Když zapojíme fantazii, při procházce lesem nám skalní útvary mohou připomínat různá zvířata. Petr Reist Šťastný je začal na Kokořínsku fotit, fotky vystavil a dokonce vytvořil mapu, která napoví, kde je fantastická skalní zvířata v tomto terénu hledat. Získat ji můžete hrou, doplnit ji o své objevy. S Petrem Šťastným natáčela Jolana Nováková.
1: Tak tohle mě bude bavit. S Petrem Šťastným procházíme krajinou Kokořínska, plnou pískovcových skal, a když se na ně podíváme ze správného úhlu, jedna skála připomíná želvu, jiná žraloka, nebo... Petře, dobrý den.
2: Dobrý den, zdravím posluchače. Například za vámi vidím obrovskou hlavu ryby, která má šošolku z kapradí. Po prvé roce vidíme ve skále hada. Je toho tady spousta, když se člověk umí dívat.
1: My jsme se vlastně zatím na všem shodli. To musím říct, i když je možné, že někdo vidí ještě další zvířata. A možná si s námi taky trošku hraje příroda, protože... Sem tam spadne strom, sem tam napadá listí a ejhle, z gorily může být slon.
2: Je to přesně tak. Hodně to taky ovlivňuje světlo, světelné podmínky, takže doporučuji chodit spíš za světla, za sluníčka.
1: No vy nejenom chodíte po lesích a koukáte na skály, ale vy taky ta zvířata fotíte. Kdy vás to chytlo?
2: Je to zhruba rok nebo dva, kdy jsem vlastně sešel jenom projít po Kokořínské krajině a otočil jsem se na jednu skálu právě za slunečného dne a byl tam obrovský, ale obrovský králík. Tak jsem si říkal, tyjo, tady toho musí být víc, tak jsem udělal dva kroky a byl tam kůň, kde jsem si říkal, hele, tohle se musí zaznamenat, protože to nejsou klasický skalní útvary, které jsou známý z průvodců nebo z nějakých fotografií, jsou to vlastně spíš takový neobjevený klenoty.
1: Ta skalní zvířata, nepřemýšlel jste o tom, že na Kokořínsku by je mohli objevovat i jiní společně s vámi a dát vám třeba o tom vědět?
2: Existuje vlastně web skalnizvířata.cz, kde je taková hra, která se dá hrát jakoby na mobilu, na počítači, a když to dohrajete, tak tam máte mapu všech těch skalních zvířat a můžete se sami vydat po jejich stopách, sami je objevovat, a nebo objevovat nějaký další. A budu strašně rád, když mi na mail, který je tam taky uvedený, pošlete, jaký zvířata jste objevili, ideálně s fotografií, ideálně s nějakou lokací, a možná je zařadím do této hry nebo do nějaké příští výstavy, něčeho takového.
1: Tak teď jsme zase na dalším místě, já k vám doběhnu. Ale není úplně jednoduché, ta zvířata, která jste už v minulosti objevil a pojmenoval, tak je najít. Vy sám si pomáháte záznamem v mapě, protože les vypadá jinak na jaře, jinak na podzim.
2: Záznam často potřebuji, abych někde v hloubi toho lesa tu správnou skálu našel, jako právě teď.
1: Těch překážek, co my musíme tady překonat, to byste koukali.
2: Teď, když budete pomaličko natáčet hlavu doleva, pořád koukejte na cestu, tak uvidíte velkou gorilu.
1: No ta je famózní. Tu poznáte všichni. Jenom ji musíte najít. A já se rovnou vydám hledat další zvířata. Už se na to těším. Z Kokořínska Jolana Nováková, Český rozhlas Střední Čechy.
0: Výstavu fotografií fantastických kokořínských skalních zvířat si v muzejní kavárně regionálního muzea Mělník můžete prohlédnout do 1. listopadu. A pokud to máte směr Mělník daleko, podívejte se třeba na web skalnizvířata.cz, tam najdete i další informace. Reportáž, článek a fotogalerie taky na našem webu. Podívejte se, kdo si s těma internetama rozumí. Střední Čechy.rozhlas.cz.
3: Posloucháte Český rozhlas Střední Čechy.
0: Za chvíli, za pár minut, naskok do hlavního města, konkrétně do Rýgrových sadů v Praze 2. Tam totiž děti můžou rodiče i profesionální sportovci využívat nové multifunkční hřiště.

0: Vážení a milí, Jiří Suchý slaví 95. narozeniny.
1: Mám pro vás takovou zvláštní zprávu.
0: Chystáme oslavu plnou legrace.
1: To se mi líbí.
0: V sobotních hvězdných návratech vytáhneme spoustu veselých ukázek.
1: Prosím vás, tak dělejte něco klobouk.
0: Já nemyslel z klobouku, ale z archívu, protože tento komik nás baví už 70 let.
1: Ten jeho život, jak se to říká, měl bohatou minulost, jo?
0: Oslavte proto s námi 95. narozeniny Jiřího Suchého. Tuto sobotu po 16. hodině ve hvězdě.

Víte, že klenotnice baziliky na nebevzetí Panny Marie ve Staré Boleslavi ukrývá vzácný poklad? Paládium země české. Malý pozlacený reliéf Panny Marie s dítětem, který je legendou spjatý se svatým Václavem. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: 3 minuty, 9:30 a Český rozhlas Střední Čechy. V pražských Riegerových sadech se lidé můžou přijít zasportovat na nové multifunkční hřiště. Využívat ho můžou profesionální sportovci i rodiny s dětmi. Kromě prostoru na míčové sporty nabízí také horolezeckou stěnu a posilovací prvky. To hřiště vzniklo v těsné blízkosti historické Sokolovny.
1: Jo, je to hezký, tak to byl takový jako zapomenutý kout, tak je dobře, že tady něco vzniklo a jsme rádi, že zase se rozšířil ten Sokol o kousíček, že je tady vyžití kulturní a sportovní.
2: Říká paní Karolína, která se na hřiště přišla podívat s vnukem, a pan Pavel, který hlídal dceru na prolézačce, dodává.
3: Je to skvělá příležitost pro Sokol, že se rozšířila, že z místa, kde byl jenom bíčový volejbal, je teď prostě místo, kde si vyžije jako víc lidí a zadarmo.
2: Nové multifunkční hřiště má měkké dopadové plochy a v okolí je tráva. Vzniklo na místě, které podle starostky tělovýchovné jednoty Sokol Královské Vinohrady Evy Pavelkové lidé příliš nevyužívali.
4: Tenhle pozemek kdysi byl hřiště házenkářské, pak to bylo nevyužité a po dohodě s městskou částí jsme poskytli část pozemku, aby se tady zatím vytvořilo toto hřiště. Počítáme v daleké budoucnosti, že by se tady postavila další hala, která by sloužila jak pro sport, tak pro kulturu.
2: A dodává, že sportoviště bude Sokol občas využívat.
4: Je to prioritně pro veřejnost, ale myslím si, že i naše sportovní oddíly tady využijí tohoto zázemí multifunkčního s tím, že jsou tady některé nářadí náčiní, které my nemáme.
2: V areálu jsou i sportovní plochy nebo třeba horolezecká stěna, říká mluvčí Prahy 2 Adam Kočina.
5: Rozšířili jsme jakoby multifunkční hřiště, kde je spoustu jakoby prvků na workout i hřiště na volejbal, fotbal a tak dále. Celý prostor slouží pro širokou veřejnost a je bezplatný.
2: Vybudování sportoviště stálo bezmála 9 milionů korun. Návštěvníci tam najdou taky třeba lavičky anebo stánek s občerstvením. Z Prahy Mikuláš Vochoska, Český rozhlas.
0: Super dávka a její výplata se od zítřka změní. Polepšit by si měli rodiče samoživitelé s dětmi do 15 let, ale to není všechno. My se k super dávce dostaneme ve vysílání středočeského dopoledne za pár minut. A propos 9:30.
6: Český rozhlas Střední Čechy, písničky.

0: chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Seznámíme vás s invazními druhy rostlin. Pozveme také na výstavu králíků, holubů a drůbeže a poradíme s výrobou ptačího krmítka.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.

0: 9.44, aktuální čas, středočeské dopoledne a Honza Macon s vámi. Super dávku po dvou měsících fungování čekají další změny. Náklady na bydlení se budou nově vypočítávat podle jednotlivých okresů a výpočet se změní i pro rodiče samoživitele do takzvaných zranitelných domácností. Budou patřit třeba všichni s dítětem do 15 let. Doteď byla hranice 7 let, což pro zbytek samoživitelů znamenalo nižší podporu.
1: Kateřina z Prahy má 7letou dceru, takže do zranitelné skupiny spadala už dřív. Díky tomu má výhodnější výpočet podpory na bydlení nebo bonusu na dítě. Zároveň ale Kateřina pracuje a kvůli tomu jí stát podporu snížil.
2: V práci v podstatě cokoliv, co dostanu navíc, tak mi stát okamžitě sebere. Každý 3 měsíce oni vám přepočítávají příjem a cokoliv, co se vybočí z normálu, tak prostě vám je zjistý dávky.
1: Podle ministerstva práce se rozšíření okruhu zranitelných týká víc než 28 tisíc samoživitelů a v průměru si přilepší zhruba o 2200 korun měsíčně. Platforma pro sociální bydlení ale upozorňuje, že mezi zranitelné nepatří taky třeba někteří seniori v podobné finanční situaci jako samoživitelé. Podle Lenky Desatové z Rady seniorů je problém taky v tom, že se zatím nemění výpočet podpory na bydlení podle ceny energií.
3: Začínají postupně energie zdražovat. Tam není u těch energetických normativů automatismu. Je tam v případě, že energie vzrostou o 5%, tak vláda může ten normativ zvýšit. Takže tam je otázka, co se s energetickým normativem v dalších týdnech a měsících stane.
1: Změna výpočtu normativů by podle Desatové měla přilepšit hlavně seniorům ve větších městech. Úřady práce počítají nově normativy podle okresů, kde lidé žijí. Podle Daniela Hůleho z Člověka v tísni je to změna k lepšímu, zároveň ale kritizuje mechanismus výpočtu.
4: Stát v tuto chvíli ty normativy nepočítá z dat Českého statistického úřadu, ale vychází z žádostí o tu dávku. A co je hlavní problém, je, že jsou za dlouhé období zpět. To znamená, že pokud se vlastně začne nájmy nebo energie zdražovat rychleji, tak to se nám neodrazí v těch normativech dostatečně rychle.
1: Lidem, kteří už od srpna superdávku pobírali, zohlední změny úřady práce v novém výpočtu podpory. Žadatelé ale musí každé 3 měsíce dokládat příjmy a náklady na bydlení za předchozí čtvrtletí. Noví žadatelé si můžou nárok na podporu ověřit na kalkulačce na webu ministerstva. Organizace Charita Česká republika upozorňuje taky na to, že menší částku dostávají třeba lidé v azylových domech, říká Michaela Lochmanová z pobočky Charity v severočeském Mostě.
5: Nastává situace, kdy v těch azylových domech jsou dluhy těch klientů, ale samozřejmě ty azylové domy smlouvu s těmi klienty neukončí, protože pro ty klienty další možnost je žít na ulici.
1: Podle Lochmanové by těmto lidem pomohlo upravit okruh posuzovaných osob. Ministerstvo práce další úpravy do budoucna připustilo. Aktuálně ale jedná například o změnách pro lidi v exekuci nebo insolvenci. Vít Andrle, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Střední Čechy.
0: O strhující historii létání na Mladoboleslavsku i o tom, jak mohou stará letadla pomoci pochopit základy gravitace a aerodynamiky, bude vyprávět Vladimír Handlík, vedoucí Leteckého muzea Metoděje Vlacha, už dneska po zprávách v 11 hodin.

0: Český rozhlas Střední Čechy, písničky, které nestárnou.
1: Žál se odkládá, změna termínu, útěk ze stínu, to jsem zvlád.
0: Český rozhlas Střední Čechy. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme.

0: jsem solidní.
1: Český rozhlas Střední Čechy.
2: Chyť mi ten sen a přijď zavolej a odpust mi vše, na nic víc nečekej. Já už jsem jiná, tak náhle jiná, zamilovaná.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Písničky, které nestárnou.

končí. Jeden fám na to, kde se začal, marně vzpomínám. Jsem jak vagon, když ho odpojím.

schází, nejspíš mi to schází obojí.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: Senát projedná senátní návrh na nepromlčitelnost vraždy. Trať mezi středočeskými Pečkami a Kouřimí budou od zítřka opravovat dělníci. Dnes bude slunečno s teplotami do 25 stupňů. Hezké dopoledne vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Senátoři dnes budou projednávat vlastní návrh na nepromlčitelnost vraždy. Úpravou trestního zákoníku se budou zabývat na své poslední schůzi před volbami, které budou v příštích 2 týdnech. Policie ročně vyřeší zhruba 90% případů vražd. Promlčecí doba je aktuálně 30 let. To ale podle předkladatelky senátorky Jitky Seitlové z klubu KDU-ČSL nestačí.
2: Zájem společnosti i obětí na potrestání přetrvává. Pozdní potrestání plní generálně preventivní i satisfakční funkci.
0: Obdobný návrh předložila ve sněmovně taky koaliční většina. Jednotlivé návrhy teď schvalují obě komory parlamentu odděleně. Mezi středočeskými Pečkami a Kouřimí od zítřejšího rána nepojedou vlaky kvůli opravě trati. Výluka potrvá do úterý 13. října. V úseku budou moct lidé využít náhradní autobusy, potvrzuje mluvčí zprávy železnice.

0: Vítka Bele.
1: Na trati z Peček do Kouřimi budou probíhat práce v úseku Pečky Plaňany. V rámci oprav trati budeme mimo jiné vyměňovat pražce a doplňovat štěrk. Opravy zahrnou také nástupiště.
0: Praha 2 dá více než 1 milion korun na opravu jedné z věží kostela svaté Ludmily na náměstí Míru. Ta je v havarijním stavu. Práce začaly minulý týden a budou trvat do prosince roku 2028. Dělníci by měli zajistit bezpečnost památky i kolem jdoucích. Slovenská policejní inspekce prověřuje, jak policisté postupovali po trestním oznámení ze základní školy ve Staškově. Informuje o tom agentura TASR. Škola oznámení podala už ve čtvrtek, tedy 5 dní předtím, než tam 13-letý žák nožem napadl spolužačku a dvě učitelky. Jedna z nich zemřela. Chlapec měl prý problémy s chováním už dříve. Ministr školství Tomáš Drucker potvrdil, že se ve škole v pátek stal blíže nespecifikovaný incident a na místě byli i psychologové. Jestli to souviselo s pozdějším útokem, neuvedl. Policie 13-letého chlapce po útoku zadržela a stíhá ho pro obzvlášť závažný zločin úkladné vraždy. Motiv zatím není jasný.
2: Sport.
0: V 6. kole Tip Sport Extraligy hokejisté Mladé Boleslavy prohráli s Plzní 1-4. Propadli se tak na poslední místo tabulky. K utkání se vrátil asistent trenéra bruslařů František Ptáček.
3: Věděli jsme, v čem je síla soupeře, že jsou schopní rychle otáčet hru a my bohužel jsme jim to dovolili, dělali jsme hodně ztrát, který soupeř naštěstí jako v úzovkách nevyužil a 2 góly ze standardek, to je špatně a soupeř, jak se dostal do vedení, tak si pak pohlídali vedení zkušeně a v klidu vyhráli.
0: Nebodovalo ani Kladno po porážce 4-6 v Třinci.
2: Počasí.
0: Dnes bude polojasno až jasno a beze srážek. Nejvyšší teploty 22 až 25 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Na dálnici D10 jsou komplikace na 3. kilometru směrem do Prahy. Došlo tam k nehodě 2 osobních aut v odstavném pruhu a jedno skončilo v příkopu. V místě je kolona na 30 minut. A na nehodu kamionu s osobním autem dejte pozor na pražském okruhu na 60. kilometru směrem na D1. Přejeme šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Středočeské dopoledne.
4: 9:54 přeji vám dobrý den ve společnosti Českého rozhlasu. Výběr střední školy je jedním z prvních velkých rozhodnutí, které žáky základní škol čeká. No a právě pro ně se dnes v Příbrami koná veletrh středních škol. Vyrazila na něj taky naše regionální stopařka Žofie Nováčková. Za chvilku se s ní spojím.
2: Středočeské dopoledne s Honzou Macounem.

0: Středočeské dopoledne, 10 hodin a 15 minut. Přeji vám dobrý den. Koukám, kde se co děje. No, děje se toho dost. Ohledně dopravy třeba na průjezdu Stochovem opatrně, přímo na Slovance po nehodě dvě auta, ale my teď půjdeme jinam v našem kraji a hezky živě.
1: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
0: V estrádním sále kulturního domu v Příbram se dneska představí přibližně 20 středních škol nejen z Příbramy, ale taky z Benešova, Hořovic, Volině a dalších míst. Na veletrh středních škol vyrazila naše středočeská stopařka Žofie Nováčková, se kterou jsem teď ve spojení. Hezké dopoledne.
2: Ahoj, pěkné dopoledne.
0: Tak pověz, jak to na veletrhu vypadá. Nějaké ticho slyším ve sluchátkách. Kolik je tam lidí?
2: Jsou tady desítky lidí zatím, ale já jsem radši vylezla ven, abych jsme se líp slyšeli. No a veletrh střední školy, jak už si říkala, se dneska koná v estrádním sále kulturního domu v Příbrami. No a pro žáky 8. a 9. tříd i jejich rodiče je to ideální příležitost, jak zjistit, kam směřovat po základní škole. Na jednom místě se totiž prezentuje dokonce přes 20 středních škol, gymnázií a učilišť, a to jak přímo z příbramského regionu, tak i ze širšího okolí a ze středočeského kraje. No a celé dopoledne je určené právě pro základní školy a žáky 8. a 9. tříd a odpoledne už se mohou přijít podívat také rodiče s dětmi.
0: Jinak, co se žáci na tom veletrhu dozví a kdo jim s tím výběrem střední školy poradí, nebo ne jim, ale rodičům, protože děti v tom věku vlastně neví vůbec, co chtějí.
2: Ale taky třeba už vědí, taky třeba už vědí.
0: No, ale třeba jim ukážou tu správnou, lepší cestu.
2: Ty rodiče? No, návštěvníci tady získají kompletní přehled o nabízených oborech a přijímacím řízení i o tom, jak to na těch jednotlivých školách chodí. A u stánku totiž nesedí jenom zástupci vedení nebo učitele, ale především taky samotní studenti, kteří se právě s těmi dětmi rádi podělí o svoje autentické zkušenosti, jak teda z výuky, tak ale i z praxí a obecně z toho celého školního života. No a s výběrem oboru a profilací navíc na místě potom radí ještě taky odborníci, jednak z úřadu práce a potom taky kariérní poradci, kteří pomohou nasměrovat školáky podle jejich talentu a preferencí.
0: No právě, to jsem chtěl říct, že rodiče tý mají svoji představu o tom, co by jejich děti měly dělat. Mm-hmm. V mém případě chirurg, ten by to jistil, akorát, že rodiče si mysleli nakonec, že všechno bude jinak a to je možná dobře, že tam bude i někdo, kdo opravdu ve skutečnosti poradí, posoudí. Dokdy veletrh potrvá a vůbec platí se nějaké vstupné, nebo je to, jak se říká mládeži, je to zadání?
2: Jak je to mládeži, jak se říká, zadáčo, a akce odstartovala dneska v 9 ráno a probíhá až do 16 hodin odpoledne a jak už jsem říkala, tak zatímco to dopoledne je vyhrazené právě pro ty hromadné návštěvy těch školních tříd, tak ten odpolední čas je právě pro ty rodiče s dětmi, kteří si chtějí stánky projít v klidu, osobně se na cokoliv zeptat a tak a právě si nechat poradit takhle jednotlivě.
0: To byla z veletrhu střední škol v Příbrami naše stopařka Žofie Nováčková. Děkuji, hezký den a naslyšenou.
2: Já taky moc děkuji, hezký den, naslyšenou.
1: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.
0: Posíláme i další písničky a další dění do středních Čech. Otevírá Anna K.
1: Posloucháte Český rozhlas Střední Čechy.

Cesty s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

0: Středočeské dopoledne, 10 hodin 29 minut. Zdravím vás a nejsem tu sám. Babské rady přináší Jarka Vykoupilová. Pojďte si poslechnout, co na téma kaštany. Dobrého dne jen do žaludku.
1: Babské rady.
2: Kaštan v kapse přináší štěstí. Kaštany v počtu vašeho věku plus jeden navíc se dávají pod postel. Podle dávné tradice tak mají do jara chránit před nachlazením, revmatem a odebrat z těla negativní energii. A což takhle dát si koupeln revma? Tři lžíce nasekaných kaštanů smícháme se smrkovými větvičkami, množství dvě hrsti, přidáme 3 litry vařící vody a necháme hodinku odpočinout. Poté scedíme a poležíme si ve vaně alespoň 20 minut. Pak honem pod duchnu a odpočívat. Opakujte tento postup alespoň 5 dnů po sobě. Jedlé kaštany jsou plné vitamínů a důležitých minerálů. Jak na jejich přípravu? Ponořte je nejdříve do studené vody, slupka povolí, kaštany nasáknou vodu a při pečení se tolik nevysuší. Na vypouklé straně nařízněte slupku do kříže, rozložte je na plech a pečte 20 minut v troubě vyhřáté na 200 stupňů.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou. Český rozhlas, střední Čechy.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát herečka Mahoulena Bočanová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: 10.42, nejvyšší čas podívat se taky do historie. Pojďme za Petrem Jungmannem.
1: Aby zvítězila pravda a láska.
2: Yes, we can.
3: Středa, 30. září, svátek má Jeroným, to znamená svaté jméno nebo muž se svatým jménem. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Mozartova opera Kouzelná flétna měla premiéru v roce 1791, to je 235 let. Ve vídeňském divadle ve Freihausu, později na Vídeňce, ji dirigoval sám Wolfgang Amadeus, a to pouhé 3 měsíce před svojí smrtí. Pohádkový příběh Kouzelné flétny je založen na zednářské symbolice a dodnes patří k nejhranějším dílům světového operního žánru. Městské divadlo v Mostě bylo slavnostně otevřeno v roce 1911, to je 115 let. Stará budova byla ale v říjnu 82 zbourána, v roce 1985 pak bylo v Mostě otevřeno divadlo nové. Československo přijalo Mnichovský diktát v roce 1938.
4: Především proto, aby se nemohlo tvrdit, že Československo je příčinou rozpoutání nové světové války,
3: postoupilo Sudety Třetí říši. Ihned začalo stahování armády z pohraničí a smutnou atmosféru této doby nejlépe vystihuje rozhlasový projev ministra národní obrany generála Jana Syrového.
5: Prožívám nejtěžší chvíli svého života, neboť plním svůj nejbolestnější úkol, nad který lehčí by bylo zemřít.
3: Víte, že máme také říční policii? Už 85 let od roku 1941 střeží pražská poříční policie klid na 33 kilometrech řeky Vltavy od Vranské přehrady do Roztok. Před 30 lety začala i u nás doba mobilní. Společnost Radiomobil spustila 30. září 1996 první síť GSM. Mobilní telefonování se tak stalo dostupné všem.
6: And Miss World 2006 is...
3: První českou Miss World se před 20 lety v roce 2006 stala ve Varšavě Taťána Kuchařová. Ruský prezident Vladimir Putin před 4 lety podepsal smlouvy o připojení 4 Moskvou okupovaných východoukrajinských regionů k Ruské federaci, Doněcké a Luhanské lidové republiky a Chersonské a Záporožské oblasti. Když se řekne jméno Štěpánka Haničincová, mnoho generací lidí si ihned vybaví své mládí.
7: Dobrý večer, vážený a milý Bertíku.
3: Herečka, dramaturgině a moderátorka Štěpánka Haničincová se narodila přesně před 95 lety v roce 1931 v Kvíčovicích na Plzeňsku.
7: Ale Bertíku, to by potřebovalo nějakou moc veselou pohádku, co říkáš?
3: A já přeju pěkný den.

Víte, že nedaleko Liběchova na Mělnicku u obce Želízy se jen kousek nad silnicí tyčí monumentální do skály vytesané reliéfy, kterým se říká Čertovy hlavy? Do pískovcových skal je v polovině 19. století vytesal sochař Václav Levý. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: Český rozhlas Střední Čechy, písničky, které nestárnou.
1: Žál se odkládá, změna termínu, útěk ze stínu, to jsem zvlád.
0: Český rozhlas Střední Čechy. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme.

0: jsem solidní.
1: Český rozhlas Střední Čechy.
2: Chyť mi ten sen a přijď zavolej a odpust mi vše, na nic víc nečekej. Já už jsem jiná, tak náhle jiná, zamilovaná.
1: Český rozhlas Střední Čechy, písničky, které nestárnou.

0: roztrhující historii létání na Mladoboleslavsku i o tom, jak mohou stará letadla pomoci pochopit základy gravitace a aerodynamiky. To bude vyprávět Vladimír Handlík, vedoucí Leteckého muzea Metoděje Vlacha, po zprávách v 11 hodin. A to bude za pár.
1: Dnes večer v České televizi. ČT1. Filantropka Vendula Picingrová hostem nového dílu talk show Na jednoho. ČT2. Ivana Jirešová a Martin Písařík navštíví jedny z nejmalebnějších oblastí Portugalska, Sintru a Obidos. Premiérová řada cestopisného cyklu Bedekr. A ČT Art uvádí příběh ženy, která výrazně proměnila českou módu a která právě slaví životní jubileum. Premiéra dokumentu Liběna Rochová, Sochy v pohybu. Středeční večer s Českou televizí.
2: Je tu týden s Tescomou. Od 24. září do 5. října nakoupíte kuchyňské a domácí potřeby od jedničky na trhu se slevou 20%. Platí v prodejnách i na e-shopu Tescoma.cz. Tescoma. Česká značka s nápady.
3: 11 hodin.
4: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
3: Poslanci druhým dnem projednávají návrh na vyslovení nedůvěry vládě. Dělníci dokončili rekonstrukci Mírového náměstí v Bakově nad Jizerou. Dnes bude polojasno až jasno s teplotami do 25 stupňů. Hezké dopoledne vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Druhým dnem pokračuje mimořádná schůze sněmovny k návrhu na vyslovení nedůvěry vládě. Nechala ji svolat opozice kvůli svým výhradám k rozpočtové politice nebo přístupu k bezpečnostní situaci. Původně se měli na plénu střídat koaliční a opoziční zástupci. Nakonec ale včera vystoupil z opozice jen předseda ODS Martin Kupka. Jestli se dnes dostanou poslanci k hlasování, zatím není jasné. Opozice ale pravděpodobně nebude mít dostatek hlasů na vyslovení nedůvěry vládě. Koalice má ve sněmovně většinu v podobě 108 hlasů. Mírové náměstí v Bakově nad Jizerou je po celkové opravě. Jeho plocha je nově ze žulové dlažby. Nové jsou i chodníky, zeleň, osvětlení a kromě jiného i lavičky a odpadkové koše. Slavnostní otevření je naplánované na 7. října.
5: Práce začaly před rokem, dělníci také očistili sloup Nejsvětější trojice. Moderní autobusová zastávka má nově přístřešek z oceli, skla a dřeva s LED osvětlením. Oprava centra města vyšla na asi 40 milionů korun. Z Bakova nad Jizerou Radek Duchoň, Český rozhlas.
3: Nová tržnice s terasou a posezením má vzniknout v lokalitě Luka v Praze 13. Podle radnice je prostor dlouhodobě ve špatném technickém i estetickém stavu. Připravila proto studii na vytvoření zázemí pro prodej lokálních výrobků, výsadbu zeleně a přidání odpočinkových míst. Městská část teď bude připravovat projektovou dokumentaci, říká mluvčí Prahy 13 Lucie Steinerová.
6: Cílem proměny je vytvořit skutečné městské centrum, kde si lidé nakoupí čerstvé potraviny a lokální výrobky, posedí s přáteli, zastaví se na kávu.

0: babou, odpočinou si v zelení nebo sem přijdou s dětmi.
1: Literární soutěž pro děti a mládež pořádá Praha 5. Účastníci můžou městské části e-mailem posílat své vlastní básně nebo písně v maximálním rozsahu 140 veršů. Čas mají do konce roku. V lednu bude o vítězích hlasovat veřejnost. Do soutěže se můžou zapojit děti a mladiství od 8 do 19 let, říká mluvčí Prahy 5 Lucie Fialová.
2: Tématem básnického klání je Najdi si svůj hlas o odvaze být sám sebou. Styl je libovolný. Finalisté soutěže budou mít možnost se zúčastnit s básníkem Jiřím Žáčkem kurzu tvůrčího psaní, který proběhne 12. února. Sport.
1: Čeští fotbalisté prohráli v Lize národů s Anglií 0-2. Svěřenci kouče Santiho Denii tak jsou po dvou zápasech v reprezentační soutěži bez bodu. V sobotu je čeká duel ve Španělsku s domácími úřadujícími mistry světa, kteří porazili Chorvatsko 4-1. Počasí. Dnes bude polojasno až jasno a beze srážek. Nejvyšší teploty 22 až 25 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
1: Na dálnici D5 z Plzně na příjezdu do Prahy se popojíždí z 5. kilometru. Na okruh za Ořech pojedete až 20 minut. A v Praze v Novopatské ulici směrem na Kbelskou blokuje levý jízdní pruh nehoda dvou osobních aut, tak dávejte pozor. Český rozhlas Střední Čechy přeje šťastnou cestu.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
1: A po zprávách už je tu pořad Středočeský host s Honzou Macounem.
3: Středočeský host.
4: Vedoucí Leteckého muzea Metoděje Vlacha v Mladé Boleslavi, Vladimír Handlík, sedí naproti mě. Dobrý den, vítejte.
5: Dobrý den, děkuju za pozvání.
4: Asi to nebude moc originální otázka, ale přesto se zeptám, jak jste se k nám dopravil? Vzduchem nebo po zemi?
5: Ne, bohužel autem, protože letecky to do Prahy nejde. To nejde.
3: Středočeský host.

0: Tady je slyšet, že Jiří Kohn, zpěvák, má co říct i do dnešního povídání. A v rámci filmu Trhák vlastně, že? Dnes se mnou ve studiu vedoucí Leteckého muzea Metoděje Vlacha v Mladé Boleslavi Vladimír Handlík. Bylo to milé snad startování právě s Jiřím Kohnem, nebo se pletu? Vy jste se tady tak jako do toho notoval poměrně dobře.
1: Protože ta písnička je krásná a ten film plný takového zvláštního humoru je úžasný.
0: Pojďte nám představit vaše letiště, protože člověk, který třeba přijede k vám do Mladé Boleslavy vlakem, vůbec ani netuší, že tam nějaké letiště je.
1: V Mladé Boleslavi se začalo létat už v roce 1926, čili před 100 lety. My jsme tam teď udělali takovou krásnou výstavu 100 let létání, sportovního létání Mladé Boleslavi, ale před tím rokem 26 tam létal ještě Metoděj Vlach. V roce 1912 tam postavil první české letadlo, ale potom to aeroklubové létání začalo v roce 26 a současné letiště, na kterém stojí i naše letecké muzeum, bylo otevřeno v roce 1950.
0: Když už jste to vlastně nakousl, to jméno Metoděje Vlacha, byl jsem první, kdo tady postavil letadlo, knížka, kterou jste mi věnoval před začátkem vysílání. Co vlastně, kdo navštíví, předpokládám, vaše letiště, tak ji tam taky bude moci najít, případně si ji pořídit. Co vlastně je v té knize?
1: Ta knížka je z větší části o ručně psaných pamětech Metoděje Vlacha, který popsal tu dobu, kdy on v Mladé Boleslavi pracoval ve firmě Laurin a Clement už někdy od roku 1908 a vlastně potom, až po první světové válce, odešel pracovat k Baťovi. Byl to velice zajímavý člověk a pokud nám zbyde čas, tak vám rád řeknu, co všechno vlastně v životě dokázal.
0: No, můžete klidně už teďka, protože já, co jsem si připravoval to dnešní vysílání, vlastně jsem spíš narazil na to, že se na toho člověka spíš zapomnělo, nebo ne se o něm až tak dvakrát hovořilo.
1: Máte stoprocentní pravdu, on to i v té knize píše, že nebylo o jeho práci moc známo, protože neměl známé novináře a jak tam doslova píše, a bubnovat jsem se nenaučil, takže se o něm nevědělo. No a když jsme v roce 2002 postavili repliku, přesně jedna ku jedný, na základě podkladu od jeho rodiny, od jeho syna a vnuku, tak se letečtí historici čeští začali ptát, kdo to byl Metoděj Vlach, pač se o něm nevědělo. A nakonec se přišlo na to, že to letadlo, který jako poslední ze 4 letadel postavil v roce 1912 a sám na něm vzlétl, je první české letadlo. Takže toto prvenství on má, i když my uznáváme všichni Jana Kašpara jako našeho prvního letce, ale tam je vlastně to, že on měl známého novináře a pořád se o něm psalo. Takže dneska, když jdete do čítanek a do novin, tak se píše hlavně o Kašparovi. A ty ostatní aviatici nebyli tak známí.
0: Z toho mi tady plyne, že nemít známosti a nemít bulvární známosti anebo známosti z tisku v té době, tak vlastně člověk nežil.
1: Ano, je to tak, jak se říká, o kom se nepsalo, ten nebyl.
2: Středočeský host.

0: Vladimír Handlík, vedoucí Leteckého muzea Metoděje Vlacha v Mladé Boleslavi, hostem středočeského dopoledne. Moc vás prosím, když přijdu k vám do letiště nebo na letiště podívat se na nějakou tu akci, ať už ta, která je plánovaná dlouhodobě, pravidelně se opakuje, nebo se přijdu podívat jenom na ty exponáty, na to, jak jste velcí, tak mám pocit, jako kdyby se ty exponáty tam tak jako vlastně mohly i ztratit. Prozraďte, jak vlastně velké to letiště je a kolik exponátů schováváte v halách?
1: Tak my jsme hosté na Mladoboleslavském letišti, i když pozemek patří středočeskému kraji, ale my na ten pozemek letiště výjíždíme s těma našima letadlama, tam představujeme, létáme s nimi. No a v té expozici Leteckého muzea, které vlastně postavil středočeský kraj, tak je celkem 26 letadel a z toho 21 léta. Čili když ukazujeme návštěvníkům, co tam všechno máme, tak říkáme téměř všechno léta.
0: Takže vlastně ve své podstatě, když já jako člověk neznalý řeknu letadlo, to je snad dehonestující výraz jako pro vás, ne? Jako pro člověka odborného.
1: Ne, my tomu říkáme letající stroje, protože máme spoustu letadel z té nejstarší doby, jako už jsem říkal Metoděj Vlach nebo Grade z roku 1909, jsou to repliky. Pak tam je celá řada letadel z první světové války, které létají. A pak tam jsou 30. léta, kde máme nádherné repliky, jedna ku jedné postavené podle původních dokumentací, takže ty lidi se můžou dívat, jak piloti nasedají do letadel, berou si kožené bundy, kukly, brejle, ručně nahazované motory.
0: Jiří Korn, to je ten Jiří Korn.
1: To je ten Korn.
0: Přesně tak. Co vám jiná letecká muzea v republice mohou závidět, že máte a oni ne?
1: No, my máme krásnou spolupráci s Národním technickým muzeem, kde pan ředitel Karel Xandr nám opravdu fandí a ten říká, jestli chcete bádat, tak přijďte k nám do Prahy, do Národního technického muzea a my vám poskytneme i podklady a uvidíte originály, které ale nelétají. Ale jestli chcete vidět, jak ty starý letadla létají, tak jděte do Mladé Boleslavy, do muzea Metoděje Vlacha.
0: Jste tam všichni letectvím postižení, anebo tam je i někdo, kdo to tak jako v uvozovkách fláká a vlastně se naučí jenom nějaký text, nebo... Že jste tam všichni nenormální, řekněte mi to.
1: Ne, jsme všichni nenormální, všichni tomu fandíme, je tam provozní personál, který se stará o ty vstupenky, provází a podobně. Pak tam máme celkem 14 pilotů, ty patří do nadačního fondu letadla Metoděje Vlacha, ten nadační fond ty letadla staví, provozuje pro letecký muzeum, no a ty jsme všichni trochu cáklí, protože když děláme letecké dny, lítáme na různé letecké dny, například před 14 dny jsme byli v německém Zwickau. Tam jsme letěli hodinu tam, dvě hodiny tam a dvě hodiny zpátky. Takže jsme trochu všichni střelený letectvím.
0: Předpokládám, že ten, kdo se bojí létání a přijde se za vámi podívat, že ho z toho dostanete nějakou leteckou, teď jsem nechtěl říct akrobací, ale nějakými kousky ve vzduchu, kdy to ten člověk stráví a vlastně kdy ho naučí milovat to létání.
1: Je to trošku obráceně.
0: Fakt.
1: Když létáme my, a už to umíme a známe ty letadla, tak my se nebojíme. My máme jenom respekt, pač k letectví musíte mít respekt. Když ho nemáte, můžete před startem udělat chybu a když pak ve vzduchu zjistíte, že jste na zemi udělal chybu, tak už to nejde opravit. Ale když vezeme člověka, který nikdy nelétal, tak musíme s ním létat opatrně, jak říkáme, jako když vezete vejce ve futrálu na housle.
0: V muzeu nejsou jenom letadla, jak jste prozradil, taky máte simulátory, vyhlídkovou věž, skluzavku používanou při evakuaci letadla i další interaktivní prvky. Za chvilku si o tom řekneme víc. Středočeský host.

0: host středočeského dopoledne dnes ve středu 30. září vedoucí Leteckého muzea Metoděje Vlacha v Mladé Boleslavi Vladimír Handlík. Hezké dopoledne ještě jednou. Máme za sebou část povídání, ale protože o vás, o letadlech a o místech nebo místu, které tomu náleží tam u vás, Mladé Boleslavi. Já když se tam k vám přijdu podívat, tak mám pocit, že samozřejmě je to tam místo určené pro celou rodinu. Nejenom pro ty takzvaně cáklé letectvím, ale úplně pro všechny. Prozradil jste mi během písničky, že tam máte milou knihu přání a stížností. Teda to milou dodávám já. Co tam máte za zápisy?
1: Je to kniha, taková poměrně tlustá, kam se nám hosti zapisují. Protože my tomu říkáme přání z kniha, přání a stížnosti, ale my tam máme většinou pochvaly. A tam je jeden nádherný zápis od jednoho dědečka, někdy předloni, který napsal: nádherné muzeum, už jsme u vás letos popáté, vnoučata nás sem opět dohnala. To je kouzelný, ne?
0: No naprosto. A to byl datum, kolikátého to bylo? Vzpomenete si?
1: Ne, datum si nepamatuju, je to asi 2 roky.
0: No, jde spíš o to, jestli ještě do konce roku zbýval čas na dalších 5 návštěv. Tak
1: já
0: si
1: myslím, že to bylo někdy v září. Čili už tam byli 4x předtím.
0: Je ale fakt, že kdo k vám přijde, tak se musí cítit jako Viříkově vidění už jenom z toho důvodu, že to není jenom o těch letadlech, ale je to vlastně pro každého něco takové, jak to nazvat, multikulturní zařízení.
1: My jsme to muzeum nazvali Zábava a poučení pro celou rodinu. Je to zajímavé, když přijde širší rodina, tak maminky a babičky si prohlídnou rychle tu expozici, sednou si ven pod slunečník a dívají se, jak ty nejmenší jezdějí ve šlapacích letadlech před nima, dají si k tomu kávičku. Tatínek a dědeček, ty si prohlídnou zejména galerii, když si pak podívají pod na ty letadla, a na té galerii jsou věci originál po pilotech. Mm-hmm. Větší kluci, ty jdou na simulátory a tam si zablbnou, poč můžou po sobě střílet a honit se po obloze, no a ty menší kluci, ty jdou na skluzavku, no a vy je odtad nemůžete dostat.
0: Jak to tak poslouchám, to je podprahové vlastně sdělení a naučení si nebo zavázání si těch nejmenších do budoucna, jestliže tam mají šlapací letadílka, tak vlastně už chcete, aby tam chodili stále a aby si zamilovali to letadlo.
1: Ano, ale oni to mají rádi. I ty malinký děti, když jezdí na tom šlapacím letadílku, tak pak přijdou a řeknou, babi, já chci do muzea. Jo, čili ono je to jako nabije.
0: Řekněte, to máme sice rodiny s dětmi, ale co školy? Pro ně tam předpokládám, taky máte určitou sekci, aby pochopili, poznali tu fyziku vlastně i v praxi.
1: My jsme si pro školy loni připravili takový program, který už od loňského roku běží, a říkáme tomu, je to 2 hodiny, 2x45 minut, jedno je fyzika a jedno je dějepis. A ta fyzika je udělaná humornou formou, kde máme i udělaný takový filmečky jako se Šaplínem, kde prostě se ukazuje starý letadla, jak to lítá, a děláme i pokusy. Nafukujeme třeba fénem, nafukujeme balóny, malý pytlíky igelitový, aby viděli, že teplej vzduch nadnáší. No a pak jim říkáme něco o tom, proč to letí, co se děje na tom profilu křídla a tak. To je ta fyzika. No a ten dějepis, to dostanou takový list a chodějí po tom muzeu a hledají, který letadlo je z který doby. A teď tam je třeba otázka, která z těchto letadel bojovala za války v Anglii třeba, jo, a podobně. Čili to je takovej dějepis vázaný na letectví. A ono je to děsně baví.
0: Teda řeknu vám, to mě by to taky bavilo, kdybych si já teď vybavil a začíná se mi tady v hlavě kutat myšlenka, vzpomínka na základní školu a hodiny dějepisu. Tohle je lepší.
1: No, je.
0: Tohle je lepší a dokonce mám pocit, že i ten dějepis bych si zamiloval teda. No, každopádně u vás už jste leta letoucí, pro každého něco, ale taky, když už jsme se bavili o tom začátku, o té minulosti, tak si můžeme taky říct něco, co je to úplně poslední, nejnovější. Zkuste to jenom heslovitě, možná holou větou, protože za chvilku si k tomu pustíme i reportáž.
1: Já bych řekl, že to je pomník lidem, který za druhý světový války fungovali u RAF a my jsme na ně nezapomněli a postavili jsme jim pomník.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
3: Naším dnešním hostem bude onkoložka a hematoložka profesorka Petra Tesařová.
2: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: Středočeský host dnes, vedoucí Leteckého muzea Metoděje Vlacha v Mladé Boleslavi, Vladimír Handlík. My jsme si už pověděli, že Metoděj Vlach vzlétl v Mladé Boleslavi už v roce 1912. Prozradili jsme, nebo připomněli jsme jeho život. Život, který vlastně mohl být podstatně všeobecně bohatší, kdyby měl známosti v rámci denního tisku, novinářů a podobně. Ale taky jsme si řekli a nakousli v posledním vstupu, co je u vás vlastně nejnovější. Pojďme připomenout, co to vlastně je.
1: Minulý čtvrtek jsme odhalili pomník lidem, nejenom pilotům, ale lidem, kteří byli u RAF za druhé světové války. Je to několik desítek men z Mladoboleslavska a jsou tam piloti, střelci, navigátoři, ale taky zbrojíři, pozemní personál i lékaři. A já osobně mám velikou radost, že vlastně po těch 80 letech na ty lidi se nezapomnělo a konečně jsme si je připomněli.
0: Doplním, že vlastně ten pomník vytvořil česko-švédský tým umělců. Mladoboleslavský magistrát za něj zaplatil skoro 2 miliony korun a na památníku je i jméno Vladimíra Slánského.
2: On začínal jako radiotelegrafista a střelec a potom se přiškolil, když si odlítal ty hodiny u bombardovací perutě, tak se přiškolil jako pilot letadel.
3: Vzpomíná na svého strýce Vladimíra Slánského Vladimír Hamáček. Právě Slánský je jedno z asi 40 jmen na novém památníku.
2: Pak lítal u pobřežního letectva v anglickýho a lovili ponorky.
3: Porozuměl jsem tomu správně, že se tedy z války vrátil zpět.
2: Vrátil se z války zpět zdrav.
3: Slavnostního odhalení pomníku se účastní přes 100 lidí, včetně školáků a autorů památníku. Jedním z autorů je Juráš Lásovský a dílo nese název Contrail.
4: Ten koncept vlastně toho díla je kondenzační stopa, neboli contrail anglicky. Jsme chtěli zhmotnit tu lehkost toho contrailu, který vytváří na obloze to letadlo, který letí.
3: Vidíme tam různé loppingy, vidíme tam různé zákruty, takže to přesně jako když letí nějaké třeba bojové nebo akrobatické letadlo.
4: Ano, přesně, za druhé světové války těch bitev, třeba mě napadá bitva o Anglii, bylo spoustu.
3: Michal Plavec z Národního technického muzea připomíná, které letouny piloti RAF používali.
5: U stíhacích ze začátku Hurricane, potom Spitfire, u bombardovací Wellington, Liberator B-24.
3: Vedoucí Leteckého muzea Vladimír Handlík si podobu díla pochvaluje.
1: Já mám velikou radost, že vlastně víc než po 80 letech jsme nezapomněli na lidi, kteří za nás za války bojovali.
3: Ve službách britského královského letectva zemřelo za druhé světové války přes 500 Čechoslováků. Z Mladé Boleslavy Radek Duchoň, Český rozhlas.
0: Středočeský host. Ještě jednou připomínám, památník letců RAF Mladé Boleslavy nově zdobí prostranství před Leteckým muzeem. Těch 40 jmen, jak jste je vybírali?
1: Byl na to tým, jednak ty lidi, většina těch lidí byla už dlouhodobě známá, ale potom byl tým, který to ověřoval a který vlastně to udělal tak, aby se na nikoho nezapomnělo, protože byly stanoveny podmínky. To jsou lidi, kteří ne, že se přistěhovali do Mladé Boleslavy, ale kteří tady žili, kteří tady se narodili nebo žili tady. Čili to byla takováhle podmínka.
0: Když budeme chtít, je možnost vidět před hlavním vchodem ten památník, anebo ho musíme ještě hledat někde jinde?
1: Ne, ten je přímo před muzeem.
0: Přímo před muzeem. O důvod víc, proč vyrazit směr Mladá Boleslav.

0: Vedoucí Leteckého muzea Metoděje Vlacha v Mladé Boleslavi Vladimír Handlík je dnešním hostem. Povídání nám ubíhá velmi rychle, to se teda musí říct. Vlastně máme naplněno poměrně dost. Přemýšlel jsem nad tím, co vlastně je v rámci toho letectví, létání složitější. Jestli v tom muzeu, které máte nebo kterému velíte, jestli je složité postavit letadlo podle plánů historických, anebo jestli opravovat letadlo, který tam máte, a dát ho dokupy bez plánu jako takový. Co je pro vás složitější, vyčerpávající, zajímavější, když máte dát dokupy nějaké letadlo?
1: Tak já bych jenom připomenul, že my máme v tom leteckém muzeu originály i repliky. Ty originály jsou letadla, které podléhají leteckému úřadu, musí se na tom podílet specializovaný dílny a musíme prostě o ně pečovat tak, aby mohli létat. Repliky, které se snažíme zejména v posledních letech stavit úplně přesně tak, jak létali v těch dobách, tak ty stavíme, jo, máme ty.
0: Jinak, pardon, že přerušu, co je tady těžší, tak abych to dal dokupy, najít historické letadlo nebo ho podle těch starých plánů vlastně znovu postavit?
1: No, já bych řekl, že složitější ho znova postavit, protože my komunikujeme s muzeí po celé Evropě, scháníme podklady a podle těch podkladů to letadlo stavíme, nestavíme ho sami. Máme na to tým třeba 10 lidí. V týmu máme člověka, pana inženýra Přádnýho, který byl bývalý zkušební pilot, který umí například to letadlo spočítat, navrhnout profily a podobně. Pak máme dílny, které nám udělají letadlo třeba do Kostry, jako dílna inženýra Taxe v Praze, nebo dílna Petra Svobody v Brně, který nám postavil několik letadel. No a potom máme v našem týmu taky lidi, kteří umějí přiložit takzvaně ruku k dílu, a v Leteckém muzeu v dílně ty letadla doděláváme. Dáváme na ně motory, vejfuky na ně dáváme, přístroje, no někdy je potahujeme i a nabarvíme, no a pak máme i v našem týmu zkušebního pilota, který ty letadla zalítává a pak už s nima můžeme létat.
0: Takže momentálně postižený teda. Všichni jste postižený. Jinak bych to neviděl. V tom případě, když to tak poslouchám, tak vlastně vy se nemůžete odchýlit podle toho, že máte plány jasně dané, a když nemáte, dohledáváte, tak vy se nemůžete odchýlit a udělat něco podle sebe.
1: To ani nejde. Naše filozofie je taková, že replika letadla, zejména těch v podmínkách, které jsou v posledních asi 8 letech pro nás příznivější, protože můžeme ty letadla stavět přesně a ve skutečné velikosti, tak my se snažíme, aby to bylo se vším všudy. To znamená, aby i když se někdo podívá do kabiny, tak aby tam byly i přístroje, které byly na originále. Aby jsme mohli říct, takhle to je úplně přesně.
0: A to se blbě schání, ale.
1: Taky jsme je koupili v Anglii, teď jsme postavili trojplošníka z roku 1916 a k němu jsme dokoupili přístroje v Anglii. A ty v tom letadle máme a lítáme s nima.
0: Takže to je hodně peněz teda v tom případě. Ty no, na provoz, ale vůbec na dání dokupy vůbec nějakého letadla.
1: No, my jsme na to vytvořili, my máme několik týmů a jeden z těch týmů se jmenuje Historical Flying Club, který sdružuje lidi, kteří nám chtějí finančně pomoct pro stavbu těch letadel. Čili jinými slovy je to tým lidí, asi 120 lidí to je, kteří rádi každý rok pravidelně přispívají velkou, poměrně velkou částkou, mezi 2,5 až 12,5 tisíc ročně. Mm-hmm. A to jsou peníze, které my použijeme v té nadaci jako investiční. Za tyto peníze stavíme ty letadla. Samozřejmě, že občas šahneme do kapsy a musíme tam ze svýho dát nějaký peníze, aby jsme tomu pomohli.
0: No vidíte to, takhle pravidelný dárce vlastně je cennější, samozřejmě každá koruna dobrá, ale vlastně jíčkat si svých pravidelných dárců je možná složitější, ale vlastně pro vás zásadní.
1: Ale my si je jíčkáme, my je jednou za rok povozíme v historických letadlech.
0: Jim to stačí.
1: Nestačí, ale jsou rádi u toho a samozřejmě oni dostávají pravidelně newslettery, kde jim ukazujeme, jak za jejich peníze vzniká to nový letadlo. Teď například máme zhruba z 50% postavený letoun Sofit Pub z roku 1916, takže zhruba za rok a půl až za dva bude létat. Středočeský host.

0: Vladimír Handlík, vedoucí Leteckého muzea Metoděje Vlacha v Mladé Boleslavi, můj host v rámci středočeského dopoledne. Když se dívám na ten čas, tak jako obávám se, budeme muset končit, takže vaše povídání by bylo milé, ale extra hodiny tady bohužel nafukovací nemám, tak pojďme dát dohromady vlastně to, co je možné zažít, prožít, třeba ještě v letošním roce, protože přeci jen máte nádherné babí léto, hezky vám to vychází, předpokládá, že mnoho vyhlídkových letů ještě je možné uskutečnit, co máte v plánu?
1: Babí léto je opravdu nádherné a naše historická letadla létají pravidelně, protože piloti musí taky trénovat, aby mohli ty letadla předvádět. Takže návštěvníci muzea, když si dají na sluníčku venku kávičku, tak ty naše letadla většinou i uvidějí létat. Ale já bych chtěl připomenout jednu zajímavou akci a pozvat posluchače, a to je 28. října, kdy slavíme den vzniku naší republiky a my jsme domluvení s klubem vojenské historie a pro ty lidi uděláme za prvně výstavu vojenské historické techniky a připomínáme legionáře. Tentokrát se to jmenuje Legionáři smutná cesta domů. A jsou tam i akce, jako je střelba z kanonu, replika kanonu, který měli legionáři v Rusku, ale jsou tam taky i vojenské ukázky, kdy my nalétáváme letadlama na vojáky, ty po nás střílej, výbuchy a podobně. Takže lidi si to užijou, je to celodenní akce, dopoledne od 10 do odpoledne se je výstava a ve 3 hodiny střelba z děla a létání.
0: Jestli si dobře pamatuju, a to možná můžeme ti uklidnit i posluchači, kteří to mají do Boleslavy daleko, nebo si vymyslí 1000 důvodů, proč tam nepřijet, protože tak máte i, jak jsem zjistil na internetu, i virtuální prohlídku.
1: Ano, máme virtuální prohlídku, čili návštěvníci nemusí k nám jezdit, můžou se podívat a my to máme proto, ne aby k nám nešli, ale aby je to nalákalo. No. Takže když to uvidějí, tak rádi přijdou.
0: To jsem právě to tím chtěl zakončit, že vlastně tam pochopí, že udělali velkou škodu, nebo že si sami pro sebe neudělali ten čas nebo pro rodinu a nevyrazili směr Mladá Boleslav, protože u vás to není jenom o letectví, je to o vlastně rodině stráveném času, jako u nespočet nádherných letadel, nebo spočet nádherných letadel, říkal jste
1: 26 a 121 léta.
0: Takže pokochání se nejen pro mladé, odrostlejší i ty nejvyzrálejší, ale zároveň vlastně v tom vašem místě v Mladé Boleslavi, to je multikulturní centrum, kde se dá i zažít koncert, to jsem tam u vás taky zažil.
1: Ano, děláme jazzové koncerty, 5 na podzim, 5 na jaře, máme to trvale vyprodaný a jsou tam špičkové jazzové kapely z naší republiky.
0: Podívejte se na stránky Leteckého muzea v Mladé Boleslavi, ať načerpáte inspiraci, protože strávit s rodinou čas jednu pěknou sobotu v nejmenovaném obchodním centru u kuliček přelité chemickou omáčkou bude 1000x lepší strávený čas než tam. Já vám moc krát děkuju za to, že jste nás pozval, že jste nám řekl, jaké máte stařenky i novinky na vašem letišti a proč by bylo dobré přijet nebo přiletět. Dá se k vám i přiletět?
1: Ano, dá se k nám přiletět. My máme kavárnu, jmenuje se Hangár Café, je otevřená denně od 9 do 19, takže když někdo přiletí letadlem, zaparkuje před kavárnou a návštěvníci, kteří tam pijou kávičku, to letadlo vidí. Vidí, jak z něj vystupují lidi a podobně.
0: Děkuju za pozvání a za milý rozhovor. Doufám, že se nevidíme naposled.
1: Já děkuju za pozvání a těším se, že posluchači navštíví naše krásné muzeum Metoděje Vlacha.
0: Ten, který ví pravděpodobně asi nejvíc o Leteckém muzeu Metoděje Vlacha v Mladé Boleslavi, teď se mnou ve studiu Vladimír Handlík. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Vážení a milí, Jiří Suchý slaví 95. narozeniny.
3: Mám pro vás takovou zvláštní zprávu.
2: Chystáme oslavu plnou legrace.
3: To se mi líbí.
2: V sobotních hvězdných návratech vytáhneme spoustu veselých ukázek.
3: Prosím vás, tak dělejte něco klobouk.
2: Já nemyslel z klobouku, ale z archívu, protože tento komik nás baví už 70 let.
3: Ten jeho život, jak se to říká, měl bohatou minulost, jo?
2: Oslavte proto s námi 95. narozeniny Jiřího Suchého. Tuto sobotu po 16. hodině ve Hvězdných návratech.

Český rozhlas Střední Čechy. Nalaďte si nás v Benešově a Vlašimi na 99,FM. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
3: Část žáků se vrátila do základní školy v Újezdě nad Lesy v Praze. Někteří se stále léčí se salmonelózou. Most v Levíně v Králově Dvoře budou moci po půl roce znovu využívat řidiči. Bude polojasno až jasno s teplotami do 25 stupňů. Hezké poledne vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Po šíření salmonelózy se dnes do základní školy v Újezdě nad Lesy v Praze vrátilo asi 440 žáků. Dalších zhruba 300 dál zůstává s příznaky doma nebo v nemocnici.
4: Salmonelóza se začala šířit poté, co zaměstnankyně školní jídelny v Polesné ulici podávaly vejce po datu minimální trvanlivosti. Kuchyně se zatím neotevře, říká ředitel školy Libor Skala.
5: Kuchyně tady v Polesné to určitě bude trvat výrazně déle, 2-3 týdny určitě minimálně, takže momentálně kompletně dovážíme stravu.
4: Do školy přišlo zhruba 60% žáků. Městská část se pro nakažené děti snaží získat dodatečnou psychologickou pomoc. Popisuje starosta Prahy 21 Michal Hazdra z ODS, který kandiduje v říjnových volbách.
6: Diskutujeme teď, jakou formou poskytnout lidem právní pomoc v případě, že budou žádat odškodnění.
4: Salmonelózou se od minulého týdne nakazilo celkem 393 dětí a dospělých. Josef Beneda, Český rozhlas.
3: Most v Levíně v Králově Dvoře bude od zítra opět průjezdný. Od března byl kvůli rekonstrukci uzavřený. Náklady na opravu byly zhruba 34 milionů korun. Pokračuje mluvčí krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje Josef Holek.
7: Most byl v nevyhovujícím technickém stavu. Nechali jsme tady odstranit celou klenbu a novou konstrukci jsme usadili na upravené dříky opěr. Nové jsou i opěrné zdi. Dále jsme nechali upravit šířku komunikace tak, aby lépe odpovídala nejnovějším normám. Vyšší je i nosnost.
3: Velvary na Kladensku budou mít muzeum malíře Georges Carse. Vznikne v tamní bývalé synagoze. Město vlastní několik jeho obrazů i kreseb. Radnice teď hledá firmu, která ke vzniku stálé výstavy vytvoří propagační materiály.
8: Radnice chce nechat vytvořit například internetové stránky, letáky i brožury. Zaplatí za to maximálně 60 tisíc korun. Umělecká studia se můžou hlásit do 5. října na webu městského úřadu. Podobu muzea představí zástupci města na přelomu listopadu a prosince na českém velvyslanectví v Paříži. Z Velvar na Kladensku, Richard Webs, Český rozhlas. Sport.
3: Čeští fotbalisté do 21 let budou hrát klíčový duel v kvalifikaci o postup na mistrovství Evropy v příštím roce. V 18 hodin přivítají v Hradci Králové Bulhary.

0: počasí.
1: Bude polojasno až jasno beze srážek. Nejvyšší teploty 22 až 25 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
1: Na dálnici D1 z Prahy směrem do Brna od sjezdu na Velké Popovice z 15. kilometru popojíždí více než půlhodinová kolona. Pokračuje až na kilometr 24,5. Tam překáží v omezení porouchané auto. A v Praze, v Brněnské, na příjezdu po D1 se za sjezdem na průhonice srazily dva kamiony a dvě osobní auta. Na 3,5. kilometru blokují odstavný, pravý a prostřední pruh. Tvoří se kolona. Začíná na 9. kilometru a je na více než 20 minut. Český rozhlas Střední Čechy přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Tolik polední zprávy a teď už začínají písničky se vzkazem s Honzou Macounem.
0: Písničky se vzkazem.
2: A letí, letí, letí, kam doletí, tak třeba pro oslavence Františka Dvořáka. Ale budu konkrétně aj za chvíli, to já jenom, aby byl v pozoru.
0: Písničky se vzkazem.

SMSky ve tvaru STC Mezera, váš text s odesláním na číslo 90 11 04 nebo přes formulář na našich internetových stránkách. Objednávejte písničky se vzkazem. František Dvořák, ten slaví v obci Klučenice kolikáté výročí 80. A text: do dalších let stále hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a pohody přeje za obecní úřad Klučenice starosta Václav Vozábal.

0: 12 hodin, 19 a půl minuty, posloucháte vysílání Českého rozhlasu. Tady u nás se obě dva samozřejmě, ale obě dvají se vzkazy, které dorazily do pořadu písničky se vzkazem. Mám tu první balík vašich vzkazů. Milý Honzo, přeji spokojené vysílání a vám do studia i všem věrným posluchačům. Prosím o písničku Pro radost Aničkám, Jarmelkám, Janinkám, Světle, Evě K a Věře, zdraví Veronika. Dobrý den do rádia, chtěla bych poslat písničku naší mamince Marušce do Kolína, ať má dnes klidný den a dobrou náladu a hlavně pevné zdraví. Myslí na ní dcera Jana s rodinou. Hezký den, prosím o písničku pro manžela Františka do Mělníka. Dneska je to 20 let, co jsme se poznali a pořád spolu. Tak ať nám to vydrží co nejdéle, zdraví manželka Alena. A zdravíme do studia a přejeme krásný den babičce Vlastě z Čáslavy. Ať ji slouží zdraví a pořád má chuť péct svoje skvělé buchty, na které se vždycky sjede celá rodina. Posílají přání děti a vnoučata.
1: Hudební kavárna Pavla Vítka.
2: Herec a moderátor David Gránský bude mluvit nejen o své práci, ale odtajní i svůj oblíbený a nečekaně usedlý způsob trávení volného času. A řeč bude i o šmoulech, Irsku a Jiřím Kornovi.
1: Hudební kavárna Pavla Vítka. Český rozhlas Střední Čechy každou neděli po 11. hodině. Písničky se vzkazem.

Český rozhlas Střední Čechy. Nalaďte si nás v Mladé Boleslavi a Mnichově Hradišti na 100,3 FM. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: A druhá sada, druhý balík písniček se vzkazem. Prosím o zahrání Karlovi do Prahy, Janě z Podmok, Jindře do Benešova, Pečinkovým do Rakovníka, taky Libušce a Vendy, děkuje Květa a Roman. Dobrý den, písničku bych ráda věnovala své sestře Božence do Nymburka, dneska slaví narozeniny. Taky přeji hlavně zdraví, štěstí a spoustu hezkých chvil s rodinou, přeje sestra Miluška. Prosíme o pozdravení dědy Jaroslava, slaví dnes 82. Pořád je první na zahradě a poslední odchází od rozdělané práce. Dědo, trochu už odpočívej a hlavně nám dlouho vydrž. To všechno přeji vnoučata a pravnoučata. A krásný den do rády a písničku posíláme naší kamarádce Lence do Kladna, která se po delší době vrací do práce, tak ať se jí daří, nic jí nerozhází a taky nezapomene, že po práci se má taky odpočívat. Zdraví holky od kávy.
1: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
2: Magazín Forbes zařadil oční lékařku Andreu Janekovou mezi 50 nejlepších lékařů Česka. Letos provedla první implantaci torické čočky na světě. A Tomášovi s diabetickou retinopatií v pokročilém stádiu vrátila zrak na oční klinice Praha.
3: Teď samozřejmě si to užívám a život může fungovat, jako by se nic nestalo.
1: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Každou neděli po 9. hodině ve vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy. Písničky se vzkazem.

0: politik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
1: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
0: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
2: Co dneska děláte? Koulíte?
3: Přikuluji.
2: To přikulovat je lepší než koulet, že jo?
3: Ano.
0: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
1: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz. Český rozhlas střední Čechy. Zprávy.
4: Superdávka má od zítřka nová pravidla. Rozšiřuje se například okruh samoživitelů s lepšími podmínkami na podporu. Pražští policisté pátrají po útočníkovi, který měl na zastávce Staroměstská napadnout jiného muže. Bude dál polojasno až jasno s teplotami do 25 stupňů. U zpráv vás vítá Lenka Vokatá. Podmínky pro výplatu superdávky se od zítřka změní. Do okruhu zranitelných domácností budou nově spadat všichni samoživitelé s dětmi do 15 let. Díky tomu budou mít výhodnější výpočet, třeba u podpory na bydlení nebo bonusu na dítě. Nově se taky bude podpora pro všechny žadatelé počítat na základě cen bydlení v jednotlivých okresech. Výše podpory podle nových pravidel si můžou lidé ověřit na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí, říká mluvčí rezortu Jakub Slavík.
5: Na webu MPSV je k dispozici orientační kalkulačka, která umožňuje samostatně provést výpočet podle pravidel platných od 1. října 2026. Samotnou žádost lze následně podat prostřednictvím klientské zóny Jenda nebo asistovaně na úřadu práce.
4: Lidem, kteří už podporu pobírají, ji úřady práce přepočítají automaticky. Nadále ale pro ně platí, že musí dokládat příjmy a výdaje na bydlení každé 3 měsíce. Pražští policisté pátrají po neznámém útočníkovi. Na tramvajové zastávce Staroměstská měl v sobotu kolem 10. hodiny večer napadnout 21-letého muže. Udeřil ho pěstí do obličeje a zlomil mu nos. Kriminalisté teď žádají veřejnost o pomoc s nalezením pachatele, říká policejní mluvčí Richard Hrdina.
6: Kriminalisté z místního oddělení Bartoloměstská po neznámém útočníkovi pátrají. K nalezení podezřelého a k řádnému objasnění celé události žádají všechny očité svědky a hlavně řidiče projíždějících automobilů, kteří disponují palubními kamerami, aby se ozvali na linku 158. Za jakékoliv informace budeme velice rádi.
4: Stát se po 10. pokusí prodat zámek Štiřín u Prahy. Veřejná dražba začne zítra v 10 hodin dopoledne. Vyvolávací cena je 720 milionů korun. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se podle své mluvčí Michaely Tesařové snaží barokní památku, včetně okolních pozemků, prodat od roku 2024.
7: První kolo elektronické aukce proběhlo v květnu roku 2024. Od té doby proběhla mimo jiné opakovaná nabídka zámeckého areálu státní institucím, přičemž žádná z nich ani v tomto případě neprojevila zájem.
4: Původní vyvolávací cena byla 3,3 miliardy korun.
0: Sport.
4: Fotbalisté Bohemians budou hrát o postup do osmifinále MOL Cupu. 12. celek šance ligy se představí v domácím poháru ve Vsetíně. Na stadionu třetiligového celku se začne hrát v 15:30 odpoledne.
0: Počasí.
4: Odpoledne bude polojasno až jasno beze srážek. Nejvyšší teploty 22 až 25 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
4: Na dálnici D1 z Prahy směrem do Brna se na 13. kilometru dojíždí do kolony. Ta pokračuje až na Šmejkalku na 24. kilometr. Tam se podařilo už odtáhnout osobní auto z omezení. Kolona se tak pomalu dává do pohybu. Zdržení je

0: ale stále okolo 40 minut. Na Pražském okruhu dejte pozor na 60. kilometru ve směru na dálnici D1. Došlo tam ke střetu nákladního auta s osobním. Na D10 na kilometru 8,5 směrem do Prahy je odstavená porouchaná dodávka. Český rozhlas Střední Čechy přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Alex a host.
2: Rakovina. Slovo, které stále vyvolává strach, přitom právě onkologie se v posledních desetiletích mění možná rychleji než málo který medicínský obor. Některé v minulosti neléčitelné diagnózy jsou dnes úspěšně zvládnutelné. Potvrdí nám to jistě i paní profesorka Petra Tesařová, přední česká onkoložka, která se dlouhodobě specializuje na léčbu karcinomu prsu. Vítám vás, paní profesorko, dobrý den.
3: Děkuju, dobré odpoledne.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Pozvání do Alex a host přijala profesorka Petra Tesařová, onkoložka, která se ve své praxi zaměřuje na karcinom prsu. Paní profesorko, blíží se vlastně zítra, začíná říjen, blíží se tady Pink October, říjen na růžovo, celosvětový měsíc osvěty a boje proti rakovině prsu. Co je nejdůležitější šířit a stále vlastně opakovat veřejnosti?
1: Tak ano, dneska vlastně stojíme na prahu růžového října, který je každoročně zasvěcen karcinomu prsu. Je to proto, že karcinom prsu je nejčastější ženský nádor. V České republice onemocní zhruba kolem 8000 žen každý rok, takže to riziko onemocnění je relativně vysoké a proto má smysl se nad tou diagnózou zamýšlet a pokoušet se i zvážit, jestli je možné udělat něco preventivně proti nádoru. Takže to poselství toho růžového října spočívá především v tom, že časný záchyt zhoubného nádoru prsu může pacientce zachránit život, protože ta časná stádia jsou velice dobře léčitelná. Ale zároveň je to vlastně taková oslava pokroku v onkologii, rezilience, naděje, která se týká jak pacientek s karcinomem prsu, tak i nás, co se o ně staráme a léčíme.
0: Tak pojďme k té prevenci, protože ta je asi ze všeho nejdůležitější. Nicméně setkáváte se ještě s tím, že vám třeba žena řekne, já mám strach přijít na vyšetření a tím tu prevenci tedy ošidí?
1: Ano, samozřejmě, tak prevence není primární parketa onkologů, o tu se nám vlastně starají kolegové radiologové, kteří tady rozvinuli obrovsky záslužně mamografický screening, který tady funguje už od roku 2002. A od té doby, co funguje, tak nám se úplně proměnilo složení pacientek v našich ordinacích, protože k nám přicházejí ženy, které mají opravdu velice malé, často neinvazivní přednádorová stádia nebo úplně malé invazivní nádory bez postižení uzlin a to sebou nese naději, že se téměř ve 100% všechny uzdraví. Takže to je dobrá zpráva, ale ten screening není úplně využit tak, jak bychom si představovali, protože samozřejmě tahle možnost hrazeného mamografického vyšetření jednou za dva roky pro všechny ženy starší než 45 let je škoda nevyužít a zatím ji nevyužívá necelých 40% žen, které by mohly taky absolvovat mamografický screening. A to jsou právě ty, které buď nemají čas, anebo se obávají vyšetření podstoupit. A to je škoda.
0: Do 45 let tedy stačí screening a od těch 45 let je to screening i mamograf? Nebo pak už tu funkci?
1: Screening znamená, že se u zdravých žen, které nemají vůbec žádné obtíže, protože jsou ve věku, kdy se ten nádor často objevuje, to znamená starší než 45 let, protože zhoubný nádor prsu je nejčastější u žen po ukončení menstruace, po 50. roce, tak u těchto těch žen se hledá, jestli náhodou neexistuje nějaká neviditelná, zatím nezjistitelná forma nádoru, kterou odhalí jednoduchý rentgen, mamograf, někdy za pomoci ultrazvuku, pokud ten nález není úplně jasný. A taková pacientka má největší šanci na uzdravení. Ženy mladší, 45 let, u nich je pořád nádor v prsu relativně vzácná diagnóza, i když nebezpečná, často nebezpečnější než u těch žen starších. A tak je rozumné se taky pokoušet přijít na to onemocnění včas. Proto doporučujeme zařadit mezi hygienické procedury, které každá žena provází denodenně nebo pravidelně, samovyšetření prsu, což je pohmatové vyšetření obou prsů vždycky zhruba ve stejnou dobu menstruačního cyklu. A to je nejčastější způsob, jak se objeví nádor u žen mladých, u žen do 45 let. Ale to už není screening, to je prostě diagnostika. Taková pacientka si něco nahmatá, nelíbí se jí to, zná svoje tělo nejlépe, takže sama může posoudit, jestli to, co v prsu našla, tam bylo nebo nebylo. počká přes jeden menstruační cyklus a pokud ten nález v tom prsu zůstává i po menstruaci, tak hubky šupky navštíví svého gynekologa nebo praktického lékaře a poprosí ho o zobrazovací vyšetření. U mladých žen je výhodnější než mamografie ultrazvukové vyšetření, protože ten ženský prs v mládí je velice hutná žláza, která je bohatá a špatně jí ten rentgen prosvítí a ultrazvuk to umí tedy daleko efektivněji. Ultrazvuk je úplně nezatěžující, jednoduché a relativně levné vyšetření a jediné úskalí tady může být v tom, že pacientka dostane od lékaře žádanku na ultrazvuk a v tom mamografickém centru nevědí, že má nějaký pohmatový nález nebo si toho nevšimnou z popisu toho ultrazvuku a zařadí ji v tom pořadníku na vyšetření mezi ty ženy screeningové, u kterých není žádný nález, není tedy žádný spěch a může se dostat k vyšetření se zpožděním, což je u mladých žen velice nebezpečné, protože pokud mají nádor, ten probíhá rychle, agresivně a nebezpečně. A tak je potřeba požádat lékaře nebo sestřičku o to, aby na to, na ten požadavek, na tu žádanku napsala slovíčko statim a pak vlastně ta mladá žena všecky předběhne a jednak se ve většině případů brzy dozví, že je všechno v pořádku a že se jednalo o planý poplach a pokud má skutečně nějaký závažnější nález, tak se začne řešit co nejdříve.
2: Říká profesorka Petra Tesařová, náš dnešní host.
3: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: V Alex a host je přední česká onkoložka Petra Tesařová. Paní profesorko, velké téma jsou mladé ženy a rakovina prsu. Vy jste v minulém vstupu zmínila, že u mladých žen je toto onemocnění nebezpečnější než třeba u žen po 45, po menstruačním cyklu. V čem? Proč?
1: No, když si představíte, že zhoubný nádor musí překonat nějakou bariéru obrany, imunity organismu, tak pochopitelně u mladých žen jsou ty obranné schopnosti na daleko lepší úrovni než u žen, které jsou pokročilého věku, tak to je určitě jeden z důvodů. U mladých žen se také daleko více uplatňuje vznik nádoru, který souvisí s vrozenými dispozicemi, které vlastně předurčují nemocnou ve vysokém procentu k tomu, že tímhle onemocněním bude trpět, a to často ve velmi mladém věku. Takže to jsou určitě důvody, a incidence karcinomu prsu u mladých žen stoupá. Ona stoupá obecně u všech žen, ale i v téhleté věkové skupině pacientek přibývá. Takže je to téma, které je závažné. Já se mu vlastně věnuju celý svůj profesní život a je to oblast, která je právě komplikovaná tím, že nevyhledáváme to onemocnění, protože pro jeho vzácnost by to bylo hledání jehly v kupce sena, tak se často stane, že se ten nádor přehlédne, nebo se neobjeví dostatečně včas, nebo se přikrývá s nějakým jiným problémem mladé ženy, třeba že je těhotná, nebo že kojí, a to jsou prostě situace, které jsou velice složité k optimálnímu řešení a my se na ně soustředujeme.
0: A setkáváte se i s tím názorem nebo větou, ty jsi mladá, tebe se to netýká?
1: Bohužel ano, copak já, ale bohužel moje pacientky se s tím setkávají a často všichni se bojí rakoviny. Rakovina je pořád spojená s nimbem smrti, když prostě dneska už jsou různé nádory s různou prognózou a ten strašák není tak velký, zvlášť u právě mnoha typů karcinomu prsu, ale ta žena má obavu, něco si nahmatá, bojí se, že by to mohla být tahle nebezpečná diagnóza. A pokud jí lékař ubezpečí nebo uklidní, že to není možné vzhledem k jejímu věku, tak to docela ráda akceptuje. A tím se právě může stát, že se to onemocnění zanedbá. A to je velký problém, protože pokud se nádor diagnostikuje v té velice počáteční fázi, tak ta naděje na uzdravení je vysoká, jak už jsem říkala, blíží se 100%. Ale pokud se onemocnění rozvine a založí vzdálené metastázy, tak to onemocnění je nevyléčitelné a pacientka na něj umře. Pořád nám umírá třetina nemocných s karcinomem prsu a některé pacientky úplně zbytečně, protože by bývaly byly, pokud by se přišlo na nádor včas, určitě uzdravitelné.
0: Dá se říci, jaké procento žen si způsobí vážné zdravotní komplikace nebo bohužel smrt právě proto, že nepřišlo včas?
1: Tak oni si to často nespůsobí úplně sami. Tam vlastně ta cesta toho pacienta od nálezu k zahájení léčby je komplikovaná tím, že musí projít různými disciplínami, diagnostickými, praktickým lékařem, musí, někdy ho vidí gynekolog. Takže na všech těch fázích léčby může dojít k nějakému zpoždění nebo nějakému zádrheli, které to onemocnění posune do nepříznivé polohy, takže není možné to vždycky svést na tu pacientku samotnou. Ale určitě, pokud bych to mohla odhadnout, tak mezi mladými ženami je tak kolem 20% nemocných, které by byly bývaly, mohly přijít dřív.
0: Vy jste zmínila, že ten trend, kdy mladé ženy onemocní rakovinou prsu, má rostoucí tendenci. Co je na vině?
1: No, předpokládá se, že je to určitě multifaktoriální záležitost. Karcinom prsu je civilizační onemocnění. Ve všech vyspělých zemích ta incidence stoupá, jak u mladých, tak u starších. Velmi významnou roli hrají hormonální vlivy. Čím dřív začne nemocná menstruovat, čím později s menstruací skončí, pokud je nějakou dobu exponovaná užívání pohlavních hormonů v nějaké podobě, tak to všechno zvyšuje riziko. Riziko taky zvyšuje pozdní těhotenství. Vlastně každá žena, která otěhotní až po 30. roce života, už má vyšší riziko a nejvyšší riziko mají bezdětné. Riziko zvyšuje i to, když pacientka nekojí. A pak jsem mluvila o těch faktorech dědičnosti, ty jsou zodpovědné asi za 5-10% zoubních nádorů. Tam najednou to riziko stoupá řádově, takže pacientky, které mají tu nejznámější mutaci BRCA1 nebo BRCA2, podobně jako Angelina Jolie nebo Marta Jandová, tak mají riziko 60-80%, že se v průběhu života u nich nádor objeví. Čili má smysl takové ženy velice přísně kontrolovat a nabízet jim různá preventivní opatření, odstranění prsní žlázy, odstranění vaječníků. No a pak to jsou faktory životního stylu. Obezita je obrovsky vysoký rizikový faktor, protože v tukové tkáni se vytvářejí pohlavní hormony, takže žena v určitém věku, kdy už by měla mít hladinu nízkou, má najednou neadekvátně vysokou hladinu hormonu, protože je obézní, má vysoké procento tuku a může dojít ke vzniku nádoru. Alkohol je významný rizikový faktor, nedostatek pohybu. Potom se uvažuje i o různých vlivech zemního prostředí, mikroplastech, endokrinních disruptorech, prostě různých škodlivinách, s kterými se setkáváme z důvodu znečištění prostředí. Takže těch důvodů je celá řada, ostražitost je na místě v každém věku.
2: Říká profesorka Petra Tesařová.
3: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Mým hostem bude tentokrát herečka Mahoulena Bočanová.
3: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host, si povídám s profesorkou Petrou Tesařovou, a to o rakovině prsu. Ona sama je přední česká onkoložka, která se věnuje léčbě karcinomu prsu, a ostatně zítra začíná Pink October, tedy říjen na růžovo, celosvětový měsíc osvěty a boje proti rakovině prsu. Paní profesorko, jak stále, když vysloví lékař rakovina nebo nález, stále to pacienta, pacientku paralyzuje, stále to je šokující záležitost. Strach, je tam strach z úmrtí?
1: Určitě rakovina pořád sebou nese takovou tu podvědomou obavu z toho, že to onemocnění nemusí dobře dopadnout. A kromě toho nikdo, kdo onemocní s houbným nádorem, na to není připraven, protože my nepočítáme s tím, že by se to zrovna mohlo stát nám, zvlášť pokud člověk není úplně starý. A tak ten strach, ta paralýza způsobená touhle informací taky komplikuje zahájení léčby například, protože my potřebujeme, aby pacientky na začátku získaly celou řadu informací, aby se mohly sami zapojit do rozhodování o tom, co se bude v nejbližší době dít, která vyšetření podstoupí, aby se dozvěděli svoji prognózu, vyhlídky na postupy, které potřebuje pacientka absolvovat v rámci léčby. A teď je tam ten blok, ta stažená opona toho strachu, která brání tomu, aby si pacientka všechno dobře zapamatovala. Takže jednak jsme zvyklí to pořád znova a znova opakovat, jednak naštěstí náš obor onkologie je takový multidisciplinární obor, kdybychom to přirovnali k nějakému sportu, tak by to byl určitě kolektivní sport, protože my musíme úzce kooperovat se spoustou odborníků a ti také vlastně naše nemocné informují. Máme sestřičky, které je edukují, máme koordinátorky, které se jim věnují tak, aby dostali všechny potřebné informace k tomu, aby se mohli dobře rozhodnout, co dál podstoupí, protože naše léčebné metody nejsou často moc příjemné. Používáme různé lokální metody, chirurgii, radioterapii, ale taky systémovou terapii, třeba chemoterapii, imunoterapii, cílenou léčbu, hormonální terapii, a u nás je vždycky něco za něco, takže snažíme se léčit, ale pacientky za to často platí různými nežádoucími účinky, a tohle všechno se potřebují dozvědět, aby ta cesta od diagnózy k uzdravení probíhala hladce.
0: Je povolená nebo žádoucí takzvaná milosrdná lež, nebo se to říká tak, jak to je, ale je nutná dávka naděje?
1: No, milosrdná lež není dobrý způsob, jak komunikovat s pacientem, protože aby se onemocnění podařilo zvládnout, tak je hlavní podmínkou důvěryhodný vztah mezi lékařem a pacientem. A ten navážeme jedině tehdy, když nám pacient bude věřit, že to, co mu říkáme, je pravda, ať je to příznivá zpráva nebo nepříznivá. Ale určitě, a naštěstí to ve většině případů lze, ke každé té trochu nepříznivé zprávě umíme přibalit nějakou naději, umíme najít nějakou cestu, kterou se vydáme, abychom přeci jenom dosáhli toho nejlepšího léčebného efektu. Takže milosrdná lež ne, ale otevřená komunikace se všemi podrobnostmi, které potřebuje pacient znát, a s nějakým výhledem do budoucna, který by měl být nadějeplný.
0: Je důležité zapojit rodinu?
1: Ano, určitě. U karcinomu prsu je to zvlášť důležité, protože žena nechodí jenom do práce, kde si může vzít neschopenku, ale věnuje se rodině, péči o manžela, děti, a teď, přestože se nám daří pacientky léčit většinou ambulantně, tak prostě ty síly jim trochu okupujeme a stává se, že úplně tyhle ty všechny funkce nejsou schopné schopné aspoň přechodně stoprocentně plnit. Takže ta součinnost s rodinou je významná. Je smutné, že často trpí nebo dokonce se rozbije manželství našich pacientek, protože muži tu zátěž často neunesou. A nemyslím jenom tu zátěž fyzickou, protože musí převzít některé povinnosti, ale především tu představu té nejistoty, jak se vyvine osud jejich partnerky. A to je pro nás strašně skličující, protože vidíme, jak ze začátku ten muž ženu doprovází, vyptává se, má různé technické dotazy, ale představuje si, že to prostě bude krátkodobá záležitost a my mu manželku rychle opravíme a zase vrátíme zpátky do domácnosti a ono to většinou trvá delší dobu a ta cesta je někdy opravdu svízelná, takže až třetinu našich pacientek opouští partner, což je smutné.
2: Čili poruší ten slib ve zdraví i v nemoci.
1: Tak, tak.
2: Profesorka Petra Tesařová zůstává naším hostem.
3: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
4: Proudy řeky táhnou k nám. Tvou

0: Alex a host je profesorka Petra Tesařová, přední česká onkoložka, která vlastně téměř celou svou kariéru se věnuje léčbě karcinomu prsu. Vy jste tady v úvodu, no, během toho rozhovoru mluvila o rizicích, co všechno může stát nebo být příčinou vzniku karcinomu prsu. Nicméně dá se přesněji specifikovat riziková žena, která by měla být opatrná už od třeba svých 20 let?
1: A tak jak jsem řekla, těch faktorů rizikových je celá řada a skládají se vlastně do takové mozaiky toho sčítajícího se rizika. Takže určitě pokud v mé rodině moje maminka, moje teta, moje babička měli karcinom prsu, tak je potřeba se zamyslet nad tím, jestli i mě nečeká takovýhle osud a zrovna tehle ten orgán si víc chránit a všímat si ho. Potom určitě obrovské riziko představuje genetická mutace a vlastně ještě před 20 lety jsme tu genetickou mutaci objevili až u té nemocné ženy. Přišla, měla nádor a nám byl podezřelý, protože přišla příliš mladá, nebo se jednalo o určitý agresivní typ toho nádoru, nebo právě v té anamnéze rodinné bylo víc příbuzných, které tím tou stejnou nemocí onemocněli. A pak jsme ji geneticky vyšetřili a zjistili jsme, že mutaci má. A už jsme to museli nějak zakomponovat do toho léčebného plánu, ale už jsme ji nemohli nabídnout nějakou ochranu nebo prevenci nebo obranu před tou nemocí. Což se dneska změnilo, protože pokud se objeví u nemocné některá ze škodlivých mutací, tak my nabízíme to vyšetření i zdravým příbuzným, které můžeme vyšetřit a u kterých se to také objeví, tak je potom sledujeme ve speciálních ambulancích genetického rizika a nabízíme jim různá preventivní opatření, která jsou zatím relativně krutá, ale eminentně účinná. Především je to včasné odstranění prsních žláz a nahrazení implantáty, což absolvovala třeba Angelina Jolie, nebo velice pečlivé a časté kontroly pomocí některých super citlivých metod, jako je třeba magnetická rezonance. A ta genetická mutace je často spojená s rizikem vzniku karcinomu vaječníků, takže i tehle ten orgán, který se špatně kontroluje, protože je umístěný v těle tam, kde se na něj špatně dohlédne, tak také pokud splní svoji funkci, žena má už tolik dětí, kolik si přála, je nejlepší odevzdat a tím se riziku vyhnout. Takže to je významně riziková žena. Pak jsem mluvila o ženách s vyšší váhou, to se týká hlavně žen po menopauze, tam to riziko určitě stoupá. Ženy, které užívají hormonální léčbu, dlouhodobě antikoncepci, potom daleko ještě nebezpečnější je hormonální substituční léčba po přechodu, nebo prostě z nějakého důvodu vysoké dávky pohlavní hormonu, tak tam zase může být vyšší riziko, je to individuální, záleží na typu, dávce a délce užívání té léčby. No, takže alkoholičky mají vysoké riziko vzniku karcinomu prsu, takže i tam zvažujeme, jestli je třeba tolik alkoholu konzumovat a když už, tak pacientku kontrolujeme. Pacientky, které měly ozářený hrudník třeba, protože měly nějakou jinou chorobu, například Hodgkinův lymfom, tak to jsou všechno rizikové ženy, které se snažíme v těch ambulancích vysokého rizika sledovat a preventovat.
0: Tak a snažíte se i o edukativní kampaň v rámci, bylo to o prsa, v rámci této činnosti. Daří se nebo vidíte nárůst žen, které přijdou na tu prevenci právě díky takovéto kampani?
1: Tak já myslím, že efektivní je o tom problému mluvit a je dobře, když o něm mluví více osob z různých oblastí, které se toho karcinomu prsu dotýkají. Takže my jako lékaři se o to snažíme, proto jsem tady. Snaží se o to i pacientské organizace, kde ty pacientky vykonávají eminentně záslužnou činnost, protože vlastně v době, kdy už onemocnění překonali, tak místo toho, aby se někde povalovali a radovali se z toho, že zůstali naživu, tak se věnují těm ženám, které jsou teď v tom průšvihu a mohou na rozdíl od nás nabídnout jednu exkluzivitu a to je vlastní zkušenost s tím onemocněním. No a pak jsme vděční i za to, že se téhleté činnosti věnují třeba farmaceutické firmy a to je zrovna příklad kampaně. Bylo to o prsa, firma Novartis shromáždila všechny potřebné dostupné informace pro ženy v rámci prevence, ale i v rámci léčby na jedné webové stránce www.bylotooprsa.cz a tam požádala o spolupráci jak odbornou společnost, tak pacientské organizace, tak další subjekty. Takže vlastně na tomhletom místě je možné získat úplně kompletní informace a ještě si být jistý, že jsou validní, protože samozřejmě internet často vede k tomu, že může pacienta zavést na nějaké cestí, což bychom nebyli rádi.
0: Říká profesorka Petra Tesařová, náš dnešní host.
2: Vážení a milí, Jiří Suchý slaví 95. narozeniny.
3: Mám pro vás takovou zvláštní zprávu.
2: Chystáme oslavu plnou legrace.
3: To se mi líbí.
2: V sobotních hvězdných návratech vytáhneme spoustu veselých ukázek.
3: Prosím vás, tak dělejte něco klobouk.
2: Já nemyslel z klobouku, ale z archívu, protože tento komik nás baví už 70 let.
3: Ten jeho život, jak se to říká, měl bohatou minulost, jo?
2: Oslavte proto s námi 95. narozeniny Jiřího Suchého. Tuto sobotu po 16. hodině ve Hvězdných návratech.
4: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
5: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Hostem Alex a host je Petra Tesařová, onkoložka, která se specializuje na léčbu karcinomu prsu a která také zve na web Bylo to o prsa.cz, kde ženy najdou praktické informace k prevenci a mamografickému screeningu a hlavně tedy validní informace, protože na internetu se dá přečíst a najít ledasco. Paní profesorko, potýkáte se s tím právě ve své praxi?
1: Ano, určitě tak. Samozřejmě ženy se snaží najít informace a já to dovedu i pochopit, protože když si sama představíte, že byste najednou se posunula do takové relativně pasivní role osoby, která se teď dozvěděla, že je nemocná, je v dost velkém průšvihu. My jsme zvyklé průšvihy svoje, svých blízkých řešit sami aktivně a teď najednou jakoby nemůžeme mnoho udělat, čili rozumím svým pacientkám, že by se rádi zapojili nějak aktivně do řešení své nemoci a pokouším se pro ně najít takové možnosti, co mohou pro sebe udělat, protože jinak to samozřejmě vede k tomu, že jejich blízcí, kteří se obávají o jejich zdraví a život a i oni sami se snaží získat nějaké informace, nějaké jiné možnosti léčby, kterými by podpořili ještě ty naše standardní oficiální postupy, tak někdy nám to dělá komplikace, především proto, že léky a různé podpůrné prostředky mohou s tou naší účinnou léčbou neúplně příznivě interagovat, mohou její účinky snižovat nebo naopak zvyšovat její nežádoucí účinky, takže tady musíme i o téhle oblasti vždycky velice podrobně mluvit.
0: Počítat zkrátka s internetem. Paní profesorko, já teď odbočím, protože by mě i zajímalo, proč vy jste se ve své kariéře nebo ve své lékařské praxi rozhodla věnovat se karcinomu prsu?
1: No, já jsem si onkologii nevybrala, onkologie si vybrala mě, protože já jsem skončila medicínu krátce před revolucí a to byla ještě doba, kdy ve výběru specializace hrála roli politická příslušnost a daleko víc genderové problémy, takže prostě onkologie na mě tak trochu jakoby zbyla, protože tenkrát to nebyl zrovna lukrativní obor, ale prostě měla jsem obrovské štěstí, jako ještě mnohokrát a z tohohle oboru, který se mě zalíbil, protože jestli jsem šla na medicínu proto, abych pomáhala lidem, tak tady teda to je opravdu echt pomáhání. To už nevím, jestli může být ještě nějaký těžší obor, kde by se člověk brodil v tom lidském neštěstí a mohlo nějakým způsobem odstraňovat. Takže jsem za to vděčná. Onkologie mezi tím vlastně prodělala takový obrovský vývoj, že se stala jedním z nejatraktivnějších, nejrychleji se rozvíjejících oborů. No a já jsem tam pořád byla, takže skvělý.
0: Dalším oborem je třeba nefrologie, já to říkám zcela záměrně, vy jistě víte proč, protože další štěstí vás potkala určitě v podobě vašeho manžela, profesora Vladimíra Tesaře, který je tedy nefrologem. Nevedete někdy spory o to, třeba který obor je důležitější nebo zajímavější a podobně?
1: Ne, to ne. Já myslím, že měla jsem opravdu obrovské štěstí, protože můj manžel nejenom, že je opravdu jakoby evropský světový odborník, zatímco já jsem na té domácí ligové úrovni, ale my jsme oba dva byli velice vděční, že jsme mohli medicínu vystudovat přes všechny překážky, které nám kladly ta situace, v které jsme tenkrát studovali. Ani můj manžel si nefrologii přímo nevybral, ale prostě snažili jsme se do oboru, který nám byl vlastně přisouzen, se zamilovat, což se nám podařilo a snažili jsme se dělat, co jsme nejlépe dovedli. Myslím, že můj muž je opravdu úžasný odborník a velice oceňovaný pacienty i po té lidské stránce. A naše manželství letos trvá 40 let, máme 3 děti a bylo to opravdu velké štěstí, že jsem takhle dobře dopadla při své naivitě.
0: Dvoukariérní manželství tedy. Jak jste to zvládali, taková jednoduchá otázka, ale úplně se nabízí.
1: No to je určitě zásluha mého manžela, protože já jsem z generace žen, které ještě neměly tu samozřejmou možnost, že by mohly ten vystudovaný obor opravdu provozovat, pokud jim to manžel nedovolil. Takže u nás bylo velká výhoda, že od začátku se počítalo s tím, že i já budu pracovat. Manžel mě velice pomáhal, například v době mateřské dovolené, což asi možná sama víte, je období, které není příliš inspirativní pro ženy. Mě umožňoval třeba nějakou možnost vyjet na konference nebo mě vzal sebou, takže je to jeho zásluha.
0: Úžasný, jak jste skromná a doufám, že pan profesor si tento rozhovor poslechne. Moc děkuju, že jste to byla, profesorka Petra Tesařová.
1: Moc děkuju za pozvání, bylo to s váma prima.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu.

0: 18 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: Česká ekonomika ve druhém čtvrtletí rostla méně, než statistici očekávali. Kvůli opravám trati od zítřka nepojedou vlaky mezi Kolínem a Ledečkem. Čekáme slunečno a teploty do 25 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkné odpoledne. Ve druhém čtvrtletí letošního roku vzrostla česká ekonomika o 1,8%. Informoval o tom Český statistický úřad. Snížil tak původní odhad z konce srpna, který počítal s růstem o 1,9%. Meziročně i oproti prvním třem měsícům HDP rostlo. Podle Vladimíra Kermíta z odboru národních účtů statistického úřadu se letos mezi dubnem a červnem domácnostem zvýšily příjmy i spotřeba.
2: V druhém čtvrtletí se reálné příjmy domácností zvýšily meziročně o 3,1% a spotřeba domácností na obyvatele o 2,5%.
0: Na trati mezi Kolínem a Ledečkem od zítřka nepojedou vlaky kvůli plánované výluce. Dopravní omezení potrvá do 30. října. Podle mluvčího správy železnic Davida Kabele budou dělníci opravovat úsek mezi Kolínem a Bečváry.
3: Proběhne oprava trati spojená s výměnou části pražců a kolejnic. Současně provedeme i opravu železničního přejezdu, včetně výměny přejezdové konstrukce. Vlaky dočasně nahradí autobusy.
0: Žádný ze včerejších rozborů v oblasti Odoleny vody u Prahy neukázal nadlimitní množství olova ve vodě. Českému rozhlasu to potvrdil technický ředitel středočeských vodáren Bohdan Soukup. Hodnoty ale podle něj kolísají a voda stále není pitná. Asi 15 000 lidí z obcí na sever od Prahy tak musí i dál využívat přistavené cisterny. Vodárny se teď snaží zbytky kontaminované vody vypustit, říká Soukup.
4: Teď víme, že zdroje, ze kterých zásobujeme tu oblast, tak jsou už čisté, takže je jenom otázkou času, než se nám podaří vypláchnout tu kontaminovanou vodu z celé sítě. Přece jenom jedná se o stovky kilometrů sítě, ve kterých je spousta vody.
0: Policie znečištění prověřuje kvůli možnému poškození a ohrožení životního prostředí z nedbalosti. Sport. Fotbalisté Bohemians budou hrát o postup do osmifinále MOL Cupu. 12. celek šance ligy se představí v domácím poháru ve Vsetíně na stadionu třetiligového celku se začne hrát v 15 hodin a 30 minut.
1: Počasí.
0: Odpoledne bude polojasno až jasno, bez srážek, nejvyšší teploty 22 až 25 stupňů. Nadále teplo a slunečno čekáme i zítra, odpoledne naměříme do 25 stupňů, místy se přidá mírný jihovýchodní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Na D1 z Prahy směrem do Brna zpomalíte za sjezdem na Pražský okruh. Na 10. kilometru se zastavuje, následná kolona pokračuje až na most Šmejkalka. Na 24. kilometr zdržení asi 40 minut. Na D4 z Prahy směrem do Písku a Strakonic opatrně za sjezdem na Dobříš. Na 30.5. kilometru se v omezení srazil jeřáb s nákladním autem, tvoří se tam kolona. A v Brněnské směrem do centra je na 3.5 kilometru po nehodě průjezdný stále jen levý pruh. Kolona se táhne už z 10. kilometru a zdržení asi 45 minut. Tak jeďte opatrně a šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: To byly zprávy a před námi je středočeské odpoledne s Pavlem Kučerou.
5: Krásné středeční odpoledne všem.
1: Středočeské odpoledne.
5: Už za chvíli řidičská abeceda osvětlí další.

0: Další zapeklitou dopravní situaci představíme nový parkovací dům v Neratovicích a další kandidáty do Senátu. Petra Janů, Marie Rotrová a Xendl X zaspívají písničky, které nestárnou.
1: Středočeské odpoledne s Pavlem Kučerou.

0: středočeském odpoledni vás teď čeká osvěžení řidičských znalostí s Václavem Drážkem ze Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Když se za vámi v provozu objeví houkající sanitka, hasiči nebo policejní auto s majáky, může to být hodně stresová chvíle. A právě tehdy řidiče často napadne jedna otázka. Můžu při uhýbání vozidlům IZS projet na červenou? A jak se v takovém momentu zachovat, teď přiblíží plukovník Jan Straka.
3: Slyším majáky, už to vozidlo vidím, tak samozřejmě mojí povinností je umožnit mu průjezd. Buď snížením rychlosti, nebo uhnutím někam na stranu. Pakliže jsem na světlech, to znamená svítí mi červená a já nemůžu vjet do té křižovatky, tak to samozřejmě v tuhle chvíli mohu porušit. S opatrností vjedu tak, abych uhnul tomu vozidlu, který jede za mnou.
2: Existuje nějaké doporučení pro řidiče, jak se chovat a usnadnit si celou situaci.
3: Je důležité vždycky dát těm řidičům vozidla s majáky na vědomí, co děláte. Nic unáhleného, nic zkratkovitého. Pokud uhýbám, tak dát znamení o změně směru jízdy. Aby ten řidič vozidla IZS věděl, že o něm víte. Nebrzdit prudce, protože pokud za vámi například pojedou hasiči s cisternou, kde mají naloženou vodu, tak to nezabrzdí tak jako vy v tom osobáku.
2: Mají si řidiči na něco dát větší pozor?
3: Tam je důležité vždycky předtím, než se zařadím zpět po tom úhybném manévru, podívat se ještě do zpětného zrcátka, jestli tam nejede těch vozidel víc, protože se může stát, že vozidlo policie, za ním může jet záchranka, případně se jedná o nějaký doprovod, kde těch vozidel využívajících právo přednostní jízdy je víc a tam je důležité nenajet jim zpátky do té trasy.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Motilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Seznámíme vás s invazními druhy rostlin. Pozveme také na výstavu králíků, holubů a drůbeže a poradíme s výrobou ptačího krmítka.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.

Český rozhlas Střední Čechy. Nalaďte si nás v Brandýse nad Labem a Neratovicích na 100,7 FM. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: středu české odpoledne pokračuje nový parkovací dům. Budou moci od zítřka využívat řidiči v Neratovicích. Radnice za jeho stavbu v ulici Na Výsluní zaplatila přes 180 milionů korun. V budově je přes 400 míst. Teď je tam i náš reportér Radek Duchoň. Hezký den.
1: Hezký den, parkovací dům má 3 patra a přesně 420 míst. Konstrukce je pozinkovaná, jsou tady ocelové vazníky a je doplněná betonem. Do parkovacího domu se vyjíždí z ulice Na Výsluní a je to klasicky přes závoru u stojanu u vjezdu. Jsou tady také místa pro tělesně postižené řidiče a 11 míst je určených pro parkování dobíjením elektromobilů. Lidé se do pater dostanou výtahem.
0: Jak jsou místa rozdělená? Vyhradila radnice některá přímo pro tamní obyvatele?
1: Ano, z celkového počtu je tady 234 míst v režimu P plus R, to znamená pro řidiče, který do města přijedou, zaparkují a dále se mohou do centra dostat pěšky anebo autobusem MHD. Dále jsou tady místa, těch je 186 a ty jsou určené právě pro rezidenty.
0: Kolik řidiči za parkování zaplatí?
1: Řidiči zatím nic platit nebudou, protože parkovací dům bude půl roku ve zkušebním režimu. Vjezd tedy bude zdarma, závora se normálně zvedne, řidič si vezme parkovací lístek a vjede dovnitř. Při výjezdu lístek přiloží k automatu u závory a ta se otevře. Po půl roce pak rozhodne už nové vedení města, kolik se za režim P plus R bude platit, stejně jako za rezidentní parkování. Bude to součástí diskuze, protože město plánuje zavést nově i parkovací barevné zóny, jejíž součástí právě parkovací dům bude. Jinak parkovací dům stál přes 183 milionů korun a přes 60 milionů korun z toho zaplatila Unie a stát jako dotaci.
0: Tak tedy od zítřka Neratovicí řidiči můžou parkovat v novém parkovacím domě, tak jak říkal Radek Duchoň. Děkujeme, pěkný den.
1: Hezký den, naslyšenou.
2: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

2026. S čím přicházejí zájemci o vaše hlasy v komunálních volbách ve vašem městě? Až do 8. října vám každý všední den představujeme názory lídrů kandidátek ve velkých městech našeho kraje na témata, o kterých se mluví. Volební speciály z vašeho města každý všední den po 17. hodině 30. minutě v našem vysílání.

0: Jste s Českým rozhlasem Střední Čechy. O obsazení třetiny senátorských křesel rozhodnou voliči v říjnových volbách. První kolo bude v pátek 9. a v sobotu 10. října. Druhé kolo pak o týden později. Na území Středočeského kraje se rozhoduje o 5 mandátech. Ve speciálním vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy vám postupně představujeme všechny kandidáty. Dnes je na řadě senátní obvod 30, Kladno.
1: Volby 2026.
2: Do volebního obvodu 30 patří Kladno a dalších 65 měst a obcí. Součástí je severní část Křivoklátska, území na jih a západ od Kladna až po Stochov, Buštěhrad a okolí a také severní část okresu Praha západ, včetně Roztok u Prahy. Před 6 lety v obvodě Kladno byla volební účast v prvním kole skoro 38%, v druhém kole 16,8%. Proti sobě tehdy stály Adéla Sucharda Šípová za Piráty a bývalý ministr a středočeský hejtman Petr Bendl z ODS. Šípová vyhrála se ziskem 67%.
1: Volby 2026.
3: Letos v obvodě Kladno kandiduje celkem 6 kandidátů, které postupně představíme. Svůj mandát obhajuje Adéla Sucharda Šípová. Letos kandiduje s podporou Pirátů, Hnutí STAN, TOP 09, Zelených a SEN 21. Stejně jako ostatních kandidátů i 46-leté senátorky Šípové jsme se zeptali, proč v tomto obvodě kandiduje, co považuje za jeho největší problémy a jak by je chtěla řešit a jestli se chce věnovat v případě zvolení i své původní profesi. Odpověděla, že v regionu celý život žije a zná jeho problémy. Ty jsou podle ní spojené s hazardem a hernami. Chtěla by proto prosadit zákaz reklamy na hazardní hry. Další témata, kterým se chce věnovat, je sucho v krajině a dostupnost bydlení. Šípová je původní profesí advokátka, ale po zvolení svou praxi pozastavila a nepokračovala by v ní ani v případě obhájení mandátu.
1: Volby 2026.
2: Dalším kandidátem je 71-letý univerzitní profesor z Pražské právnické fakulty Aleš Gerloch za hnutí ANO 2011. V obvodě Kladno kandiduje, protože v osobním i pracovním životě často navštěvuje Kladno a další tamní obce.
3: Zásadním tématem kladenského obvodu je podle Gerlocha doprava. Z pozice senátora se chce obracet na členy vlády a podporovat například výstavbu rychlodráhy Kladno-Praha, včetně rekonstrukce nádraží a budování velkokapacitních parkovišť. V případě zvolení do senátu by si ponechal poloviční úvazek na právnické fakultě Univerzity Karlovy.
1: Volby 2026.
2: Za hnutí jihočeského hejtmana Martina Kuby naše Česko kandiduje 63-letý manažer Jan Klas. Až do letošního září byl 19 let ve vedení řízení letového provozu. Na Kladensku kandiduje, protože tam strávil většinu svého života. Největší výzvou pro region je podle něj doprava, konkrétně propojení Kladenska s Prahou bez zhoršení kvality života v jednotlivých obcích. Rozhodnutí odejít z vedení řízení letového provozu spojuje se svou kandidaturou. Senátorské práci by se v případě zvolení chtěl věnovat na plno.
1: Volby 2026.
3: Další kandidátkou v senátních volbách je 64-letá středoškolská učitelka Marcela Machalová z SPD. V obvodě číslo 30 se rozhodla kandidovat, protože celý život žije v Kladně. Největší problém je podle ní dopravní zátěž měst a obcí spojená s dojížděním do Prahy. Dodala, že kvůli uzavírkám a rekonstrukcím není možné zatím dopravní situaci zlepšit. Pokud by získala senátorské křeslo, chtěla by se dál věnovat učitelství. Zatím ale neví, v jakém rozsahu.
1: Volby 2026.
2: Do senátu kandiduje taky Petr Paták z ODS. 41-letý ředitel střední školy si tento obvod vybral, protože se v Kladně narodil a žije v něm. Jeho priority jsou dostupné bydlení, zdravotní péče, kvalitní školy i doprava. Z pozice senátora chce podporovat zákony, které by pomáhaly tyto oblasti řešit. Po případném zisku mandátu by chtěl zůstat ředitelem školy, aby mohl dokončit rozpracované projekty.
1: Volby 2026.
3: Dalším kandidátem je 55-letý bývalý policista Jaroslav Pelc z Přísahy. Ve volebním obvodě číslo 30 kandiduje, protože je celoživotní obyvatel Kladna. V senátu se chce věnovat například bezpečnosti. Problémové oblasti podle něj jsou taky doprava, dostupné bydlení a vodohospodářství. To by podle něj mělo patřit jako strategická oblast do rukou měst a ne soukromým firmám. Po zvolení by se nevěnoval jiné profesi.
1: Volby 2026.
2: Tímto jsme podle abecedního pořadí představili všechny kandidáty v senátním obvodě Kladno.
3: První kolo senátních voleb bude ve stejném termínu jako ty komunální, tedy v pátek 9. a v sobotu 10. října. Pokud žádný kandidát do senátu nezíská víc než 50% hlasů, bude o týden později druhé kolo. Petr Kastner a Laura Hájková, Český rozhlas.
1: Volby 2026.

že na ostrov na řece Vltavě u Davle na Praze západ nevede žádný most. Přesto tam Boleslav III. V roce 999 založil druhý mužský benediktínský klášter na našem území. Dodnes se na ostrově zachovaly mohutné základy jeho zdiva. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: Český rozhlas Střední Čechy. Chcete vědět, co právě hrajeme, co je ve vašem kraji nového, nebo chcete poradit? Rady, tipy, informace, recepty, ale i čerstvé zprávy ze Středních Čech, to všechno najdete na našem webu střednicechy.rozhlas.cz. Milujeme Střední Čechy i na internetu.
1: Dnes večer v České televizi.
2: ČT1. Filantropka Vendula Picingrová hostem nového dílu talk show na jednoho. ČT2. Ivana Jirešová a Martin Písařík navštíví jedny z nejmalebnějších oblastí Portugalska, Sintru a Obidos. Premiérová řada cestopisného cyklu Bedekr. A ČT Art uvádí příběh ženy, která výrazně proměnila českou módu a která právě slaví životní jubileum. Premiéra dokumentu Liběna Rochová, Sochy v pohybu. Středeční večer s Českou televizí.
3: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
4: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září...

0: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
1: V letadle společnosti Fly Dubai se pokusil jeden z pilotů úmyslně havarovat. Část žáků se vrátila do základní školy v Újezdě nad Lesy v Praze, někteří se stále léčí se salmonelózou. Čekáme slunečno a teploty do 25 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkné odpoledne. Letadlo společnosti Fly Dubai muselo kvůli potyčce pilotů nouzově přistát v Saúdské Arábii. Nejmenovaný izraelský činitel deníku Times of Israel řekl, že se jeden z pilotů pokusil havarovat. Kvůli obavám z únosu Izrael vyslal do vzduchu stíhačky. Boeing 737 nouzově přistál na letišti Tabuk ve Spojených arabských emirátech. Podle společnosti je všech 180 pasažérů v pořádku. Lidé v Tatcích na Kolínsku rozhodnou o případné výstavbě větrných elektráren v místním referendu. Uskuteční se 27. listopadu. Proto, aby bylo hlasování platné, je potřeba účast nejméně 35% voličů.
2: Místní budou odpovídat na otázku, která zní, souhlasíte s výstavbou a provozováním větrné elektrárny nebo větrných elektráren v katastrálním území obce Tatce. Vybudování nejvýše dvou větrníků nabídnul soukromý investor, který o stavbách jedná i s dalšími okolními obcemi. Z Tatců Alena Junová, Český rozhlas.
1: Po šíření salmonelózy se dnes do základní školy v Újezdě nad Lesy v Praze vrátilo asi 440 žáků. Dalších zhruba 300 dál zůstává s příznaky doma nebo v nemocnici.
3: Salmonelóza se začala šířit poté, co zaměstnankyně školní jídelny v Polesné ulici podávaly vejce po datu minimální trvanlivosti. Kuchyně se zatím neotevře, říká ředitel školy Libor Skala.
4: Kuchyně tady v Polesné to určitě bude trvat výrazně déle, 2-3 týdny určitě minimálně, takže momentálně kompletně dovážíme stravu.
3: Do školy přišlo zhruba 60% žáků. Městská část se pro nakažené děti snaží získat dodatečnou psychologickou pomoc, popisuje starosta Prahy 21 Michal Hazdra z ODS, který kandiduje v říjnových volbách.
5: Diskutujeme teď, jakou formou poskytnout lidem právní pomoc v případě, že budou žádat odškodnění.
3: Salmonelózou se od minulého týdne nakazilo celkem 393 dětí a dospělých. Josef Beneda, Český rozhlas. Sport.
1: Fotbalisté Bohemians se podruhé představí v tomto ročníku MOL Cupu. V prvním utkání v domácím poháru vyhráli 3-2 v zápech a v boji o osmifinále je čeká třetí ligový Vsetín. Zápas začne na hřišti Velhotě u Vsetína za necelou půl hodinu. Pro valašský klub půjde o první střetnutí s účastníkem nejvyšší soutěže po 61 letech a o výjimečnosti okamžiku mluví trenér Lukáš Pazdera.
6: Samozřejmě užít si to na to hřiště nejdeme, čeká nás opravdu těžká písemka, ale jsme za tu písemku nesmírně rádi a je to taková odměna pro takový, když to řeknu, menší klub a hlavně město, který je hlavně proslavené hokejem.
1: Boje o osmifinále čekají z prvoligových týmů v říjnu ještě Plzeň a Jablonec. Počasí. Dne bude jasné až polojasné, nejvyšší teploty 22 až 25 stupňů, nadále teplo a slunečno, čekáme i zítra odpoledne, naměříme do 25 stupňů, místy se přidá mírný jihovýchodní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
1: Na D1 z Prahy směrem do Brna počítejte s kolonou od 10. kilometru až na most Šmejkalka na 24. kilometr. Zdržení je tady asi 50 minut. Navíc na 11. kilometru stojí nepojízdné nákladní auto a blokuje prostřední pruh, tak jeďte opatrně a šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy pokračuje středočeské odpoledne a s vámi je stále Pavel Kučera.
7: Vydařené poslední zářijové odpoledne.
0: Středočeské odpoledne.
7: Počasí na druhou půlku týdne už za okamžik předpoví meteoroložka České televize Taťána Míková. Dozvíte se, kdy se otevře prvorepubliková Millerova vila v Praze návštěvníkům. A Martin Písařík dnes najde nejstarší rostliny na zemi. Písničky, které nestárnou, předvedou Igor Tymko s No Name, Věra Martinová a Radek Pastrňák z Puty.
0: Středočeské odpoledne s Pavlem Kučerou.

0: počasí ve středních Čechách.
1: S meteoroložkou České televize Taťánou Míkovou. Dobré odpoledne.
2: Krásné, musím říct většinou jasné nebo skoro jasné odpoledne.
1: Vypadá to dobře, jak dlouho se budeme radovat?
2: Jasno nebo skoro jasno nám vydrží, a to i v noci. Ranní teploty, tedy možná bych se měla zmínit ještě o těch, které máme teď, protože ty jsou zajímavé. Zatímco na sever od hlavního města, tam už se na některých místech, třeba jako na Mělnicku nebo v Řeži u Prahy, teplota dostala přes letní hodnotu 25, tak na Příbramsku nebo v Lánech, v Ondřejově, tam všude jsou teploty 21, 20 stupňů Celsia. Takže rozdíly máme docela velké.
1: A co z toho je babí léto?
2: Tak já myslím, že babí léto je z toho všechno, protože prostě v některých místech se ta teplota ani při tom slunečném počasí tak vysoko nevyšplhá. Většinou je to způsobené terénem nebo nadmořskou výškou.
1: Já se omlouvám za to překvapení otázkové, ale pojďme k té noci, už jsme to načali.
2: Tak my počítáme s tím, že v noci tedy klesnou teploty na 11 až 7 a pokud se uklidní úplně vítr, nebude vůbec foukat, tak můžou být až do 4 stupňů. Takže zase to může být docela rozmanité ráno z hlediska minimálních teplot. Vítr bude foukat slabý, proměnlivý nebo jihovýchodní, zhruba tak do 14 km za hodinu. Spíš maličko, možná mírnější vítr by mohl být ve východní nebo jihovýchodní části středních Čech. Tam by ten vítr mohl být až do, řekněme, takový 18 km za hodinu.
1: Zítra máme 1. října. Co přinese tento den v počasí?
2: Tak žádný zlom to nebude. Maximální teploty 22 až 25 ve středních Čechách a asi nikoho nepřekvapí, když řeknou, bude jasno nebo skoro jasno. I když je tam malá změna, odpoledne a večer bude od západu trochu přibývat oblačnosti. Obejde se to beze srážek, pokud nějaké kapičky přijdou, mohlo by jich být pár v pátek, ale je velmi pravděpodobné, že deště se dočkáme spíš až příští týden.
1: Měli jsme prozatím slíbený i pěkný víkend, platí to?
2: Zatím to pořád platí, i když počítáme s tím, že se bude trošičku zvětšovat oblačnost, to znamená přechodně, může jak v sobotu, tak v neděli být odpoledne oblačno. Dokonce ojedinělá přehánka není vyloučená v neděli. Všem stále se budou teploty ráno pohybovat někde kolem 7 stupňů Celsia při uklidnění větru až do 4, no a odpolední maximální do 24, v neděli zřejmě do 23 stupňů Celsia. Upozorním možná na to, že v neděli se může stát, že pokud se někde opravdu na celou noc vyjasní, uklidní se ten vítr, takže se vrátí zase přízemní mrazíky. Takže je pravděpodobné, že ty teploty, ty ranní, budou ještě trošku klesat, tak jak se slunce dostává nad obzor už čím dál na kratší dobu, je to tak?
1: Bohužel, co s tím naděláme. Ale děkujeme za všechny vaše podrobné informace a těšíme se na slyšenou. Hezký den.
2: Já taky, pěkný den.
0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

Víte, že Mělník skrývá také krásný podzemní systém ze 13. a 14. století? Rozkládá se pod celým historickým jádrem města a sloužil jako sklepy, skladiště nebo úkryt. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

až se nočním chladem chvěl, ať se na hucon zkýší vynajmout dál. Jo, ho, ho. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem.

problém, ať se na hlucovým sklíšíte najmout dát. Jo. Ahoj, páro tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem. Jo. Jo. Kdo má roztrhaný poty, kdo má pořád jenom hlad, jako já. Jo, jako já.

Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes milion posluchačů. Děkujeme vám.

0: Vysíláme pro vás středočeské odpoledne na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy. Millerova vila v pražských Střešovicích se zítra znovu otevře návštěvníkům. Renovace terasy a interiérů trvala víc než rok a půl. Prvorepubliková vila od architektů Adolfa Lose a Karla Lhoty patří mezi národní kulturní památky. Dnes si prohlédl reportér Dominik Kučera. Pěkný den.
1: Hezký den.
0: Tak Dominiku, čeho se obnova ve vile týkala?
1: Hlavním podnětem k obnově vily byla podle ředitele Muzea Prahy Iva Macka chátrající střešní terasa. Protože bylo nutné budovu uzavřít, rozhodlo se vedení obnovit také interiér. Nově bude součástí prohlídky 6 místností, které dosud nebyly návštěvníkům přístupné. Je to třeba hovorna, apartmán pro služky, pokoj pro hosty i koupelny pro služebnictvo. Některé z těchto pokojů dříve sloužily jako administrativní prostory muzea. Nově přístupné místnosti jsou vybavené historickým nábytkem. Podle kurátora Matěje Sladkého z Muzea Prahy ho nechali restaurátoři vyrobit částečně podle dobových popisů a nákresů. Ne vždy se totiž dochovala původní dokumentace.
0: Čím je Millerova vila významná?
1: Podle kurátorky Elišky Zlatohlávkové z Muzea Prahy považoval architekt Adolf Loos budovu za dílo, kde se mu nejlépe podařilo uplatnit princip takzvaného Raumplanu, neboli prostorového plánu. To znamená, že pokoje nejsou přesně rozdělené do jednotlivých pater, ale každá místnost je na jiné výškové úrovni. Každý pokoj má svůj vlastní účel. Dalším charakteristickým rysem interiéru jsou různé druhy materiálů, jako například mramorové obložení v obývacím pokoji nebo exotické dřevo. Při pohledu zvenčí připomíná vila krychly a kromě trohé šedé omítky si lidé všimnou také nepravidelně rozmístěných členitých žlutých oken. Součástí je i zahrada.
0: Kdo ve vile zpočátku bydlel?
1: Jak napovídá název, do vily se po dokončení výstavby v roce 1930 nastěhovali František a Milada Millerovi s dcerou Evou. František Miller tehdy spoluvlastnil jednu z předních československých stavebních firem a na výstavbě se podílel. Po roce 1948 rodině vilu zabavil stát. Budovu pak využívala například Národní galerie v Praze jako depozitář a sídlili tu i kanceláře Státního pedagogického nakladatelství. Po smrti manžela žila ještě několik let pouze v malém bytě ve vile Milada. V 90. letech vilu bylo hlavní město od její dcery Evy a od roku 1995 spravuje budovu Muzeum Prahy.
0: Do znovu otevřené Millerovy vily v pražských Střešovicích jsme nahlédli prostřednictvím našeho reportéra Dominika Kučery. Děkujeme, hezký den.
1: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Středočeská setkání. Poznejte zajímavé lidi ze středních Čech.
1: Astronom Pavel Suchán se na noční oblohu dívá každý den. A to i když zrovna není na hvězdárně v Ondřejově. Nám přijde povyprávět o tom, co ho na hvězdné obloze i celém vesmíru tolik přitahuje.
0: Středočeská setkání. Každou sobotu po 11. hodině na Českém rozhlase střední Čechy.

0: Středočeské odpoledne vrcholí. Martin Písařík nás zasvětí do dalších tajů planety, o kterých jsme netušili.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že některé rostliny můžeme označovat jako živé fosílie? Na Zemi rostou rostliny, co tu jsou o miliony let déle než lidský druh. Dodnes si ponechali znaky svých dávných předků a přitom stále přežívají. Mezi druhy, které můžeme najít i u nás, patří jinan dvojlaločný, známý také jako ginkgo biloba. Evoluční větev tohoto stromu dorůstajícího výšky 30 až 40 metrů se vyvinula už před 270 až 300 miliony let. Ve volné přírodě ale postupně skoro vymizel a přežil pouze v jihovýchodní Číně, kde jej mniši pěstovali v chrámových zahradách. Paradoxně se ale dobře vyrovnává s průmyslovým znečištěním. Také cykasy na Zemi existují již stovky milionů let. Přestože většina druhů vyhnula v dobách dávno minulých, některé přežily až do současnosti. Na první pohled mohou cykasy připomínat palmy, ve skutečnosti jsou však blíže příbuzné jehličnanům. Cykasy tvoří šištice, které patří k největší v rostlinné říši, některé dosahují délky přes půl metru. Další pozoruhodnou vlastností cykasů je jejich mimořádná dlouhověkost. Některé exempláře se mohou dožít více než tisíce let.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.
0: Víc od nás a o nás najdete na webu střednicechy.rozhlas.cz. Středečním středočeským odpolednem vás provedl Pavel Kučera. Sejdeme se už za chvíli v Humoriádě s Václavem Bidrou. Tak zůstaňte dobře naladěni právě s námi.

Český rozhlas Střední Čechy. Nalaďte si nás v Benešově a Vlašimi na 99,5 FM. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: Se. O jejich znovu zavedení rozhodla minulé pondělí vláda v reakci na aktuální zdražování paliv. Spolu s tím také zastropovala marže pumpařů a dočasně snížila spotřební daň na naftu. Jeden ze včerejších odběrů vody v oblasti Odoleny vody znovu ukázal nadlimitní množství olova. Vzorek z hydrantu v Datlové ulici v obci Postřežín obsahoval skoro 29 mikrogramů této látky na litr vody. Maximální povolená hodnota je 10 mikrogramů. Podle mluvčí středočeských vodáren Andreje Rabasové tak dál není možné předpovědět, kdy se situace zlepší.
1: Tam opravdu nezbývá nic jiného, než neustále teda ten vodovodní řád proplachovat a nabírat vzorky.
0: Lidé v oblasti pořád nemůžou vodu pít ani ji používat na vaření. Praha zahájila rekonstrukci domova pro seniory Elišky Purkyňové v Šolínově ulici v Praze 6. Historické trojdomí se má proměnit v bezbariérové zařízení se skoro 70 pokoji a kapacitou necelé stovky míst. Součástí bude také zdravotnické a rehabilitační zázemí nebo odlehčovací služby. Rekonstrukce má podle plánů skončit v roce 2028. Stát bude zhruba 950 milionů korun, pokračuje mluvčí pražského magistrátu Vít Hofmann.
2: Vzhledem k historické hodnotě objektů je rekonstrukce navržena tak, aby zachovala jejich charakter a zároveň je přizpůsobila současným požadavkům na poskytování sociálních služeb. Sport.
0: Česká fotbalová reprezentace do 21 let nastoupí v 18 hodin ke klíčovému utkání kvalifikace na evropský šampionát. V Královéhradecké aréně se utká s Bulharskem a v případě výhry si zajistí minimálně účast v baráži. Trenér Michal Bílek věří, že to jeho tým zvládne navzdory tomu, že ho oslabilo doplňování reprezentačního A týmu.
3: Já mám výhodu, že tohleto mužstvo má velmi kvalitní široký kádr, takže si myslím, že je téměř jedno, kdo nastoupí, ale věřím tomu, že to základní 11, která vyběhne, tak utkání dobře rozehraje a může se stát, že rozhodne hráč z lavičky. Počasí.
0: Odpoledne zůstane jasné až polojasné, nejvyšší teploty 25 stupňů, teplo a slunečno čekáme i zítra. Odpoledne naměříme také do 25, místy se přidá mírný jihovýchodní vítr.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Na D1 z Prahy směrem do Brna se stále táhne kolona od sjezdu na Pražský okruh až na most Šmejkalku mezi 10. a 24. kilometrem. Celé je to asi na 45 minut. A na okruhu směrem na D1 zpomalte za sjezdem na Plzeň. Na 23. kilometru se zastavuje fronta, pokračuje až k Ořechu. Jeďte opatrně a šťastnou cestu.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Humoriáda. Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné středeční odpoledne, přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem bude Václav Vidra, toho času v koloně. I tak si rozveselíme svět a to tady a teď.
4: Humoriáda.
6: Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid. Když ti květy

0: skupina MIG 21 s panem Macháčkem to tady rozehrála na začátku humoriády. Václav Vidra, náš dnešní host s námi. Tak vítej, Václave.
1: No díky.
0: Jak jde život?
1: No rychle. Teď poslední dobu ještě rychlejc, pokud zrovna člověk nestojí v koloně, tam to jde pomalu.
0: No, tak škoda, že jsi nezvolil ten jednostopý dopravní prostředek, to by si možná proklíčkoval hravěji.
1: No, protože jsem už sklerotický a zapomněl jsem si klíče od garáže, no, to máš těžký potom. No,
0: tak nějakým vozidlem si dorazil a to je
1: jo,
0: dobře.
1: Já jsem už, dneska jsem vystřídal i kolo půjčovací v Praze, no, na kousek jsem popojel. No jinak jsem, i pěšky jsem popošel.
0: Už zbývá jenom let balonem nebo vrtulník?
1: No ne.
0: To nebudeme zkoušet.
1: Ty pozemní cesty jsou přece jenom takový jako dostupnější.
0: Dobrá, tak jsme rádi, že seš tady a že vybereš prvního vystupujícího. Kdo
1: prvního,
0: pak to bude?
1: První hlas bych tady, on je takový hlas hlavně, Václav Faltus.
0: Hlas mnoha hlasů.
1: Hlas mnoha hlasů.
0: A navíc je to taky Václav, takže je jasné, čím začneme.
1: No, že měl svátek, tak mu přeju všechno nejlepší.
0: Dodatečně tobě též.
1: Děkuju.
0: Svatý Václave. Ano. Tak, Václav Faltus a vzpomínky na školu?
2: Já když jsem byl ve škole, tak jako já jsem byl takový tichý dítě a nedávno jsme měli sraz a paní učitelka mi říkala, Vašíku, ty jsi byl opravdu takový tichoučku, dokujokulu a ty jsi takový éro, ale je to pravda, skutečně gor v té obecný teda, že škole, ale pak už vlastně v té Měšťance, tak tam už se něco začalo takového jako probouzet, možná už v té deváté třídě, nebo když jsem vycházel, tak vlastně ten Král komiku, to byl první hlas, který jsem kdy v životě zkusil, že jo. A já jsem 2 roky nedělal nikoho jiného než toho Vlastu Buriana. A pak jsem si vlastně řekl, že proč dělat tedy jenom jeho hlas, proč neskusit jeho smích, nebo jeho takový to typický šťukání, že jo. Takže vlastně...
3: Ještě jednou to udělejte.
2: Ještě jednou, já si musím dát džuzu a někam přijdete třeba, že jo. A začnete šťukat a ten druhý vám řekne, co jste to pili? Nic vůbec. A jinko se zajíknete a je vám dobře. Takže já jsem si s tím hlasem dosti pohrál. Jo, já jsem měl to asi 2 roky a já jsem rád, že jiný hlasy tam těch známých osobností nevklouzávaly, že tam byl jenom tenhle ten jediný.
3: No stejně, to je obrovský nadání, když si uvědomím, kolik let se to učil Burián a vám stačily 2 roky.
2: Já vám něco povím, to bylo, když Vlastovi Buriánovi by bylo 100 roků, tak se dělala u jeho vily. Byl to takový hezký, zábavný večer a tenkrát tam byla jeho dcera, paní Kristlová, že? A ten vnuk, ten pan inženýr Kristla, ten mi říkal, a tajhle děda dával aerovku a tajhle snad tý štokrlice se dával a já jsem si na ní sednul a teďka prostě jsem nikoho nechtěl dělat jinýho než prostě, že? Toho Buriana. Takže to bylo pro mě skutečně očička zářily a já vám povím jeden takový příběh, jak vyprávěl jeden mužka, jedu vám takhle po Sahaře a proti mě lev. A co jste dělal, člověče? No, co jsem dělal? No, samozřejmě jsem si zaleknul, tak jsem vylez na nejbližší strom. No, ale na Sahaře přece nejsou stromy. Dumba, to mě v tu chvíli bylo úplně jedno.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik imitátor Václav Faltus v rozhovoru s panem Bernáškem a také jsme slyšeli Vlastu Buriana. Začalo to vzpomínkou na školu, jak vzpomíná Vašek Vidra na školu, nebo školní vtip, nebo co nám přidáš na tohle téma?
1: Na školu, školní vtip, no. To znám jeden školní vtip, no taky na to může přijít. Já mám na školu docela takový, já jsem se nikdy jak do školy moc netěšil, no. Ale bral jsem to jako povinnost a přežil jsem to, aspoň tu základní. Pak jsem se těšil na tělocvik, pak jsme měli fajn paní učitelku, která s náma hrála volejbal.
0: Byla vysoká jako ty?
1: Ne, nebyla, byla menší. Malá, to byla nahrávačka. Nahrávačka to byla, ale byla moc fajn, no. Ale zase jsem měl v první třídě třídní učitelku a ta byla parašutistka.
0: Nepovídej.
1: A to teda, tam si nás získala všechny, to jsme na ní koukali s otevřenýma pusinkama.
0: A co učila?
1: No, třídní byla, učila všechno.
0: Jo, vlastně, v první třídě
1: všechno,
0: se učí všechno.
1: Ty včeličky, ty razítka, jo. Prasátka do té knížky.
0: To odvážná to žena s padákem.
1: No, to byla, jmenovala se paní Želka Paříková.
0: Aha, tak no. Dobře, tak děkujeme za tu vzpomínku.
1: No rádo se stalo.
0: Nakonec jsi byl vzdělán.
1: Byl jsem vzdělán, teda dneska jsem úplně vzdělán, ale já bych vám řekl ten vtip, ten mám moc rád.
0: Pojď.
1: Jak říká paní učitelka děti, dneska si budeme povídat o tom, že zvířátka mají taky svoji řeč, povídají si spolu, tak řekněte mi, jak se některá zvířátka třeba spolu. Prosím, paní učitelko, pejskové dělají haf, haf, no výborně Toničko, a Anička se hlásí. Paní učitelko, kočičky dělají mňau, no moc dobrý, a Pepiček vzadu se hlásí. Paní učitelko, rybičky taky. Tak rybičky, ne, Pepičku, rybičky nemluví, rybičky jsou němé. To není pravda, paní učitelko. Já jsem šel tuhle v noci čůrat a jak mají, v obejváku máme akvárium vedle, jak mají naši ložnici. A já jsem slyšel, jak ta jedna rybička říká tý druhý, ještě jednou mi šahneš tou svou studenou ploutví na vocas, tak tí urazím.
0: Jo, yeah. Tak děkujeme za ten vtip.
1: Rádo se stalo. To je slušný vtip.
0: O Pepičkovi, výborně.
1: A jedno prostý slovo tam nepadlo.
0: Ano, bude s námi dál Václav Vidra samozřejmě ve studiu, ale Václav Faltus v ukázce, anebo Miroslav Donutil. Vyberte si SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Party s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát herečka Mahulena Bočanová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
2: Tady je Humoriáda, dnešní posádka Václav Vidra a Pavel Kučera. Oskar vás pozval na svůj pořad a vy máte s Oskarem společné účinkování ve Stardance, už se to blíží.
3: No jo, to je
2: Václave,
3: pravda, no.
2: Zajímá tě to ještě po letech? Nebo...
3: tak je to 20 let, co jsem tam tančil.
2: No. Už 20. To je neuvěřitelné, no.
3: Je.
2: A mrkneš na to občas?
3: Jo, tak jako jedním okem, no.
2: Jak se budou letos vrtět ty páry na parketu?
3: Jo, myslím tam, v loni jsme tam dokonce se byli, myslím, podívat na Kukajdu.
2: Dobře.
3: Ale už je to pryč, to je, tu kapitolu...
2: Už bys do toho nešel, kdyby přišla za příležitost teď?
3: Ne, nešel.
2: Před 20 lety
3: já
2: přece jenom
3: jsem, si byl měl ještě. To štěstí, že jsem mohl tancovat s Petrou Kostovčíkovou. Aha. Ta už by se mnou tancovat nechtěla, takže...
2: Ale to, že řekla.
3: No, já se jí teda nedivím. No. A ne, my jsme spolu tančili dlouho, asi 6 let jsme spolu tančili, různě na plesech. A tak.
2: Já jsem chtěl říct, že před 20 lety jsi byl velmi mlád, teď jsi mlád ve středním věku
3: trošku,
2: v podstatě.
3: Ano.
2: Tak jo, tak jdeme tancovat za našimi posluchači na telefon, hlasují v tuto chvíli Václav Altus nebo Miroslav Donutil, to je vaše volba. Koho si vyberete vy? Dobrý den.
4: Dobrý den, tady Pepa ze Žace, já velmi zdravím pana Václava Vidru.
3: Díky, a vás taky.
2: No.
4: A chtěl bych sem připomenout, což se asi málo ví, že váš dědeček zahrál výborně barona Kroga.
3: Ano, ano, to máte pravdu.
4: Bílý nemoci z Hugoháze.
3: Ano.
2: No.
3: No děkuju.
2: Tak to se vám nebylo, Josefe.
3: To jste mě fakt potěšil.
4: Já na to koukám po každý. A hlasuju Bčko.
2: Dobře, máme zapsáno.
3: No, hrál ho fakt skvěle, no. Tak můžeme se třeba někdy tady pustíme dědu.
2: Uvidíme, uslyšíme.
3: Mějte se krásně, díky moc.
2: Naslyšenou. Dobré odpoledne, vítejte.
5: Dobré odpoledne, pánové. Pavel, zdravím.
2: Tak to je Standa. Ano.
5: Standa Zemník, no.
3: Taky zdravíme.
5: A pane Vidra, vyberte vy, já jsem na rozpacích. Já bych dal oba dva na jednou.
3: Oba dva na jednou, jo.
2: Což nejde.
5: Já to nechám na vás. Pane Vidra, je to na vás.
2: Tak, Ježíš, Václavé, mě, máš hlas od posluchače, kam ho dáš, A nebo B?
3: Ne, já
2: Faltus
3: já
2: dám, nebo Donutil.
3: Já dám, tady mám pan Václav Faltus nejtěžší hlas,
2: no.
3: To bychom mohli slyšet. Co je, mě by zajímalo, co je nejtěžší hlas.
2: Mm, jeho.
3: Aby to nebyl Donutil potom.
5: Děkuju.
2: No, necháme se překvapit, děkujeme. Dobré odpoledne.
6: Hezké slunečné odpoledne ptejí vám.
3: Vám
6: posluchačka
3: taky.
6: Stanislava. A srdečně zdravím pana Václava.
3: Díky.
6: Já si vážím jako herce a jako člověka a dovolím si prostřednictvím vás pozdravit vaši paní. Na hodně myslím.
3: Moc děkuju, vyřídím mi to rád.
2: Tak děkujeme a?
6: No a vybírám Pavle Bčko, pana Donutil.
2: Zapsáno.
3: Mějte se krásně, díky, naschle.
2: Děkujeme. Dobré odpoledne.
7: Dobrý den, Pavle, tady a to Václave.
3: Taky
7: já
3: dobrý
7: bych
3: den.
7: Pro A. A já tě přijdám tu. A Václave, já bych vám chtěl popřát všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví k vašemu předevčerejšímu svátku.
3: Děkuju.
7: A pozdravuju vaši Janu.
3: Vyřídím.
7: A všichni, mějte díky. Se, naslyšenou.
2: Děkujeme, naslyšenou. A nejtěžší hlas Václava Faltuse, to je téma další ukázky.
3: Výborně, jede paní z Frýdlandu.
8: No, pravdou je, že asi nejtěžší hlas pro můj krk je, už jsme se tady o něm taky zmiňovali, František Filipovský, co by onen funis, že to je hlas pro krk velice náročný, ale udělám přitom moc rád.
9: Jdou takhle dva turisti, jsou utáhány jedným páčovače. Já už ti nemůžu a vůbec vlastně, co je dneska? Seda nebo čtvrtek? A ten pán je demokracie, tak si můžeš vybrat.
10: Já jsem si jednou jel do Plzně z Prahy, ještě jel pan Štercl a smáli jsme se, protože vyprávěli historky o Vojtovi a ač se snažím dodržovat rychlost, tehdy ještě nebyla dálnice, tak jak jsem se smál, tak jsem šláp na plyn a zastavili mě, že jsem měl rychle. A Šterce povídá, ty Franto, ty jsi ten umělec, pověsí mi něco. Tak on se tak vyklonil na ty četníky, povídá, uveď se máme čas, se vidíte. No, a neplatili jsme nic.
8: Jo, že to
10: kdybych to dobře uměl tak jako vy, tak bych možná neplatil i bez pana Filipovského. No,
8: jednou se mi něco podobného přihodilo. Jsme taky cestovali někde z Polka Festu, jak se dělají s dechovkou. A už bylo hodně hodin, jsme měli dlouhou cestu před sebou ještě a taky červená baterka. A tak jsme říkali, jde, jak to dopadne. A teďka ten policista takhle podívá a říká, jednoho Klauza můžete jet? Já jsem říkal, tak to v žádném případě ne. Prosím vás, nebudem toho místa zneužívat. Myslel jsem místa toho pana premiéra. Ale je pravdou, že když takhle někomu někoho takhle napodobíte, tak hnedka jakoby obněkne, je s ním trošku lepší řeč.
10: Ale vy máte fantastickou možnost toho zneužívat, dokonce ku svému prospěchu. Už jste někam zatelefonoval jako někdo?
8: Samozřejmě, jo, to se těch telefonátů se dělalo spousty. Já mi ještě, když byl pan premiér, když byl kdysi tedy, jak se říká, Lidově Grejcarovým panem ministrem financí, tak jsem někde volal, někde, myslím, že do Hradeckýho rádia, a oni mě sami jako trošku na to navedli, on tam byl někde na tom hotelu, že ubytovaný, a že prý tam jako v té hudební redakci, že mají jako nějak trošku v tom brajklík a ti zavolám, že si to přijde zkontrolovat, protože to takhle nejde, aby v tom byl nepořádek a že on jako finanční tehdejší ministr si to opravdu zkontroluje. A takže tenkrát oni prej, no oni začali uklízet a gruntovat, papíry měli v pořádku. Takže v tuhle chvíli jsem si říkal, je to dobrý, jo, když to takhle dobře dopadne. Samozřejmě, že ono to tak jako vypadá v demokracii, že ten humor, že se může, jako ne, musí mít taky ty svoje mantinely, jako jo. Samozřejmě musí se odsuť podsuť, protože že jo, kdyby se to jako předpísklo.
10: No, kdybyste zavolal někam do prodejny aut, že si tam Václav Faltus půjde vyzvednout, aby mu dali slevu, a kdybyste využili ten vhodný hlas, fungovalo by to?
8: Já nevím, jestli by tohle to fungovalo. Já bych tam zase třeba použil někoho jiného, prostě zavolili bychom jako Miloš Zeman, no a on už by si s tím ten dotyčný poradil. Humoriáda.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Václav Vidra je naším hostem v Humoriádě dnes. Vašku, divadlo, předpokládám, hraješ každý den?
2: No, teď už to začalo, no.
1: Co dneska
2: to, takhle, ono to v podstatě neskončilo, protože přes leto se hrálo hodně, ale teď už je to denně v podstatě, no.
1: A dneska?
2: Tak jsem hrál u Brna ve Zbíšově s Janou Pavlovou Nikdy není pozdě, což je strašně pěkná hra. A bylo to takový napínavý, protože pak jsem se vracel domů z toho Brna, spal jsem 2 hodiny, naložil jsem koně a jel jsem honit krávy do Tachova.
1: Ale to je pestrý program.
2: Ke známýmu, no, pak jsem jen tak stihnul Prostřeno. To jsme natočili, všechno, co jsme měli, a večer jsem hrál Blbce k večeři tady v Uříčan ve Vodě Rádkách. No. A dneska teda hrajeme Blbce k večeři v Praze v divadle Bez zábradlí. No.
1: Nemáš pocit, že jsi hyperaktivní?
2: Ne, nemám.
1: Stíháš to všechno,
2: já
1: dobře.
2: Jako, já jsem aktivní z donucení, no.
1: Jo.
2: Jako když je toho moc, tak je toho příliš.
1: Tak se šetři trošku někdy, no, prosím tě, odpočívej mezi tím, aspoň na chvilku.
2: Já odpočívám, když si třeba sednu na toho koně, tak si odpočívám.
1: No a naši diváci možná odpočívají. U seriálu, které si taky natočil, teď běží, oba dva od vody.
2: Jo, Polabí a Pod hladinou. No.
1: A na co se můžeme těšit dál? Já vím, že se to nesmí prozrazovat, že jo, ale...
2: Já ani přesně nevím, v jakém se to stádiu nachází, no.
1: Točí se dál.
2: Já jsem dementní, takže v podstatě nevím, no.
1: No, ty nejsi, ale ten pán, co hraješ, já to jenom přesně...
2: Já jsem se do toho vžil tak, že už to v podstatě mi to vlastní.
1: Dobře.
2: Trošku jsem musel odbočit u toho policajta na těch slapech, ale jinak jako dobrý, no, zatím to jde.
1: Občas se objeví zase Kameňák, tam si taky hraješ veselého člověka.
2: To není dementní.
1: No, ale vypadá, ne, samozřejmě, pojďme od toho. Spousta rolí Václav Vidra je v akci a teď bude v akci kdo z našeho archivu, koho vybereš?
2: No, tak na porovnání bych vzal tady rovnou Vlastu Buriana.
1: No prosím, měli jsme tu atrapa, to zní tak jako... Nevhodně, no, ale měli jsme tu napodobeninku s Václavem Faltusem a teď si dáme originál. Hovory s Miloušem.
3: Sedím již 4 měsíce ve vyšetřovací vazbě a ještě jsem se nepřiznal, co jsem udělal se svým malým synovcem 4letým Mílou. Obávám se, že kdybych řekl, kde jsem ho zanechal, že bych se ho už, až by ho našli, nezbavil. Vím, že první jeho slova by byla: proč tady sedíš? To nešťastný jeho proč. Před více než 4 měsíci slíbili Mílovi jeho rodiče, že s ním jeho strýček, totiž já, půjde na procházku. Chtěj, nechtěj, musel jsem s ním jít. Slíbit nešťastným rodičům, že toho chytrého chlapečka přivedu zase v pořádku nazpátek. Tak jsem mu hned, jakmile jsme vyšli z domu, řekl: jdeš se mě za ruku, aby se ti nic nestalo.
4: A proč se mě nemá nic stát?
3: S touto otázkou překvapilo mě hned to chytrý dítě. Víš, Miloušku, mohli by tě přejet.
4: A proč by zrovna mě přejeli? Proč pak nepřejedou tebe?
3: Ty jsi ještě malinký.
4: A proč pak jsem malinký?
3: No, poněvadž jsou teprve 4 roky.
4: A proč nejsou teprve 4 roky?
3: No, poněvadž není 5.
4: A co kdyby mě bylo 5?
3: No, pak bys byl o rok starší.
4: A co je to starší?
3: No vidíš, tamhle ta slečna je už starší.
4: Proč říkáš, strejčku, tamhle ta?
3: Poněvadž, miláčku, není to tahle, co jde naproti.
4: Jak to tahle?
3: No víš, Miloušku, mlč hezky.
4: A proč mám mlčet hezky?
3: Dal jsem mu pohlavek. Kluk se dal do pláče a já mu řekl: tak už nebreč. Utřel si rukávem oči a otázal se mě nevinně.
4: A proč nemám brečet?
3: Poněvadž si muž.
4: A proč jsem muž?
3: No, poněvadž nejsi holčička.
4: A proč nejsem holčička?
3: Poněvadž, milé dítě, nosíš kalhotky. Ostatně se to dovíš, až budeš starší.
4: Ty nosíš taky kalhotky, strejčku?
3: No, vždyť to vidíš, miloučku.
4: A proč nejseš, strejčku, taky chlapeček jako já?
3: Poněvadž jsem už z toho vyrost.
4: Vyrostu já taky, tak.
3: Taky vyrosteš. A teď už drž hubu.
4: A proč mám držet hubu?
3: No, poněvadž bych tě hodil do řeky.
4: Je. To bych byl rád, strejčku.
3: Není bylo na mě, abych se ho optal já. A proč bys byl rád, miloušku?
4: Poněvadž bych dělal párniček.
3: A jak bys dělal párniček?
4: No já bych si odfukoval, strejčku, pak by po mně lezli lidi a zvonili by. A já bych dělal párničem chuchle a vyplivoval bych oheň.
3: Náhle obrátí svou pozornost na muže, který kropí ulici.
4: Proč pak ten pán kropí ulici?
3: No poněvadž víc z plachu je prach.
4: A proč nás nepostříká?
3: No poněvadž nesmí.
4: A proč nesmí?
3: No poněvadž by nám zkazil šaty.
4: A proč by nám zkazil šaty?
3: Vodou, synáčku.
4: A proč vodou?
3: No poněvadž nekropí pivem.
4: A proč nekropí pivem?
3: No poněvadž by se opil.
4: A proč by se opil? Ty se taky opíš, strejčku, říká maminka. Strejčku, a proč si prase?
3: Tomu ty nerozumíš, miloušku, ale teď už mlč, nebo tě praštím.
4: A proč mě praštíš?
3: No poněvadž mě nadáváš.
4: Proč bych ti nenadával? Doma ti taky nadávají.
3: A to není od nich hezký.
4: A od tebe to taky není hezký, strejčku.
3: Tak jsem mu dal nový pohlavek.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak to byl Vlasta Burian, trošku nám to mohlo připomínat pana Skupu,
2: no,
1: s Urvínkem. Tak uvidíme, jestli to posluchače zabavilo, pobavilo, zaujalo, jestli chtějí pokračovat s Vlastou Burianem, anebo nastoupí Jaroslava Hanušová, věrná to umělecká partnerka Jiřího Lábuse. To by taky mohlo být zajímavé. Co, Vašku, myslíš?
2: No, všechno je zajímavé.
1: Souhlasíš se vším dobře.
2: Všechno je zajímavé.
1: Hlasujte, Ačko.
2: V podstatě člověk nemůže netrefit.
1: Dobře, výborně. Vlasta Burian Ačko, Jaroslava Hanušová Bčko, Humor Mezera A, Humor Mezera B. To jsou SMSky na 90 011 04, tam pošlete. A nebo zavolejte na 731 800 900. S Elánem pokračujeme.

0: Vážení a milí, Jiří Suchý slaví 95. narozeniny.
1: Mám pro vás takovou zvláštní zprávu.
0: Chystáme oslavu plnou legrace.
1: To se mi líbí.
0: V sobotních hvězdných návratech vytáhneme spoustu veselých ukázek.
1: Prosím vás, tak dělejte něco klobouk.
0: Já nemyslel z klobouku, ale z archívu, protože tento komik nás baví už 70 let.
1: Ten jeho život, jak se to říká, měl bohatou minulost, jo?
0: Oslavte proto s námi 95. narozeniny Jiřího Suchého. Tuto sobotu po 16. hodině ve Hvězdných návratech.
2: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
3: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
4: A vracíme se k našemu hlasování. Dámy a pánové, vyberte si Vlastu Buriana anebo Jaroslavu Hanušovou. Tak je to správně. Dobré odpoledne, kdo je tu?
5: Miroslav z Karviné. Dobrý den, pánové, pro oba dva.
4: Dobrý den.
5: A hlas dávám Vlastovi Burianovi.
4: Máme zapsáno.
6: Děkujeme.
4: Naslyšenou.
6: Mějte se krásně.
4: Dobrý den.
7: Dobrý den přeji.
6: I vám.
7: Prosím pěkně, pozdravím oba dva pánové.
6: Děkujeme, my vás taky.
7: Chtěla bych poprosit pana Vašíka, aby trošku zmírnil ze zdravotního hlediska. Ano.
6: Jste hodná, no.
4: Ano, paní doktorko.
6: Já kdybych zmírnil, tak to se mnou sekne.
7: Ano, trošku zpomalit, ano. A pozdravu paní Janičku.
6: Děkuji,
7: vidím. A přeju si Ačko.
4: Děkujeme. Mějte se hezky.
7: Naslyšenou.
4: Dobré odpoledne. Haló.
8: Dobré odpoledne, pánové, zdravím vás a tady mám zvlášť pana Bidru.
6: Díky.
8: Tady Petr z Hostína Umělníka.
6: Taky zdravím.
8: Viděl jsem vás naživo poprvé v životě letos,
6: jo.
8: A to hned dvakrát u nás na Bělníku na Dní koně,
6: ano.
8: Když jste byl. A teďkom po druhé jako generála Castra. A to je ukázce, které děláte pravidelně, takže... To jsou dvě místa, kde jsem vás viděl, moc nám to líbilo s dětma. Děta
6: se
8: nám pak podepisoval pohlednice a všechno, takže děkuju za to a mějte se moc hezky, buďte zdraví a vybírám Ačko.
6: Díky moc.
4: Petře, děkujeme vás, Slavě, potěšen.
6: Pozdravujte děti.
4: Naslyšenou. Dobré odpoledne.
9: Tady je Květové Švářnice, prosila bych Ačko a mohla bych se něco zeptat pana Vidry?
4: Určitě. No,
9: jestli tam má těch tvojích psíků.
4: Dneska nemám
6: psíky.
4: Dneska
6: ale
4: je sám.
6: Vypadalo to, že možná vemu, ale nakonec jsem je nechal doma.
9: A já jsem vás viděla právě u toho šípa, no. Jak tam běhali. To bylo dobré.
6: Jo.
9: Takže myslela, že tam budete mět.
4: Jo.
6: Tak nemám.
4: Tak je to.
6: Příště.
4: Počkejte, Květo, hlasovala jste?
6: Ano, Ačko.
4: Ačko, jo. My to vždycky zapovídáme.
6: Mějte se moc krásně.
4: Tak máme to tam a ještě vy, dobrý den.
10: Dobré odpoledne.
6: I vám.
10: Honza z Vlkavy, zdravím Pavle, vás i pana Vidru.
4: Dobrý den.
10: Kterému přeji dodatečně hlavně zdravíčko k pondělnímu svátku.
6: Díky.
10: A hlasuji též pro Vlastu Buriana.
4: Děkujeme, Honzo.
6: Děkujeme.
4: Naslyšenou.
10: Nasle, chlapím.
4: Budeme se těšit. Vlasta Burian může pokračovat s malým Miloušem.
11: Ani nemrkl a řekl.
12: Víš, že nesmím plakat. Ty taky nepláčeš, když tě teta praští. A proč ti praští?
11: Dal jsem mu buchtu dozad. Zamlčel se a pak, jako by se nechomelo zvolal.
12: Proč tyhle domy nemají vzadu dveře? Proč je mají právě tadyhle?
11: No, poněvadž by se tam nikdo nemohl dostat.
12: No a proč by se tam měl dostat?
11: No, poněvadž tam bydlí.
12: No, proč tam bydlí?
11: No, poněvadž musí.
12: A proč musí?
11: No, poněvadž nechce spát na ulici.
12: A proč nechce spát na ulici?
11: No, poněvadž je pořádný člověk. Zamlčil se a řekl.
12: Ale ty tady, strýčku, nebydlíš.
11: Na to následovala celá řada otázek.
12: Proč bublina praskne? Proč se říká stromu strom? Proč ten strom má větve nahoru. Proč stričku nepraskneš jako bublina?
11: Když jsme uviděli psa, hned se ptal.
12: Proč to není kočka?
11: Tak jsem mu dal zase po hlavě.
12: Proč stričku nedělají z anděla strážného koblihy? Proč jsem spocenej? Proč když je ti horko nevyplazuješ stričku jazyk jako pes? Proč nejsi pes a jsi slon? Proč máš stričku rypák?
11: Šli jsme kolem nádraží, řekl jsem mu zoufale, nejel bys rád do Úher?
12: Proč bych jel rád do Úher, stričku?
11: Pa já si koupím lístek a pojedeme hezky spolu, víš, po mašině. Zatleskal ručičkama a zvolal.
12: Já budu funět.
11: No tak jen fuň, chlapečku.
12: Já budu pouštět páru.
11: Dělej, co chceš, Miloušku. A koupil jsem dva lístky na Pusta Maďarát směrem k Fízeš Džarmátu na poslední stanici uprostřed nesmírné pusty. Podotýkám, že to chytrý dítě se ptalo pořád.
12: Kdy už budem na místě? Kdy mě už odložíš, strejčku?
11: No konečně se toho dočkalo. Šli jsme ze stanice Pusta Maďará do pusty přes půl druhýho dne a tam uprostřed jsem řekl Mílovi, aby na mě čekal.
12: A proč mám čekat, strejčko?
11: Poněvadž si takový rozoumek. A rychle jsem se vzdálil. Jenom za sebou jsem slyšel jeho nevinný hlásek.
12: Proč utíkáš, strejčku?
11: A za chvíli na to.
12: Strejčku, proč mě tady štýpají brabenečkové?
11: A to je moje zpověď.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
4: Tak přátelé, v tuto chvíli šance pro vás, kteří chcete Miroslava Donutila a příhody s Bolkem Polívkou, to je Ačko, a šance pro Bčkaře Jaroslava Hanušová s Jiřím Lábusem, jakožto rozhlasoví pracovníci. Jste na Českém rozhlase, regionální stanice, vysílají Humoriádu, tak si vyberte SMS-kou Humor Mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900 a na vaše hlasování se těší i Vašek Vidra.

začalo. Neměli jsme nic, ale byli jsme spolu. Ty a já a nikdo víc. A ty se ptala, co bude dál. Co

zatímco ostatní se hnali vejš a vpřed, tak já ti ležel u nohou a v očích ti čet. Zlobila ses, že ničím nejsem, jak tě uživím, co s tím? A já jen krčil ramene.

jsem jak ti ostatní, všechno mám, jsem dříč. Zasloužím si tvou pochvalu, jenže ty jsi pryč. Jen bych rád věděl,

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Přátelé, stále můžete hlasovat, a to pro Miroslava Donutila nebo Jaroslavu Hanušovou, známou to Jaruš z Kouzelníka. Připomínám, abyste si ji hned představili na první dobrou. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne vám přeju, pánové.
3: Vám taky.
2: A chtěla bych říct slovy maminky Vašíka, Vašíku Řečice.
3: Děkuju, no. Tak ale jo. Maminka se taky nešetřila.
1: Mají to v genech.
2: Právě proto. Škoda, že ji nemáme.
3: Já vím, to je škoda, no.
1: Tak jo, tak milá paní. Ačko, děkujeme pěkně.
3: Mějte se fajn, naschledík.
1: Tak, kdo dál je na telefonu? Dobrý den.
4: Dobrý den, pane, tady Jirka Štrčan. Zdravím i pana Vidru, přeju vám oběma hodně zdraví a já nevím, co tam je v nabídce.
1: V nabídce je pan Donutil nebo paní Hanušová s panem Lábusem.
4: Tak jednička zásadně jenom Donutil, nikdo jiný.
1: Dobře.
3: Donutil no, jste nás skoro. No, polívkou.
1: No, tak jo, děkujeme.
3: Děkuji. Hezký den.
1: Dobrý den, vítejte.
5: Dobrý den, pane Pavle, zdravím vás a vašeho hosta, pana Vidru, a já bych chtěla pana Donutila. Tady je Marcela z Ústí nad Labem.
1: Marcelo, děkujeme, máme to zapsáno. Zdravíme dalšího, vítejte u nás v Humoriádě, kdo pak je tam?
6: Dobrý den, zdravím vás i vašeho hosta a přeju si pana Donutila a přeji vám hezké odpoledne.
3: My vám též děkujeme.
1: Skoro dvojhlasně jsme vám to zarecitovali. Dobré odpoledne.
7: Krásné, nádherné, Vaška Vidru zdraví Marta, ještě si na mě pamatuje,
3: ano,
7: Vašku?
3: Ano, Marta.
1: Marta je nezapomenutelná.
7: A všechno nejlepší je všech svátku, Vašíku.
3: Díky moc, díky.
7: A zdravím taky Pavla Kučeru, zdravím, kterého znám taky osobně.
1: Ano.
7: No a já vám teda Ačko a všechny pozdravuji, všechny Vašky a celou Humoriádu. Ahoj, čau.
1: Děkujeme
7: ahoj,
1: krásně, celá Humoriáda vám děkuje a zveme dalšího. Dobré odpoledne.
8: Dobrý den.
3: Dobrý den,
8: tady Jarda, já vás zdravím. A dal bych si Jaruš, ale asi je to málo platné.
3: No jo, no, zatím to tak vypadá, no.
1: No, ale píšeme ho tam, váš velký hlas tam je. Mějte se, naslyšenou.
8: Dobře, děkuju.
3: Díky, naschle.
1: Dobré odpoledne.
9: Dobrý den, já vás zdravím, Ogaři.
3: My vás taky.
1: Ogaři vás.
3: Jste evidentně ze severu, z východu severu Čech.
9: Z východu Moravy.
3: Nebo Moravy vlastně ještě.
9: No.
1: Tak povídejte,
9: A jestli jsou aj ve vysílání,
1: no
9: tak
1: jste.
9: Zdravím aj ostatní humoriádníky.
1: No super.
9: No.
1: Díky. Všichni Ogaři a dcerky od Humoriády vás zdraví, jo, zpátky.
9: Tak, děkuji. Já jsem sice ze Zdounek, ale posílám pozdrav Duháčovi.
1: Ačko nebo Bčko?
9: A teďko si musím ujasnit, protože poslouchám přes internet, o koho vlastně hlasujeme.
1: Teď hlasujeme o pana Donutila nebo o paní Hanušovou.
9: No tak Moraváka.
1: No tak to je jasný. No, tak děkujeme.
3: Mějte
1: se krásně, zdravíme celé Luhačovice v tuto chvíli. Tak přátelé, příhody s Bolkem Polívkou jsou tu.
10: Taky jsme s Bolkem zažili jednu pěknou věc. Jednou Bolek si koupil, tenkrát měl nějaký nový auto, už nevím, co to bylo, a jeli jsme z Prahy a jeli jsme rychle. A najednou vidíme policajty s dalekohledem. Bolek říká, no tak to je průšvih, no. Já jsem ještě ke všemu zapomněl řidičák v Praze. Teď oni nás stopli a říkali nám, my už vás sledujeme dlouho. Bolek říká, vím, no, tak promiňte, no. Prosím vás, vy jste po dlouhý době auto z brněnského značko. My jsme z Brna, mohli byste nás tam odvést? A Bolek říkal, no hoši, proč ne? Ježišmana, pojďte, samozřejmě. Oni nasedli, akorát je blbý, teda my teď nebudeme moc jet rychle, co? Ne, to klidně jeďte. To ještě nevěděli, do čeho se pouštěli, pak to auto bylo velmi rychlý. A Bolek udělal, vystartovali jsme, oni byli přibití k tomu zadnímu sedadlu, tam seděli přimáčknutí a Bolek se jich ptá ještě, taky jsem slyšel, že oni nedávají prej ten radar do kopců, je to pravda? A ty policajti seděli vzadu, říkali, já nevím, a oni jsou ty hajzli všeho schopni. Jinak samozřejmě těch veselých příhod s Bolkem jsme zažívali spoustu. My jsme taky třeba zkoušeli inscenací komedie dell'arte, ve které Bolek byl vynikající, taky jsme to hráli v RVHP v Moskvě. No, to bylo úžasný, obrovský sál, byly zaplněny jenom první čtyři řady, tam byli všichni, kteří do RVHP patřili, od Vietnamců až po Kubánce, a nereagovali vůbec na nic. Zatímco v jiných státech, ve kterých jsme to hráli, se lidi řezali do kolen, tak tady ticho, a když to celý skončilo, tak udělali a odešli domů. A my jsme byli strašně naštvaní a odcházeli jsme od svého a říkali jsme, jak je možný, že vůbec takhle jako to nepochopili, a vyběhl náš stálý zástupce při RVHP a řval: úspěch! Ohromný úspěch! A my jsme říkali, to jste si asi spletli, to bylo katastrofální, tam nikdo nereagoval. Ne, ne, ne, to byl obrovský úspěch, tady se v životě netleskal. Takže někdy je ta reakce opravdu mylná. Když jsme zkoušeli tu inscenaci, tak si pamatuju, jednou Bolek relaxoval, uvolňoval se, ležel na pódiu a tam byla taková naše jedna mladá kolegyně, my jsme ji říkali mladá umělkyně, jinak jsme ji ani nenazvali, a ona se mu tak jako prohrabovala ve vlasech a Bolek to strašně měl rád a hrozně se přitom kroutil a vrněl, a Franta Kocourek ji takhle vzal do rukou a odsunul a dělal mu to on. A Bolek vrněl ještě víc. A když potom zjistil, kdo mu prohrabuje ty vlásky, tak se zděsil a bylo mu špatně ještě zbytek celýho dne. A Franta říkal, vidíš to, ani jsi to nepoznal, no.
1: Tak Humoriáda je skoro kompletní, ještě jedna pěkná písnička zbývá. Takže Václav Vidra se loučí, i Pavel Kučera.
3: Všechno jednou končí, ale něco nám zase krásného začne.
1: A nebo ještě hezčího, budeme se těšit na příště. Dobrý poslech dalších pořadů.
3: Mějte se krásně, hezký den.

0: Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
1: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
0: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
2: Co dneska děláte? Koulíte?
3: Přikuluji.
2: To přikulovat je lepší než koulet, že?
3: Ano.
0: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
1: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz. Český rozhlas, střední Čechy. Zprávy.
4: Poslanci budou nejspíš hlasovat o vyslovení nedůvěry vládě zítra. Most v Levíně v Králově dvoře budou moci po půl roce znovu využívat řidiči. Zítra bude slunečno a naměříme do 25 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný podvečer. Hlasování o nedůvěře vládě čeká poslance nejspíš až zítra. Na plénu sněmovny chce ještě vystoupit několik desítek řečníků. Opozice nechala mimořádnou schůzi svolat kvůli rozpočtové nebo bezpečnostní politice současného kabinetu a také kvůli údajnému střetu zájmu premiéra

0: pokračuje mluvčí krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje Josef Holek.
1: Most byl v nevyhovujícím technickém stavu. Nechali jsme tady odstranit celou klenbu a novou konstrukci jsme usadili na upravené dříky opěr. Nové jsou i opěrné zdi. Dále jsme nechali upravit šířku komunikace tak, aby lépe odpovídala nejnovějším normám. Vyšší je i nosnost.
0: Pražští policisté pátrají po neznámém útočníkovi. Na tramvajové zastávce Staroměstská měl v sobotu kolem 10. hodiny večer napadnout 21-letého muže. Udeřil ho pěstí do obličeje a zlomil mu nos. Kriminalisté teď žádají veřejnost o pomoc s nalezením pachatele, říká policejní mluvčí Richard Hrdina.
2: Kriminalisté z místního oddělení Bartolomějská po neznámém útočníkovi pátrají. K nalezení podezřelého a k řádnému objasnění celé události žádají všechny očité svědky a hlavně řidiče projíždějících automobilů, kteří disponují palubními kamerami, aby se ozvali na linku 158. Za jakékoliv informace budeme velice rádi. Sport.
0: Tenistka Linda Fruvirtová postoupila do druhého kola turnaje v Pekingu. Domácí Číňanku Chuo Suan porazila 2-0 na sety. Další Češka Daria Vidmanová vypadla po porážce 2x3-6 s Timofejovou z Uzbekistánu. Jiří Lehečka v úvodním kole v Tokiu vybojoval první sadu poměrem 6-3 v souboji s Belgičanem Berksem. Utkání ale přerušil déšť a dohraje se až zítra. Počasí. Zítra čekáme jasno až polojasno, odpoledne a večer od severozápadu bude oblačnosti přibývat, nejvyšší teploty 22 až 25 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Na D1 z Prahy směrem do Brna počítejte s kolonou od 11. kilometru až na most Čmejkalka na 24. kilometr. Zdržení je asi 45 minut. Na příjezdu z Brna po D1 se zastavují kamiony u sjezdu na Průhonice na 6. kilometru. Kolona pokračuje až na konec ke Spořilovské spojce. A na okruhu směrem na D1 opatrně za sjezdem na Plzeň na 23. kilometru se dojíždí do kolony. Ta pokračuje až k Ořechu na 19. kilometr, plný je také příjezd po D5 z Plzně, taky opatrně a šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Tolik zprávy a teď už je tady zpravodajský souhrnný den v kraji. S vámi je stále Pavel Kučera.
4: Pěknou středu i dál.
3: Den v kraji.
4: Dnes probereme situaci v pražské škole po salmonele, otevření nového parkovacího domu v Neratovicích a volby v Kolíně. Hrát se budou písničky, které nestárnou s Markem Ztraceným, Helenou Vondráčkovou a Michalem Davidem. Dobrý poslech.
3: Český rozhlas Střední Čechy. Den v kraji.

0: Tamara Kocourková pro vás sleduje události 30. září.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Praze a středních Čechách? Stručně, jasně, přehledně.
2: Hezký podvečer. Vyléčení žáci základní školy v Újezdu nad Lesy v Praze se dnes vrátili do lavice. Jde o 440 žáků. Dalších zhruba 300 dál zůstává s příznaky salmonelózy doma nebo v nemocnici. Podrobnosti přidáme za okamžik. Jeden z odběrů vody v oblasti Odoleny vody opět ukázal nadlimitní množství olova. Vzorek z hydrantu v Datlové ulici v obci Postřižín obsahoval téměř 29 mikrogramů této látky na litr vody. Maximální povolená hodnota je 10 mikrogramů. Zatím nelze předpovědět, kdy se situace zlepší. Vodárny pokračují v proplachování sítě. Nový parkovací dům v Neratovicích dnes dopoledne slavnostně otevřelo vedení města. Je v ulici Na Výsluní. Reportáž z místa uslyšíte už za chvíli. Mezi středočeskými Pečkami a Kouřimí od zítřejšího rána nepojedou vlaky kvůli opravě trati. Výluka potrvá do úterý 13. října. A výluka je od zítřka naplánovaná také na trati mezi Kolínem a Ledečkem. Dopravní omezení tady skončí poslední říjnový den. Stát se po desáté pokusí prodat zámek Štiřín u Prahy. Veřejná dražba začne zítra v 10 hodin dopoledne. Vyvolávací cena je 720 milionů korun. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se snaží barokní památku, včetně okolních pozemků, prodat od roku 2024. A lidé v hlavním městě můžou od dnešního odpoledne přijít na výstavu s názvem Praha a Vídeň – Města pro život. Ta připomíná 30 let působení Mezinárodní vídeňské kanceláře v Praze. Na 10 panelech vysvětluje rakouská řešení v oblasti dostupného bydlení, dopravy nebo výsadby zeleně.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Praze a středních Čechách? Stručně, jasně, přehledně.

0: Tak vzhůru za dalšími událostmi dne v kraji teď podrobněji. Do základní školy v pražském újezdu nad Lesy začalo znovu chodit asi 440 žáků. Minulý týden se tam rozšířila salmonelóza. Případem se teď zabývá policie. Řada školáků se přitom nadále léčí doma i v nemocnicích.
1: Vůbec nechápu, jak k tomuhle tomu mohlo dojít. Omluva to nespraví.
2: Lenka Čiháková musela odvést svou dceru do nemocnice v Kolíně. Chce, aby škola svolala zasažené rodiče na společnou schůzku.
1: Zároveň transparentní výběrový řízení na ať už externí firmu, která bude dodávat obědy, anebo posléze teda personál i přes nás, přes rodiče, aby jsme toho viděli. A ne, aby se nám řeklo, je to ověřená firma, je to v pohodě, věřte nám. Ne, mám takový dojem, že nejenom já, ale spousta ostatních už nevěří.
2: Další rodič Jaroslav Grič má dceru od pátku v nemocnici. Do školní jídelny podle něj už znovu chodit nebude.
3: Vedení školy ztratilo absolutně moji jako důvěru a já jim nevěřím už vůbec nic. Je možný, že třeba budeme zvažovat jakoby změnu školy.
2: Do školy se zatím vrátilo zhruba 60% žáků. V budovách platí zvýšená hygienická opatření. Uklízeči se snaží především dezinfikovat toalety, kliky, madla a další často dotýkané povrchy. Kuchyně jídelny v Polesné ulici zůstane uzavřená nejméně 2 týdny. Popisuje ředitel školy Libor Skala.
4: Naprosto rozumím tomu, že děti mají hrůzu z té školní kuchyně. Já si myslím, že ta důvěra se ztratí strašně rychle a bude strašně dlouho trvat, než tu důvěru ta školní kuchyně zase získá zpátky.
2: Škola prozatím podle Skaly zařídila náhradní stravování od externího dodavatele.
4: Teď se plně soustředím na to, aby ta škola fungovala, aby fungovala školní jídelna, protože tam vlastně už před vypuknutím té epidemie, tak v té školní jídelně byly nedostatky, řekněme, nějakého administrativního charakteru, takže na tom teďka intenzivně pracujeme.
2: Městská část se pro nakažené děti snaží získat dodatečnou psychologickou pomoc. Rodičům chce také usnadnit podávání žádostí o odškodnění. Přibližuje starosta Prahy 21 Michal Hasdra z ODS, který kandiduje v říjnových volbách.
5: Diskutujeme teď, jakou formou poskytnout lidem právní pomoc v případě, že budou žádat odškodnění. Připravujeme trestní oznámení neznámého pachatele v této věci.
2: Případem se od pátku zabývá pražská policie, popisuje její mluvčí Richard Hrdina.
6: Kriminalisté z druhého oddělení Prahy Zlínská 3 zahájili úkony trestního řízení kvůli podezření ze spáchání trestného činu ohrožování zdraví závadnými potravinami a jinými předměty z nedbalosti, za což viníkovi hrozí v případě odsouzení až 2letý trest odnětí svobody.
2: Nákaza salmonelózy se začala šířit poté, co zaměstnanci školní jídelny použili vejce po datu minimální trvanlivosti. Celkem se nakazilo 393 dětí a dospělých. Z újezdu nad Lesy Josef Beneda, Český rozhlas.
7: Český rozhlas střední Čechy, den v kraji.

Volby 2026. S čím přicházejí zájemci o vaše hlasy v komunálních volbách ve vašem městě? Až do 8. října vám každý všední den představujeme názory lídrů kandidátek ve velkých městech našeho kraje na témata, o kterých se mluví. Volební speciály z vašeho města každý všední den po 17. hodině 30. minutě v našem vysílání.

0: Vysíláme Den v kraji. Dělníci dokončili v Neratovicích nový parkovací dům. Je v něm víc než 400 míst a řidiči ho najdou v ulici Na Výsluní. Radnice za něj zaplatila 183 milionů korun. Parkování bude zatím zdarma. Ceny stanoví nové vedení města po komunálních volbách.
1: Vcházíme do parkovacího domu. Tady je závora, která bude pouštět řidiče.
2: Závora parkovacího systému, kudy budou řidiči vyjíždět do objektu parkovacího domu.
1: Tomáš Papoušek z firmy, která objekt postavila.
2: Parkovací dům je ocelová pozinková konstrukce, sloupy plus ocelové vazníky.
1: Kolik má parkovací dům pater?
2: Má 3 nadzemní podlaží, to znamená jedno přízemí a dvě patra nástavby.
1: Kolik je tady celkem parkovacích stání?
2: Celkem 420 nových parkovacích stání.
1: Vedoucí správy majetku Neratovické radnice Tomáš Turek upřesňuje, jak jsou parkovací místa rozdělená.
3: 234 je pro P plus R, což byla vlastně požadavek dotace, a zbytek, což je 186, je parkovací místa pro rezidenty.
1: Teďka to tady začíná fungovat, jak už se jede na ostro, nebo je nějaký zkušební provoz?
3: Teďka vlastně máme zkušební provoz, takže vlastně je to nespoplatněné, bude to za 0 korun, vlastně budou brány normálně fungovat, ale bude nastavený tarif 0 korun, tudíž lidé dostanou lístek, vědou, na ten lístek můžou pak vjet.
1: Mluvčí města Barbora Valtrová říká, že platit se za stání bude až později.
4: Zatím bude parkovací dům fungovat půl roku zhruba v zkušebním režimu a teprve nové vedení města bude rozhodovat o placení v režimu P plus R i v rezidentním stání.
1: Okolo parkovacího domu je velké sídliště a místní obyvatelé novou stavbu vítají.
5: Si myslím, že je to úplně vynikající, protože ty auta v ulicích, to je hrůza.
1: Říká pan Jiří a paní Jana.
6: A nemáme hezký procházky z obou stran, tamhle třeba, že od té zastávky z obou stran auta. No to tam už nechodíme, ale tady hlavně, aby je to naučili.
1: Takže až se sem přesunou řidiči, takže budete mít lepší procházky.
6: Určitě.
1: Pan Tomáš z Neratovic.
7: No tak určitě je dobrá věc, no. Je to potřeba, protože těch míst je tady opravdu nedostatek, tak to vidíte sám, že to je...
1: Všude je plno.
7: Všude plno, no. A není pomalu kam se postavit, že jo, no.
1: Paní Jaroslava z Neratovic.
8: Je to dobrý. No určitě. Helejte, když tady člověk hledá místo, že jo, jak nevím co, a tam jich je kvantum.
1: Parkovací dům vyšel celkem na 183 milionů korun. 63 milionů korun byla dotace z Unie a od státu. Z Neratovic Radek Duchoň, Český rozhlas.
9: Český rozhlas Střední Čechy, Den v kraji.
0: 9. a 10. října nás čekají komunální volby. I dnes jsme pro vás připravili další díl speciálního předvolebního pořadu, ve kterém vám představujeme kandidující strany, sdružení a hnutí ve vybraných středočeských městech. Za pár minut se zaměříme na Kolín.

takhle se neloučí. Já doufám raději, že tím to nekončí. Že někde hlouběji, navzdory myšlenkám, pod jejich příboji,

0: Komunální volby 2026. Speciál z vašeho města.
1: Pěkný den, zdraví vás Pavel Kučera, je krátce po 17:30 odpoledne, posloucháte Český rozhlas Střední Čechy. Začíná další díl speciálního vysílání, které jsme připravili ke komunálním volbám. Ty nás čekají 9. a 10. října. Každý všední den vám v abecedním pořadí představujeme vybraná středočeská města a v nich kandidující strany, sdružení a hnutí. Dnes se zaměříme na Kolín. Se mnou je ve studiu redaktorka Alena Junová. Hezký den.
2: Hezký den.
0: Komunální volby 2026.
1: Kolín leží zhruba 60 kilometrů východně od Prahy a rozprostírá se po obou březích Labe. V 10 městských částech tam žije přes 33 tisíc lidí.
2: Od roku 2010 vede město Změna pro Kolín a stejně tomu bylo i v uplynulých 4 letech. Ze 27 zastupitelských míst jich po posledních volbách obsadila 16. Druhý největší počet, tedy 7 míst, získalo hnutí ANO 2011. Po 2 křeslech potom obsadila hnutí Kolíňáci a volba pro Kolín.
1: Co zásadního muselo vedení Kolína řešit v předchozích letech?
2: Velké téma Kolína je doprava. V rámci snahy o odlehčení provozu v ulicích města zavedla radnice městskou hromadnou dopravu zdarma. Uzavřela smlouvu se Středočeským krajem na stavbu parkovacího domu u vlakového nádraží a do ulic nasadila auto s kamerami, které kontroluje správné parkování. Radnice investovala i do rozšíření a modernizace škol a sportovišť nebo do péče o veřejné prostranství. Během funkčního období došlo také ke změně ve vedení města. Po náhlém úmrtí prvního místostarosty Michala Najbrta na jaře 2024 museli zastupitelé zvolit jeho nástupce.
1: Stejně jako před 4 lety kandiduje v Kolíně 9 stran a uskupení. Čekají na voliče nějaké novinky?
2: Ano, poprvé letos do vedení Kolína kandiduje uskupení Budoucnost pro Kolín, které vede podnikatel a manažer v oblasti informačních technologií Petr Uhlíř. Změna je patrná například i u komunistů. Zatím šli do voleb sami za sebe, letos se o hlasy bude ucházet koalice Svoboda a přímá demokracie, Komunistická strana Čech a Moravy, Sociální demokracie. Číslem 1 na jejich kandidátce je voják ve výslužbě a živnostník Tomáš Finger.
1: Zároveň ale v Kolíně kandidují, dalo by se říct, už tradiční strany?
2: Přesně tak. Mezi nimi již zmíněná Změna pro Kolín v čele se současným starostou Michaelem Kašparem. Znovu kandiduje také druhá nejsilnější strana v Kolíně, ANO 2011. Volebním lídrem je současný zastupitel a prezident profesní asociace Roman Škrabánek. Koalici Občanské demokratické strany TOP 09 a nestraníků vede do voleb učitelka na základní škole Šárka Štiková. O své místo na radnici bude usilovat také Česká pirátská strana pod vedením podnikatele Svatopluka Bočka.
1: Pokud správně počítám, nepředstavili jsme ještě 3 strany.
2: Stejně jako před 4 lety, i letos půjde do voleb uskupení Kolíňáci Sen pro Kolín. Jejich lídrem je radní a ředitel kolínské příspěvkové organizace Jan Pospíšil. Kandiduje i Demokratická strana zelených za práva zvířat a nezávislí kandidáti. V čele je prodavačka a ochránkyně zvířat Hana Ociepková. 9. subjektem je uskupení Volba pro Kolín s manažerem veřejné správy Tomášem Růžičkou na prvním místě kandidátní listiny.
1: Vedle Kolína tvoří okres také dalších téměř 90 obcí. Jak vypadaly poslední 4 roky tam?
2: Například v Pečkách letos začala dlouho připravovaná přístavba tělocvičny u základní školy. V Českém Brodě v Lodi začali dělníci budovat novou svazkovou školu, její druhá část bude stát v nedalekých Doubravčicích. Vedení Zásmuk na přelomu roku schválilo odkup staré fary, kde chtějí vybudovat domov pro seniory. A v Týnci nad Labem začala očekávaná oprava Masarykova náměstí. Co se týče nadcházejících voleb, právě v Týnci nad Labem se přihlásila jen jedna strana. Kandiduje v ní 11 lidí, to je stejně jako míst v zastupitelstvu. Stejná situace je i ve Starém Kolíně, v Cerhenicích a dalších 35 obcích na Kolínsku.
0: Komunální volby 2026.

0: Komunální volby 2026. Speciál z vašeho města.
1: Na Českém rozhlase Střední Čechy pokračuje speciální předvolební vysílání. Dnes se tu bavíme o Kolínu. Kandidujícím stranám a hnutím jsme poslali 3 otázky k tématům, o kterých se v předchozích měsících ve městě hodně mluvilo. Ta první se týká bezpečnosti ve městě, konkrétně na vlakovém a autobusovém nádraží. Cestujícím vadí množství lidí bez domova, kteří jsou často opilí a pod vlivem drog. Kandidátů jsme se ptali, jak chtějí tuto situaci řešit.
2: Všichni dotázaní kandidáti potvrzují, že situace v okolí vlakového nádraží není ideální a je třeba se jí věnovat. Podle změny pro Kolín se radnice už teď na nádraží soustředí. Častěji tam zajíždějí strážníci, zmodernizovali kamerový systém a v nedávné době například nechali odtáhnout z protějšího parkoviště vraky aut, kde lidé bez domova přespávali. Ostatní strany by ale chtěly zvýšit množství policejních hlídek, například koalice ODS a TOP 09 by se zasadila o neustálou přítomnost ostrahy a policistů na nádraží a o modernější kamerový systém i na okolních parkovištích. Lepší kamerový dohled by zajistilo také hnutí ANO, Volba pro Kolín a Kolíňáci.
1: A co další strany? Jak chtějí problém řešit?
2: Budoucnost pro Kolín, ANO 2011, Piráti i koalice SPD a KSČM se shodují na tom, že by přímo na Kolínském nádraží mohla být služebna městské policie. Tím by zajistili stálou přítomnost strážníků a rychlejší řešení konfliktů. Volba pro Kolín a uskupení Kolíňáci by chtěli pro bezpečnost v místě zajistit součinnost městské a státní policie, správy železnic i podnikatelů v okolí. Budoucnost, Volba, Kolíňáci a Piráti se navíc shodují v tom, že je třeba situaci řešit také na sociální rovině. Chtějí zapojit organizace, které se věnují práci s narkomany nebo bezdomovci a řešit problematiku komplexně. To jsou hlavní body z odpovědí dotazovaných stran. Chybí mezi nimi odpověď Demokratické strany zelených za práva zvířat, která nám na otázky neodpověděla.
1: Odpovědi všech kandidujících subjektů v Kolíně jsou v plném znění dostupné na našich internetových stránkách střednicechy.rozhlas.cz. Za chvíli se v předvolebním speciálu z Kolína budeme věnovat problematice parkování.
0: Komunální volby 2026.

0: Komunální volby 2026. Speciál z vašeho města.
1: Na Českém rozhlasu Střední Čechy se ve speciálním předvolebním vysílání stále bavíme o tom, co trápí obyvatele Kolína. Na nejpalčivější problémy jsme se zeptali jednotlivých kandidujících stran a s redaktorkou Alenou Junovou vám teď přinášíme jejich odpovědi. Druhá otázka směřovala na nedostatek parkovacích míst a hustou dopravu ve městě.
2: Nedostatek parkovacích míst by většina dotázaných řešila jedním nebo více parkovacími domy. Pro jejich stavbu je hnutí ANO, koalice ODS a TOP 09, Kolíňáci i koalice SPD a KSČM. Také budoucnost pro Kolín má vytipovaných 7 lokalit pro jejich stavbu v centru i na sídlišti. Volba pro Kolín a změna pro Kolín se shodují na tom, že chtějí dále spolupracovat se Středočeským krajem na stavbě parkovacího domu u nádraží. Další místa by podle volby a koalice ODS a TOP 09 mohla zajistit výměna podélních stání za šikmá.
1: Jak chtějí politici zamezit kolonám ve městě?
2: Budoucnost, volba i změna pro Kolín plánují spolupracovat na výstavbě východního obchvatu města. Budoucnost by se navíc chtěla zasadit o propojení Kutné Hory a Čáslavy s dálnicí D11. ANO 2011 by chtělo lépe organizovat uzavírky silnic, aby nedocházelo ke kolonám na objízdných trasách. Koalice ODS a TOP 09, stejně jako změna pro Kolín a uskupení Kolíňáci, chce nabídnout alternativní dopravu, bezpečnější cyklotrasy, sdílená kola a podle ODS a TOP 09 i zavedení výhodných podmínek pro sdílení aut.
1: Nabízí kandidáti i nějaká řešení pro meziměstskou dopravu nebo cesty z centra do průmyslové zóny?
2: Ano, například koalice SPD a KSČM a Kolíňáci se shodují na zlepšení spojů městské hromadné dopravy. Koalice ODS a TOP 09 by zavedla přímé autobusy z centra do průmyslové zóny a budoucnost pro Kolín by chtěla nechat postavit novou zástavbu přímo u průmyslové zóny, aby tam lidé nemuseli denně dojíždět. Piráti se zaměří na lidi, kteří pravidelně jezdí mezi Kutnou Hrou a Kolínem. Vzhledem k vytíženosti silnice 1/38 by rádi optimalizovali dopravu tak, aby jezdilo více spojů hromadné dopravy, které by těmto lidem vyhovovaly.
1: Tolik odpovědi lídrů kandidujících stran k dopravě. Posloucháte speciální vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy z Kolína. Za pár minut zjistíme, zda by měla radnice podle kandidátů řešit bytovou výstavbu a regulovat cenu nájmu.
0: Komunální volby 2026.

0: volby 2026. Speciál z vašeho města.
1: Jsme Český rozhlas Střední Čechy. Pokračuje vysílání speciálního pořadu ke komunálním volbám, které nás čekají 9. a 10. října. Dnes se věnujeme Kolínu. Lídrů všech kandidátek jsme se zeptali, zda by město mělo řešit bytovou výstavbu a cenu bytů. A pokud ano, tak jak? Odpovědi pročetla naše kolínská redaktorka, která je se mnou ve studiu, Alena Junová. Aleno, jak tedy zástupci stran reagovali?
2: Situaci s bydlením chtějí novou výstavbou řešit Budoucnost pro Kolín a koalice SPD a KSČM. Zatímco Budoucnost vedle modernizace stávajících bytů zvažuje i výstavbu nové obytné čtvrti mezi Ovčáry a průmyslovou zónou, koalice SPD a KSČM chce stavit startovací byty. Ideální počet městských bytů je podle nich 60 na 1000 obyvatel města. Chtěli by tedy vystavit zhruba 400 nových bytů, podpořit vznik bytových družstev a snížit městský nájem na, cituji, únosnou míru.
1: Ostatní strany nechtějí stavět městské byty?
2: Koalice ODS a TOP 09, Kolíňáci, Změna pro Kolín i Česká pirátská strana zastávají spíše to, aby radnice nastavila vhodné podmínky pro výstavbu investorů. Zároveň se Kolíňáci, Změna pro Kolín i Piráti shodují, že by součástí projektu měla být i další potřebná infrastruktura, jako jsou silnice, parkoviště, školy a školky. Volba pro Kolín podporuje výstavbu tam, kde to nenaruší ráz města. Zvážilo by také odkup a přestavbu ubytoven, případně využití tzv. Brownfieldů, například stavbu v bývalých průmyslových objektech. Podle hnutí ANO 2011 je na základě demografického vývoje důležitější výstavba domovů pro seniory. V příštím volebním období by chtělo navýšit kapacitu o 100 míst, zároveň není proti výstavbě, ale odmítá účelovou úpravu územního plánu ve prospěch developerů.
1: Připomínám, že odpovědi všech kandidujících subjektů jsou v plném znění dostupné na webu Českého rozhlasu Střední Čechy střednicechy.rozhlas.cz. Zítra se budeme od půl šesté večer věnovat kandidujícím stranám, hnutím a sdružením z Kutné Hory. Ve studiu se mnou byla redaktorka Alena Junová, které děkuji. Zdraví vás Pavel Kučera.
0: Komunální volby 2026.

0: 17 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: Ministr spravedlnosti se obrátí na nejvyšší soud kvůli podmínce za sexuální zneužívání dětí ze severních Čech. Na pražské letiště se po několika měsících vrátí největší dopravní letadlo světa Airbus A380. Zítra bude slunečno a naměříme do 25 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za ANO podá stížnost k nejvyššímu soudu v případu zneužívání dětí ze severních Čech, řekl to Českému rozhlasu. Postup mu doporučilo nejvyšší státní zastupitelství. 30-letý muž z Rumburka na Děčínsku dostal za dlouhodobé sexuální zneužívání chlapců ve věku 10 a 12 let pravomocně podmíněný trest. Tejc stejně jako státní zastupitelství považuje rozsudek za nezákonný.
2: Pro mě platí, a říkám to dlouho, že není možné, nechci tolerovat ukládání podmíněných trestů v případech závažného sexuálně motivovaného činu, zejména tedy u zneužívání dětí. To je pro mě nepřijatelné.
0: Nejvyšší soud už verdikt nemůže zvrátit, jeho rozhodnutí ale může být závazné pro podobné případy do budoucna. Mírové náměstí v Bakově nad Jizerou je po celkové opravě. Jeho

0: Jeho mluvčí Denisa Hejtmánková.
1: Naposledy toto letadlo odletělo z pražského letiště 23.3.2026, poté byl změněn typ letadla na Boeing 777 s nižší kapacitou. Návrat znamená pro pražské letiště zejména to, že se opět vrací největší dopravní letadlo na denním celoročním spojení mezi Prahou a Dubají. Sport.
0: Fotbalisté pražských Bohemians vyhráli na hřišti třetiligového Vsetína 5-0 a postoupili do osmifinále domácího poháru. 4 branky Pražanů dal útočník Ladislav Krobot. Bohemians jsou 13. prvoligovým týmem, který zahraje osmifinále MOL Cupu. Zápasy o postup ještě čekají Plzeň a Jablonec. Jako jediná neuspěla Olomouc, která na penalty vypadla s Prostějovem. Počasí. Zítra čekáme jasno až polojasno, odpoledne a večer od severozápadu bude oblačnosti přibývat. Nejvyšší teploty 22 až 25 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Na D1 z Prahy směrem do Brna dejte pozor. Za sjezdem na Pražský okruh na 12. kilometru se zastavuje. Kolona pokračuje až na most Čmejkalka na 24. kilometr. Zdržení je asi půl hodiny. A v Dobříšské směrem z centra zasahují u nehody před Zlíchovským tunelem. Srazila se tam 3 osobní auta a projíždí se pouze pravým pruhem. Kolona se táhne už od Mrázovky. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Tolik zprávy, posloucháte Středočeský večer a i touto hodinou vás provází Pavel Kučera.
3: Pěkný dobrý večer všem.
2: Středočeský večer.
3: Za chvíli představíme říjnové změny u Superdávek, vyrazíme za mladými skoro astronauty a pozveme vás na Krále komiků do Kolína. To vše s písničkami, které nestárnou Lucie Vondráčkové, Lenky Filipové a Olympiku.

0: Tak ještě jednou pěkný středočeský večer na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy. Super dávku po dvou měsících fungování čekají další změny. Náklady na bydlení se budou nově vypočítávat podle jednotlivých okresů a výpočet se změní i pro rodiče samoživitele. Do takzvaných zranitelných domácností budou patřit všichni s dítětem do 15 let. Doteď byla hranice 7 let, což pro zbytek samoživitelů znamenalo nižší podporu.
1: Kateřina z Prahy má 7letou dceru, takže do zranitelné skupiny spadala už dřív. Díky tomu má výhodnější výpočet podpory na bydlení nebo bonusu na dítě. Zároveň ale Kateřina pracuje a kvůli tomu jí stát podporu snížil.
2: V práci v podstatě cokoliv, co dostanou navíc, tak mi stát okamžitě sebere. Každý 3 měsíce oni vám přepočítávají příjem a cokoliv, co se vybočí z normálu, tak prostě vám je z jistý dávky.
1: Podle ministerstva práce se rozšíření okruhu zranitelných týká víc než 28 tisíc samoživitelů a v průměru si přilepší zhruba o 2200 korun měsíčně. Platforma pro sociální bydlení ale upozorňuje, že mezi zranitelné nepatří taky třeba někteří seniori v podobné finanční situaci jako samoživitelé. Podle Lenky Desatové z Rady seniorů je problém taky v tom, že se zatím nemění výpočet podpory na bydlení podle ceny energií.
3: Začínají postupně energie zdražovat. Tam není u těch energetických normativů automatismus. Je tam v případě, že energie zrostou o 5%, tak vláda může ten normativ zvýšit. Takže tam je otázka, co se s energetickým normativem v dalších týdnech a měsících stane.
1: Změna výpočtu normativů by podle Desatové měla přilepšit hlavně seniorům ve větších městech. Úřady práce počítají nově normativy podle okresů, kde lidé žijí. Podle Daniela Hůleho z Člověka v tísni je to změna k lepšímu, zároveň ale kritizuje mechanismus výpočtu.
4: Stát v tuhle tu chvíli ty normativy nepočítá z dat Českého statistického úřadu, ale vychází z žádostí o tu dávku. A co je hlavní problém, je, že jsou za dlouhé období zpět. To znamená, že pokud se vlastně začne nájmy nebo energie zdražovat rychleji, tak to se nám neodrazí v těch normativech dostatečně rychle.
1: Lidem, kteří už od srpna superdávku pobírali, zohlední změny úřady práce v novém výpočtu podpory. Žadatelé ale musí každé 3 měsíce dokládat příjmy a náklady na bydlení za předchozí čtvrtletí. Noví žadatelé si můžou nárok na podporu ověřit na kalkulačce na webu ministerstva. Organizace Charita Česká republika upozorňuje taky na to, že menší částku dostávají třeba lidé v azylových domech, říká Michaela Lochmanová z pobočky Charity v Severočeském Mostě.
5: Nastává situace, kdy v těch azylových domech jsou dluhy těch klientů, ale samozřejmě ty azylové domy smlouvu s těmi klienty neukončí, protože pro ty klienty další možnost je žít na ulici.
1: Podle Lochmanové by těmto lidem pomohlo upravit okruh posuzovaných osob. Ministerstvo práce další úpravy do budoucna připustilo. Aktuálně ale jedná například o změnách pro lidi v exekuci nebo insolvenci. Vít Andrle, Český rozhlas.
6: Středočeský večer.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát herečka Mahoulena Bočanová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Vysíláme pro vás středočeský večer. Už jen několik dní se můžou školáci hlásit do mise Zero G. Ti vybraní si pak vyzkouší, jaké to je na chvíli zapomenout, kde je nahoře a kde dole. Díky parabolickému letu ve speciálně upraveném letadle dostanou jedinečnou příležitost zažít stav bez tíže jako opravdoví astronauti. Informace najdete na webu cestacestadovesmiru.cz.
1: Ne, to je úplně crazy, že malý pohyb asi absolutně jinde.
2: Neskrývali svoje nadšení před víc než rokem účastníci prvního ročníku mise Zero G. Nejmladší z nich byla 13-letá Anna Čapková.
3: Nepostatelný, trošku šme teď blbě.
2: Stejnou šanci teď mají další mladí nadšenci do vesmíru. Než se ale dostanou do letadla, čeká je několik kol výběru, popisuje Tereza Kubicová z organizačního týmu.
4: První bude představovací video a druhé už bude trošku specifičtější video s konkrétním zadáním. Dále je čekají dvoje kognitivní testy, angličtina, fyzické testy a nakonec takový rozhovor s psychologi.
2: Organizátoři hledají mladé lidi, kteří si poradí nejen s biflováním, ale i s fyzickou a psychickou zátěží.
4: Musí mít perfektní angličtinu, musí mít skvělé kognitivní schopnosti, musí být perfektně na tom fyzicky.
2: Přesto zájem o druhý ročník už teď překonal loňská čísla, říká za organizátory vedoucí výběru posádky Zero G Jan Spratek.
5: Máme tedy už více registrací, než bylo v tom prvním ročníku dětí z celé České republiky, a to i z větších měst, ale i z malých obcí. Opravdu nezáleží na tom, odkud jste. Je to příležitost otevřená úplně pro všechny.
2: Do mise Zero G se můžou přihlásit školáci ve věku od 13 do 18 let. Pro ty mladší má ale Česká cesta do vesmíru připravenou jinou možnost, jak se k českému vesmírnému programu přidat, popisuje Jan Spratek.
5: Aleš Svoboda, český astronaut, příští rok na oběžnou dráhu sebou poveze fyzicky 20 děl od dětí. A takováto soutěž právě běží a běží až do 30. listopadu.
2: Do Zero G se studenti můžou hlásit už jen do 5. října. Hned o den později se naopak otevře výběr pro učitele a dva z nich se připojí k vybrané posádce. Společně pak na konci dubna příštího roku vyrazí do vzduchu a na chvíli okusí svět bez gravitace. Karolína Burdová, Český rozhlas.
6: Český rozhlas, střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: Středočeská setkání. Poznejte zajímavé lidi ze středních Čech.
1: Astronom Pavel Suchán se na noční oblohu dívá každý den. A to i když zrovna není na hvězdárně v Ondřejově. Nám přijde povyprávět o tom, co ho na hvězdné obloze i celém vesmíru tolik přitahuje.
0: Středočeská setkání. Každou sobotu po 11. hodině na Českém rozhlase střední Čechy.

0: Na Českém rozhlase Střední Čechy máme Denisu Hergeslovou, která ví, co zajímavého ze zábavy a kultury se kolem nás děje.
1: Středočeské tipy.
2: Kam se zítra můžete vydat? Městské divadlo Kolín má od 7 večer na programu inscenaci Burian, autorskou hru o životě legendárního krále komiků Vlasty Buriana. Příběh jeho strmého vzestupu, obrovské popularity i pozdějšího pádu na dno se odehrává v rychlých a výrazných obrazech, které střídají humor s mrazivými momenty. V hlavní roli se představí Veronika Korytářová, která za stvárnění Buriana získala cenu Thálie. Inscenaci libereckého divadla FX Šaldy režíroval Tomáš Dianiška. Kladno se zapojí do celorepublikového festivalu Dny architektury. Od 1. do 7. října nabídne několik procházek, přednášek a dalších akcí, které přiblíží architekturu i proměny města. Na programu spolupracuje Sládečkovo vlastivědné muzeum, Muzeum věžáků Kladno a Hornický skanzen Majrau. První z akcí, přednáška Kladenská enkláva sportu, začíná v 18 hodin ve Sládečkově vlastivědném muzeu. Krajinářský architekt Alexandr Němec představí víc než stoletý vývoj souboru kladenských sportovišť. Všechny akce jsou zdarma, na program je ale nutná předchozí rezervace. Návrat domů nemusí být vždycky návratem do známého a bezpečného prostředí. Své o tom zjistí mladý Američan, který se po 8 letech vrací za rodinou a místo klidného přivítání ho čeká dům na spadnutí, podivné rodinné tajnosti a babička, která možná vůbec není po smrti. Černý humor, bizarní situace i dojetí nabízí inscenace Modrý z nebe v divadle Antonína Dvořáka v Příbrami. Na velké scéně ji uvedou od 19 hodin. Hezké zážitky vám přeje Denisa Hergeslová.
0: A Pavel Kučera se těší také zítra zase ve stejných časech. Krásný večer a mějte se dobře.
1: Středočeský večer.

jaký je nejvyšší bod středních Čech? Je to Tok v Brdech s nadmořskou výškou 865 metrů. Český rozhlas střední Čechy. Žijeme tu s vámi. Když jeme.

Český rozhlas Střední Čechy. Písničky, které nestárnou. Hey!

písničky, které nestárnou. Protože mám tě už tolik let, chci se na chvíli vrátit. Český rozhlas, střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: abyste dojeli včas, vysíláme pro vás ráno každých 15 minut. Během dne každou hodinu. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného přihodí. Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas střední Čechy. Zprávy.
1: Poslanci budou nejspíš hlasovat o vyslovení nedůvěry vládě zítra. Voda v oblasti Odoleny vody dále není pitná. Jeden ze včerejších vzorků měl nadlimitní obsah olova. Zítra bude slunečno a naměříme do 25 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Hlasování o nedůvěře vládě čeká poslance nejspíš až zítra. Na plénu sněmovny chce ještě vystoupit několik desítek řečníků. Opozice nechala mimořádnou schůzi svolat kvůli rozpočtové nebo bezpečnostní politice současného kabinetu a také kvůli údajnému střetu zájmu premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Podle předsedy poslaneckého klubu TOP 09 Jana Jakoba je důležité, aby po řadě vystoupení ministrů promluvila i opozice.
2: Nedodrželi pravidlo ZIPu, tak aby se při této schůzi střídali vládní politici s těmi opozičními. Takže jsme se dočkali celý včerejšek až téměř do poledne dnešního dne plejády nudných, dlouhých vystoupení představitelů vlády, takže předpokládám, že to dneska nestihneme.
1: Jeden ze včerejších odběrů vody v oblasti Odoleny vody znovu ukázal nadlimitní množství olova. Vzorek z hydrantů v Datlové ulici v obci Postřižín obsahoval skoro 29 mikrogramů této látky na litr vody. Maximální povolená hodnota je 10 mikrogramů. Podle mluvčí středočeských vodáren Andreje Rabasové tak dál není možné předpovědět, kdy se situace zlepší.
3: Tam opravdu nezbývá nic jiného, než neustále teda ten vodovodní řád proplachovat a nabírat vzorky.
1: Lidé v oblasti pořád nemůžou vodu pít ani ji používat na vaření. Po šíření salmonelózy se dnes do základní školy v Újezdě nad Lesy v Praze vrátilo asi 440 žáků. Dalších zhruba 300 dál zůstává s příznaky doma nebo v nemocnici.
4: Salmonelóza se začala šířit poté, co zaměstnanci

0: Zítra čekáme jasno až polojasno odpoledne a večer od severozápadu bude oblačnosti přibývat. Nejvyšší teploty 22 až 25 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Na okruhu směrem na D1 zastavíte za sjezdem na Plzeň na 23. kilometru. Kolona pokračuje až k Ořechu na 19. kilometr. Celé to asi na 15 minut. Plný je také příjezd po D5 z Plzně už od 4. kilometru. A na jižní spojce směrem na Černý most se pobojíždí od sjezdu na Strašnice až k Europarku. V opačném směru počítejte se silnějším provozem. Na Štěrboholské spojce jeďte opatrně a šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

budu starý, mužem budu staré knihy číst a mladé víno lisovat. Až budu starý, mužem budu si konečně jist tím, koho chci milovat. Koupím si pergamen a štětec a tuša jako čínský mudrc, sednu na břeh řeky.

budu starým mužem, pořídím si starý byt a jedno staré rádio. Až budu starým mužem, budu svoje místo mít u okna kavárny Avion. Koupím si pergamen a štěpec a tuš a budu pozorovat lidi, kam jdou asi, a budu starým.

starým mužem budu černý oblek mít a šedou vázanku, až budu starým mužem budu místo vody pít. Lahodné víno ze čpánku, koupím si pergamen a štětec a tuš a budu mlčet jako mlčí ti, kdo vědí už.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Opakování je matka moudrosti, tak pojďme si dát takovou dvojičku podobných slov, totiž potenciální a potenciální, a připomeňme, co je v kterém případě správně.
2: Tenhle problém se vlastně pořád vrací zpátky a tak je fajn, přesně jak říkáte, si ho připomenout. Zajímavé je, že starší slovníky, které zahrnují slovní zásobu češtiny, uváděly jenom jedinou správnou podobu, a to je ta kratší, potenciální. No, ale pak vyšel, teď nevím, tuším koncem 90. let, akademický slovník cizích slov, a tam se poprvé objevila jako možná spisovná, ale řídce užívaná podoba potenciální.
1: Takže kde co použít?
2: V podstatě je to jedno, co někomu připadá vědečtější, ten delší tvar. A já tak jaksi z tradice vycházím z toho, že slovo je odvozeno od podstatného jména potenciál, tudíž mi připadá logičtější ta kratší podoba.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že některé rostliny můžeme označovat jako živé fosílie? Na Zemi rostou rostliny, co tu jsou o miliony let déle než lidský druh. Dodnes si ponechali znaky svých dávných předků a přitom stále přežívají. Mezi druhy, které můžeme najít i u nás, patří jinan dvojlaločný, známý také jako ginkgo biloba. Evoluční větev tohoto stromu dorůstajícího výšky 30 až 40 metrů se vyvinula už před 270 až 300 miliony let. Ve volné přírodě ale postupně skoro vymizel a přežil pouze v jihovýchodní Číně, kde jej mniši pěstovali v chrámových zahradách. Paradoxně se ale dobře vyrovnává s průmyslovým znečištěním. Také cikasy na Zemi existují již stovky milionů let. Přestože většina druhů vyhnula v dobách dávno minulých, některé přežily až do současnosti. Na první pohled mohou cikasy připomínat palmy, ve skutečnosti jsou však blíže příbuzné jehličnanům. Cikasy tvoří šištice, které patří k největší v rostlinné říši, některé dosahují délky přes půl metru. Další pozoruhodnou vlastností cikasů je jejich mimořádná dlouhověkost. Některé exempláře se mohou dožít více než tisíce let.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

Lety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát herečka Mahulena Bočanová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Ministerstvo financí určilo maximální cenu nafty pro zítřek. Jižní obchvat Tábora odvede transitní dopravu z obytné části města. Zítra bude jasno až polojasno, během dne oblačnosti přibude a naměříme do 25 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Od zítřka platí pro čerpací stanice znovu cenový strop na ceny paliv. Ministerstvo financí určilo maximální cenu nafty 48 korun a 72 haléřů. U benzínu je strop na 640 korunách a 14 haléřích.
2: Ministerstvo určí strop na každý den střídenního průměru velkoobchodních cen a marže obchodníků zastropované na 2 korunách a 50 haléřích za litr, říká mluvčí rezortu Stefan Fous.
3: Ministerstvo financí vyzývá provozovatele čerpacích stanic, aby k maximálním přípustným cenám přistupovali jen ve výjimečných případech.
2: Podle Ivana Indráčka z Unie nezávislých petroliářů budou čerpací stanice v prvních dnech ve ztrátě, protože už mají nakoupené zásoby a stát od října snižuje spotřební daň na naftu.
4: Ten výpočet nezohledňuje to, že zboží, které se nakupoval, mělo o 2 koruny dražší spotřební daň.
2: Průměrná cena nafty byla minulý týden zhruba o 50 haléřů vyšší, než je strop na 1. října. Naopak maximum pro benzín je teď o 20 haléřů výš, než průměrná cena v uplynulém týdnu. Vít Andrle, Český rozhlas.
0: Začala stavba jižního obchvatu města Tábor. Úsek dlouhý přes 3,5 kilometru povede do obce Slapy a bude stát 853 milionů korun. Hotový má být do 3 let a odvede transitní dopravu z města. Součástí obchvatu bude několik mostů, včetně jednoho železničního, říká výkonný ředitel společnosti M Silnice Jan Kroupa.
5: Budeme realizovat 5 mostních konstrukcí, asi z těch nejzajímavějších je most přes Lužnici. Je to betonová předpjatá konstrukce o 13 polích s velkým obloukem. Ten oblouk má rozpětí až skoro 107 metrů a bude 28 metrů nad hladinou řeky Lužnice.
0: Na Ostravské vysoké škole báňské dnes začala stavba vodíkového polygonu. Vědci chtějí v novém zařízení vyvíjet a testovat vodíkové technologie tak, aby se co nejvíc přiblížili reálnému využití. Budou proto spolupracovat třeba i s ostravským dopravním podnikem, uvedl ředitel tamního centra energetických a environmentálních technologií Stanislav Mišák.
6: Budeme dělat výzkum a vývoj v oblasti bezpečnosti, v oblasti zvyšování účinnosti, v oblasti získávání vodíku. A paralelně s tím tyto technologie budeme ověřovat reálným provozem v praxi, kdy budou skutečně jezdit 4 plus 2 autobusy, 4 z dopravního podniku, 2 budou krajské a budeme tyto data validovat v reálném provozu.
0: Vědecké a výzkumné centrum bude stát 350 milionů korun, z toho

0: najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna ještě od nájezdu z Benešovské silnice z kilometru 21,5 se rozjíždí poslední zbytek kolony před zúžením na 24. kilometru na mostě Šmejkalka. Zdržení už není dlouhé, přesto jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: A teď už je tu repríza pořadu Alex a host.
0: Alex a host.
2: Rakovina. Slovo, které stále vyvolává strach, přitom právě onkologie se v posledních desetiletích mění možná rychleji než málo který medicínský obor. Některé v minulosti neléčitelné diagnózy jsou dnes úspěšně zvládnutelné. Potvrdí nám to jistě i paní profesorka Petra Tesařová, přední česká onkoložka, která se dlouhodobě specializuje na léčbu karcinomu prsu. Vítám vás, paní profesorko, dobrý den.
3: Děkuju, dobré odpoledne.
0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Pozvání do Alex a host přijala profesorka Petra Tesařová, onkoložka, která se ve své praxi zaměřuje na karcinom prsu. Paní profesorko, blíží se vlastně zítra, začíná říjen, blíží se tady Pink October, říjen na růžovo, celosvětový měsíc osvěty a boje proti rakovině prsu. Co je nejdůležitější šířit a stále vlastně opakovat veřejnosti?
1: Tak ano, dneska vlastně stojíme na prahu růžového října, který je každoročně zasvěcen karcinomu prsu. Je to proto, že karcinom prsu je nejčastější ženský nádor. V České republice onemocní zhruba kolem 8000 žen každý rok, takže to riziko onemocnění je relativně vysoké a proto má smysl se nad tou diagnózou zamýšlet a pokoušet se i zvážit, jestli je možné udělat něco preventivně proti nádoru. Takže to poselství toho růžového října spočívá především v tom, že časný záchyt zhoubného nádoru prsu může pacientce zachránit život, protože ta časná stádia jsou velice dobře léčitelná. Ale zároveň je to vlastně taková oslava pokroku v onkologii, rezilience, naděje, která se týká jak pacientek s karcinomem prsu, tak i nás, co se o ně staráme a léčíme.
0: Tak pojďme k té prevenci, protože ta je asi ze všeho nejdůležitější. Nicméně setkáváte se ještě s tím, že vám třeba žena řekne, já mám strach přijít na vyšetření a tím tu prevenci tedy ošidí?
1: Ano, samozřejmě, tak prevence není primární parketa onkologů, o tu se nám vlastně starají kolegové radiologové, kteří tady rozvinuli obrovsky záslužně mamografický screening, který tady funguje už od roku 2002. A od té doby, co funguje, tak nám se úplně proměnilo složení pacientek v našich ordinacích, protože k nám přicházejí ženy, které mají opravdu velice malé, často neinvazivní přednádorová stádia nebo úplně malé invazivní nádory bez postižení uzlin a to sebou nese naději, že se téměř ve 100% všechny uzdraví. Takže to je dobrá zpráva, ale ten screening není úplně využit tak, jak bychom si představovali, protože samozřejmě tahle možnost hrazeného mamografického vyšetření jednou za dva roky pro všechny ženy starší než 45 let je škoda nevyužít a zatím ji nevyužívá necelých 40% žen, které by mohly taky absolvovat mamografický screening. A to jsou právě ty, které buď nemají čas, anebo se obávají vyšetření podstoupit. A to je škoda.
0: Do 45 let tedy stačí screening a od těch 45 let je to screening i mamograf? Nebo pak už tu funkci?
1: Screening znamená, že se u zdravých žen, které nemají vůbec žádné obtíže, protože jsou ve věku, kdy se ten nádor často objevuje, to znamená starší než 45 let, protože zhoubný nádor prsu je nejčastější u žen po ukončení menstruace, po 50. roce, tak u těchto těch žen se hledá, jestli náhodou neexistuje nějaká neviditelná, zatím nezjistitelná forma nádoru, kterou odhalí jednoduchý rentgen, mamograf, někdy za pomoci ultrazvuku, pokud ten nález není úplně jasný. A taková pacientka má největší šanci na uzdravení. Ženy mladší, 45 let, u nich je pořád nádor v prsu relativně vzácná diagnóza, i když nebezpečná, často nebezpečnější než u těch žen starších. A tak je rozumné se taky pokoušet přijít na to onemocnění včas. Proto doporučujeme zařadit mezi hygienické procedury, které každá žena provází denodenně nebo pravidelně samovyšetření prsu, což je pohmatové vyšetření obou prsů vždycky zhruba ve stejnou dobu menstruačního cyklu. A to je nejčastější způsob, jak se objeví nádor u žen mladých, u žen do 45 let. Ale to už není screening, to je prostě diagnostika. Taková pacientka si něco nahmatá, nelíbí se jí to, zná svoje tělo nejlépe, takže sama může posoudit, jestli to, co v prsu našla, tam bylo nebo nebylo. počká přes jeden menstruační cyklus a pokud ten nález v tom prsu zůstává i po menstruaci, tak hubky šupky navštíví svého gynekologa nebo praktického lékaře a poprosí ho o zobrazovací vyšetření. U mladých žen je výhodnější než mamografie ultrazvukové vyšetření, protože ten ženský prs v mládí je velice hutná žláza, která je bohatá a špatně jí ten rentgen prosvítí a ultrazvuk to umí tedy daleko efektivněji. Ultrazvuk je úplně nezatěžující, jednoduché a relativně levné vyšetření a jediné úskalí tady může být v tom, že pacientka dostane od lékaře žádanku na ultrazvuk a v tom mamografickém centru nevědí, že má nějaký pohmatový nález nebo si toho nevšimnou z popisu toho ultrazvuku a zařadí ji v tom pořadníku na vyšetření mezi ty ženy screeningové, u kterých není žádný nález, není tedy žádný spěch a může se dostat k vyšetření se zpožděním, což je u mladých žen velice nebezpečné, protože pokud mají nádor, ten probíhá rychle, agresivně a nebezpečně. A tak je potřeba požádat lékaře nebo sestřičku o to, aby na to, na ten požadavek, na tu žádanku napsala slovíčko statim a pak vlastně ta mladá žena všecky předběhne a jednak se ve většině případů brzy dozví, že je všechno v pořádku a že se jednalo o planý poplach. A pokud má skutečně nějaký závažnější nález, tak se začne řešit co nejdříve.
0: Říká profesorka Petra Tesařová, náš dnešní host.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Alex a host je přední česká onkoložka Petra Tesařová. Paní profesorko, velké téma jsou mladé ženy a rakovina prsu. Vy jste v minulém vstupu zmínila, že u mladých žen je toto onemocnění nebezpečnější než třeba u žen po 45, po menstruačním cyklu. V čem? Proč?
1: No, když si představíte, že zhoubný nádor musí překonat nějakou bariéru obrany, imunity organismu, tak pochopitelně u mladých žen jsou ty obranné schopnosti na daleko lepší úrovni než u žen, které jsou pokročilého věku, tak to je určitě jeden z důvodů. U mladých žen se také daleko více uplatňuje vznik nádoru, který souvisí s vrozenými dispozicemi, které vlastně předurčují nemocnou ve vysokém procentu k tomu, že tímhle onemocněním bude trpět, a to často ve velmi mladém věku. Takže to jsou určitě důvody, a incidence karcinomu prsu u mladých žen stoupá. Ona stoupá obecně u všech žen, ale i v téhleté věkové skupině pacientek přibývá. Takže je to téma, které je závažné. Já se mu vlastně věnuju celý svůj profesní život a je to oblast, která je právě komplikovaná tím, že nevyhledáváme to onemocnění, protože pro jeho vzácnost by to bylo hledání jehly v kupce sena, tak se často stane, že se ten nádor přehlédne, nebo se neobjeví dostatečně včas, nebo se přikrývá s nějakým jiným problémem mladé ženy, třeba že je těhotná, nebo že kojí, a to jsou prostě situace, které jsou velice složité k optimálnímu řešení a my se na ně soustředujeme.
0: A setkáváte se i s tím názorem nebo větou, ty jsi mladá, tebe se to netýká?
1: Bohužel ano, copak já, ale bohužel moje pacientky se s tím setkávají a často všichni se bojí rakoviny. Rakovina je pořád spojená s nimbem smrti, když prostě dneska už jsou různé nádory s různou prognózou a ten strašák není tak velký, zvlášť u právě mnoha typů karcinomu prsu, ale ta žena má obavu, něco si nahmatá, bojí se, že by to mohla být tahle nebezpečná diagnóza. A pokud jí lékař ubezpečí nebo uklidní, že to není možné vzhledem k jejímu věku, tak to docela ráda akceptuje. A tím se právě může stát, že se to onemocnění zanedbá. A to je velký problém, protože pokud se nádor diagnostikuje v té velice počáteční fázi, tak ta naděje na uzdravení je vysoká, jak už jsem říkala, blíží se 100%. Ale pokud se onemocnění rozvine a založí vzdálené metastázy, tak to onemocnění je nevyléčitelné a pacientka na něj umře. Pořád nám umírá třetina nemocných s karcinomem prsu a některé pacientky úplně zbytečně, protože by bývaly byly, pokud by se přišlo na nádor včas, určitě uzdravitelné.
0: Dá se říci, jaké procento žen si způsobí vážné zdravotní komplikace nebo bohužel smrt právě proto, že nepřišlo včas?
1: Tak oni si to často nespůsobí úplně sami. Tam vlastně ta cesta toho pacienta od nálezu k zahájení léčby je komplikovaná tím, že musí projít různými disciplínami, diagnostickými, praktickým lékařem, musí, někdy ho vidí gynekolog. Takže na všech těch fázích léčby může dojít k nějakému zpoždění nebo nějakému zádrheli, které to onemocnění posune do nepříznivé polohy, takže není možné to vždycky svést na tu pacientku samotnou. Ale určitě, pokud bych to mohla odhadnout, tak mezi mladými ženami je tak kolem 20% nemocných, které by byly bývaly, mohly přijít dřív.
0: Vy jste zmínila, že ten trend, kdy mladé ženy onemocní rakovinou prsu, má rostoucí tendenci. Co je na vině?
1: No, předpokládá se, že je to určitě multifaktoriální záležitost. Karcinom prsu je civilizační onemocnění. Ve všech vyspělých zemích ta incidence stoupá, jak u mladých, tak u starších. Velmi významnou roli hrají hormonální vlivy. Čím dřív začne nemocná menstruovat, čím později s menstruací skončí, pokud je nějakou dobu exponovaná užívání pohlavních hormonů v nějaké podobě, tak to všechno zvyšuje riziko. Riziko taky zvyšuje pozdní těhotenství. Vlastně každá žena, která otěhotní až po 30. roce života, už má vyšší riziko a nejvyšší riziko mají bezdětné. Riziko zvyšuje i to, když pacientka nekojí. A pak jsem mluvila o těch faktorech dědičnosti, ty jsou zodpovědné asi za 5-10% zoubních nádorů. Tam najednou to riziko stoupá řádově, takže pacientky, které mají tu nejznámější mutaci BRCA1 nebo BRCA2, podobně jako Angelina Jolie nebo Marta Jandová, tak mají riziko 60-80%, že se v průběhu života u nich nádor objeví. Čili má smysl takové ženy velice přísně kontrolovat a nabízet jim různá preventivní opatření, odstranění prsní žlázy, odstranění vaječníků. No a pak to jsou faktory životního stylu. Obezita je obrovsky vysoký rizikový faktor, protože v tukové tkáni se vytvářejí pohlavní hormony, takže žena v určitém věku, kdy už by měla mít hladinu nízkou, má najednou neadekvátně vysokou hladinu hormonu, protože je obézní, má vysoké procento tuku a může dojít ke vzniku nádoru. Alkohol je významný rizikový faktor, nedostatek pohybu. Potom se uvažuje i o různých vlivech zemního prostředí, mikroplastech, endokrinních disruptorech, prostě různých škodlivinách, s kterými se setkáváme z důvodu znečištění prostředí. Takže těch důvodů je celá řada, ostražitost je na místě v každém věku.
2: Říká profesorka Petra Tesařová.
3: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Mým hostem bude tentokrát herečka Mahoulena Bočanová.
3: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host, si povídám s profesorkou Petrou Tesařovou, a to o rakovině prsu. Ona sama je přední česká onkoložka, která se věnuje léčbě karcinomu prsu, a ostatně zítra začíná Pink October, tedy říjen na růžovo, celosvětový měsíc osvěty a boje proti rakovině prsu. Paní profesorko, jak stále, když vysloví lékař rakovina nebo nález, stále to pacienta, pacientku paralyzuje, stále to je šokující záležitost? Strach, je tam strach z úmrtí?
1: Určitě rakovina pořád sebou nese takovou tu podvědomou obavu z toho, že to onemocnění nemusí dobře dopadnout. A kromě toho nikdo, kdo onemocní s houbným nádorem, na to není připraven, protože my nepočítáme s tím, že by se to zrovna mohlo stát nám, zvlášť pokud člověk není úplně starý. A tak ten strach, ta paralýza způsobená touhle informací taky komplikuje zahájení léčby například, protože my potřebujeme, aby pacientky na začátku získaly celou řadu informací, aby se mohly sami zapojit do rozhodování o tom, co se bude v nejbližší době dít, která vyšetření podstoupí, aby se dozvěděli svoji prognózu, vyhlídky na postupy, které potřebuje pacientka absolvovat v rámci léčby. A teď je tam ten blok, ta stažená opona toho strachu, která brání tomu, aby si pacientka všechno dobře zapamatovala. Takže jednak jsme zvyklí to pořád znova a znova opakovat, jednak naštěstí náš obor onkologie je takový multidisciplinární obor, kdybychom to přirovnali k nějakému sportu, tak by to byl určitě kolektivní sport, protože my musíme úzce kooperovat se spoustou odborníků a ti také vlastně ty naše nemocné informují. Máme sestřičky, které je edukují, máme koordinátorky, které se jim věnují, tak aby dostali všechny potřebné informace k tomu, aby se mohli dobře rozhodnout, co dál podstoupí, protože naše léčebné metody nejsou často moc příjemné. Používáme různé lokální metody, chirurgii, radioterapii, ale taky systémovou terapii, třeba chemoterapii, imunoterapii, cílenou léčbu, hormonální terapii, a u nás je vždycky něco za něco, takže snažíme se léčit, ale pacientky za to často platí různými nežádoucími účinky, a tohle všechno se potřebují dozvědět, aby ta cesta od diagnózy k uzdravení probíhala hladce.
0: Je povolená nebo žádoucí takzvaná milosrdná lež, nebo se to říká tak, jak to je, ale je nutná dávka naděje?
1: No, milosrdná lež není dobrý způsob, jak komunikovat s pacientem, protože aby se onemocnění podařilo zvládnout, tak je hlavní podmínkou důvěryhodný vztah mezi lékařem a pacientem. A ten navážeme jedině tehdy, když nám pacient bude věřit, že to, co mu říkáme, je pravda, ať je to příznivá zpráva nebo nepříznivá. Ale určitě, a naštěstí to ve většině případů lze, ke každé té trochu nepříznivé zprávě umíme přibalit nějakou naději, umíme najít nějakou cestu, kterou se vydáme, abychom přeci jenom dosáhli toho nejlepšího léčebného efektu. Takže milosrdná lež ne, ale otevřená komunikace se všemi podrobnostmi, které potřebuje pacient znát, a s nějakým výhledem do budoucna, který by měl být naděje plný.
0: Je důležité zapojit rodinu?
1: Ano, určitě. U karcinomu prsu je to zvlášť důležité, protože žena nechodí jenom do práce, kde si může vzít neschopenku, ale věnuje se rodině, péči o manžela, děti, a teď, přestože se nám daří pacientky léčit většinou ambulantně, tak prostě ty síly jim trochu okupujeme a stává se, že úplně tyhle ty všechny funkce nejsou schopné schopné aspoň přechodně stoprocentně plnit. Takže ta součinnost s rodinou je významná. Je smutné, že často trpí nebo dokonce se rozbije manželství našich pacientek, protože muži tu zátěž často neunesou. A nemyslím jenom tu zátěž fyzickou, protože musí převzít některé povinnosti, ale především tu představu té nejistoty, jak se vyvine osud jejich partnerky. A to je pro nás strašně skličující, protože vidíme, jak ze začátku ten muž ženu doprovází, vyptává se, má různé technické dotazy, ale představuje si, že to prostě bude krátkodobá záležitost a my mu manželku rychle opravíme a zase vrátíme zpátky do domácnosti a ono to většinou trvá delší dobu a ta cesta je někdy opravdu svízelná, takže až třetinu našich pacientek opouští partner, což je smutné.
2: Čili poruší ten slib ve zdraví i v nemoci.
1: Tak, tak.
2: Profesorka Petra Tesařová zůstává naším hostem.
3: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
4: Proudy řeky táhnou k nám. Tvou

0: Alex a host je profesorka Petra Tesařová, přední česká onkoložka, která vlastně téměř celou svou kariéru se věnuje léčbě karcinomu prsu. Vy jste tady v úvodu, no, během toho rozhovoru mluvila o rizicích, co všechno může stát nebo být příčinou vzniku karcinomu prsu. Nicméně dá se přesněji specifikovat riziková žena, která by měla být opatrná už od třeba svých 20 let?
1: A tak jak jsem řekla, těch faktorů rizikových je celá řada a skládají se vlastně do takové mozaiky toho sčítajícího se rizika. Takže určitě pokud v mé rodině moje maminka, moje teta, moje babička měli karcinom prsu, tak je potřeba se zamyslet nad tím, jestli i mě nečeká takovýhle osud a zrovna tehle ten orgán si víc chránit a všímat si ho. Potom určitě obrovské riziko představuje genetická mutace a vlastně ještě před 20 lety jsme tu genetickou mutaci objevili až u té nemocné ženy. Přišla, měla nádor a nám byl podezřelý, protože přišla příliš mladá, nebo se jednalo o určitý agresivní typ toho nádoru, nebo právě v té anamnéze rodinné bylo víc příbuzných, které tím tou stejnou nemocí onemocněly. A pak jsme ji geneticky vyšetřili a zjistili jsme, že mutaci má. A už jsme to museli nějak zakomponovat do toho léčebného plánu, ale už jsme ji nemohli nabídnout nějakou ochranu nebo prevenci nebo obranu před tou nemocí, což se dneska změnilo, protože pokud se objeví u nemocné některá ze škodlivých mutací, tak my nabízíme to vyšetření i zdravým příbuzným, které můžeme vyšetřit a u kterých se to také objeví, tak je potom sledujeme ve speciálních ambulancích genetického rizika a nabízíme jim různá preventivní opatření, která jsou zatím relativně krutá, ale eminentně účinná, především je to včasné odstranění prsních žláz a nahrazení implantáty, což absolvovala třeba Angelina Jolie, nebo velice pečlivé a časté kontroly pomocí některých super citlivých metod, jako je třeba magnetická rezonance. A ta genetická mutace je často spojená s rizikem vzniku karcinomu vaječníků, takže i tehle ten orgán, který se špatně kontroluje, protože je umístěný v těle tam, kde se na něj špatně dohlédne, tak také pokud splní svoji funkci, žena má už tolik dětí, kolik si přála, je nejlepší odevzdat a tím se riziku vyhnout. Takže to je významně riziková žena. Pak jsem mluvila o ženách s vyšší váhou, to se týká hlavně žen po menopauze, tam to riziko určitě stoupá. Ženy, které užívají hormonální léčbu dlouhodobě, antikoncepci, potom daleko ještě nebezpečnější je hormonální substituční léčba po přechodu, nebo prostě z nějakého důvodu vysoké dávky pohlavní hormonu, tak tam zase může být vyšší riziko, je to individuální, záleží na typu dávce a délce užívání té léčby. No, takže alkoholičky mají vysoké riziko vzniku karcinomu prsu, takže i tam zvažujeme, jestli je třeba tolik alkoholu konzumovat a když už, tak pacientku kontrolujeme. Pacientky, které měly ozářený hrudník třeba, protože měly nějakou jinou chorobu, například Hodgkinův lymfom, tak to jsou všechno rizikové ženy, které se snažíme v těch ambulancích vysokého rizika sledovat a preventovat.
0: Tak a snažíte se i o edukativní kampaň v rámci, bylo to o prsa, v rámci této činnosti. Daří se nebo vidíte nárůst žen, které přijdou na tu prevenci právě díky takovéto kampani?
1: Tak já myslím, že efektivní je o tom problému mluvit a je dobře, když o něm mluví více osob z různých oblastí, které se toho karcinomu prsu dotýkají. Takže my jako lékaři se o to snažíme, proto jsem tady. Snaží se o to i pacientské organizace, kde ty pacientky vykonávají eminentně záslužnou činnost, protože vlastně v době, kdy už onemocnění překonali, tak místo toho, aby se někde povalovali a radovali se z toho, že zůstali naživu, tak se věnují těm ženám, které jsou teď v tom průšvihu a mohou na rozdíl od nás nabídnout jednu exkluzivitu a to je vlastní zkušenost s tím onemocněním. No a pak jsme vděční i za to, že se téhleté činnosti věnují třeba farmaceutické firmy a to je zrovna příklad kampaně, bylo to Oprsa, firma Novartis shromáždila všechny potřebné dostupné informace pro ženy v rámci prevence, ale i v rámci léčby na jedné webové stránce www.bylotooprsa.cz a tam požádala o spolupráci jak odbornou společnost, tak pacientské organizace, tak další subjekty. Takže vlastně na tomhletom místě je možné získat úplně kompletní informace a ještě si být jistý, že jsou validní, protože samozřejmě internet často vede k tomu, že může pacienta zavést na nějaké cestí, což bychom nebyli rádi.
2: Říká profesorka Petra Tesařová, náš dnešní host.
3: Vážení a milí, Jiří Suchý slaví 95. narozeniny.
4: Mám pro vás takovou zvláštní zprávu.
3: Chystáme oslavu plnou legrace.
4: To se mi líbí.
3: V sobotních hvězdných návratech vytáhneme spoustu veselých ukázek.
4: Prosím vás, tak dělejte něco klobouk.
3: Já nemyslel z klobouku, ale z archívu, protože tento komik nás baví už 70 let.
4: Ten jeho život, jak se to říká, měl bohatou minulost, jo?
3: Oslavte proto s námi 95. narozeniny Jiřího Suchého. Tuto sobotu po 16. hodině ve Hvězdných návratech.
5: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
6: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Hostem Alex a host je Petra Tesařová, onkoložka, která se specializuje na léčbu karcinomu prsu a která také zve na web bylotooprsa.cz, kde ženy najdou praktické informace k prevenci a mamografickému screeningu a hlavně tedy validní informace, protože na internetu se dá přečíst a najít ledasco. Paní profesorko, potýkáte se s tím právě ve své praxi?
1: Ano, určitě tak. Samozřejmě ženy se snaží najít informace a já to dovedu i pochopit, protože když si sama představíte, že byste najednou se posunula do takové relativně pasivní role osoby, která se teď dozvěděla, že je nemocná, je v dost velkém průšvihu. My jsme zvyklé průšvihy svoje, svých blízkých řešit sami aktivně a teď najednou jakoby nemůžeme mnoho udělat, čili rozumím svým pacientkám, že by se rádi zapojili nějak aktivně do řešení své nemoci a pokouším se pro ně najít takové možnosti, co mohou pro sebe udělat, protože jinak to samozřejmě vede k tomu, že jejich blízcí, kteří se obávají o jejich zdraví a život a i oni sami se snaží získat nějaké informace, nějaké jiné možnosti léčby, kterými by podpořili ještě ty naše standardní oficiální postupy, tak někdy nám to dělá komplikace, především proto, že léky a různé podpůrné prostředky mohou s tou naší účinnou léčbou neúplně příznivě interagovat, mohou její účinky snižovat nebo naopak zvyšovat její nežádoucí účinky, takže tady musíme i o téhle oblasti vždycky velice podrobně mluvit.
0: Počítat zkrátka s internetem. Paní profesorko, já teď odbočím, protože by mě i zajímalo, proč vy jste se ve své kariéře nebo ve své lékařské praxi rozhodla věnovat se karcinomu prsu?
1: No, já jsem si onkologii nevybrala, onkologie si vybrala mě, protože já jsem skončila medicínu krátce před revolucí a to byla ještě doba, kdy ve výběru specializace hrála roli politická příslušnost a daleko víc genderové problémy, takže prostě onkologie na mě tak trochu jakoby zbyla, protože tenkrát to nebyl zrovna lukrativní obor, ale prostě měla jsem obrovské štěstí, jako ještě mnohokrát a z tohohle oboru, který se mě zalíbil, protože jestli jsem šla na medicínu proto, abych pomáhala lidem, tak tady teda to je opravdu echt pomáhání. To už nevím, jestli může být ještě nějaký těžší obor, kde by se člověk brodil v tom lidském neštěstí a mohlo nějakým způsobem odstraňovat. Takže jsem za to vděčná. Onkologie mezi tím vlastně prodělala tak takový obrovský vývoj, že se stala jedním z nejatraktivnějších, nejrychleji se rozvíjejících oborů. No a já jsem tam pořád byla, takže skvělý.
0: Dalším oborem je třeba nefrologie, já to říkám zcela záměrně, vy jistě víte proč, protože další štěstí vás potkala určitě v podobě vašeho manžela, profesora Vladimíra Tesaře, který je tedy nefrologem. Nevedete někdy spory o to, třeba který obor je důležitější nebo zajímavější a podobně?
1: Ne, to ne. Já myslím, že měla jsem opravdu obrovské štěstí, protože můj manžel nejenom, že je opravdu jakoby evropský světový odborník, zatímco já jsem na té domácí ligové úrovni, ale my jsme oba dva byli velice vděční, že jsme mohli medicínu vystudovat přes všechny překážky, které nám kladly ta situace, v které jsme tenkrát studovali. Ani můj manžel si nefrologii přímo nevybral, ale prostě snažili jsme se do oboru, který nám byl vlastně přisouzen, se zamilovat, což se nám podařilo a snažili jsme se dělat, co jsme nejlépe dovedli. Myslím, že můj muž je opravdu úžasný odborník a velice oceňovaný pacienty i po té lidské stránce. A naše manželství letos trvá 40 let, máme 3 děti a bylo to opravdu velké štěstí, že jsem takhle dobře dopadla při své naivitě.
0: Dvoukariérní manželství tedy. Jak jste to zvládali, taková jednoduchá otázka, ale úplně se nabízí.
1: No to je určitě zásluha mého manžela, protože já jsem z generace žen, které ještě neměly tu samozřejmou možnost, že by mohly ten vystudovaný obor opravdu provozovat, pokud jim to manžel nedovolil. Takže u nás bylo velká výhoda, že od začátku se počítalo s tím, že i já budu pracovat. Manžel mě velice pomáhal, například v době mateřské dovolené, což asi možná sama víte, je období, které není příliš inspirativní pro ženy. Mě umožňoval třeba nějakou možnost vyjet na konference nebo mě vzal sebou, takže je to jeho zásluha.
0: Úžasný, jak jste skromná a doufám, že pan profesor si tento rozhovor poslechne. Moc děkuju, že jste to byla, profesorka Petra Tesařová.
1: Moc děkuju za pozvání, bylo to s váma prýma.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas zprávy.
3: Sněmovna přerušila jednání o nedůvěře vládě. Sociálním službám v Moravskoslezském kraji chybí peníze na provoz i zaměstnance. Zítra bude jasno až polojasno, během dne oblačnosti přibude a naměříme do 25 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Tím druhým dnem se poslanci nedostali k hlasování o nedůvěře vládě. Schůzi si přerušili do zítřka. Jednací den zaplněli projevy převážně opozičních poslanců. Ti vládu kritizovali za hospodaření Česka nebo za útoky koalice na různé instituce, včetně zpochybňování soudů. Podle předsedy sněmovny Tomia Okamury z hnutí SPD je schůze předvolební kampaní opozičních stran.
4: Ze strany opozice je to spíše takový předvolební výkřik, protože příští týden jsou komunální a senátní volby. Ze strany opozice nepadají žádná nová témata. Samozřejmě v opozici je pět stran, které mají úplně totožný program, to znamená, zástupci všech pěti stran recyklují úplně stejná témata.
3: Poskytovatelé péče v Moravskoslezském kraji varují před zhroucením sociálních služeb. Největší organizace podle svých ředitelů letos získaly od státu na provoz o 58 milionů korun míně než loni. Náklady na zaměstnance a provoz přitom stoupají.
5: V letošním roce poprvé jsme v tom dofinancování byli tak kráceni, že už mnozí ředitelé jedou prostě na krev.
6: Upozorňuje oblastní ředitelka Asociace poskytovatelů sociálních služeb Marcela Mikulová. Moravskoslezský kraj ale podle náměstka hejtmana Stanislava Kopeckého z ANO, který kandiduje v říjnových volbách, peníze navíc nenajde.
7: Není možné žádat z rezervy žádné peníze, protože tam jsou alokované peníze v případě živelných pohrom.
6: Se státem chtějí organizace ještě jednat, jinak by už na konci roku museli omezit třeba provoz azylových nocleháren nebo stacionářů pro handicapované. Z Ostravy Marta Pilařová, Český rozhlas.
3: Millerova vila v pražských Střešovicích se zítra znovu otevře pro návštěvníky. Renovace terasy a interiérů trvala přes rok a půl. Prvorepubliková vila od architektů Adolfa Lose a Karla Lhoty patří mezi národní kulturní památky.
8: Rozšířila se expozice o několik nových pokojů, restaurovala se všechna okna a dělaly se další retuše, drobnější práce a čištění v interiéru.
9: Popisuje Matěj Sladký, kurátor z oddělení Vil Muzea Prahy. Poprvé budou moct lidé navštívit 6 místností, které dosud nebyly přístupné, například hovornu nebo pokoj pro hosty. Millerova vila se podle ředitele Muzea Prahy Iva Macka začala obnovovat hlavně kvůli chátrající střešní terase.
10: Tady začala zatýkat terasou vlastně Millerovy vily a v době přívalových dešťů protýkala voda do interiéru. V momentě, kdy jsme věděli, že se to bude rekonstruovat minimálně rok, tak jsme řekli, pojďme toho využít a pojďme teda začít pracovat s tím interiérem.
9: Celkem stála obnova vily asi 20 milionů korun. Většinu zaplatil magistrát. Nově mají do vily vstup zdarma děti do 15 let. Z Prahy Dominik Kučera, Český rozhlas.
2: Počasí.
3: Zítra čekáme jasno až polojasno. Během odpoledne bude od západu částečně přibývat oblačnosti. Nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů, na horách kolem 16 a na Šumavě až 20.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
3: Na dálnici D10

0: Eska, chebská továrna na výrobu jízdních kol, nesoucí v názvu iniciály svých zakladatelů.
1: Co vám říká, když se řekne Eska?
2: Eska bylo kolo. Jako kluk 12 letý jsem na něm jezdil. Dělali ho Chebu, myslím.
1: Jezdil jste na nějaké jejich specialitě?
2: Ne, bylo to obyčejné klukovské kolo. Vím, že dělali Favority a Esky. Esky byly lacinější a pamatuju si na ní dobře.
3: Eska, tak to si vzpomínám na své dětství, to jsou především bicykly, jízdní kola, pánská i dámská. Já jsem neměl kolo značky Eska, ale nějaké jiné, které mi táta koupil někde v bazáru, ale samozřejmě Eska byla jako velice známá proslulá značka a byl to podnik, který také hodně exportoval.

0: chceš-li poznat makačku, kup si esku skládačku, říkalo se v letech minulých. Ke vzniku slavných kol, na kterých ale jezdit nebyl žádný met, vedla dlouhá cesta. Její počátek bychom našli už v poslední čtvrtině 19. století, a to v Coventry ve střední Anglii. Tam si totiž pánové Hillman, Herbert a Cooper založili továrnu na výrobu jízdních kol. Dali jí název Premier Cycle Company. Tak vznikl jeden z nejstarších známých výrobců jízdních kol na světě. A protože se premiéru dařilo, začali majitelé zakládat pobočky na kontinentě. Jedna z nich byla v Norimberku a jedna také v Chebu. Jmenovala se Premier Works, respektive Premier Werke. Začínalo se montáží anglických komponentů, dovážených z mateřského podniku do finálního výrobku, a tím bylo sestavení vysokého kola, takzvaného kostitřasu. Krátký odskok do historie jízdních kol. Otcem kostitřasu je Karl Drais, jehož si pamatujeme také jako vynálezce drezíny. Zajímavé je, jak Drais na nápad běhacího stroje, který si pro značné jízdní nepohodlí vysloužil název kostitřas, přišel. Po výbuchu indonéské sopky Tambora se do atmosféry dostalo ohromné množství sopečného popela, což způsobilo neúrodu a hladomor. Aby lidé v Evropě přežili, museli porazit své koně, tehdejší hlavní dopravní prostředky. Problémy s tím spojené se pokusil vyřešit právě Karl von Drais. Touha po rychlejší jízdě vedla ke zvětšování průměru předního kola, a tak vznikly bicykly s velkým předním kolem a mnohem menším zadním kolečkem, které dnes už známe jenom z obrázků. První vysoké kolo sestrojil pařížský mechanik Eugène Meyer, a to v roce 1869. Jako první použil drátěný výplet kola a svůj nápad si nechal patentovat.
1: Když se podívám na řadu kol, jak poznám, nebo poznám na první pohled, která ta kola jsou značky Eska?
2: Do Národního technického muzea v Praze pozval Světlanu Lavičkovou publicista a historik Jan Králík.
3: To určitě poznáte, protože mají na spodní rámové trubce obtisk a tam bude Eska. Takže od favoritů na první pohled je poznáte, ale kdyby tam nebyly ty obtisky, tak možná byste váhal, a ne jenom vy, že by i mnozí by váhali. Je to favorit, je to Eska, co pak to je?
1: Vyráběla Eska kolo, které třeba nikdo jiný nevyráběl, mělo nějakou vychytávku, nějakou drobnost, která nikde jinde nebyla?
3: No tak je třeba říct, že Eska to byl největší poválečný výrobce jízdních kol u nás, vinou různých reorganizací. Měla až 1500 zaměstnanců, kteří koncem 80. let vyráběli až 230 tisíc kol ročně. Takže při takovéhle hromadné výrobě není moc času na vychytávky a na nějaké špeky s odpuštěním. Nicméně některá kola byla mimořádně zajímavá, například jeden typ skládačky, který navrhl tamní Josef Cupák, to byl velmi dobrý designér. Ta byla opravdu velmi zajímavá, dokonce to jako v tandemu. Ano, to byla taková vychytávka hezká. Byl to model E622.
1: Tenhle ten model toho skládacího kola se vyráběl jak dlouho a kdy?
3: Já si pamatuju, že rodiče mi ho opatřili, někdy začátkem 70. let. Dostala jste mě, jak dlouho se vyráběla ta kola, to vám neřeknu. Já si myslím, než je nahradila nová jednodušší skládací kola, kvůli výrobním nákladům a tak dál. Ale dozajista 10 let, 10-15 let určitě ve výrobě byla ta kola.
1: Pravda je, že když se řekne Eska, tak se dost lidem vybaví právě ta skládací kola. Do jaké míry se ta kola dala složit? Jak to bylo složité je složit, rozložit? Dala se třeba vést v zavazadlovém prostoru u osobního auta? Auta té doby samozřejmě.
3: Určitě ano. Ta E622, o které jsem se zmínil, ta se zlomila vejpůl, když to přeženu, složila se řídka, ta se překlopila, dokonce i pedál se složil. To bylo chytře vymyšlené kolo, nic proti tomu. Šlo to. A do auta se pochopitelně do zavazadlového prostoru, do Octavie, tehdejší, to je staré, do Wartburga. Já myslím, že ne do MBčka. To MBčko mělo moc nízký ten kufr, ale do těch vozů, co jsem zmiňoval, do Žigulika určitě ano.
1: Jste říkal, že jste to kolo měl. Bylo to těžké, že člověk by to složil, rozložil, jak se říká, levou rukou?
3: Rozložit, složit, to nebylo komplikované, ale pro mě jako pro kluka, mi bylo tenkrát 15, to teda byla mizérie, jde co na skládačce, kluk, to má mít berany, že jo, závodák, ale pamatuju si, měl jsem ho dlouho, nebylo to na dlouhé cesty, ale do města by to určitě do dneška, jel bych na tom.
1: Říká se, že v současné době se právě třeba ta skládací kola vracejí.
3: Ano a ne, do města určitě ano, tak je řada známých značek, v Anglii vyšla úžasná knížka It isn't a bag, je to v tašce, takže těch modelů je desítky, 50, 60, dneska jsou známá, my asi nemůžeme říct ty značky, vidíte, tak je neřekneme, ale znalci vědí, ano, skládací kolo, ne, že zažívá úplnou renesanci, ale jdou na odbyt, ano.
1: No pravda je, že jestliže teď by měl být boom právě té cyklistiky ve městech, dopravovat se, jak se říká, ekologicky, tak by člověk právě řekl, ano, to je to skládací kolo, dojedu na kraj Prahy, pak nasednu na kolo a jedu, ale ono to není tak jednoduché.
3: Já to tak dělám, já na skládačce dojedu, já bydlím v Hostivaři, dojedu na nádraží, složím kolo, dojedu na hlavní nádraží, sednu na kolo, složím od cvak cvak a jedu. Ano, je to velmi příjemné.
0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Ale teď zpátky do Chebu, do poslední desetiny před minulého století. Kostitřasy, kterých se vyrábělo zhruba několik stovek ročně, se rychle vylepšily na kola nízká, takzvané bezpečníky, jejichž výroba šla záhy do tisíců. A tehdy dva zaměstnanci firmy Premiér, pánové Světlik a Kastrup, přišli s nápadem. Kola jdou na dračku, poptávka převyšuje nabídku, co se takhle osamostatnit a založit si vlastní podnik. Nelenili a myšlenku realizovali. Svou továrnu pojmenovali Elite a psal se rok 1911. Jaký osud vlastně svedl tyto dva muže dohromady? Budoucí velkopodnikatel a obchodní rada Ambros Světlik se narodil 29. září 1871 v Bílovci v okrese Nový Jičín. Napřed se v Opavě vyučil kupcem u obchodníka Bučeka. Jeho dceru Marii Rozu si pak vzal za manželku. Vystudoval i obchodní školu a budoucnost si maloval tak, že se uchytí ve Vídni. Jenže ne a ne tam sehnat úřednické místo, jaké si představoval. Když už se to vleklo moc dlouho, rozhodl se přijmout zaměstnání v průmyslu. Takto přišel jako účetní do továrny na jízdní kola Premiér Verke v Chebu, kde se v krátké době vypracoval a prosadil natolik, že se stal vedoucím kanceláře. O něco starší Heinrich Kastrup se narodil 17. června 1860 a byl německé národnosti. Pocházel ze skromných poměrů, ale houževnatostí a pílí se vypracoval až na funkci technického ředitele továrny na výrobu jízdních kol Premiér v Norimberku. Když se v roce 1891 vedení norimberské továrny rozhodlo zřídit pobočku v Chebu, byl tímto úkolem pověřen právě Kastrup. V Chebu se mu zalíbilo a tak se tam o dva roky později usadil natrvalo. A tak se potkali Světlik a Kastrup. S a K. Podnik, konkurent jejich mateřského závodu, prosperoval a brzy se stal největší továrnou svého druhu v Československu. Světlik s Kastrupem do své nové továrny přetáhli i několik dalších zaměstnanců továrny Premiér, takže odborníky neměli nouzy. Těsně před vypuknutím první světové války SK předstihla počtem vyrobených kol přes 20 000 kusů průkopnický Premiér a v té době také začali majitelé pošilhávat po výrobě jízdních kol s pomocným motorem. Vyrobili jich ale málo, jejich čas měl teprve přijít. A nastala taky ta pravá chvíle vymyslet štěpnější název firmy. Z původního Elite vznikla SK, fonetický přepis počátečních písmen jmen obou zakladatelů. S Světlik, K Kastrup.
2: Ve 30. letech minulého století německá firma Fichtl a Sachs ze Schweinfurtu zavedla výrobu motoru, který byl vhodný pro pohon jízdního kola. Vznikl tak dvoudobý motor o objemu 74 kubických centimetrů s výkonem necelý 1 kW. Při 3000 otáček za minutu a spotřeboval 2,25 litrů na 100 kilometrů. Do chodu se uváděl rozšlapáváním, aby zůstala zachována co největší příbuznost s jízdními koly. K zapalování sloužila setrvačníková magnetka se zabudovanými cívkami pro osvětlení. Právě motory Sachs pro svá motorová kola používal i SK. První provedení s tímto motorem SK zařadila do svých katalogů ještě na jaře roku 1931. Motor ještě s karburátorem vyvedeným šikmo dopředu byl zabudován do obyčejného silného rámu jízdního kola. Rám byl upraven přihnutím horní rámové trubky, aby se dosáhlo nižší polohy sedla. V roce 1937 bylo podle vzoru německých továren změněno uložení zadního kola. Křídel kola byla místo do drážek rámu uložena zavěšením na speciálních upínacích prvcích. To přineslo lepší manipulaci s kolem při defektu nebo výměně pneumatiky. Za příplatek bylo možno dostat přední brzdu vlastní konstrukce SK a za další příplatek ve výši 80 korun bylo možné získat stroj v dámském provedení. Po obsazení Sudet se Cheb stal součástí Německa, proto muselo být změněno i typové označení na Mofa 98. Podle německého výrazu Motorfahrrad, motorové kolo. Anexe Sudet ale pro Esku přinesla i něco dobrého. Rozšířilo se odbytiště pro její výrobky, které firma poprvé prezentovala v Německu na jarním lipském veletrhu roku 1939. Velkou výhodou motokol bylo to, že kromě nižší ceny ve srovnání s motocykly se z nich neplatila daň. A do roku 1939 nemusela mít poznávací značku a řídit je mohl každý, kdo byl starší 15 let, a to i bez řidičského průkazu. Ještě pro rok 1940 vydala továrna nové prospekty i v českém a slovenském jazyce, ale už v roce 1941 byla výroba motokol zastavena a SK přešla na válečnou výrobu. Jaroslav Červený, webové stránky motorkáři.cz.
3: Stýská se vám po kolech značky SK?
4: Já vás zklamu, nestýská. To nebyla kola mého srdce. Kola mého srdce, to byla značka Favorit. Favorit z Rokycan patřil pod SK Cheb a úpěli pod tou SK, protože to byl pobočný závod, takže ty peníze vždycky šly nejdřív a byly malé. Šly vždycky nejdřív do té SK, až potom, co zbylo, do toho Favoritu. A Favorit byl specializovaná firma, která dělala sportovní závodní kola všech druhů, jako jediná snad na světě, která vyráběla kola opravdu odkolové, krasojízdy přes dráhu až po cyklokros, samozřejmě silniční kola. Takže kola Favorit, to byla dobrá značka.
3: A SK vyráběla také sportovní kola nebo jenom kola pro volný čas?
4: Byla to i kola sportovní, ale opravdu pro začínajícího, pro mladé kluky bez přihazovačky. Bylo to velmi jednoduché kolo. Oni byli specializovaní na užitková běžná kola, taky vyváželi desítky tisíc kol například do Egypta, do Indie. Ta kola se sem vůbec nedostala, protože byla úplně jinak řešena, tak aby to vyhovovalo těm Indům. Dělali kola třeba nákladní, taky se u nás nikdy takové kolo neobjevilo s takovým velkým nosičem před řídítky, se zdvojeným rámem, aby to uneslo hodně velkou nálož. Zkrátka ta kola se velmi úspěšně ve velmi starých provozech vyráběla a vyvážela.
3: Říkal jste nebo zmiňoval jste SK nákladní kola, zmiňoval jste vývoz do Indie, tak se nabízí co taková rikša?
4: Já si myslím, že rikši tady nedělali. Rikši to byla specialita tamních výrobců a bastlérů, rikši se u nás nevyráběly, ne.
3: Kolik dokázalo uvést takové nákladní kolo SK?
4: Já si myslím, že to bylo dimenzované na 150 kilo, ale dozajisto to uvezlo i víc. Oni se s tím tam moc nepárali a ta kola opravdu zatěžkávali, se čím síly stačili.
3: Měla ta kola výdrž?
4: Já bych řekl, že asi ano. Ty rámy byly z poctivých trubek, to nebyla žádná závodní Reynoldska. Ta kola vydržela opravdu hodně, nechala si hodně líbit.
3: V současné době mnozí lidé žehrají na to, že moderní kola, která teď jezdí na našich cyklostezkách, ulicích, silnicích, prostě všude, že nemají povinnost být vybavena zvonkem. Tahle ta SK kola ten zvonek měla?
4: Určitě. Já myslím, že to byl předpis a že i ty Favority, které byly běžně na pultě, měly zvonek, protože to byl předpis. K tomu bych řekl, že sám to vřele doporučuju. Zvonek, i když máte karbonové kolo, tak zvonek často ho použiju. Dobrá věc.
3: Ano, nikdo, kdo jde před vámi třeba s kočárkem nebo se psem, netuší, že se k němu blížíte. Tak si zacinknu a jedu dál.
1: Během první světové války došlo, jak jinak, k útlumu výroby. Po jejím skončení se SK ozvala na nabídku pražské továrny Walter. Ta nabízela prodej rozpracované výroby prototypů vojenských motocyklů, původně určené pro rakousko-uherskou armádu. K dohodě ale nedošlo.
2: SK Fahrradwerke, K Kastrup und Světlik v Chebu, továrna na velocipedy bude prý přeměněna v akciovou společnost SK, továrna Kastrup a Světlik, akciová společnost v Chebu s kapitálem 3 miliony korun. Národní listy 14. listopadu 1922.
0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Ve 20. letech získala SK 50% podíl v rokycanské firmě Tripol a dodávala tam většinu součástí pro montáž. Když se rokycanský obchodník František Hering a Světlik s Kastrupem v roce 1932 rozešli, SK si ponechala už zavedenou značku Tripol a o 2 roky později v Rokycanech otevřela novou továrnu pod tímto jménem, ve které se montovala motorová i jízdní kola z dílů vyrobených v chebské továrně. Na přelomu 20. a 30. let už firma SK vyráběla jízdní kola prakticky v celém sortimentu, jak pánská, dámská, pro mládež, chlapecká i dívčí, krasojezdecká, dětská, dopravní dvoukolky, přívěsné vozíky ke kolům, zesílená pánská kola, sportovní kola s balónovými plášti, závodní na dráhu i silnici, ale taky v provedení roadster nebo s 2- a 3-stupňovou převodovkou v náboji zadního kola.

30. prosince 1929, v době, kdy firma již mimořádně prosperovala, Heinrich Kastrup po prodělaném zápalu plic zemřel. Zůstaly po něm 3 dcery, z nichž jako jediná pocházela Annelies Marie z druhého manželství s Annou Emílií, rozenou Steinhäuserovou. Vdova po úspěšném chebském podnikateli se rozhodla pro svou tehdy nezletilou dceru Annelies postavit vilu na rozsáhlém pozemku vedle židovské synagogy v dnešní Hradební ulici. Honosná vila podle projektu sokolovského architekta Heinricha Schörera, které nechyběla ani tělocvična, hudební salonek, zimní zahrada a vinotéka, byla dokončena v roce 1938. Stavba vonila ještě novotou, když v noci 10. listopadu tohoto roku začala hořet vedlejší synagoga. Naštěstí se podařilo vilu Annelies Kastrupové zachránit, ale po válce byla znárodněna a v roce 1949 připadla české zbrojovce Strakonice. Rodinu Heinricha Kastrupa postihl stejný osud jako většinu chebských Němců. Ambros Světlík ho dlouho nepřežil. Zemřel v Chebu 25. ledna 1932. Jeho hrobka patří díky rekonstrukci mezi nejzachovalejší na chebském hřbitově. I on byl výjimečný muž a neměl pouze technické nadání. Pokoušel se skládat básně a platil za mecenáše umění. V roce 1917 pro rodinu zakoupil dům na Divadelním náměstí. Jeho syn Wilhelm Světlik studoval v Chebu na gymnáziu a poté dále v Praze, Mnichově, Anglii a Spojených státech. Pracoval v SC a postupně nahrazoval otce ve funkcích. Po jeho smrti se stal Wilhelm prezidentem správní rady.

0: Od vzniku výrobního závodu v roce 1911 vyráběla SK nejen desítky modelů úspěšných bicyklů, ale také motokola, motocykly a nebo dětské kočárky. Po druhé světové válce byla firma znárodněna. Výroba motokol už ale nebyla obnovena, firma vyráběla jenom jízdní kola. V 70. letech se sice ještě uvažovalo o obnovení výroby motorových kol, pravděpodobně s italskými motory, ale zůstalo jenom u úvah. SK byla po roce 1948 závodem České zbrojovky Strakonice, ale od roku 1950 byla samostatná a pohltila i závod Premiér. V roce 1953 byl z chebské Esky vyčleněn samostatný národní podnik Favorit Rokycany a v roce 1958 byl do národního podniku Eska Cheb znovu začleněn. Za socialistické éry byl sjednocen výrobní program. Eska vyráběla pánská i dámská cestovní kola. Sortiment se rozšířil i na skládací kola. Eska úzce spolupracovala se sesterským podnikem Favorit, používala mnoho shodných komponentů. V polovině 90. let 20. století se začalo ukazovat, že Eska nestíhá nejnovější trendy výroby kol. Zadlužený státní podnik proto privatizoval soukromý podnikatel. Jenže ten firmu zadlužil ještě víc. Postupně utlumil výrobu, rozprodal stroje a propustil zaměstnance. Tečkou za výrobou kol byla demolice areálu v roce 2006.
1: Neslyšel jste někde takovou šeptandu, že by třeba Eska také následovala Favorit a třeba začala zase vyrábět nějaké to kolečko, třeba ta skládací?
2: To jsem opravdu neslyšel, hlavně protože Eska skončila tak, že tu budovu ještě z doby před první světovou válkou, která byla nakonec prohlášena za technickou památku architektonickou, z ní se stala vietnamská tržnice a to bylo ještě dobré, ale nakonec to skončilo tak, že ji úplně zbourali. Takže jediné, co z Esky zůstalo, byla ochranná známka, kterou si jeden zájemce zakoupil před mnoha lety. Ta známka putuje po různých zájemcích, ale že by někdo se pokusil vyrábět kola Eska, ta doba je dneska už úplně někde jinde. Ne, to už bohužel nevzkřísíme.

Piknik dalšího dne pomalu končí. Ulice, náměstí, parky, nábřeží i domy se choulí pod teplou houní noční tmy. Jen tu a tam ještě některé okno pohne víčky ospalých skel, aby se napilo pohádkového koktejlu slunce, který na stříbrných podnosech hvězd a měsíce roznáší pozorný hostitel. A v jeho světle vidím, jak se ve snu usmíváš. Nikdy dřív jsem netušil, jakou tajemnou krásu v sobě skrýváš. Přišel jsem v noci, říkám ti holčičko, ale přitom nevím, zda ti tak budu moci říkat, ještě až se ráno probudíš. Přijde večer, večer stejný jako všechny dřív, skočíš tátovi na klín, otevřeš náruč a položíš mu ruce kolem krku. Ale ráno, ráno už budeš příliš velká, abys to udělala znovu. Jsi obraz, který kouzlí čas a stejně jako on se měníš přímo před očima. Příliš malá, abys mohla řídit auto, ale už dost velká, abych tě uspával pohádkou. Je to velké tajemství, o něm jsem ti nikdy nevyprávěl. Tajemství cesty, jejíž každá část vede ze včerejška do zítřka. Není to cesta snadná, ale ty po ní půjdeš stále dál a necháš za sebou panenky, kočárky, medvídky, barevné míče, mídlové bubliny, papírové draky i mě. Slibuji, že ti nikdy nebudu vyčítat, až poznáš, že svět je mnohem zajímavější než tvůj táta. Včera jsme byli na procházce. Ty jsi se někam zadívala a najednou jsi se začala bát, že jsem se ti ztratil. A vidíš, možná už zítra se budu bát já, že se zase někam zadíváš a pak odejdeš s někým úplně jiným. Je to tak zvláštní, jak rosteš, přestáváš mít strach a já se začínám bát. Věčný neomylný čas počítá tvé minuty, oblaka úzkostlivě střeží své nejjasnější hvězdy, ale ani slunce neuchrání své nejteplejší paprsky, když je zavolá blankitná obloha letního dne. Ne, nikdy jsem nevěřil, že budeš stále žít v domě svých hraček. Ale až vyrosteš z mého náručí a můj svět bude pro tebe příliš malý, nikdy nezapomenu, jak jsi vířila prach a roznášela panenky po celém domě. Nosila si s nimi i kus slunce. Prach se usadil, panenky uklidila máma, ale tvoje zář zůstane navždy v nás. Tak tady jsem a vyprávím ti zatímco ty spíš. Vlastně protože spíš. Kdybys viděla moji tvář, jistě by se ptala, na co myslím, a já asi bych nedokázal říct ani slovo. Dívám se na tebe a vidím spící krásu. Teď už se jen skloním, abych tě políbil. Nezbudíš se, dobře to vím. Vždyť podle pohádky jen krásný mladý princ může otevřít tvé oči. A já jsem jen otec budoucí ženy. Tak tedy spí. Kdo ví, možná už zítra se probudíš a budeš velkou slečnou a vůbec si neuvědomíš, že jsi se změnila uprostřed svého snu. Ale možná, že to poznáš na mě. Až jednou budu docela jiný. Trochu zamyšlenější, trochu vážnější, trochu smutnější, ale nesmírně bohatý. Dnes v noci jsem viděl princeznu.

0: Vážení a milí, Jiří Suchý slaví 95. narozeniny.
1: Mám pro vás takovou zvláštní zprávu.
0: Chystáme oslavu plnou legrace.
1: To se mi líbí.
0: V sobotních hvězdných návratech vytáhneme spoustu veselých ukázek.
1: Prosím vás, tak dělejte něco klobouk.
0: Já nemyslel z klobouku, ale z archívu, protože tento komik nás baví už 70 let.
1: Ten jeho život, jak se to říká, měl bohatou minulost, jo?
0: Oslavte proto s námi 95. narozeniny Jiřího Suchého. Tuto sobotu po 16. hodině ve Hvězdných návratech.
2: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: stal Karel Gott? Kolik jich obdržela Helena Vondráčková? Vyhrál někdy v anketě populární hudby také Václav Neckář? A co teprve skupina Katapult? Ve staré krabici od bot jsou výstřižky z novin a časopisů, fotografie hvězd a jejich písničky. Každý týden v ní Martin Hrdinka hledá nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie československé populární hudby. Slavíci v krabici. Poslouchejte každou sobotu po 20. hodině v našem vysílání. Český rozhlas, zprávy.
1: Ministerstvo financí určilo maximální cenu nafty pro zítřek. Silničáři zahájili stavbu posledního úseku dálnice D48 u Nového Jičína. Zítra bude jasno až polojasno, během dne oblačnosti přibude a naměříme do 25 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Od zítřka platí pro čerpací stanice znovu cenový strop na ceny paliv. Ministerstvo financí určilo maximální cenu nafty 48 korun a 72 haléřů. U benzínu je strop na 640 korunách a 14 haléřích.
2: Ministerstvo určí strop na každý den střídenního průměru velkoobchodních cen a marže obchodníků zastropované na 2 korunách a 50 haléřích za litr, říká mluvčí rezortu Stefan Fous.
3: Ministerstvo financí vyzývá provozovatele čerpacích stanic, aby k maximálním připustným cenám přistupovali jen ve výjimečných případech.
2: Podle Ivana Indráčka z Unie nezávislých petroliářů budou čerpací stanice v prvních dnech ve ztrátě, protože už mají nakoupené zásoby a stát od října snižuje spotřební daň na naftu.
4: Ten výpočet nezohledňuje to, že zboží, které se nakupovalo, mělo o 2 koruny dražší spotřební daň.
2: Průměrná cena nafty byla minulý týden zhruba o 50 haléřů vyšší, než je strop na 1. října. Naopak maximum pro benzín je teď o 20 haléřů výš, než průměrná cena v uplynulém týdnu. Vít Andrle, Český rozhlas.
1: V Novém Jičíně začala stavba posledních 4 kilometrů dálnice D48. Úsek mezi Šenovem u Nového Jičína a obcí Rybí chtějí silničáři dokončit do 3 let. Jak dodává generální ředitel ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl, na dokončení úseku za zhruba 870 milionů korun ještě naváže rekonstrukce novojičínské estakády.
5: My teď máme hotovou dokončenou technickou studii na rozšíření tohoto mostu, na kompletní přestavbu mostu. Tu de facto víme, jak ten most je náročný, nebo jak je to velká stavba a složitá stavba, takže teďka tuto chvíli teprve připravovat další projekty, povolovací procesy a tuto chvíli si myslím, že ta realizace přijde nejdříve, tak za 3-4 roky dříve ne.
1: Krajská knihovna v Pardubicích otevřela multimediální oddělení. Návštěvníci ho najdou v místě bývalé regionální studovny, kam přestěhovala také hudební sekci. Místo knihovníků jsou tam odborníci na multimediální tvorbu a nabízí lidem také možnost vytvořit si vlastní hudbu, podcast, pracovat s fotografiemi, grafikou nebo virtuální realitou. Podle ředitelky Radomíry Kodetové tato služba cílí také na mladší generace. Sport. Čeští fotbalisté do 21 let porazili v kvalifikaci mistrovství Evropy Bulharsko 1-0 a zajistili si účast v baráži o postup na šampionát v příštím roce. Utkání v Hradci Králové rozhodl jediným gólem v 54. minutě útočník Lukáš Mašek. Svěřenci trenéra Michala Bílka mají jistou minimálně druhou příčku ve skupině, kterou zakončí za týden v Portugalsku. Počasí. Zítra čekáme jasno až polojasno, během odpoledne bude od západu částečně přibývat oblačnosti. Nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů, na horách kolem 16 a na Šumavě až 20.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na dálnici D35 pozor na nehodu před Olomoucí ve směru z Mohelnice, kus za odbočkou do Němště na Hané na kilometru 261. Osobní auto narazilo do pneumatiky z nákladního auta. I to stojí v odstavném pruhu. Pozor, zpomaluje se a vybočuje se za zatáčkou. Jeďte opatrně a šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: To byly poslední dnešní zprávy a teď už je tady divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Filmový smích nebo festival filmového smíchu, to bývávalo, už je to taky nějaký ten pátek zpátky, setkání filmových klubařů a fanoušků v Rychnově nad Kněžnou. Hned první ročník s promítáním filmu byl věnovaný jak jinak rychnovskému rodákovi Karlu Poláčkovi. No a ty další postupně představili významné herecké osobnosti české i slovenské filmové a televizní komedie. A přirozeně mezi nimi nemohl chybět ani režisér Zdeněk Podskalský. Vzpomínali na něj a na otázky kolegyně Marty Růžičkové odpovídali Jiřina Jirásková a Milan Neděla.
2: Začnu tím, jak jsem se třeba se Zdeňkem neskamarádil, poněvadž to bylo samozřejmě pracovně, ale narodil se mi syn, teda samozřejmě mojí ženě. A v ten den, 19. listopadu 1963, jsem vyrazil do ulic a šel jsem na zkoušku, ale ono bylo hrozně brzo, pač kluk se narodil v 5, vlastně v 6 nebo v něco po 6 už jsem byl v ulicích, už jsem šlapal po Národní třídě a potkal jsem koho jiného než Zdeňka Podskalského, svého dobrého přítele, s kterým jsme dělali od 53. roku v televizi, hlavně zábavu. To vypadalo, že jde spíš z práce.
3: Kolik, že to bylo?
2: No, tak. U
4: 7 ráno, no to prostě ráno. Nešel do práce, to je
2: no,
4: evidentní.
2: Já zase ve 3 hodiny už jsem býval v lese a před 11. už jsem zase dávno spal, když jsem šel z hub.
4: Ty jsi taky pravděpodobně nikdy v životě žádný houby nenašel, na rozdíl od Podskalského, který byl vynikající mykolog, a taky si neumíš představit, jaké důkazy lásky já jsem mu v životě podávala, protože já jsem sežrala všecky prašivky. Které...
2: Já se musím pochlubit, že zdejší orlicko-horské houby jsem včera jedl s palačinkama, teda palačinky s houbama. To bylo dobrý.
4: Taky barevný? Zdenek měl rád jenom barevný houby.
2: Ne, ne.
4: To ne.
2: Ale prostě spolu jsme zapili toho mýho syna a pak se ovšem stalo, že asi za půl roku jsme se potkali na Karlově náměstí a tam se nechal Zdeněk s tím mým synem od nějakého kolem jdoucího fotografa vyfotografovat.

0: A na té fotce, já jsem ji bohužel sebou nevzal, protože jsem ji nemohl najít, na té fotce se náš mladý při pohledu na Zdeňka Podskalského tváří, jako když se dívá na Belzebuba. Ovšem, fakt je ten, že nemohl ho znát z pohádky žádný, toho Belzebuba, protože pohádky jsem před ním tajil, já jsem před ním tajil dokonce i sportovní kluby a vyprávěl jsem mu jenom o Slávii. Ale to je trošku vedlejší. Prostě Zdeněk Podskalský byl první člověk, který se mnou, kromě mý maminky, zapil syna. To jsem vám chtěl uvést jako důkaz toho, že přátelství se dá navázat i na takovýhle věci. Já už se nepamatuju, co jsme to spolu pili, asi vodku, ale fakt je...
1: Myslivce.
0: Děkuju. Tak asi jsme pili spolu myslivce, no určitě jsme spolu pili myslivce. To bys to jinak neřekla samozřejmě, ale...
1: Musíš se poradit s odborníkem.
0: Ano. Ale fakt je ten, že já jsem byl šťastný, že to byl zrovna Zdeněk Podskalský, protože my jsme spolu byli velkými kamarády, právě pracovními hlavně. Slavnou babičinou krabičku, že jo, jsme dělali, ale hlavně já jsem s ním dělal sérii prvních veselých pořadů v televizi. Televize existovala od 1. května 1953 a my jsme 4. července dělali spolu první pořad v televizi, teda lépe řečeno já se Zdeňkem. A to byl měsíčník Dobré pohody, v kterém jsme se potom střídali s Pepíčkem Zímou. Jinak Zdeněk Podskalský pro mě je ještě takovej partner víceméně životní a umělecko-provozní, dalo by se říct.
1: No, že... už si byl na hranici toho, že bych se začala zlobit.
0: Ne. Neměj obavy, ale já jsem totiž o něm prohlásil, když jsme točili v Písku, já jsem to říkal už Jiřince, slavný film Einstein kontra Babinský, tak Zdeněk Podskalský tam ochraptěl. A já jsem o něm prohlásil, a on si to, já nevím proč, strašně vážil a považoval toho mýho hodnocení. On byl tenkrát štíhlej, nesmírně štíhlej, až dalo by se říct hubenej.
1: Nebyl velmi krásný.
0: Ve své kráse byl nesmírně hubenej. A já jsem prohlásil, že když si sundá tričko a ochraptí, což se mu tenkrát stalo, tak jsme bez režiséra. Tak to byl můj vztah k režisérovi Zdeňkovi Podskalskému.
2: Pane Nedělo, ale přesto, když jste hovořil o Zdeňku Podskalském jako skoro o sudičce,
0: ano.
2: Jak
0: ano.
2: To dopadlo, prosím vás?
1: No to dítě, to dítě žije. Ježiši Kriste.
0: To dítě žije a leckdy se musím přiznat k tomu, že mám strach, že mi dá přes zubu. A právem. Bohužel, to zase musím uznat.
2: Víte, ono se říká o lidech, kteří věnují mnohé legraci a úsměvu druhých, že jsou ve svém soukromí velice vážní. Bylo to taky v případě Zdeňka Podskalského?
1: Já nevím, jestli byl Zdeněk spíš vážný nebo veselý, tedy v žádném případě to nebyl gagman, to se říct nedá, ale byl to člověk velice harmonický, takže právě proto, že byl tak harmonický, tak se v jeho životě objevovaly, myslím si, velice silně a intenzivně oba momenty. V zásadě můžu říct, že jsem poznala málo lidí nebo málo mužů, kteří by dokázali být při některých třeba uměleckých zážitcích dojatí k slzám. To Zdeněk uměl, ale na druhé straně i já jsem ho dokázala dojmout k slzám, bohužel, no co se dá dělat.
2: Čím? Mohu se zeptat?
1: Já si jenom pamatuju takový situace, kdy stál proti mě a říkal, Jiřinko, já udělám všecko na světě, co budeš chtít, ale musel bych pochopit, o co ti jde. Ale jeho postoj k životu... rozhodně tedy nebyl optimistický. Myslím si, že byl svým založením klasický skeptik. Ale právě proto mu bylo umožněno, aby nic v životě nebral tak tragicky, že by se vedle něj nedalo žít.
2: Tedy když jste přišla do věže a začala vařit?
1: Ne, i to jsme chápali oba dva s humorem, protože Zdeněk měl svůj ateliér na Malostranském náměstí zařízen tak, jak on říkal, aby se nedal začmeličit, tudíž aby se mu tam nedostala žádná slepice natrvalo. A tím pádem všechny důležité přístroje byly umístěny ve výši jeho zorného úhlu a dosahu jeho rukou. Já jsem Zdenkovi, když jsme stáli, oba sahala semhle, když zved ruku. Takže já, když jsem něco vařila ve věži, tak jsem vždycky říkala, Zdenku, pojď sem, ještě mě tam ta voda vře, děkuju ti.
3: Divadlo pro vaše uši.
1: My jsme byli dlouhá léta velkými přáteli. Když Zdenek už téměř ve zralém věku nás obou projevil tendenci ten vztah nějakým způsobem modifikovat jinak, tak jsem si říkala, tak moment, chlapče, tak to já ti budu muset dát najevo, že já jsem vážná umělkyně a že vtipy typy nápady se mě do života nesmějí vetřít. Zdenek mě pozval na večeři, já jsem si říkala, dneska mu dám tu dávku, jak já to umění vidím. A Zdenek se mnou začal, protože to okamžitě samozřejmě pochopil, tak se mnou začal mluvit o opravdovém filmovém kumštu a jeho závěry, které se dají shrnout do věty, kdybych to uměl dělat tak jako Šorm, tak bych to dělal. Protože to tak neumím, tak dělám tu lehkonohou muzu. Ale nicméně ten večer byl takového druhu, že já jsem si řekla, tak takhle chytrýho, moudrýho a inteligentního chlapa jsem ještě v životě nepotkala. A to mi bylo 36. Tak to snad je dostatečný dokument. Víte, my jsme žili v době, kterou všichni nebo většina z nás pamatuje, v době velmi nelehké a Zdenkovo krédo bylo, když to nemůže být pravda, je to aspoň sranda. A já si myslím, že to krédo bylo velmi, velmi vážně míněno v jeho případě. A myslím si, že stejně tak, jako se my domníváme, že dneska ten humor potřebujeme, o to víc jsme ho potřebovali tenkrát. A to už pak byla otázka, nezapomeňte, že on vyštudoval opravdu tu psychologii, tu filozofii, čili on o tom opravdu věděl dost o tom smíchu, o tom způsobu, jak bavit, o tom humoru. A sám vždycky říkal, pro mě umění začíná tam, kde si říkám, tak tohle bych nedokázal. Ale až k té laťce, a to si myslím, že byla pravda, až k té laťce říkal, to je ta lehká můza, tu umím.
2: Když jsem před chvíli slyšela Světáky za dveřmi, které mám velice ráda, tak si vzpomínám, jak mě napoprvé uchvátil Oldřich Nový. A bylo mě moc milé, že Zdeněk Podskalský nezapomínal na tyhle bardy starších komedií.
1: Paní národní umělkyně, paní Leopolda Dostálová, což asi v našem pohledu, že jo, Milane je do dneška největší herečka tohoto století, tak paní Leopolda Dostálová se Zdenkem natočila vlastně poslední, těsně před smrtí, poslední televizní pořad, televizní inscenaci, detektivku, ve které paní Dostálová hrála vraha. Ale dovolíte, je to spojeno s jednou komickou situací. Já mám pocit, že my bychom neměli být příliš vážní. Zdenek si tenkrát postavil hlavu, že toho vraha musí hrát právě paní Leopolda Dostálová. Že to je nevyhnutelné, že to potřebuje tak velkou a výraznou a silnou hereckou osobnost. Jejíž autentické herectví tím, že už to byla ta stará dáma, bude naprosto tedy jaksi nespochybnitelné. Na první čtenou zkoušku posadili oni pro paní Dostálovou, která už téměř neviděla, jezdili autem, asistenti režie, posadili ji do čela stolu a v druhém čele seděl Zdenek a přišel s obrovskou kyticí, kterou si opatřil pro paní Dostálovou, posadil se a obrátil se k Andule Kohoutový, což byla jeho pomocná režisérka. Říkala, Andulko, kdo je ta paní, co sedí proti mě? Andula říkala, pane režisére, to je ta paní Dostálová, bez který se to nedá točit, jak jste říkal. Ale myslím si, že to bylo pro Zdenka dost signifikantní, protože i mně se občas stávalo, když jsem se třeba nechala ostříhat, že jsem zazvonila u dveří a už předem jsem říkala, to jsem já, Jirásková, jenom aby bylo jasno mezi náma. On si skutečně velmi často lidi nepamatoval a pletl.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: To všechno, co kolegové z Královéhradeckého studia, a říkám díky bohu, zachytili a zaznamenali při pravidelných setkáních na besedách v Rychnově nad Kněžnou, se vlastně s léty proměnilo ve vzácný archivní materiál. Třeba jedno z posledních společných vystoupení pánů Jiřího Sováka a Vlastimila Brodského. Mluvilo se nejvíc samozřejmě o televizních písařích, o noci na Karlštejně, ale na prvním místě byla vzpomínka na společné natáčení filmových světáků.
2: Tady kolega Brodský vzal tu roli fasádníka tak doslova, že se vykašlal na hereckou roli vlastně a ta ctižádost, aby mu to drželo na zdi, ho vzala tak, že zapomněl i mluvit. No. Na něj přišla řada, ale vždycky potom to natočíme znovu, ale koukej, jak mi to drží, povídal. Tam to bylo, několik zajímavých věcí. Jednak ten začátek. To byl scénář, to máte geniální dva režiséři a dostanou scénář a jeden řekne, je to blbost, druhý řekne, je to výborný. Až teprve, když je to na plátně, tak tam teprve se to rozhodne, tam pochopí, jestli je to blbý nebo špatný, ale do té doby je to vákuum všecko. No a tenhle ten scénář byl na odpis. Tak přijel Bouský za mnou, dal by 9 000, páni, co s tím udělali, tak já jsem tam napsal legrace, 4 obrazy jsem připsal takhle, pak se to natočilo a je z toho dneska klasika česká. Ale tam byly situace třeba se zpěvem. To bylo zajímavé, protože já nemám nástupy a Libíček nemá sluch. Takže i my jsme to pochopitelně naspívávali v ateliéru někde, to se nespívalo na té toaletě, jak to tam v tom filmu běží, to jsme těžce, horko těžce nadřeli v tom studiu zvukovým a ten se ke mně furt lísal, ten Libíček pak šel slyšet, že jo, a já, když na mě ukázal, tak vždycky nástupy jsem neměl. On navíc vypadal ještě jako Tyrš, tak jsem si říkal, ten by mohl hrát v takovýhle blbosti, mi napadej, ten by mohl hrát ve filmu Tyrše klidně. A Brodský ten zpívat, zpívat vůbec nemohl, poněvadž měl nástupy sice, měl sluch, ale smíchy nemohl zpívat. Když nás viděl, smíchy to... To by nebylo možné. Tak tam to bylo komplikované právě o ten zpěv. Ale jinak, jak říkám, tedy práci jsme zase zvládli s tím Podskalským velice lehce a právě Broďa se tam vyznamenal tím, že úplně maniakálně vzalo to špricování ty malty na tu zeď a to úplně zuřivě ty oči. Vidím, jak špricoval a byl na to hrdý a že zvoral scénu, co se vykašlá, koukej, jak mi to drží.
3: Ale no jo, on to trošku přehání, můj přítel Jirka Sovák, ale fakticky, já se dodnes domnívám, že to nebyla malta, co jsem tam hodl. Já mám pocit, že to bylo nějak aspoň se syntetikónem míchaný, ale prostě opravdu mě fascinovalo, že to tam drží. A takže já jsem asi opravdu vynechával, ale já se vždycky rád nechám unést něčím, když to klukům jde. Já jsem hrál tuhle nedávno ještě nejvyšší takovou hru s Rudolfem Hrušinským a s Kemrem a on tam měl takovou scénu, kde hrál karty a tam... A my jsme na to s Růžkem čuměli, jak on s Kemrem hraje karty a bylo to tak sugestivní, že ten Růžek musel vždycky do mě bouchnout, abych se ty hry zúčastnil taky. Protože já jsem koukal na to Hrušinskýho autenticitu jeho projevu tak fascinovaný, že jsem zapomínal, že jsem na jevišti.

0: Ono to zní trošku hrůzně, když řeknu, že nepiju, ale je to pravda. Ani pivo už nepiju.
1: Ale vy jste napsal, teď nevím, v které knížce, že není nic krásnějšího, než být tak trochu stále pod parou.
0: No, být přivožralý furt, to je nejlepší. Je to drahý, ale je to nejkrásnější. Lidi vás mají rádi, že jo, a vy je, a je to krásný, ale udržet se, že jo, v tom stavu, že jo, to jsem já, jsem tam nedokázal, no tak byly to historický opice, průvody za mnou chodili, byla strašná sranda s Menšíkem, že jo, jednou já se poznal s Menšíkem, takže jsem se probudil v nějakým cizím bytě, posadím se a proti mě sedí Černoch. A povídá mistře, já jsem Vladimír Menšík. A tak, a kolik jsme se předtím znali, to nevím. Takže já přesně dneska nevím, jak dlouho jsme se znali vlastně. Já jsem se nechal prohlížet nedávno a řekli mě, že jsem správně, že slyším správně. Já jsem vám, jak to slyším špatně. No ne, na ten věk slyšíte správně. Takže já jsem správně hluchej tedy.
2: Pokud jsme se zmínili o Hajarovi, tak ho moc příliš rád nemám, nebo neměl jsem. Protože on měl také takový kouzlo bezprostřednosti, ty hajajácky pohádky na Dobrou noc, a děti se mnou stotožňovali jako s kamarádem, jako se skřítkem, který pravděpodobně velikostí i mentalitou odpovídá jim. A fakt je, že jsem jednou takhle kráčel z divadla Vinohradského italskou ulici a najednou, ale velice vehementně, jsem byl zezadu nakopnut do zadku. A tak mě to překvapilo, otočil jsem se, tam byl takový chlapeček, asi osmiletý, a tvářil se nesmírně přátelsky a šťastně, že mě vidí, takže jsem ho nemohl ani uhodit nic, a vzadu za ním běžela babička a už z dálky na mě volala, když on vás má tak rád. Takže ono to bylo takový zvláštní, že ta láska těch dětí se projevovala tím, že ze mě dělali zcela rovnocenného partnera a že jsem opravdu mi ubližovali. No, ale jinak jsou ty vzpomínky vesměs velice pozitivní na to, na ten rozhlas a na ten mikrofon. Já mluvím nějak dlouho. Já to předám zase tam.
0: Ne, naopak, bylo to velice zajímavé. Já vím, že si kolikrát chtěl jít třeba do Košíc a skončil si na Vinohradech, jenom proto, poněvadž, aby si se někam dostal. Až ty děti tě prostě nenechali.
2: No, bylo to
0: ujel, ujížděl před dětma, úplně na jiný cíl, než původně chtěl.
2: Jo, to ten vztah to bylo velice složitý, protože jednou jsem dostal roli v Husovi Tylově, a kde jsem hrál hned na začátku nějakého jezuitu, který měl předznamenat celý pojetí inscenace, celý výklad režijní. A to bylo v období toho Hajaji a já jsem skutečně udělal všechno proto, abych se sobě nepodobal. Já jsem si udělal šílený nos a strašný obočí nalepil a takhle. A když jsme to hráli poprvé v neděli odpoledne, tak jsem vylez na to jeviště a tam jsem hřímal nějak proti kasířství. A když jsem byl v nejlepším, tak se z balkonu ozvalo skandovaný hajaja, hajaja. No a ta hra se vůbec nemusela hrát, protože to bylo o něčem jiném.
0: Já jsem hrál třeba jeden čas v samý hlavní roli v televizi, když to bylo přímý vysílání, tak se tam dětkové neodvažovali. Tam bylo 60 stupňů tepla, jo, a každou chvíli tam byl nějaký kolapsík srdeční, jo, kdyby těch dětků, tak ty starý dětky jsem hrál, já pak zjistili, že u Buriana hraju samý starý dětky, tak mi to dávali a já jsem ovšem první, kdo stál před televizní kamerou, jsem stál já. V Liboci byla fabrika, kde bylo pokusní vysílání, to mělo 12 televizorů Vláda akorát a my jsme tam hráli čtvrtý jednání z Gorkýho na dně, já hrál barona Franta Vnouček Saténa, nalíčený jako na divadle, takže on vypadal jako Kupka Sena a já vypadal jak zelený lučišník. A furt tam řvali, že nám neslyšejí, byl tam zřejmě biograf instalovaný dřív, takový okýnka, tam řvali nahlas furt. A byl tam se mnou Neboštík už primář, tenkrát to byl student medicíny Franta Trefnej, A když takhle řvali, a my už řvali jako na horách, když jsme každý na jejím kopci a stáli jsme vedle sebe, tak tam Franta povedala, není to tím, že ten s tou šibenicí s tím mikrofonem tamhle kouří? On tam kouřil u záchodu a my řvali. No tak tedy první, že já jsem si trošku odbočil, první před kamerou jsem s Frantou vnoučkem stál já. Ne to oficiální první vysílání, jak oni se vytahujou. To už bylo potom, to už se nepočítá. První jsem byl s Frantou já.
3: Divadlo pro vaše uši. Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby.
0: Podívejte se, obyčejně, když máte partnerku, s kterou točíte půl druhého roku, tak je vám tak protivná, že už jste, že jste rád, že jste se jí zbavil. Ale aniž byste s ní něco měl, musím jako upozornit, jak to nemyslím. Když dojde k takový tragický věci, že se zamilujou do sebe dva herci, tak to bývá obyčejně vždycky špatný. To dopadne vždycky špatně, protože ta ctižádost je prostě vedena. Oni se mají doplňovat, lidi se nemají brát z jednoho oboru. Ale jednou jsem točil, no, tý svět, Chalupáře, no, a Jiřinka Bohdalová. No a měli, já tam hraju, jak ji miluju, jak neberu ty prášky vůbec a přesto, že... A tadle a takhle a byl jsem jako... Mě tam navrhli na takového reprezentanta Červeného kříže, měl jsem tam takovou tu a brožuru, jak se zachraňuje, kde a tam z úst do úst bylo taky líbání, jak zachraňovat z úst do úst. No a já ji právě jsem použil tyhle ty rafinovaným způsobem, jsem to použil jako, že ji to budu učit. No tak jsme se tam jako líbali z úst do úst. No a řeknu vám, že to byla taková sranda, že jsme to půl dne nemohli natočit. A to šlo jenom z úst do úst.
2: Tohle bylo pro mě takový téma, nebo choulostivější, protože já si myslím, že nemají spolu točit lidi, kteří jsou do sebe nějak zamilovaní. Protože já si myslím, že filmový herectví speciálně je jakési obnažování své duše, takový jakýsi striptease, aby člověk jaksi přesvědčil svoji skutečnosti a svoji autenticitou a člověk se před tím člověkem, který ho miluje, jako my jsme dělali s Janou nějaký film kdysi, svůj první, Klarinety, a my jsme měli tak strašný zábrany jeden před druhým se obnažovat, protože by tím obnažováním člověk prezentuje i své špatné vlastnosti. A když někoho milujete, tak toužíte, aby o těch špatných nevěděl. Takže to bylo strašně nepříjemné, ale to nejen ve vztahu jako k milované ženě, to i ve vztahu k svému, k mému synovi, který točil pár hlavních rolí a v jednom filmu jsem s ním hrál. A já jsem tam s ním hrál a my jsme oba měli takový zábrany před sebou, já jsem mu ještě po té scéně jedný dlouhý, jsem mu říkal, můžeš mi říct, proč jsi mluvil tak blbě potichu, já jsem ti sám nerozuměl. A on říkal, já jsem mluvil tati blbě potichu proto, aby si mi nerozuměl. Protože já to říkám tak blbě, že se za to stydím. Ale já jsem se před ním styděl taky. Takže tyhle ty citové vazby, já myslím, že jsou spíš na překážku, než aby pomáhali.
4: Kdo chce lásku prožít, musí do ní vložit mužné srdce hrdiny.
5: Mně však láska velí vložit rozum celý.

pokud by šlo o překonávání strachu jako téma, tak to bych měl takovou vzpomínku, protože oni po mně jednou chtěli, abych hrál Karla IV. V nějakém filmu, který se jmenoval Noc na Karlštejně. A já jsem měl takového poradce, historika, který byl velice fundovaný a věděl všechno. A já jsem taky potřeboval vědět, když Karel IV. Se dlabe kuřatách, tak kam hází ty kostě a jak si umyje ruce a tak dále a tak dále. A v těchto věcech on mě báječně informoval, no takhle to jako říkal, no kam by házel kostě, takhle to hodil za sebe, tam byly chrti, ty to hned sežrali, takže se tam ani nemuselo uklízet. No a takhle mě informoval ovšem o jedný zásadní takový mentální nebo povahový vlastnosti Karla IV. Protože on říkal, podívejte se, abych vám to v kostce řekl, Karel IV. Je vlastně byl kovboj svým způsobem. Já jsem říkal, moment, jako s takovou neúctou a on říkal, ne, počkejte, vy mi špatně rozumíte. On jezdil na koni takovým způsobem, že Prahu, Paříž absolvoval za 10 dnů na tom koni, což byl veliký výkon sportovní. Ale teď šlo o to, jak já se svojí utápnutou povahou, jak já ze sebe udělám toho kovboje. No tak to šlo, já jsem nosil takhle ruce za pasem a vypadalo to, že tam mám nějaký browning. Ale s tou přitažlivostí pro ženy a s tímhletím ksichtem, to byl velký problém. Ale tak oni ty partnerky mi tam nahráli, Janička, moje bývalá žena, mi taky předstírala, že mě miluje v tom filmu. A pochopitelně předstírala na 100%, protože taky za to byla placena. Ale víceméně špatně. Já nemám pocit, že jsem hrál role milovníku, já jsem hrál většinou takovou mužskou oběť milenek, který pomníš. Ale nebyla to vůbec žádná dřina, protože já jsem takhle i v civilním životě celý život prožil. Já jsem, když jsem se ženil, nebo když jsem měl před svatbou, tak to bylo vždycky tím, že se nějaký ženský jsem se zželel, jako napůl invalidní. No a pak si mě ze soucitu vzali a pak se mnou bez soucitu rozvedli.

0: jsem si taky vzpomněl, že potom později, když jsem začal trošku uvažovat a teď jsem měl tatínka a maminku, tak jsem si sakra říkal, protože jsem měl kamaráda, on byl adoptovaný, tak jsem si říkal, jestli já taky nejsem adoptovaný, třeba jsem po nějakým šlechtici. A tak potom to se mě, tak jsem tak s maminkou se prostě přišel do kuchyně a říkám, maminko, jsou vlastní. A maminka zakřičá, tatíku, pojď sem, tatíku, pojď sem. A otec neochotně přišel, zeptej se, na co se ptal. Říkal, já jsem se na nic neptal, no zeptej se tady před tatínkem, na co se ptal. Tak já jsem, říkal, já jsem se ptal, jestli jsou vlastní. A otec se tak podíval na mě jako a na maminku, jestli náhodou neví něco víc než on. A potom říkal, říká se sem. Takže potrpěl na spisovnou češtinu.
1: Já mám dojem, že existuje v naší nevelké zemi hodně komiků už dneska, ale málo klaunů. A Bolek Polívka je podle mě klaun, jaký ho nám musí závidět, jako myslím, aspoň Evropa.
2: Já obdivuju na Bolkovi to, že on je takový nezmar, že nevypne ani v šatně. On pořád baví a nikdy neodpočívá. Já se s ním hrozně rád setkávám a teď jsme se setkali na filmu Akumulátor a zase mi potvrdil, že prostě nevypíná.
3: Já jsem se do Bolka zamilovala, když hrál ve Stanu. A od té doby ho ujišťuju, že je čistě jenom můj a on mě občas tedy strašně zradí. Bere všecko. Že jo? Že bereš všecko. Bereš všecko.
0: To se musím bránit, panč, to ve mně známe, že právě všechno neberu. Ale vy jste nás viděli, jsme hráli Amaju s Dášou Bláhovou. A dlouho
3: ano, přece, potom jsem viděla cirkus, viděla jsem Ama a pak no. Jsem přemýšlela, jak bych to udělala, abych tě někam, abych si tě zmocnila tedy ve filmu.
0: Tam byl takový, tam byl konflikt, tam jsme se poprvé vlastně pořádně pohádali, nebo ne?
3: Ne, jindy byl konflikt, když si nechtěl skákat ze stromu. Když jsi měl pořád strach, že si něco uděláš.
0: Jak jsem měl znát ten hrozný tíživý sen, jsem mě znal, to byl inspirován tady tímhle asi zážitkem, že jsem nechtěl skočit ze stromu. Dosvětlí mě to, já jsem měl prostě ty šaškovský boty a teď jsem měl ten kostým a vy jste měl tenisky. Tak si říkají, to je jednoduché, já jsem opravdu měl problémy v tom stromu, se mě pletly prostě na ty větvičky a tak dále, se mě pletly ty boty. No tak
3: strom byl velmi nízký.
0: A z toho...
4: Ale ty hádky je to
3: my
4: pořád
3: takhle, museli zavrtávat.
4: Oni se hádají pořád. V náčačině, když pracují domů furt, takhle to vypadá, pořád se hádají.
0: Ne. Ale ne, já jenom chci říct ten tíživý sen, protože to jsem vyprávěl potom na premiéře, tak kdyby někdo byl na premiéře Šeška královny, tak mě odpuste, že to vyprávím podruhý. A to bylo, že prostě jsem v kostýmu toho Šeška nalíčený a teď je taková věž toho hradu Švihov a tam je takový malý okýnko. A já v tom walkingu jsem a dole vidím prostě jenom ty prostě tři body, kameru, režisérku a kameramana, to dělal malíř. A slyším, jak ona křičí, skoč, skoč. Já si říkám, Ježíši Kriste, přece to je vysoko, když se zabiju. Skoč, skoč. Tak pak si říkám, no asi ví, co chce. Neochotně jsem prostě... Povylezl z toho okna, skáč! A tak jsem prostě se odrazil a letím a teď ta hrůza pádu v tom snu, každý to z nás zná. A teď najednou si říkám, ježišmarja, já se zabiju, on prostě mě tady vyprovokoval a já letím prostě. A teď tak jsem se vznesl takovým obloukem na ten hrad. Teď jsem jenom viděl jako ty udivené tečky, ty kamery, kameramana a paní režisérky a tak jsem zakroužil nad hradem. a řekl jsem si, seru na film, letím na Moravu, jo, v tom snu.
3: Jak ty mluvíš předtím,
0: no tak v tom snu jsem tak hovořil, jo, pardon. No ve snu. Ve snu já si servítky neberu, přeci ne. No a prostě letím a teď krajina pode mnou ubíhá, teď si říkám, ježišmarja, tolik už to stálo energie, tolik to stálo práce, já přece bych to neměl, já bych neměl takhle dezertovat z toho. A tak jsem prostě udělal zatáčku, a teď jsem takový, zase jsem klesal prostě na ten hrad a teď se blížila kamera, pan malíř a paní Chytilová, teď jsem tam přistál a tak jsem tam stál, jakože budeme pracovat dál, že to bylo nedorozumění pracovní a když jsem to vyprávil potom věře, tak říká, a že to ten malíř nenatočil?

0: Nutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Seznámíme vás s invazními druhy rostlin. Pozveme také na výstavu králíků, holubů a drůbeže a poradíme s výrobou ptačího krmítka.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Noční linka.
2: Dobrý večer, milí posluchači, zdravím vás, pomalé dovolené. Měla jsem možnost navštívit nádherné a kouzelné místo italské Assisi, město spojené se svatým Františkem, svatou Klárou. Je to místo, kde člověk trochu zpomalí, kde si uvědomí, kolik příběhů se v životě člověka odehrává a kolik stop po sobě lidé zanechávají. Některé stopy jsou vidět v kamenech starých bazilik, jiné zůstávají v srdcích lidí. A možná právě dnes večer budeme vzpomínat na člověka, který také zanechal obrovskou stopu v životech mnoha z nás. 1. října roku 2019 odešel Karel Gott. Hlas, který provázel několik generací. Právě v polovině noční linky to bude 7 let. Jeho písně nebyly jenom melodiemi. Pro mnohé z nás jsou spojené s konkrétními lidmi, místy, okamžiky, vzpomínkami. A právě o ty se budeme dnes v noci spolu dělit. Kdy jste poprvé zaznamenali Karla Gotta? Měli jste doma jeho desky, kazety, CDčka? Byli jste na jeho koncertě? Setkali jste se s ním osobně? Co podle vás způsobilo, že jeho hlas oslovoval tolik lidí tolik let a ještě bude oslovovat? Na Hvězdu hvězd dnes společně zavzpomínáme v noční lince s Jarkou Barboříkovou, a to až do 1 hodiny. 731 800 900 pište přímo na rozhlas.cz/linka nebo na rozhlas.cz/linka a telefonní číslo volejte, čekám na vás. Máme pro sebe dost času, ale to nezdržujeme, pojďme na první písničku a bude samozřejmě od Karla Gotta.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: byla mladé děvče, když pan Karel Gott začal zpívat, a myslím si, že on nebyl jenom mistr všech mistrů ve zpěvu, ale že byl i mistr slova, protože v televizi ty scénky kolikrát, když byl návštěvou v nějakém pořadu, tak bylo to vždy dojemné, milé a smysluplné. A samozřejmě vzpomínám na koncerty ve Slaném, když bývali, tak to určitě byly všechny obrazovky rozpálené, že všichni seděli u nich a na tento hudební pořad lidé se rádi dívali. A já musím říct, že teda pro mě je písnička Karla Gotta Indiánská píseň lásky. A potom Vltava, samozřejmě to tam mě vždycky úplně nadchne. Nebo O mami, mami. No prostě co je píseň, to hit a to velká srdcovka, a velice, velice ráda vzpomínám. A také jsem poslouchala, asi před 2 roky se četl na Českém rozhlase, na sesterské vaší rozhlasové stanici Dvojka, se četl jeho životní cesta, a snad tehdy bylo řečeno, že poprvé, že paní manželka svolila, že byl užitá umělá inteligence, která vytvořila jeho hlas. Vím, že ten ty paměti četl Igor Bareš, ale pan Karel Gott tam měl takové vstupy vytvořené právě hlas tou umělou inteligenci. Bylo to úžasné, já jsem to poslouchala a bylo to úžasné a občas na to vzpomínám. No ale když slyším písničku jeho, tak prostě si ho představím, a nebyla jsem nikdy na jeho koncertě, ale nikdy jsem si nenechala ujít, když byl pořad s Karlem Gottem, ať už to byly Silvestry, nebo právě ty koncerty ve Slaném a různé pořady, takže byl to a je stále miláček národa, a nejen u nás, ale myslím si, že i ve všech německy mluvících státech, takže byl to mistr pan mistr Karel Gott.
1: Aniško, a máte doma jeho desky, kazety, CDčka?
0: No, jaká je nejstarší? Ale CDčka. Desky už možná taky byly, ale to už je asi čas je někam zavál, ale CDčka mám a samozřejmě dneska jsou možnosti, že jo, si pustíte na YouTube nebo na nějakých těch kanálech a vyberete si písničku, kterou byste si chtěla poslechnout, a je to vaše.
1: Takže Aničko, a řekněte mi, v čem bylo to jeho kouzlo? Jak to, že oslovil tolik generací a nevzlížely k němu jenom ženy, ale muži, děti, všichni známe jeho písničky? Jak to?
0: To byl ten jeho šarm a ten jeho geniální, ta jeho geniální hlasová výbava, a zvládl všechno a dokázal lidem přinést radost a dojetí a vzpomínky, prostě všechno dohromady, co ke krásnému životu patří a k tomuto hudebnímu umění, protože on, i když zpíval třeba nějakou árii, a prostě zvládl to. Jeho hlasový rozsah prostě měl neomezené možnosti, bych řekla. Takže takhle to je, tak svým šarmem a svým vystupováním, a lidi zaujal a lidi pobavil a přinesl jim radost a zábavu.
1: Tak já si myslím, že to není
0: velké umění.
1: Počtu písní a ocenění nebo koncertů, které měl za sebou, ale on byl mistrem, který uměl dokonale vystupovat. Je určitě, když jste zmínila ten šarm, tak jsem si úplně představila, jak stojí na pódium, a asi rozumím, jak to myslíte. Dokázal zpívat tak, že si v jeho hlase mohl každý najít to své. Pro někoho byl hlasem mládí, pro jiného vzpomínkou na rodiče, na první lásku, na zábavy.
0: No, ano, dovedl si to uvést ten pořad, že si to komentoval, uváděl, no byl neodolatelný a byl okouzlující, a myslím si, že na něho bude ještě dlouho na našich těch hit parádách mít stále prim, takže to by byl asi můj příspěvek, no. Mám ho ráda a písničky, mám určité písničky.

0: písničky, které zpívá, tak mám je v srdci úplně zapsané a chvěju se dojetím, když je slyším.
1: Aničko,
0: ale říkám, všechny byly, jsou krásné jeho písně.
1: Tak vám přeji, aby vám písničky, které máte ráda, dál přinášely radost a možná i malé návraty k hezkým chvílím. Děkuji, že jste dnes byla s námi v Noční lidce.
0: Přeju všem hodně zdraví a krásné dny a dobrou noc všem, nebo krásnou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
1: Jsou melodie, které stačí zaslechnout po několika letech a okamžitě víme, kde jsme byli a s kým jsme je poslouchali. Právě takové vzpomínky dnes otevírá Noční linka Českého rozhlasu. Vzpomínáme na Karla Gotta.

0: Máme 15 minut po 23. hodině. Když odejde velká osobnost, nezůstane po ní jenom dílo, ale hlavně příběhy lidí, kterých se dotkla. O příbězích spojených s Karlem Gottem si dnes povídáme v noční lince Českého rozhlasu a je s námi paní Helena, která volá do Zlína z Prahy. Krásnou noc i vám.
1: Já děkuju, já jsem, mě je 81 let, takže už hodně pamatuju. A pamatuju si, že v roce 1962 poprvé zpíval Gott, tam jmenoval se to Julia Fučíka. A tam někdo řekl, že to je velký talent. A dokonce jsem se s ním jednou setkala osobně. Byli jsme s manželem tenkrát na natáčení jako komparzisti na natáčení na Barrandově. Byl to Silvestr. A zrovna jsme se potkali na chodbě, takže já jsem náhodou měla fotku, tak mě to i podepsal. No a byl to nejen úžasný zpěvák, ale úžasný člověk. Takový, když srovnávám to s dnešní dobou, jak se lidi chovají, to je strašný. Opravdu, já jsem dělala i u diplomatu, a ale to chování dnešní, všichni by si z toho měli vzít poučení. To nebyl jenom úžasný zpěvák, ale úžasný člověk. Už na tom byl špatně a podpisoval úplně, každý mu podepsal fotku, nebo opravdu úžasný člověk.
0: Helenko, vy jste byla u natáčení silvestrovského pořadu televizního?
1: No, tenkrát jsme, protože máma moje prodávala na Malostranském náměstí, měla malý vedle kavárny malý obchůdek a nějaká zákaznice tam chodila a nechcete na kompárs, no takže my jsme tam šli s manželem, mým Ostravakem, jsme šli a zrovna náhodou jsme toho Gotta potkali na chodbě a naštěstí jsem měla fotku s sebou, nebo já už nevím, a takže se mě to i podepsal.
0: A to byl asi který rok, pamatujete?
1: To ten první si pamatuju, 1962.
0: Helenko, to jsou ty nejlepší Silvestry. My se teď na to můžeme jenom dívat a vzpomínat na internetu a vy jste...
1: Já to nenávidím internet i tuhle dobu, prostě nechci to, je to i tele, já nejsem maniak, ale teď je to samá negace, žádná legrace, samý vraždy i v reálu, že to ty lidi baví, kdy ty mladí do toho čučej u furt, já nejsem trpaslík a to porazili mě i dvakrát na ulici. Je to strašný. Na těch koloběžkách by pomalu jezdili v krámě. Hrozný. 50 let jsem řídila různý auta, jela jsem až do Tunisu sama tenkrát. Já jsem to nezažila, tohle, co je teď. Hrozný. A God teda opravdu smekám před ním.
0: Dobře, Helenko, tak využijte toho internetu k něčemu dobrému. Puste se tam ze záznamu.
1: Jeho já nemám scénky, internet. Jeho... Já internet nemám, ani ho nechci. Dcera dělá tady v nemocnici a tady v Krči bydlím 57 let. Všechno prodali, rozkradli a... Ne, dobře. Všechno muselo být ruský, teď sama Amerika a samý vraždy a ne. Strašně.
0: Helenko, děkujeme za krásnou vzpomínku na Karla Gotta.
1: Dovolám se do Zlína, ale když vysílá z Prahy, tak tam se nedovolám. Takže pozdravuju všechny a vzpomínejte v dobrém, byl to úžasný člověk. Nejen zpěvák, ale člověk. Děkuju moc a pozdravuju příště, všechny. Helenko.
0: Ano, byl umělcem, jehož písně znali mladí i staří a dokázal oslovit celé rodiny. Dnes večer se v noční lince Českého rozhlasu ptáme na to, jaký je váš příběh s Karlem Gottem. Které písničky jste měli nejraději, které znáte z paměti? Dokážete si vzpomenout, kde jste se s ním setkali poprvé? Volejte 731 800 900 nebo pište na rozhlas.cz/linka.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Možná máte doma desku, kazetu nebo jenom jednu písničku, která vás vrátí o desítky let zpátky. Dnes večer se v noční lince Českého rozhlasu vydáváme po stopách vzpomínek na Karla Gotta. Je s námi pan Miloš. Z jakého kraje voláte?
1: Z jižních Čech.
0: Tak to je kousek ze Zlína, ale no, po telefonní lince jste u nás. Co by dob. Tak co vám říká slovo Karel Gott?
1: No tak já si Karla Gotta pamatuju, když měl nějaký, to bylo tak zhruba v 65. roce, tak měl nějaký rozhovor v rádi, v televizi, myslím, že to bylo, tak se ho tam ptali, jestli se bude taky už ženit a tohle, a on tam říkal, že no takový tělo nemůže patřit jenom jedné ženě. Tak to je moje vzpomínka. No a jinak jeho písničky jsem rád poslouchal, viděl jsem ho, když se vysílal pořad Hlas jednoho města, to byly takový ty reviální pořady, a to bylo tenkrát na Spartakiádě, na spartanském stadioně, tak tam jsem ho viděl. Stál jsem, no, on tam jezdil na kole, si pamatuju, po fotbalu v hřišti. Tak to bylo takový srandovní, no.
0: To byla hudebně soutěžní revue Československé televize.
1: Tak,
0: já si teda žádnou konkrétní scénku nevybavím, ale ano, možná mnozí posluchači to mají taky čerstvě v hlavě, jak vy.
1: Za totality se to vysílalo a potom už to nějak usnulo, bylo to vždycky dva z jednoho města a soutěžili nějaký dvě města proti sobě a tohle to, že byla Spartakiáda, to bylo v 85. roce, jsem byl na Spartakiádě, no tak tam bylo spousta herců, jo, všemožných těchto těch, tak jsem ho tam taky viděl.
0: No. No a pak ještě někdy později, protože to je přece jenom už dávno.
1: No, jsem ho jen tak sledoval, jo, říkám, písničky se mi líbily, zpíval úžasně, ale jako přímý setkání jsem s ním neměl. No.
0: A kdyby dnes večer zazvonil telefon a v něm byl Karel Gott, co byste mu řekli jako první, nebo na co byste se ho chtěl zeptat?
1: No, tak jak tam je nahoře asi, no.
0: Jo. No, by vám to určitě tak jako začal rozmachovat rukama, nějakým bonmotem by asi zareagoval.
1: Určitě, no, on byl velice pohotový, vtipnej, mluvit na cokoliv, kdykoliv odpovědět, si myslím, no, v tom jako u něj nebyl problém.
0: Uh-huh. No, máte doma něco, co vás s tím Karel Gottem nějak propojuje, třeba CDčka, fotografie, nebo nějaké...
1: No, nemám. S Gottem ne, no. Spíš s Olympikem, no, protože můj strejda v Praze bydlel v baráku, kde bydlel Petr Janda, no, tak jsem byl u Petra Jandy taky. To ještě, to bylo někdy v 75. bydleli v Praze, tak mám od něj podepsaný fotky, no, ale přímo teda, no, byl jsem... U Petra Jandy doma jsem byl, no.
0: No, tak...
1: To byl taky krásný
0: zážitek. O tom třeba příště, ale pamatujete si, kde jste byl toho 1. října roku 2019, když jste se dozvěděl zprávu o jeho odchodu?
1: No, to jsem byl asi doma.
0: A ukápla vám slza?
1: Jo, určitě, no, jsem si říkal, no, už to... No, ono to na něm bylo vidět, že už je takový horší, že jo, víc se to, no, říkalo.
0: Já vám musím říct takovou jednu zajímavost. Já jsem se to dozvěděla zrovna doma, byla jsem v kuchyni, krájela jsem cibuli a představte si, že sice v jiné kuchyni, ale opět u krájení cibule jsem se dozvěděla tehdy z rozhlasu, že zemřel Václav Havel. Tak to mi přišlo teda neskutečně zajímavé. No, byla nějaká píseň Karla Gotta spojená s vaším seznámením, svatbou, nějakým důležitým životním okamžikem? Nechal jste si třeba zahrát jeho písničku někdy, někde při nějaké příležitosti?
1: Ale moc se mi líbily Zvonky štěstí s Darinkou. To byla úžasná písnička, no.
0: Ano, je. Miloši, děkuju. Chcete něco dodat závěrem?
1: No, No a ještě, že se mi líbila písnička, jak zpíval Být věčně mlád, Forever Young.
0: Mm-hmm.
1: A pamatuju si, když Karel zemřel, tak potom to byli, jak se jmenovali, Alphaville, že jo? Co hráli tu písničku. No, tak normálně tam při tom svým koncertu vyhlásili, že zemřel Karel Gott a hráli tuhle tu písničku Forever Young a byli, to pódium bylo jakoby potažený a no, nějakýma jako takovými plachtama a na těch plachtách byly fotky Karla Gotta, no. To si pamatuju, že to bylo těsně po úmrtí Gotta, no. A to byla taky parádní písnička, že jo, Být věčně, Být stále mlád a myslím, že tam dělal slova Zdeněk Borovec, no, ten to byl úžasný text.
0: Já myslím, že on vlastně je stále mlád v našich srdcích, nebo alespoň někdo si jo, možná přesně tak to vybavuje.
1: Přesně, určitě tak, to je ona, ano.
0: Tak je, on sice už ne, ale jeho písničky s námi stále žijí a pro nás je stále mlád.
1: A budou s náma, že jo, budou s našima dětma, vnoučatama, pravnoučatama určitě taky.
0: Ano.
1: Je to tak.
0: Napadá mě ještě říci, že díky své hudbě zůstává stále mladý v srdcích těch, kteří ho poslouchají, což jste vy i já. Miloši, děkuju za sdílení. Mějte se dobře.
1: Vy taky. Díky, na shle.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Některé písně nestárnou, protože v sobě nesou naše vlastní vzpomínky. O těch vašich na Karla Gotta dnes vzpomínáme v noční lince Českého rozhlasu. Pojďme se podívat na web. Zdravím noční linku, myslím, že máme mnoho lepších zpěváků, než je Karel Gott. To napsal Pepa. Dana Ústí nad Labem. Jen dvě slova. Neustále vzpomínám. Paní Jana. Jaruško, noční linku poslouchám každý den, ale dnes vám musím napsat. Karla Gotta mám moc ráda nejenom proto, že se narodil 14.7. roku 1939, stejně jako moje maminka, ale hlavně pro jeho skromnost a krásné vystupování. Od svých asi 15 let jsem poslouchala jeho písně, které dodnes znám nazpaměť. Nejprve jsem si kupovala singly, později LP desky. I když to bylo mým velkým přáním, nikdy jsem nebyla na jeho koncertě. Když už byli oba ve věku, často jsme s maminkou na Karla vzpomínali. Když jim bylo, myslím, 65, přišla zpráva o Karlově nemoci, o tom, že mu Ivanka zachránila život. V skrytu duše jsem si tehdy myslela, že maminka i Karel budou nesmrtelní. Dokonce jsem Karlovi k jeho 80. napsala a přála všechno dobré. Odpověď nepřišla. Když potom 1. října odešel, byla to pro nás velká rána. Maminka odešla do nebe v nedožitých 85 letech. Stále na oba s láskou vzpomínám. Pan Michal, Karel Gott byl zkrátka fenomén. Na české umělecké scéně nebylo druhého lepšího. Obdivuji ho pro jeho talent, pro jeho píly, pro jeho elegantní a skromné vystupování. Ač se těšil nezměrnému věhlasu, byl prostý, neměl žádné manýry, mediální skandály. V poslední době mě umělecky povznáší mistrův duet s Martou Kubišovou nazvaný Jaká to nádhera. Mistra jsem spatřil jednou naživo, nikoli na koncertě, nýbrž v jedné palačinkárně v Průhonicích u Prahy. Čas od času se do ní vracím a pokaždé se tam na mistra vzpomenu. Michale, i vám děkuju. Karel Gott dokázal spojit generace a jeho hlas provázel radosti, lásky i obyčejné dny mnoha z nás. Dnes mu proto věnujeme noční linku Českého rozhlasu, protože už za pár minut to bude přesně 7 let, co odešel do hudebního nebe.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

noc jako každá jiná, to jenom muž tváří k zemi pat. Ten Frankie to je blázen, proč jenom musí se prát? Teď v uších zní mi to hlášení,

0: za co bych stál.
1: To byl Pavel Bobek, který nám dospíval písničku 3 minuty před 3:15. Jmenovala se Dálniční hlídka a před námi je krásná píseň od Anety Langerové Stačilo říct. Ale mezi tím vaše vzpomínka, vzpomínka na Karla Gotta, protože právě o něm je celá tato noční linka Českého rozhlasu. Právě 1. října, to bude 7 let, co odešel do hudebního nebe a právě proto je dnes pro nás nejdůležitější v noční lince. Někdy si pamatujeme, nebo nepamatujeme datum ani rok, ale pamatujeme si písničku. A právě prostřednictvím písniček Karla Gotta dnes otevřeme dveře do vašich vzpomínek právě na tuto vzácnou osobnost. Kdo je s námi? Krásnou noc.
2: Krásnou noc přeju. Tady Dana.
1: Paní Dana z Blatné. Vy jste dojatá, Dano, ještě jste ani nezačala.
2: Ano. Já jsem dojatá, protože mě dneska v noci umřel 16-letý kocourek. A takže jsem dojatá z toho, ale budu mluvit k tématu samozřejmě, co se vás netýká. Tu bolest sobě mám. Takže já jsem dojatá i z Karla Gotta, protože to byl opravdu božský člověk. Nejen, že měl božské jméno, ale on byl božský člověk a já jeho písničky prostě miluju. Na koncertě jsem byla přímo v Holešovicích, tehdy to byla nová sportovní hala, tam zpíval ještě vlastně Zitkou Zelenkovou a my tuším, že to byla Marcela Holanová to nebyla. No to je jedno, to není podstatný, já mám dneska trošku takovou melancholickou náladu. No, Jitka Zelenková doprovázela dlouho. Jeho písničky miluju nade všechno. A můžu říct, že teda mám spoustu singlů, to ještě když jsem jezdila přes Prahu do Ústí, takže jsem si kupovala, jsem si zamluvila a kupovala. Mám i LPčko jedno, ale už nemám teda funkční momentálně gramofon, takže ho mám i na CDčku, no a z CDčka prostě ho poslouchám. A vždycky mě to dojímá. Jaruško, mě to vždycky dojímá, protože ty písničky mají obrovskou hloubku. Jsou cituplný. Já si vzpomínám, jedna z prvních písní Oči má sněhem zaváté. Tak se dneska cítím já. Já mám takový rozklený oči. No ale já jsem zažila teda nejen ten koncert, ale já jsem dokonce rodačka z Plzeňska, takže můj tatínek znal tatínka Karla Gotta. Aha. On se s ním setkal někde.
1: No a jak na něho vzpomínal? Mluvil o tom?
2: No prostě taky to byl úžasný člověk. Ano, přesně, můj tatínek už nežije přes 35 let, ale bohužel, jako, víte co, mně se na něm líbí nejen jeho podání veškerých písní, veškerého zpěvu, a mně se na něm líbí strašně ta galantnost. A to byl i můj tatínek takový byl. A prostě já ho obdivuju a budu obdivovat, dokud žít budu. Protože jeho písničky prostě nezestárnou. Já si vzpomínám takovou tu, co zpíval pro Němce, Babička, třeba, jo, Zvonky štěstí, to taky miluju, to mám zrovna na CDčku. No, ale dneska nemám nějak na hudbu moc čas, takže poslouchám, nebo náladu, takže poslouchám to vaše rádíčko. Mm-hmm. A je strašně fajn.
1: Dano, jak jste vnímala, když začal mluvit o svém soukromí a rodině, otevřeněji než dřív? Bylo pro vás překvapivé vidět z velké hvězdy najednou i obyčejného manžela a tatínka?
2: Ano, nebylo to vůbec překvapením, já jsem mu to totiž tak dlouho křála. Až já si vzpomínám, že jsem byla z Rovinka v Lázních někde v Konstantinkách, myslím, že to bylo, a on se ženil v té době. Já jsem ho sledovala celý ten život svůj. A já jsem sledovala jak jeho tvorbu hudební, tak vlastně i ten manželský život ten nakonec dopadl velice krásně. Pominu to, že měl tři děti, vlastně tři dcery ještě předtím, než se oženil, ale to chápu. On vždycky říkal, že chce být pro všechny a on se toho držel. A víte, jsou lidi, kteří něco dokážou a jsou skromní. To je pro mě prostě podstata lidství. Já bych to ani asi líp neřekla.
1: Řekla jste
2: a to jeho gentlemanství a to všechno, jak se choval k lidem, jakýhokoliv postavení a věku, to bylo neskutečné. Takže vzpomínám a za chviličku to bude už vlastně to výročí smutný a já dneska taky smutním, takže Jaruško, já to dneska ukončím asi tím, že zdravím Káju, božského Káju do nebička.
1: Děkuji, že jste se s náma podělila o vzpomínky na Karla Gotta, na jeho tvorbu, na jeho svatbu, na jeho tatínka, který znal vašeho tatínka. A je mi moc líto teda, že teď smutníte. Kdo měl doma zvířecího kamaráda, tak ví, že to není jenom zvíře, je to součást domova. No tak se držte, poslouchejte dál příběh ostatních a zavolejte zase příště, až bude téma, které se vám bude líbit. Možná to bude trošku veselější.
2: Krásně. A požehnaný život všem.

0: snad každý z nás má nějakou písničku, o které se vždycky zastaví čas. Možná je to ta od Karla Gotta. Budeme hledat společně v dnešní noční lince Českého rozhlasu mezi těmi vašimi písničkami a uvidíme, co tam najdeme. Kdo nám volá?
1: Tady je Procházka, neboli Starý vrk, z Babinských hor od Ústí nad Labem.
0: Tak jak vám můžu říkat?
1: No, Starý vlku.
0: Starý vlku, dobře, tak. Jste mě trošku tak vykolejili mimo éter, že jsem se tady úplně zakoktala, protože to vaše představení bylo tak dlouhé. Ale o to je to pestřejší.
1: Pardon, to je starý kremský název. My žijeme s manželkou 27 let v Babinských horách. Teď 4 kilometrů je to chráněná oblast. Krásný, úžasný výhled dolů na to Svědohoří. Ale chtěl jsem říct tomu Gotovi, panu Gotovi. My jsme byli jednou s dcerou, tenkrát jí bylo 5 let, v roce 1974. A šli jsme, byli jsme na takovým výletě. Byli jsme i divoce tak oblečení, protože jako na vandru. A tenkrát v Patýské ulici u hotelu Pan Amerikan, jestli se tak ještě dneska jmenuje, na nábřeží Vltavy, a pan God vyšel z toho hotelu s ochrankou a já jsem úplně skameněl a přišel jsem k němu, on jenom takhle mávnou rukama, aby ochranka odstoupila a povídám mu, pane God, prosím vás, mohl byste se mi s dcerou vyfotit? On jenom absolutně tak ano, to víte, že jo, že vám to udělám. Podívá se k dceři, skloně se k ní a povídá, můžeš mi podat ručičku? Tak ona mu podá ručičku, otočil se k nám a povídá, a můžete nás vyfotit? Tak jsem ho vyfotil. No, příjemný, lidský, senzační chlap, takový lidi se rodí snad za 1000 let jenom. Ne za 100 let. Takovýhle příjemný a klidný a rozumný a vůbec po všech stránkách.
0: No a kde máte tu fotografii? Máte ji vystavenou?
1: Mám od té doby, to už je od roku 1974 a mám ji v pokoji na stolku a hlídá jí bengalský tygr. To je soška bengalského tygra, který už je tak, soška už je taky stará asi těch 40 let.
0: No, takže je nějaká písnička, která je spojená s nějakým významným okamžikem vašeho života? Že jste ji třeba pustil manželce, když jste ji žádal o ruku, nebo vám hrála na svatbě?
1: Ježiš, to už je hodně let. Ještě 40, my jsme spolu kolik 47 let. No, takže už je to hodně dávno, teda jak to tenkrát byla. Nějaká veliká oslava nebyla. Byli jsme tenkrát na Libochovickém zámku, jsme se brali, jo, a bylo to takový všecko takový divoký, protože se nám zrovna rozbilo auto, jo, tak jsme přijeli na tu svatbu o půl hodiny později. Už vždycky se mysleli, že jsme se někdy zabili.
0: Mm-hmm,
1: tak dobře. Jsme si museli vypůjčit starý auto takový vypůjčit a tím jsme přijeli.
0: Dobře, tak pojďme zpátky k tématu. Který ano. Nějaký televizní moment vám utkvěl v paměti? Vzpomenete vystoupení, duet, soutěž, rozhovor? Vybaví se vám něco?
1: Těch bylo strašně moc. Opravdu, to mě utkli všechny, který jako s ním byli, to, protože jakýkoliv podat s ním byl, tak byl úžasný. Protože ten, co řekl, tak to jako když mu vypadnul, jako když promluvil o zlatu. Ten hlas a to všechno takový příjemný, sympatický pán byl. To říkám, takový se rodí jenom jednou za 1000 let.
0: Ano, to jste řekl hezky. A vůbec děkuju za hezké povídání. Opatrujte se, zdravíme vás, Starý vlku.
1: Děkuji vám teď.
0: S vaší ženou, užijte si krásnou noc.
1: No, tak já jsem ve službě.
0: Počkejte, vy jste ve službě, jako v práci?
1: No, je mi 82 a jsem u security.
0: Aha, no dobře. No tak to
1: teďko
0: jste teda...
1: Teďko máme zrovna přestávku se pejskem, tak jsem měl tu šanci vás chytit a poslechnout.
0: Tak to je fajn, že to vyšlo zrovna o přestávce, že jste mohli i zavolat. Opatrujte se. Šťastnou cestu
1: domů.
0: Děkuji
1: vám tež. Moc jste mě potěšili a přeji vám příjemnou službu a klidnou noc.
0: I vám.

0: Pokračujeme druhou hodinou noční linky Českého rozhlasu. Dnešní noc patří vzpomínkám na Karla Gotta, na jeho písně, koncerty, osobní setkání, ale i na chvíle, které se nám s jeho hlasem navždy spojily. A právě vaše telefonáty ukazují, jak silně dokázal vstoupit do životů lidí napříč generacemi. Někdo ho znal z koncertních sálů, někdo z televizních obrazovek, někdo z rodinných oslav nebo nedělního rádia. A někdo si jeho písně spojí s konkrétním člověkem, na kterého už dnes jen vzpomíná. Pokračujeme tehdy dál, budu ráda za vaše příběhy, vzpomínky i písničky, které jsou pro vás s Karlem Gottem neodmyslitelně spojené. Volejte noční linku 731 800 900 nebo pište na rozhlas.cz/linka a nebo na e-mail linka@rozhlas.cz. Je s vámi Jarka Barboříková, zdravím ze zlínského studia a ještě jednou krásný večer.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: velhlasem, který zněl z rádií, televizí i koncertních sálů po mnoho desetiletí. Dnešní noční linka Českého rozhlasu patří vzpomínkám na Karla Gotta a přichází paní Bohumila. Krásnou noc.
1: Dobrý večer. No, já mám jednu takovou krásnou příhodu, nebo mám dvě, bych řekla. Já pocházím ze Smíchova a teď jsme se přestěhovali se na Příbramsko. A pan Gott chodil do Kartouské k lékaři. Chodil bez ochranky, jako civilní človíček, v takových semišových sametových šatičkách, jako pánským obleku. A já jsem tam šla s manželem k zubaři. A můj muž šel proti nám a manžel říká, hele, tohohle kluka já od někoť znám. A já říkám, když je to Karel Gott, a on se tak usmál, tak prostě, aniž by ho to nějak jako urazilo nebo udivilo. Párkrát jsme ho potkali jenom tak v Lidické ulici. On chodil úplně sám, bez ochranky a byl úžasný už jako od pohledu. A já musím říct, že on nejenom svým zpěvem, ale svým chováním dělal čest svýmu jménu. Pan Gott byl někdo, takovej už nebude. A je něco úžasného, že to byl Čech.
0: To je hezká tečka za tím vaším otevřením. To je zajímavá vzpomínka, člověk tak slavný, přitom bez velkého doprovodu, skoro obyčejně mezi ostatní lidi přichází k zubaři. Pro nás je to takový nadčlověk. Vidíte,
1: já jsem šla s manželem k zubaři. Aha. On vycházel z té budovy, jako, kde byli obvodní lékaři, že jo. Uh-huh. On bydlel na té Bepramce nahoře, že jo, a obvodem patřil do Kartouských, ale nás to samotno udivilo, že chodil k normálnímu civilnímu doktorovi. Že neměl žádného svého specialistu, nebo jestli tenhle byl pro něho ten nejlepší, ale on byl naprosto, naprosto úžasný.
0: Přirozený, ano.
1: Naprosto. Celebritu, když jste ho potkala takhle mezi lidma, byl poznání, no samozřejmě to každý ho poznal, ale jako lidi mu dopřáli to soukromí a aniž by ho nějak obtěžovali, nějak tak, jak se to dělá u těch celebrit. To prostě bylo úplně normální, tam jsme ho potkávali velmi často.
0: Měla jste ráda spíš jeho starší písně nebo ty pozdější?
1: Víte, mě 80. bude. A takže já znám ještě ty písničky těch 60. let. Jako nemůžu si vybrat jednu samotnou. To byla celá škála. Vlastně každá ta píseň měla duši. Takovou, jako měl on sám. Uh-huh. A bylo to něco, co jste si užívala a zatajila jste dech, když on zpíval. On rozdával lidem kus sebe a on se vlastně rozdal.
0: Kdy si myslíte, že byl ten zlom, že se z toho populárního zpěváka stala skutečná legenda?
1: Já myslím, že on už jako legenda přišel na
0: to. Jo. A řekněte mi, byla nějaká písnička, kterou jste neměla ráda, ale časem jste jí přišla na chuť?
1: Já jsem neměla ráda Malé kotě spalo v botě. To jsem teda neměla ráda. Jinak jako každou tu písničku jsem měla ráda. A když jsem se dozvěděla, že vlastně je nemocný a že potom vlastně odešel, já jsem potom doufala, že ho dostanou. A když teda potom odešel, tak to byla taková rána, že i něco odešlo z nás. Prostě něco, co už se vám nikdy nevrátí, můžete si to přiblížit jeho

0: nemá, ale jeho osobnost. On, i když nespíval, tak on byl opravdu, on dělal čest svému jménu. Ano, on byl Boží.
1: To jste řekla hezky.
0: A takovej nám v srdcích zůstane.
1: Ano,
0: uvidíme,
1: kolik generací ještě bude oslovovat po nás, já myslím.
0: Určitě, já už mám pravnoučata a ty ho poslouchali.
1: Dobře, děkuju moc za krásná slova. Bylo to poutavé, dojímavé, dokonce osobní setkání jste zažila, tak to jsem ráda, že i takové příběhy dnes nabízíme našim posluchačům. Setkání u lékaře s Karlem Gottem. Opatrujte se, zavolejte zase někdy.
0: Jsem moc ráda, že mu věnujete tu vzpomínku, protože on nám dal neskutečně mnoho let radostí. Děkuji. Mějte se krásně a všem posluchačům přeju ten zážitek i nadále, i když ho máme už jenom zprostředkovaně.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Některé osobnosti odejdou, ale jejich hlas zůstává dál s námi. O tom, kde vás v životě doprovázely písně Karla Gotta, si dnes povídáme v noční lince Českého rozhlasu, protože je to právě dnes 7 let od jeho odchodu do hereckého hudebního nebe. Kdo je s námi? Paní Irenka, vydržela jste?
1: No, vydržela, ale bylo to dlouhé čekání.
0: Ale no, mám krásný zážitek. Tak povídejte, těšíme se.
1: No, v roce 2015, protože do Prahy jsem vlastně, já do dneška jezdím pravidelně, protože maminka pocházela z Prahy. A tak vlastně na takovou její památku tam jezdím pravidelně. No a jezdím tam s kamarádkami. No a prostě jsme se rozhodli, že budeme jezdit, protože tenkrát jezdili už nové tramvaje, a takže se projezdíme těmi tramvajemi. No a jedna ta kamarádka říká, hele, tady Bertramka, bydlí tady Karel Gott. A já říkám, tak pojďme, vystupme a zkusme se podívat, kde bydlí. No a tak jsme ho vypátrali, no a přišli jsme k tomu kousek od vlastně k tomu jeho domu a byli tam dva páni a venčili psa. A my říkáme, dobrý večer, bydlí tady Karel Gott? A oni tak jako, no, tady, tady. A teď nám ukazovali. A ta kamarádka, jako prostě velká humoristka, říká, no, my jdeme k němu na kafe. A oni, jo, no, on právě vychází. A opravdu vyšel ven. No a tak já jsem byla teda úplně ohromená. A ta moje kamarádka byla taková drzá a šla k němu a říká, dobrý večer, pane mistře, já jsem byla na vašem koncertě, mohli bychom se s vámi vyfotit? No a byl takový fakt jako příjemný a říká, no klidně. No a ona v aparátu měla poslední snímek a ten snímek normálně vyšel. No, já jsem teda měla tenkrát takový ty, jak začínaly ty mobily, tak jsem si ho taky vyfotila, ale z toho prostě nebyla vůbec žádná, ta prostě to bylo takové zrnité. No a mám teda krásnou památku, mám tady tu poslední fotografii, která ta kamarádka měla v tom fotoaparátu.
0: Takže jste no si ho schovala? Dochoval se?
1: Ne, tak ho mám vystaveného i s mými rodiči, protože maminka, říkám, pocházela z Prahy. No a oni ho vlastně poslouchali, moje rodiče, hodně. No a já jsem to ani tenkrát jako dítě tak nevnímala, jo, prostě byl to Karel Gott, že? No ale od té doby ty jeho písničky, dokonce teda i moje dcera, Petra, která pracuje v Karlové studánce a její syn tam dělá diskotéky, tak každou tu diskotéku musí zaznít písně Karla Gotta.
0: A jak dlouho to celé trvalo? Byla to jenom chvilka, nebo jste si stihli i krátce popovídat?
1: No, on jako takový, on, jako my jsme ho nechtěli otravovat, jo, takže tam proběhlo jenom to fotografování. Ale jako bylo to hrozně příjemné, jo, byl to fakt opravdu takový jako moment a tak, jak ty posluchači přede mnou říkají, jako že to bylo fakt takový jako prostě, jo, že on si na nic nehrál, jo, že někdy ty takový ty slavní lidé, že vás jako tak jako odvidou, ale tam bylo vidět, že on prostě byl rád, že se s náma může vyfotit, no, jo.
0: Já teda obdivuju kamarádku a vlastně jako jí fandím, proč ne. Kdyby nechtěl fotografii, někam spěchal, tak by slušně odmítl, nic by se nestalo, ale vy jste měli to štěstí, že to celé dopadlo dobře. To máte krásný
1: poklad. Kamarádka pracuje v Praze, ona mě teda určitě neposlouchá teďka v noci, ale musím jí říct, že jsem se k vám dovolala a že jsem vlastně ten náš příběh vlastně vám povykládala.
0: To jsme rádi. Jirenko, tak přejeme krásnou noc, pojďme dál poslouchat příběhy ostatních a pěkné písničky. Ta další bude od Michala Tučného. Ať se vám daří.
1: Tak. Tak taky přeji dobrou noc.
0: Pojďme se podívat ještě na web, tam píše pan Pavel. Dobrý večer, já si pamatuju, že jsem zrovna volal do noční linky, když Karel Gott zemřel, nějak v tomto období. Pamatuji si, že jsem se do éteru rozplakal, bylo mi to moc líto. Dobrou noc. Jana. Já jsem Káju poprvé zaregistrovala v útlém věku při sledování mého oblíbeného seriálu Včelka Mája. Této velmi chytlavé písně jsem měla krásný vztah, měl velmi zajímavý hlas a ještě tu nikdy nejmenoval, že byl milovník židovských anekdot. Paní Ivona, dobrý den, já měla to štěstí, že jsem vyhrála soutěž, kde byla možnost se s Karlem Gottem setkat, povečeřet s ním osobně a popovídat si. Bylo nám tam 20, bylo to v Praze, bylo to úžasné, stůl jsme měli do účka, tak jsme na sebe všichni viděli a jelikož tam byli všichni a hrnuli se k němu, aby byli co nejblíž, tak na mě potom nezbylo nejlepší místo, ale nakonec jsem seděla 2 metry od něho. Ke každému přišel, osobně podal ruku, tak jsme se dozvěděli, co má nejraději, co rád jí. Ochutnali jsme grilovaného lososa, ananas, ryby, špízy na šavli a podobné věci. Nevynechala jsem žádný jeho koncert v Praze v O2, byl úžasný zpěvák, moc mi chybí. Tak Ivonko, i vám děkujeme za vzkaz a pojďme na další. Poslíbené písničce od Michala Tučného se opět zeptám dalšího z vás na vzpomínky na Karla Gotta.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Noční linka Českého rozhlasu pokračuje. Možná jste ho slyšeli na prvním rande při rodinné oslavě nebo třeba cestou autem do práce. Dnes večer Noční linka Českého rozhlasu hledá osobní příběhy s hudbou Karla Gotta. Je s námi paní Miluška. Miluško, vítejte ve vysílání, tak pojďme k tématu Karel Gott.
1: Dobrý večer, paní Jaruško, přeji vám a všem posluchačům. Jenom bych se vás chtěla rychle krátce zeptat, poslala se vám kamínky, jestli jste je dostala.
0: Ano, moc děkuju. Jo,
1: Počkejte, tak
0: po našem povídání v éteru a můžeme si to říct. Tak, Karel Gott.
1: Karel Gott, ano. Tak první vám řeknu, že na prvním místě byl u mě pan Karel Gott. Druhé místo byl Demis Roussos a třetí místo byl pan Miroslav Ullmann. To jenom tak jako na okraj. No, na prvním koncertě jsme byli se synem, který měl 3 roky. Bylo to v roce 1980 a sousedka přinesla vstupenky, že jestli nechceme jít na Karla Gotta. Ještě vám chci říct, že syn, jak jsem říkala, měl 3 roky a vždycky, když zpíval pan Karel Gott v televizi, tak můj syn říkal, to je strejda Kaja, to je strejda Kaja. Já jsem mu vysvětlila, že to strejda není. No. A pak, jak nám ta sousedka přinesla ty vstupenky, tak jsme šli do Vítkovické haly, do arény. No, byl koncert, syn měl ruku v šádře. Byl koncert, já jsem s ním čekala na pana Karla Gotta. Bylo už 11 hodin v noci, no byli tam lidé, chtěli podpis na fotku, že samozřejmě a tak dále, nevím jaké desky. No, ale tak ten pán, co to tam hlídá, no víte, jako ten, no, tak říká, tady je ještě jeden malý pacient, jo, pan Gott se otočil, viděl malého, jsem ho měla na rukou, no a já říkám, prosím vás pěkně, syn vás má tak rád a také jeho první desku Oči má sněm za vatem mám podepsanou, to vám řeknu za chvilku, jestli vyjde čas. No, tak ale on už neměl fotku, tak mu podepsal aspoň ten program. No, tak to bylo první setkání s panem Karlem Gottem. Druhé setkání bylo v roce 89, dcera měla 11 let. A já jsem měla v rukou takovou tu malou desku Oči má sněm za vatem, oni tenkrát ty desky stály pár korun, myslím 20. No to je jedno. A tak já jsem chtěla, aby mi tu desku podepsal, protože on s tím vlastně vyhrál, že na nějaké té soutěži. A já jsem tu desku, tu písničku teda moc milovala. Vždycky jsem si to pouštěla nahlas. A sousedky, když si stěžovali, že hraje u nás radio nahlas, tak jsem to pustila ještě více. No a teď jsme jako stáli a teď si vente, moje dcera měla 11 a ta byla taková menší a ta vlna k tomu panu Karlu Gottovi, jak přišel, byla tak obrovská, že malé mi ušlapali, tak já jsem jenom volala, stůj tam, nikam nechoď. Šla jsem se, nevím ani, jak jsem se tam k tomu panu Karlu Gottovi dostala, najednou jsem byla před ním a jsem pozdravila, dobrý večer, prosím vás pěkně, podepsal byste mi tady tu desku Očima sněm za vatem. Tak mi ji podepsal, mám ji podepsanou. Jinak mám teda fotky pana Karla Gotta, mám i od jeho paní Ivanky Gottové. Můj syn, když měl 8 let, tady to mám, jsem to schválně se šla podívat, kde máme fotky, tak a to mám rád, desku drží v ruce, to dostal na narozeniny v těch 8 letech. Potom ještě jsme měli jednu nebo dvě, nevím, to jsem nenašla, ale chci říct také, že měl jednu krásnou píseň, já nevím, na které desce na tom LPčku to bylo, o hříběti, tu jsem nikdy neslyšela, už jsme pátrali potom, jak se ta písnička jmenovala, bylo to o hříběti, o zrození hříběte. Moc krásná píseň. Jinak jako, jo, ještě vám řeknu jednu příhodu rychle. Když jsme, jako, já jsem věděla, že pan Karlo zase přijede, tak jsem k té hale Vítkovické šla. No a čekala jsem, přijelo auto, pán Gott vystoupil. No a čekala tam na něho ještě jedna paní, já jsem ji neznala, nevím, ona, vy taky čekáte na Karla Gotta? Já říkám, ano. No, ona měla trošičku špičku, jak se říká. No a nic, pan Karel Gott přišel, já jsem ho pozdravila, ona také. No, ona, Karlíčku můj, a tak ho objímala, no to nic. A já jsem ho poprosila, jestli by mi podepsal fotografii, on mi podepsal fotografii, já jsem odešla. A co ona potom, nevím, protože jsem tam nechtěla jako překážet. Takže tak, no, jinak písničky jeho se mi líbí všechny, a to je na Vánoce, ty vánoční písničky krásné, vždycky, když volám do rozhlasu Český rozhlas Ostrava, nechávám hrát lidem, známým a přátelům nebo na Vánoce, tak vždycky nechávám pana Karla Gotta, protože má moc krásné písničky, moc tu jednu písničku. Má moc krásnou, no takže... Tak
0: Miluško, já pořád tak přemýšlím nad tou písničkou, vy jste říkala, že to bylo o hříbětě, nemyslela jste ano, to hříbě, ale to zpívala Helenka Vondráčková s Neckářem. Možná myslíte ale ještě jinou.
1: Ne, to on zpíval, nevím, já to neznám, protože víte co, já už mám taky hodně hledat ty desky, nemám to, manželovi jsem to nechala, nevím, kde to je. No, zpíval to on, protože bylo to nádherné a vím, že jako fakt to zpíval on. Možná oni taky zpívali něco, ale zpívali asi něco jiného.
0: Třeba nám napíše nějaký posluchač na web nebo nám zavolá přímo do éteru, to zmíní. Taky bych se to ráda poslechla, jestli vás to tak upoutalo a hlavně by jsem ráda objevovala písničky, které nejsou tak známé. Tak
1: pana Karla Gotta desky, víte, tak fakt bych chtěla vědět a slyšet, no slyšet už to neuslyším. Ale chtěla bych vědět, jak se to jmenuje. My jsme patrali i na internetu, na tom, na Google, jenomže to, víte, jak neznáte název, že té písničky. Já název neznám. Vím, že to bylo na LPčku, protože my jsme měli, no já jsem sice měla i menší desky, malé desky, ale tam to nebylo, tam to nebylo. No, takže tak to je, víte, někdo má obrazy a já sbírám fotografie herců a zpěváků. Vám jsem to zapomněla napsat, protože jsem to chtěla rychle vám poslat. A já mám 3 nástěnky, vlastně už 4 nástěnky s podpisy herců, zpěváků a tak dále, no, známých osobností.
0: Škoda, že se na to nemůžeme podívat, že nejsme no televize, ale rozhlas.
1: No, nemůžete.
0: Děkujeme moc, Miluško, děkujeme za vaši návštěvu.
1: No. No, takže to je všechno, no, takže pan Karel Gott, ano, byl číslo 1 a když, a dcera moje řekla, když zemře Karel Gott, bude brečet celý národ.
0: A měla pravdu, a nejenom ten
1: měla
0: český.
1: Pravdu.
0: Miluško, přejeme vám, ať se vám daří, posíláme Petra Spáleného, dítě štěstěny, ať se vám to hezky poslouchá, zůstaňte s námi.
1: Ano. Děkuju moc. Mějte se krásně, dobrou noc a hezké
2: ráno. Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: ryba má zvláštní schopnost vracet nás v čase rychleji než fotografie. Dnes se v noční lince Českého rozhlasu společně vracíme k písním a vzpomínkám, které nám zanechal Karel Gott. Paní Vendula z Rakovníka volá. Krásný večer, krásnou noc.
1: Krásnou noc. Já bych se taky chtěla podělit o Karla Gotta. Měla jsem ho hrozně ráda. Jeho písničky jsem měla ráda. Také jsem měla pořekadlo, ať je léto nebo podzim, ať je jaro nebo... Počkejte, jak to bylo. Ať je léto nebo leden, Karel Gott byl jenom jeden.
0: A to je pravda.
1: Takhle to přesně bylo. No a mám hodně, hodně desek jsem měla, když jsem dala přeřit telefonem. Teď mám CDčka hodně a všude plakáty Karla Gotta. V každé dveři, v každém tom, zkrátka všude Karla Gotta. A děti mě podporujou, kupujou mi vždycky, no vidíte, teďka začnu koktat. Kalendáře mě kupujou vždycky kalendář na příští rok, tak už mám Karla Gotta, normálně přehazovací kalendář a pak mám takovej ten veliký, že jako celá postava je tam.
0: A co knihu, no. Karel Gott?
1: Knihu taky mám, nějakou? Ano, tu tak jsem si koupila. Tu díze s šestím, tu knihu taky mám. No, to je strašně krásná.
0: Opravdu faninka tělem i duší.
1: No a když zemřel Karel Gott, já jsem brečela jak malý dítě. Říkám, to jsem naposledy brečela, když mi zemřela maminka. A teď, když zemřel Karel Gott, to bylo hrozný. A pak jsme byli nějak asi za týden na nějaký zábavě v Senomatech a tak tam řekli, že budou hrát pět písniček od Karla Gotta. Mně padaly slzy jak hrachy, když jsem ty písničky slyšela. To bylo strašně, strašně dojemný. No. Mm-hmm. A říkám, zlatý Kája, boskej Kája. Říkám, na toho, ať mi někdo nesahá, ať někdo řekne něco proti němu, tak úplně vystřelím jak čerst krabičky. To nemám ráda. No. A jinak opravdu Karel Gott byl Karel Gott. No. Opravdu, takový už se nerodí takovýhle.
0: A jak mluvila před chvílí paní, která by chtěla ještě někdy v životě slyšet píseň o hříběti, kterou naspíval Karel Gott?
1: No nevím, nic mi to neříká, ale jedině o toho neskáře, jinak by to o tom hříběti nic neříká.
0: No pán Václav napsal právě teď na web Noční linky, píseň se jmenuje Běž hříbe běž, text k ní napsal Zdeněk Borovec, hudbu složil Jiří Zmožek. Karel Gott ji poprvé viděl v roce 1980.
1: No
0: ale taky mi to nic neříká.
1: Já vím, že když se loučili s Karlem Gottem jako pohřeb, takže mu hráli Už horzní zvon. To si pamatuju.
0: Ano.
1: No.
0: Dobře, tak děkuju.
1: Tak to by bylo asi tak všecko a moc děkuji a krásnou noc.
0: Odpočívejte, ať se vám daří. Naslyšenou.
1: Děkuji vám a naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Když zazní známá melodie, někdy se spolu s ní vrátí i tvář člověka, na kterého jsme dlouho nevzpomněli. Takové chvíle dnes nabízí i noční linka Českého rozhlasu, věnovaná Karlu Gottovi.

0: pomalu se blížíme k závěru dnešní noční linky Českého rozhlasu. Ještě než se rozloučíme, dáme prostor poslednímu telefonátu a poslední vzpomínce na Karla Gotta. Jsem zvědavá, s čím za námi přicházíte. Krásnou noc přejeme. Halo, halo.
1: Jo, Ďaruška, já jsem ve studiu, tak ano. Já se omlouvám paní... opravdu na závěr.
0: Ano, paní Staňko, vítejte a povídejte.
1: Děkuji. Já asi vás i spoustu posluchačů trošičku zklamu, poněvadž jsem nikdy na žádném koncertu Karla Gotta nebyla. Nebyla jsem nějaký vášnivý sběratel žádných desek takových, ale neměla jsem na to čas. Měla jsem tehdy nemocného chlapečka malého, takže to, ale jezdila jsem často do Prahy, poněvadž jsem s ním jezdila i na kliniku do Motole. To bylo v době, kdy ještě byla ředitelkou, paní ředitelka Zelingerová. No a byla jsem dost často ubytovaná na Ječné, jestli vám to něco říká, kde byl to, je to kněžský, nebo byl to kněžský domov, a tam působila pár let moje paní učitelka, jako byla řádová sestra Gerardie Vrbová. No a tam tehdy, když jsem jednou přijela, tak přišla návštěva nějaká vzácná, já jsem nevěděla, o koho se jedná. No a tak bylo připraveno potom takové pohoštění a seděli jsme opravdu jenom trojka. Paní učitelka, já a noblesní pán, velice milý, usměvavý, a to byl Karel Gott. Mm-hmm. No a víc nemám k tomu, co dodat.
0: Je, ale Staňko, vy jste mi teď vypadla.
1: Říkám, že k tomu víc nemám co dodat. Jo, bylo to velice příjemné, sympatické. No a jako od té doby jsem se s ním jako nesetkala. Akorát na té Ječné jednou.
0: No a nemohla byste to trošku popsat, jak to vypadalo?
1: No tak nic, povídali jsme si, oni si byli blízci, víte, s tou paní učitelkou. Takže víceméně já jsem byla jenom takovým hostem, vlastně mimořádným u té návštěvy. A bylo to velice milé, bylo to sympatické. No a já nevím, co bych... Jsou to takové... Myslím, že to je osobní život, jo, a vážila jsem si toho. Byl milý, byl příjemný, bylo to pro mě něco mimořádného. Těšilo mě to, jo, a co bych k tomu dodala. Já jsem se setkala se spoustou zajímavých lidí, víte, takže nechtěla bych jako to, ale nevím, byla to pro mě velká čest. A vůbec bych ho nečekala v tomhle prostředí. Jo, poněvadž paní učitelka byla řádová sestra. To byla školská sestra de Notre Dame. Jo, byly to jako, oni byli dva řády, jedny byly slavkovské a druhé horažďovické. A ona patřila k horažďovickým školským sestrám.
0: Staňko, děkujeme i za tuto vzpomínku, byla poslední a byla krásná. Ať se vám daří.
1: Děkuji vám pěkně, vám taky, paní Jaruško, mějte se hezky.
0: Tím se dnešní noční linka Českého rozhlasu uzavírá. Byla plná vzpomínek, písní, osobních setkání i příběhů, které ukázaly, že Karel Gott nebyl jenom hlasem jedné doby, ale součástí životů mnoha z nás. Ze zlínského studia se loučí Jarka Barboříková, děkuju, že jste byli se mnou, děkuju za každý telefonát, každou zprávu i odvahu otevřít vzpomínky, které jsou někdy krásné a někdy trochu bolí. Karel Gott zpíval o tom, že chce být stále mlád. A možná se mu to svým způsobem opravdu podařilo. Dokud zní jeho hlas, dokud si jeho písně zpíváme a dokud v nás probouzejí vzpomínky, zůstává tu s námi.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Buďte vítáni, dámy a pánové. Když vám tak na úvod řeknu, že v divadle budou dnes na jevišti básník, textař, dramatik, výtvarník, scenárista, taky hudebník, jistě vás napadne, že tu bude tedy plno. A vidíte, přitom to všechno obstará jen a pouze velký talent jediného muže. A do takové krásné společnosti nás pozve pan Jiří Suchý.

proč jsem za 100 let se ani jednou nezachmuřil. Přestože kolem padnul květ a vichr

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Asi to nejtěsnější spojení měl Jiří Suchý s rozhlasovým vysíláním na konci 60. let nebo v druhé polovině 60. let, kdy byl autorem hned několika pořadů, v nichž byl sám sobě i posluchačům průvodcem, dramaturgem a vlastně svérázným diskjokejem. To byly ty slavné Gramotingeltangly, kde se mimo jiné střídal s Janem Verichem, Miroslavem Horníčkem, no a na které pak navázali Gramotingeltangly live s Jiřím Šlitrem. A při oslavě svátku Jiřího v dubnu 66. roku přibyl k oběma zmíněným pánům i režisér, taky Jiří Bauer.

Má poklona, hluboká poklona, hlásí se vám Još Litr, hlasatel Šlitr se vám hlásí. Otvírám zcela neobvykle jeho Grejmotangl, abych vás potěšil kytičkou melodií z různých dílů světa. Jsem tady proto, poněvadž tu suchý není. Já se už díval po studiu, pod stolem, za skříněma, no není tady. On bude asi na záchytce. Totiž když není doma, tak bývá vždycky tam. Já myslím určitě, že on bude dneska na záchytce. On totiž už třetí den slaví svůj svátek. Ach, to je trápení s těma primitivama. No, desky tady žádný nevidím. No, ale vlastně na co desky? Já přeci nejsem suchý. Když umím hrát na piano, tak

0: padlý, tak jsem si říkal, to je to snad lepší nic. A co pak si mě přines?
1: No, hochu, já jsem ti přines několik svých starších melodií. Ty ti tady teďka přehraju.
0: Hele, já myslím, že to snad ani není zapotřebí, poněvadž to svátek je jednou do roka, tak nač si to
1: bude,
0: takhle
1: to bude krásné osvěžení. La la la la la la la va va va va va va va va.
0: Ti padl prach, to je ode mě přece. Ti padl
1: no slova,
0: prach, to...
1: ale já nespívám slova, všimni.
0: Ti padl prach, to je ode mě. No slova, melodie, tohle je melodie, co hraješ, to není to podstatný. Přesto ale taková melodie, to si přiznejme, může připomenout člověku
1: no,
0: sem tam něco.
1: Ta nám teda připomíná.
0: Tohle to zrovna 61. rok, když jsme trávili svátek, pamatuješ tenkrát?
1: To byl Malér.
0: V zoo, my jsme trávili svátek v zoo. Čí to byl nápad?
1: To byl nápad.
0: Čí?
1: No co pak? Nápad to byl dobrý, já vám to řeknu, jak to bylo. Tak suchý prej pořád. Nejsem jenom lidumil, taky mám rád zvířata. Jestli prej bych mu nemohl k svátku ukázat něco exotického, jako on ty domácí to zná dobře, ale prej nějakou jako takovou zvláštní potvoru. No tak jsem ho vzal do zoologický, tam jsem za něj zaplatil dětský vstupný. Tam to totiž berou podle vejšky, tak to prošlo teda docela hladce. No ale pak ho přivedli. Je pak to bylo, no?
0: Koho přivedli? Mě přivedli?
1: Ne, ne, slona.
0: No slona, no to ano, to byl totiž to byl jeho nápad, že prý mě k svátku, když mám ten svátek, že mě nechá svést na slonu k svátku.
1: No a ty si říkal, prej žebřík nepotřebuju, já na něj prej vyskočím úplně sám. Tak se vám rozběh, no a pod tím břichem podletěl, to nebylo moc dobrý.
0: No, ale zbyla nám tenkrát z toho krásná písnička. Jo,
1: ano,
0: k tomu
1: ano.
0: Slonovi bych ještě chtěl dodat, chudák si to tak bral, že ho potom museli přeložit někam na kraj, do krajský zoologický zahrady, poněvadž už jako nesnes ty nápory v Praze. Na nervy, víte, na nervy byl ten slon z toho. No, ta písnička se jmenovala jak? Máme rádi
1: Máme
0: zvířata.
1: Rádi zvířata.
0: Je to písnička
1: děcka.
0: Pro děti a chudáci děti ještě ani neslyšeli, tak bychom ji teď mohli střihnout. Máme rádi zvířata, zvířata, zvířata, protože jsou chlupatá a mají hebkou srst. Srst, srst, srst, srst, srst, srst, srst. V zoologické zahradě, zahradě, zahradě, nehlaďte lva po bradě a ukousne vám prst.

0: jsou chlupatá a mají hebkou srst. Například ježek. Tady nejsme jenom dva Jiříci.
1: Ještě
0: to
1: jeden.
0: Nás je. Co kdybychom ho pozvali sem? Sedí tamhle za tím sklem. Vypadá tam jako v Aspiku. Jiříku, Jiří Bauer, režisér. Přines.
1: Tak co nám neseš?
2: No, vy jste moc milí, že jste mě sem pozvali, ale já mám jenom jednu kytičku tady. Já jsem netušil, Jirko, že taky přijdeš, takže mám jenom pro Jirku kytku. No, ale ono se to dá rozdělit. Snad...
0: Polož nějak mezi nás, nebo já si vezmu ten květ a Jirka Schlitter si vezme to zelený, on nač. Rád chroustá.
2: No, takže no. Tady to je a uvidíme, kdo to odnese.
1: No, no tak děkujeme moc krát.
0: Děkujeme moc krát a...
2: Prosím moc krát a... Co kdybyste...
0: No, my vždycky s tím svátkem to máme tak nějak komplikované, obvykle zapomeneme, jako tenkrát jednou jsme si složili, že jo, v den svátku jsme narychlo si složili, já jsem mu složil text a on mě...
1: Já mu udělal melodii.
2: A ještě ji znáte? Bylo...
0: Cože? Ještě známe.
2: A dáte? Hmm. To je zase píseň,
0: ale když ono to má takový žinantní jméno, to no. Svátku, jmenuje se to Sádlo na chleba.
2: No, prosím.
0: Může to být?
2: No,
0: do rádia, jo?
2: No.
0: Tak sádlo na chleba, jo.

0: Poslyšte, kluci, a nemáte vy náhodou svátek nějak moc často? Já mám pocit,
1: no tak, teda, že to je tak písnič... my už tady jsme žádnej neměli. Ještě jeden jsme měli, jo? Můžeme ještě
0: no,
1: jeden?
0: No já bych si dal teda.
1: To bylo... Jo, ano, jak on hraje, to bylo v 59. roce.
0: To, jste
1: to bylo v době této písně. To byla nejkrásnější píseň divadla Semafor. Shodou okolností to bylo ode mě i ta muzika, to je zajímavý. No, ale víte, co je zajímavý? Teď mě napadá, hele hochu, že no. Se nějak opakujeme. Tohle je písnička Pramínek vlasů o tom, jak ustřích pramínek vlasů potají slečně. A my teď tady máme jednu funglnovou písničku, kterou vám zaspívám, která vlastně má obdobnou tématiku o ustřížených vlasech.
2: Vidět, že už nemáš nápady.
0: Tak do toho uvidíme, jestli vám docházejí nápady.
1: Posloucháte píseň něco jako Pramínek vlasů z roku 1966. A kam se poděl asi?
2: Kam se poděl asi?
1: Ten tvůj zlatý cop.

0: dělej, dělej, než mě chytnou. Odjedu pryč vlakem a nevrátím se zpět.
1: A tak dále. To má mnoho slok.
0: To má mnoho slok, ale ty budu zpívat až ve svém programu, který budete mít možnost vidět na podzim v Pražském divadle Semafor.

malé kotě, spalo v kotě, nehascotě, nepá, nepálí a my jsme kotě, spáti v botě, po robotě. A necha, nechali to, co kotě povídě jedním pohledem, to my ani slovy povědět nesvedem, věř, že kotě

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Když se s panem Jiřím Suchým zřídkavě potkáváme dodnes, už je to vážně dlouho, co jsem natočil a připravil rozhlasovou koláž Vážený pane Suchý, anebo co jsme se potkali u rozhlasového mikrofonu. A protože jsme se tehdy domluvili, že nejsou žádné zakázané otázky ani témata, zkrátka, že není žádné tabu, hodně jsme se vraceli i ke kořenům umělecké práce Jiřího Suchého, což tedy mimo jiné znamenalo připomenout jeho práci reklamního grafika. A samozřejmě ani tady nemohla na úvod chybět jedna dnes už trochu pozapomenutá

0: Tohle byla reklamní písnička na zakázku z kterého roku?
1: Ano, to byl tak nějak rok 60, nějakou roku 60 firma Barvy a Laky, národní podnik, si u nás objednala písničku reklamní a to byla první reklamní písnička vlastně, kterou jsem napsal. A já jsem se rozpomněl na svou původní profesi, já jsem byl reklamní grafik původně, takže reklama mě byla vždycky blízká. Proto taky, když jsem se dopustil reklamy třeba v televizi a teď mě začali někteří mý bývalí příznivci, kteří se mě zřekli potom nadávat, no tak jsem si říkal, teď já nedělám nic jiného, než to, čím jsem se živil mnoho let v minulosti. No.
0: Vracel jste se ke kořenům.
1: No, navíc pak už to dneska už to dělá kdekdo. Já jsem byl jeden z prvních a tak jsem to schytal. To byly vám hrozný dopisy, co mě psali. A já jsem tenkrát si z toho nic nedělal, poněvadž jsem si říkal, co je to za lidi, kteří na základě jedné minutové reklamy odepíšou 40 let mý práce a zřeknou se mě, a, no tak co to je?
0: Já si pamatuju na tu diskusi v novinách, jak může básník a již zmiňovaný národní klasik, jako byste měl sestoupit z piedestalu, jak je to možné, že odcházíte z pomníku a děláte reklamu. Mimochodem v těch 60. letech v době největší slávy Semaforu, té první éry, hodně jste psali reklamní písničky, protože jste byli populární?
1: Ne, hodně ne. Ono to tenkrát taky moc reklam nebylo, poněvadž nebylo na co, že jo. Ale napsali jsme, třeba si vzpomínám na Alpu, jsem použil melodii z naší Kytice, Havlíkovi je moje miláčku, Francovka Alpa dá ti pocit, miláčku, že v hebké náruči ses ocit. Já už nevím, jak je to dál, ale dělali jsme prostě, občas jsme dělali i reklamní písničku a v životě jsem se toho neštítil, a sice z toho důvodu, že jsem netušil, že by se to mělo.
0: Vy jste připomněl, že jste pracoval jako grafik v reklamních ateliérech B&R, které se pak později přejmenovaly na propagační tvorbu. V jedné své básni v proze, mluvíte o tom, že tím člověkem, který na vás měl vliv na to, že jste začal malovat, byl Jiří Trnka?
1: No vlastně jo, ano. Já jsem obdivoval ty jeho první kreslené filmy Bratří v triku, skupina taková těch pracovníků kresleného filmu, která vznikla hned po válce a Jiří Trnka tam byl jako takovou hlavní veličinou. No a měl jsem ho hrozně rád, ale já ho měl rád i osobně.
0: Jak jste ho poznal? V tom zákulisí, které samozřejmě běžný divák...
1: Bylo zvláštní. My jsme ho s Jiřím Šlitrem samozřejmě znali, ale nikdy jsme se s ním nesetkali a jednoho dne seděl na tom Jonáš a Tingle Tangle v první řadě a koukal na nás a za celý večer se nezasmál, jo, a tleskal tak jako normálně, tak jako, no, a občas se tak jenom malinko ušklíp, ale vůbec se nesmál. Pak přišel za námi a řekl, že to bylo pěkný, tak jsme poděkovali, říkali jsme si, je slušný, ale asi ho to moc nezaujalo. No, uplynuli 2 měsíce, on tam na tom byl znova, jo. A tak jsme si říkali, tak proč na to chodí, když jsem mu to... Potom jsem jednou mluvil s Janem Verichem a vyprávěl jsem mu tohle a on se hrozně smál a říkal, no jestli udělal ten úšklebek takový, který jste mě tady předvedl, tak to je jako, když se někdo jiný popadá za břicho. On nikdy se jako nerozřechtal v pravým slova smyslu. Takže i v tom sále, kde to řičelo, tak se jenom tak vždycky ušklíp. Tak jsem poučen Janem Verichem, zjistil, že to je prostě Trnkův způsob.
0: On byl jeden čas také členem nějaké umělecké rady?
1: Jo, ano, my jsme potom, pak jsme se zblížili, zpřátelili jsme se, pak jsme byli v Paříži a tam jsme se s ním setkali a on, protože věděl, jak na tom asi jsme s těma valutama a věděl, že v Praze peníze máme, ale že jakmile překročíme hranice, tak jsme chudí, tak říkal, hejte, já jsem tady dostával nějaký ceny a tak, peněz mám dost, tak já vám dám peníze, až budeme v Praze, tak mě vrátíte, no, tak my jsme si tam potom žili jak prasata v žitě, poněvadž najednou jsme měli valuty.
0: Když jste v jednom textu vzpomínal na to, že jste se díval na ty ruce, které dokázaly ze dřeva ve filmu vykouzlit tolik krásy a tleskají vám na jevišti, vzpomněl jsem si, že mi někdo vyprávěl, že snad v té převeliké frontě do Semaforu jste jednou zahledl také Františka Hrubína, který tam stál a čekal poslušně ve frontě, aniž by si jenom opovážil vás o lístek požádat.
1: Ano, představte si, to si vzpomínám, že v kanceláři jsem řešil nějaký věci a přišel tam nějaký herec z nějakého oblastního divadla a řekl, já jsem z toho divadla. Já bych poprosil o volňásek a tak, tak jsme mu ho dali samozřejmě a tak, proč ne, tak je to kolega. A vyšel jsem odtamtať a na konci fronty, která vypadala tak na 2, možná na 3 hodiny, dlouhá, která se táhla po chodníku ve smečkách, čekal František Hrubín. Tak já jsem k němu přišel a říkal jsem, pane Hrubíne, mohl bych vás pozvat do kanceláře, já vám něco, aby ty lidi jako ne... Poněvadž sám jsem dost nerad, když mě někdo protekčně vytáhne z fronty, že poněvadž vím ty ostatní, jak se na to dívají. Tak jsem říkal, můžu si s vámi promluvit. Vzal jsem ho do kanceláře a říkal jsem si, prosím vás, proč stojíte frontu? On říkal, no proč ne, teď já si... No a tak od té doby jsem mu nařídil, že musí vždycky zavolat a že mám pro něj volňásky. A pak jsme se spřátelili. Jednou mě přines čarodějnou knihu. Říkal, já mám doma knihu ručně psanou. Je to jako čarodějnická kniha, nějaký zřejmě vesnický šamanky, tak jako velmi neuměle napsaná a tak. Ale je to čarodějna, já se toho bojím. Já takovýhle věci mám nerad doma. Vadilo by vám to? Já jsem říkal, no tak já na to nejsem zase tak háklivej. Tak mě ji věnoval ještě i s dopisem, tak ji mám doma.
0: Jak jste prožíval tu dobu konce 60. let, rok 69 až 71, kdy vlastně tihle zvláštní lidé jako Jiří Šlitr, Jiří Trnka, František Hrubín, potažmo Jiří Grossman najednou nebyli, mizeli kolem vás?
1: No, bylo to... Ono, těžko se o tom do rádia mluví, abych vám řekl, že to byla natolik niterná věc, že teďka, kdybych ji měl popsat, možná, že bych dovedl o tom napsat nějakou poezii.
0: Píšete hodně o smrti s přibývajícím věkem?
1: No, představte si, no tak jednak v těch mých posledních knihách jsou verše o smrti, v ty černý vzducholodi a teď právě mě má vyjít další kniha a byl jsem požádán, že bych měl nějaký ukázky z ní poskytnout tomu vydavateli, tak já žádný neměl, tak jsem sedl a začal jsem psát, 4 ukázky jsem mu dal a 2 jsou o smrti. Ale já nevím, proč, to není vůbec programově, ono mě to vždycky tak vyjde, to je takový memento mori.
0: Tak mě napadá, když lidé chválí semafor, zastavují vás na ulici, děje-li se tak, na jaký semafor vlastně vzpomínají a který chválí? Ten současný nebo ten, který zažili sami?
1: Já myslím, tak 90% lidí chválí ten semafor, který zažili kdysi. A upřímně řečeno, mně to trošičku štve, když přijde a říká, víte, já jsem váš velký fanda, já jsem Jonáše viděl 7x a tak. A já říkám, a viděli jste něco teď u nás? Já teď už do divadla nechodím. Jedna paní mě řekla, já si nechci kazit vzpomínky, tak už k vám nechodím. Tak jsem si říkal, proč říká, že je fanda. Fanda jsou, k nám chodí skutečně malý procento, nepatrný procento pořád těch, který si pamatuju od člověka z půdy. Dokonce tam chodí pravidelně jedna dáma, která bývala studentka a seděla v první řadě vždycky na Člověku z půdy a tak jsme jednou si ji pozvali do šatny a ptali jsme se jí, co a jak. A ona studovala v Plzni a každý den jezdila z Plzně vlakem a v noci po představení jezdila do Plzně a ráno už se šla studovat. A pak jednoho dne tam nebyla a přišla asi za 14 dní a říkala, já můžu jezdit teď jenom v neděli, poněvadž já v noci se bojím, nějaký pán mě škrtil ve vlaku. A mně se líbilo, že jí škrtil nějaký pán. My jsme říkali, tak nějaký dobytek se tam na mě sáhl, nějaký pán mě škrtil ve vlaku. A ta tam chodí dodnes a je takových několik, že máme takový štamgasty. My už je známe, tyhle ty lidi. A ty nás sledujou od samého začátku.
0: Jak jste připomněl to spojení, škrtil mě nějaký pán na místo, nějaký dobytek. Je o vás známo, že si rád hrajete se slovy. Já připomenu to, co jste jednou zdůraznil, jak je nutné vážit všechna vulgární slova, jsou-li použita v literárním textu. To je skytice, seru na hedváb, babice.
1: Ano, ano, to vždycky používám jako takovou typickou ukázku a takových je víc. Zdeněk Svěrák jsem četl jednou, že tomu říká šrapnel, že jednou za večer může takový slovo v nečekaný souvislosti zaznít a prostě to pohne s těma lidma. Ovšem, jak je to inflace, tak to už začíná být takový jako oprzlý a to nemám rád.

blbý psíček seděl uprostřed ulice, seděl a hleděl na měsíček a vil velice. Tu toho malého blbého pejska dostal jsem touhu pohladit anebo kopnout, že tak vejská v noci, kdy má být klid, kopnout či pohladit to malé blbé psisko. Jsem dobrák nebo raz, jak málo se znám, kopnout nebo pohladit, já neznám východisko, bojím se, co as udělám. Zatím ten malý blbý psíček sedí a nepřestává vít, sedí a hledí na měsíček, neví ten malý blbý psíček, že kvůli němu život si vemu, protože nemám klid, že kvůli němu život si vemu,

na oči pohladit to malé blbé psisko. Jsem dobrák nebo raz, jak málo se znám. Kopnout nebo pohladit, já neznám východisko. Bojím se, co as udělám. Zatím ten malý

0: ten malý blbý psiček, že kvůli němu život si vemu, protože nemám klid, že kvůli němu život si vemu, protože nemám klid.
1: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
2: Dnešní Divadlo pro vaše uši je zasvěcené nejenom textům a písničkám, ale vlastně všem talentům Jiřího Suchého, výtvarníka, divadelníka a v rozhlase, jak už zmíněno, taky průvodce, a kdyby se to slovo zrovna k Jiřímu Suchému tak nehodilo, řekl bych i moderátora v několika rozhlasových pořadech. Patřil k ním i ten, o kterém Jiří Suchý mluvil pokaždé s úctou. Měl tu totiž za partnera malíře Jiřího Anderleho a společně se potkávali se svými hosty, mezi něž patřil svého času i Jiří Lábus nebo Jiřina Jirásková.
3: Když jsme vybalili ty kulisy a než jsme se ubytovali do hotelu, tak jsem se šel podívat nějakou uličkou a najednou jsem se ocitnul a vidím náměstí svatého Marka. To, co jistě mnozí z vás nebo většina z vás viděla, ty kulisy, ty nádherný barokní budovy, jak vlevo, tak vpravo. A připadalo mě to jako obrovské jeviště, Teatru Mundi v pravém slova smyslu. Teď do toho turisti z celého světa, Japonci a Američani a Eskimáci. Ta scéna byla uzavřená velkou kampanilou, tou zvonicí a tím nádherným pitoreským obrysem svatého Marka. A jak jsem tím davem šel, tak všude se ozývala hudba. Tam hráli na housličky, tak to celý, že Café Guardi, Café Florian. Ještě tam šli s Jirkou Srncem a s několika členama a vytočíme tu zatáčku kolem té zvonice na tu piacetu a tam bylo těch lidí malonko a tam osamocená figurka. Černý baret, černě oděná, bílý vousy. Já si říkám, no to není možný, to může být jedině Jan Zrzavý. Přišli jsme, dobrý den, pane Zrzavý, co tu děláte? My jsme tady s Černým divadlem. On říkal, no já tady čekám na loď, pojďte se mnou, já aspoň uvidíte jiný svět, já jedu tamhle na ten ostrov, já tam bydlím u Jeptišek, pojďte, já vám ukážu, jaký tam mám byteček a tam se vám bude taky líbit. Pohádka. A já, když maluju tady tu piacetu, já stejně jsem pořád myšlenkama v Praze. A já jsem taková potvora, nám říká, že když jsem zase v Praze, tak jsem pořád myšlenkama v Benátkách.
4: Pojďme si říct zase ještě něco dál o cestování. Třeba dopravní prostředky. Volíte některý radši nebo některý méně?
5: No takhle, já teda musím říct, že já ani mý rodiče nikdy neměli auto. A já do dneška auto nemám. Já vím, proč ho nemám. To bych byl masový vrah. Přestože mám řidičák. Já jsem v roce 72 dělal řidičský průkaz. Filmem studiu Barnovi ho platilo, dokonce ho mám zdarma. Jako rychlokurs. To bylo kvůli tomu, že jsem točil takový český detektivní film s Dušanem Kleinem. Do dneška si pamatuju název Zatykač na královnu. A já se pamatuju dobře, protože já tam dělal kamerové zkoušky s Tomášem Tepferem na ten film. Já tam hrál vraha. Byl jsem strašně hubený, nedávno to dával, jsem to viděl, jsem nechtěl věřit. Černobílej film to byl. A teď Tomáš Tepfer často obveselení svých kamarádů ukazuje telegram, který dostal z Barandova, kde jsme dělali ty kamerovky, jemu napsali, roli toho vraha bude hrát pan Lábos, protože vy jste hezčí. A to má do dneška schovaný Tomáš Tepfer. No a tam jsem právě musel teda řídit takovou dodávku, kde jsem škrtil Valerii Chmelovou. A takže tam jsem právě, tak jsem získal ten řidičák a už tehdy jsem věděl, že já asi dobrý řidič nebudu. A protože jsem sebekritický, tak jsem si vlastně auto v životě nekoupil, ale upřímně řečeno, já musím říct, že ke svému životu já to auto v podstatě vůbec nepotřebuju. Mí rodiče třeba nikdy auto neměli, my jsme vždycky, když jsem řekl babičce do jižních Čech a druhý babičce taky do jižních Čech.
4: A babička měla auto, ne?
5: Ne, ne, tam měla astma, ale
4: taky dobrý. No,
5: takže vždycky jsme jezdili vlakem a já si nepamatuju na úžasnou historku, kdy otec měl vždycky ve zvyku, že šel, to byly takový ty spoje, já myslím, třeba ve Zřících se čekalo 3/4 hodiny, jo, zase na další potom na nějaký ten spoj a teď jsme tak vždycky dlouho v tom vlaku byli a to jsme Vládíček a Jiříček jsme byli malí dva kluci, že jo, brácha ještě byl velký mladší než já, no a otec vždycky šel na pivo a vždycky si dal takhle pivo tam v té nádražní restauraci a najednou koukáme, my byli hnedka ve vagóně po té mašině, tam to ještě byly ty parní mašiny, že jo, a najednou vlak se rozjížděl, otec nikde a matka zařvala z okna. Prosím vás, zastavte, táta je na pivu a má všechny peníze. Zastav. Oni opravdu ten vlak zastavili. Táta vyběhl z té restaurace, běžel do vagónu, matka na ně hnedka. Prosím tě, ty musíš pořád to pivo. Říká, no mělo to je za dvě minuty, to je nějak dřív, já za to nemůžu. Takže teďka tam byla hádka hnedka v kupé, že jo. No bylo to nádherný.
3: No prostě no. Jemný lidi, no.
5: No jemný lidi, no.
4: Já jsem byl spraven o tom, že vy byste byl prý ochotný nám něco zaspívat. Nemáme tady žádný doprovod?
5: No, já vím, doprovod to dneska není, bylo to trošku asi, no ale tak... Questa quella forma del sogno a quintalo tre d'intorno ritorno mi vedo del mio cuore l'impero non cedo meliatona a travolta la costora velence qual dono di che ho fatto fiora la vita fosi questo mi torna gradita forse un'altra doman lo sarà yeah forse un'altra doman lo sarà yeah grazie.
4: Pojďte zase na chvilku. Ano. O cestování v tom přeneseném slova smyslu, vaše životní pouť. Mm-hmm. Jestli jste měl vytčený nějaký cíl jiný, než ke kterým jste dospěl třeba?
5: No, upřímně řečeno, já opravdu víte, že jsem chtěl být malíř. A to strašně tady ty dva koníčky, to malování a to hraní, jsem s ním bojoval hrozně a dokonce jsem dělal zkoušky na střední výtvarnou školu po 9 letech, ale tam jsem se nedostal a já mám takovou zase povahu, která není moc dobrá, přiznávám, že já jakmile něco jednou zkusím a nevíde to, tak se na to jako trošku vykašlu a řeknu, tak to ne, tak to není průrazný, tak to jdu. No. A nemohl jsem ještě, protože nebyla vlastně herecká konzervatoř v té době v Praze, tak jsem musel na gymnázium, no a tak jsem 3 roky prožil v hrozný hrůze, to bylo něco, to na gymnáziu nebyla pro mě šťastná doba, věřím, že i pro pedagogy ne teda. A já ještě chodil na takový velice, velice prestižní gymnázium v Praze ve Vršovicích, při Potoční ulici. No já měl takovou 3 dny a my jsme si od první chvilky nerozuměli, já si vzpomínám, třeba jsem tam přišel jednou, kdy jsem dělal první kolo zkoušek na Damu, to bylo v sobotu a v pátek jsem přišel při poslední vyučovací hodině, říkám, prosím vás, já dělám zítra zkoušky na Damu, jestli byste mě uvolnila. Kam? Má takhle mluvila. Já říkám, na Damu a ona, a máš tam protekci? Já říkám, ne. To neuděláš. A nauč se v životě prohrávat, zlom vás. Teď přišlo pondělí. První kolo si udělal? Já říkám, no, to vám hnedka řekli, udělal. No, ale druhé neuděláš, to je konec. Pak bylo druhý kolo. Druhý si udělal? Já říkám, no, udělal. No, ale třetí neuděláš. Pak bylo třetí, udělal si třetí kolo, no udělal, ale maturu to neuděláš. No a to měl skoro pravdu, baba. To vám co vám můžu říct. No to vám to bylo hrozný a já pak jsem sotva, tam ochlup tu maturitu teda, udělal jsem ji teda. A pak se se všema loučila, asi do dneška to pamatuju. Vždycky, Vlaďko, všecko nejlepší do života, Marcelo, tobě taky. A mě řekla, nazdar neřáde. No, to by fakt řekla, to si pamatuju. A potom mě po letech potkala v tramvaji, to byl střih. To najednou, je, já vás tak sleduji, jste tak šikovný chlap, se super roztejkala po té tramvaji takhle, že jo. No a pak jsem ptala, a kolik berete v divadle? A když jsem jí to řekl, říkala, to je bída. A to měla prvně v životě pravdu.
4: Když takhle hodně cestuje, existují nějaký veselé historky?
5: No tak samozřejmě, teď se mi stala neskutečná věc teda. To vám řeknu, já jsem byl teďka na ostrově Margareta ve Venezuele a já byl poprvé na rybách. Jsme vyjeli ráno s rybářem a na ryby. A já jsem strašně nešíka ještě k tomu musím říct. Já vůbec jako v podstatě, a bylo nás tam asi parta asi takových 8 známých kamarádů a kamarádek. A bylo to bylo hrozně prýma, všecko byli jsme v soukromí takovým senzačním, u moře 20 metrů, bylo to bylo skvělý, krásný pobyt a jeden člověk, který ho znám, ten tam právě ale tam ve Venezuele žil, takže na Čech to byl, který tam emigroval 68, tak nás provázel tam. Opravdu to bylo skvělý. No a domluvil zkusku s těma rybářima a ráno jsme vše vyjeli na ryby, ještě za tmy, jo, teď taková lodička, taková loď, to bylo, no představte si, já ze všech chytil nejvíc ryb, já, no to nikdo nechápe, já, to teď Olda Kajzer říkal, to se není možný, Olda Kajzer, on tam taky tam nasilný, no, já říkám, hele ryba, ty jsi to vytáhl a najednou za chvilku, hele zase ryba, říkám, no to se není možný, a opravdu, jak chytil asi 10 ryb.
4: Já takhle s mořem mám špatné zkušenosti, takhle na velký, na obrovský lodi to snesu, ale jako kocápka s rybářema. Já jsem okamžitě, mě bylo zlé, jenom i když jsem se koukal na to, jak se to houpě. Já jsem jediný člověk na světě, který blije i na řece. Že byste nám něco zaspíval?
5: Ještě?
4: No jo.
5: Byl to méně známý Ital, byl to italský skladatel, je to vlastně současný Verdi, ale ne tak známý, jmenuje se Lorenzo Pagliari a bude to opera, která se jmenuje v překladu nějak Dech vášně, nebo tak se ho překládá.

0: teď vám něco řeknu, to byl na vás trošku taková finta, já jsem si to celý vymyslel.
1: Divadlo pro vaše uši.
2: Pět strun úplně stačí, aby se mohlo hrát, aby ten, kdo se mračí, se mohl začít smát. Když pátá struna schází,

třetí struna schází, no tak to nevadí. Člověk si bez nesnází se dvěma poradí, když další strunu vezme jazz, ne.

když další strunu vezme ďas. Ne, že bych vám to přál, nevěžte hlavu, prosím vás, a klidně hrajte dál.

0: Když jsem přišla po škole, po absolutoriu na Vinohrady, tak se změnil status divadla. Už to nebylo Vinohradské divadlo města Královských Vinohrad, ale bylo to divadlo Československé armády a v tom repertoáru najednou pro mě nebyly úkoly. A pamatuju si, že se hráli, myslím, Stalingradci nebo co, a přišel za mnou pan režisér Podhorský a říkal, tam je velká role kluka, nechtěla byste to zkusit? No a já jsem to zkusila, protože jsem neměla co hrát. No a pak jsem několik let hrála jenom kluky. V rádiu, v televizi, hrála jsem Tomase Sawyera, Huckleberry Finna, Syna pluku. Já jsem odehrála velikou plejádu kluků.
1: A teď se vás zeptám, vy jste jezdila takhle s tím armádním divadlem po posádkách taky vystupovat?
0: Ano.
1: A neměla jste na repertoáru takovou tu báseň o té koze?
0: Vy myslíte Koza na chleba, na? No jistě, že jsem ji měla v repertoáru.
1: Byla jste u nás jednou v naší posádce a já...
2: Ale to si děláte legraci, Jirko.
1: Bylo to v rozmezí 52 až 54?
0: No ano, to by odpovídalo.
1: No, a já jsem vás obdivoval.
0: Kluk rychtářů se zadrmál, kamž do daleka hledě smeze.
1: Ano, to báseň o koze a já jsem to děsně prožíval.
3: Ještě ji umíte, paní
0: Myslím,
3: Jiřina?
0: Že ne. Kluk rychtářů se zhrnumal, kam zdaleka hledě smeze. V tom, kde se hoši, kde se vzal, Mikulka nácků leze tam po protějším svahu strže. Byč opravdovský v ruce drže a v druhé dlouhou oprať zlíčí. Stál v kacabajce děravé a bělavé a zvědavé, ven z kalhoce mu dralo mlíčí. No a tak dále, a tak dále. A
1: vy jste chtěla být od samého útlýho dětství to, co jste, anebo jste...
0: Nikdy jsem to být nechtěla. Já jsem se stala herečkou, protože jsem v kvintě propadala z latiny a na konzervatoři se latina neučila.
1: Aha.
0: Ale v podstatě v těch 15 letech jsem si velice přála být jeptiškou. Já to trošku schazuju, ale říkali moje spolužačky, že já jsem hrála už ve škole, že když někdo něco nevěděl a bylo třeba zničit hodinu, tak že jsem promptně byla ochotná omdlít a takhle. Asi ta dispozice někde byla, no, tak je to možný. Můj tatínek byl vášnivý ochotník, dokonce se vždycky chlubil, že hrál profesora Higginse u ochotníků, když tam hostovala Jarmila Krombauerová Lízu Doolittlovou. A můj tatínek byl hluboce přesvědčen, že to je tragédie, že jsem se rozhodla já hrát divadlo. No dopadlo to, jak to dopadlo.
1: Já si vás jako jeptišku představit nedovedu, byla byste pro mě trochu nepřesvědčivá. Asi bych si říkal, jeptiška, není ptiška.
0: No nedejte se mýlit. Já vám schápu, že když se na mě podíváte, tak vás to asi příliš neinspiruje, ale ona ta černá barva většinou prodlužuje.
1: Kde nastal ten zlom?
0: Já jsem byla v penzionátě v Klášteře a můj tatínek, který byl velice kultivovaný člověk, byl naprosto zdrcen, když mu matka představená té školy řekla, že slečna, jestliže opustí ústav, že je velmi temperamentní, a jestli opustí ústav, odchází se čtyřkou z latiny. V případě, že by slečna zůstávala, tak bohužel propadá z té latiny. A tatínek můj říkal, ale co já si s tou holčičkou počnu? A ta matka představená říkala, o Vánocích jsme tu hráli pohádku a hrála prince. To jí šlo, to jo. No a my jsme vyšli a tatínek říkal, co budeme dělat. Já jsem říkala, slyšel jsi to, no tak budu hrát divadlo, no.
4: Kránu, když hvězdy mlednou, volají z oblohy, abych jim ještě jednou pomohl na nohy. A každá z nich

pak vyjde slunce mocné a svítí na všecko. Na zdravé, na nemocné, na Řím i na Řecko. A místo

píše. Je pátek odpoledne, na dívky v negliže. Zastavili se stopky přesně v tu vteřinu, kdy do rodiny ne hrobky jsem si nes peřinu a oděn šedým šatem vstoupil jsem do šera, abych tu v tichu svatém se dočkal.

Zase jedna z těch méně známých semaforských písniček, vidíte. Možná i proto ji mám tak rád, že se nestala hitem a přitom právem patří mezi další v tom krásném poetickém světě fantazie Jiřího Suchého. Ale pro dnešek je to už z našeho divadla téměř všechno, protože zbývá ještě symbolické a stylové rozloučení. Tak jak jsem ho doma slýchával často na gramofonové desce s melodiemi z filmu Zločin v Šantánu, když jsem byl malej. Zůstávejte ve zdraví, přátelé, a brzy naschledanou.

v rytmu, kterým srdce bije, zmizet mezi begonie. Byl tady a už tu není.

0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Seznámíme vás s invazními druhy rostlin. Pozveme také na výstavu králíků, holubů a drůbeže a poradíme s výrobou ptačího krmítka.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

nebo i za dne. Srdce mé zpomalí klus, až náhle opona spadne, až hudba